0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Milí posluchači, zdraví vás Václav Hybš a mám radost, že se opět můžeme spolu setkat u hodinky krásných písní a melodií v dalším díle pořadu Desky, pásky, vzpomínky.
1: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.

0: slyšeli jsme znělku. Tohle vlastně byla znělka orchestru Václava Hybše. Slyšeli jsme ji už tady dvakrát dneska, to je vlastně třetí setkání s jeho kapelníkem, dirigentem, aranžérem, skladatelem, ale také trumpetistou, jak jsme si povídali hned v prvním díle. Teď jsme slyšeli znělku. Pojďme si něco k ní říct. Jak se stalo to, že právě tahle melodie se objevila na světě? Kdo ji vybral? Jak vůbec se zařadila do repertoáru? Jak to s ní celé bylo?
1: No to vzniklo náhodou. Já jsem nikdy žádnou znělku nechtěl. Vlach měl Stardust. Tenkrát se mnou hrál Karel...
0: Ružička.
1: Karel, ano, to ty víš, já už jsem ti o tom říkal, že to hrál Karel Ružička a takhle si brnkal a najednou slyším tuhle melodii. A co to je, Karle, tohleto? On říkal, to je menuet Luigi Boccherini. Jen tak si to hrál a tím pádem vlastně mně se to velice líbilo. Tak takhle přesně v této úpravě se mi nahrál a stala se znělkou pořadu, to ty jsi ještě asi nebyl na světě, Dobrý večer s Valdemarem. A od té doby to zůstalo a je to krásný snímek. Takže to je vlastně moje znělka taková.
0: S ní se budeme každý týden takhle setkávat. Vzpomínali jsme na tvé dětství, na tvůj příchod do Prahy, na to, jak jsi vlastně dostal do prvních angažmá, až vlastně k tomu, jak jsi zakládal už i svůj orchestr a o tom si dnes budeme trochu povídat. Pojďme si teď poslechnout některý právě ze snímků, který si aranžoval, který se dával dohromady. Pocit sváteční?
1: Může být, proč ne?

0: pocit sváteční. Je to píseň, kterou později také nahrál Karel Gott. Co tebe na téhle skladbě, písně, melodii nejvíc bavilo? Jak jsi takhle instrumentoval?
1: Ne, mně se to líbilo jako písnička, mně se to líbilo a když jsme hrávali na plesích, tak potřebuju mít repertoár. Tak jsem si to udělal jako orchestrálku.
0: Další věc, co bychom si mohli poslechnout, je také instrumentálka Raindrops Keep Falling on My Head, známá píseň.
1: Je to z nějakého filmu. Ne, nevím teď přesně, ty seš na mě moc rychlej, chlapče. Ale určitě je to známý. Ty, da, da, da, ty. No, tak víš, o co jde. Tak si ji poslechneme.

0: Slyšeli jsme dvě instrumentálky, pojďme se zase podívat na zpěv, protože přece jenom zpěv to je klenot každé kapely. Každý posluchač samozřejmě má rád, když kapela skvěle hraje, ale jakmile se tam objeví solista a skvělý solista, tak to najednou celou tu věc posunuje někam do tématu události. Určitě mimořádnou událostí bylo, když před vámi stál Jožka Černý. Toho jsme si pouštěli už před týdnem. Pojďme si o něm říct něco víc, protože mě to právě zaujalo, jak on se vůbec ke kapele dostal, jak k té spolupráci
1: no,
0: došlo.
1: No tak to je král moravský písničky, no zpěvák úžasný. A kdysi Karel Wagner mě požádal, jestli bych udělal CDčko, celý CDčko s Jožkou Černým. No tak jsme do toho šli, tak si můžeme pár věcí zahrát.
0: A jak se rodák z Police nad Metují shodne s někým z Moravy, kdo je vlastně opravdu symbolem Moravy? Jak
1: no,
0: to mezi vámi fungovalo?
1: Když my dva jsme se dohodli taky, ty seš odkud? Ty nejseš Hradečák.
0: Já jsem z Trutnova.
1: Z Trutnova, no tak Trutnov znám dobře. Tam jsem byl taky několikrát. Dokonce ti řeknu, proč jsem byl v Trutnově. Tam mě operovali nosní mandle. No jo, když jsem byl malý kluk. Takže to
0: a
1: už
0: udělali to dobře asi, jak je vidět.
1: No tak asi jo. Dokonce bych si vzpomněl i na toho operatéra. Ale to už je tak dávno všecko. No, počkej, aby jsme od toho Trutnova se dostali
0: zpátky na
1: Moravu k Jožkovi Černýmu. Mm-hmm. On je z Břeclavy. No tak jako ej, od Buchlova můžeme si zahrát. Ty si vybereš, co ještě budeš chtít, no.
0: A mě by zajímalo, ještě než si to poslechneme, s tvými vlastně zkušenostmi, skladatelskými, aranžerskými, jaké to bylo najednou přistoupit k lidové písni?
1: No, tak hele, já bych to trošičku řekl takhle, že my vlastně muzika se používá i při těch nejslavnějších. Je to těžký hrát i při narození, i při úmrtí. Kolikrát jsme my hráli v krematoriu, nebudu jmenovat komu všemu jsme hráli, ale to znamená, že teda my musíme umět zahrát folklor, normálně taneční muziku, operety. Později se dostaneme i k operám. Do všeho jsme zabrousili. Lidové písničky mě vždycky byly blízko. No tak ten Jožka s námi naspíval spoustu věcí, celý CDčko. Ale jako ukázku si můžeme dát, kolik, 3 věci mě dovolíš?
0: Dobře, pojďme na 3 písně, takže třeba Ej od Buchlova, Lásko bože lásko, anebo Slovácké písničky.
1: To je taková malinká směs.
0: Těším se.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. Pane kapelníku, jak na to reagovali folkloristé? Přece jenom ti muzikanti, co tahají každý týden cymbál někam, kontrabas a teď najednou velká kapela, dechy, všechno. A najednou ty jejich písně, které oni berou jako možná svůj poklad. Najednou někdo z Prahy, netuše, že jste odjenut původem, přijede a hraje jim to. Vzali to dobře nebo se vyhraňovali?
1: Tak tohle to ti odpovím tak. To se musí zeptat jich a ne mě.
0: Tak já věřím, že se k tobě stejně něco dostalo. Nebo hlavně, co na to říkal Jožka Černý, protože ten ví stejně nejvíc.
1: Od té doby jsme kamarádi.
0: Takže to dopadlo dobře.
1: Miluju ten folklor jejich moravský. Mm-hmm. Tak to je skutečně, i oni mají i ty nejenom cymbálovky, ale i dechovky ohromný. Uh-huh. Pojďme dál, co bys chtěl ode mě?
0: Pojďme se trošku posunout zase někam malinko, jakoby k současnější hudbě. Ty jsi taky spolupracoval s Laďkou Kozderkovou.
1: No jistě, no uh-huh. Laďka to byl...
0: Byl to živel nebo i...
1: Živel, obrovský.
0: No tak... A byla jenom na pódium živel nebo i v zákulisí, i
1: no
0: při
1: zkouškách? No tak to já nevím.
0: Myslím, jako při tom, při takové té muzikantské komunikace.
1: Bohužel, skončila strašně brzo. A ta Laďka, kdyby se narodila trošičku někde jinde, mm-hmm. tak dosáhla světový úspěch. Skutečně to byl dar od Pána Boha. Úžasná holka. Dokonce asi tak 14 dnů před tím, než zemřela, jsme točili nějaký televizní pořad a ona říkala, pojď, jdeme na kafe, mám chuť na kafe. Tak jsme šli ke mně, já byli blízko Žofína. A jen jsme tam došli, tak říkala, já už nemám na to, ne, tak a ona byla, už se mě zdála taková, ona věděla, co jí čeká. Ale skutečně zaspívala tu věc, kterou si teď pustíme, to je úžasný.
0: Nevěř očím svým, Laďka Kozderková.

0: Nevěř očím svým, Laďka Kozderková. Pojďme vzpomenout ještě na další osobnost, třeba na Milana Chladila.
1: No, Milan Chladil taky nám odešel takhle brzo. Milan byl úžasný a ten nám zaspívá písničku. Víš, kdo ji napsal, tu písničku, té, kterou mám rád?
0: Nebyl to Charlie Chaplin?
1: No, ty to víš, samozřejmě, ano. Setkal jsi se s ním?
0: Bohužel nikdy.
1: No, ale já jo, protože on byl prezidentem takového festivalu. A tam ta písnička zazněla v podání nějaký francouzsky a mně se to líbilo, tak já jsem ji přivez a nechal jsem si ji od Zdenka Borovce otextovat. No a Milan to zaspíval úžasně.
0: Pojďme si poslechnout Milana Chladila ve skladbě, kterou napsal Charlie Chaplin.
1: Té, kterou mám rád.

0: tak tohle byl Charlie Chaplin jako skladatel, zpíval Milan Chladil. My jsme se teďka během téhle písničky tady bavili o jedné desce, kterou tady sebou Václav má, a je to vzpomínka Pocta Jaroslavu Ješkovi. Jak ty se s tímhletím úžasným autorem, skladatelem vlastně pamatuješ, jak jsi si s ním někde potkal, jakoby myslím muzikantsky, kdy jsi třeba slyšel prvně jeho písně, nebo kdy jsi první hrál, nebo čím tě oslovuje? Pojďme si ho představit.
1: No tak s geniální hudbou Jaroslava Ješka jsem se setkal asi tak ve 13 letech a od té doby mě provází celým mým hudebním životem. S velikou pokorou se skláním před jeho tvorbou a obdivuju, co všechno dokázal za tak krátký život.
0: Myslím, že kdyby se právě Jaroslav Ježek narodil jinde, anebo že v lepších letech, možná už to by stačilo, že by to byla opravdu zářivá hvězda i na tom světovém nebi. Rozhodně na našem českém za ním zůstává nezapomenutelná stopa. Život je náhoda, je v podstatě taková druhá česká hymna, co si budeme povídat.
1: No, tak víš, kdo byl jeho nejbližší? No, tak ne, určitě měl kamarádů moc, ale jeden z nejbližších, František Filipovský. Mm-hmm. A ten mě vždycky říkal, škoda, že jste se nepotkali s Jardou, myslel tím Ježka.
0: Tak
1: ten...
0: aspoň prostřednictvím jeho jste se vlastně aspoň tak vzdáleně potkali, což
1: asi
0: je
1: jo.
0: Fajn. Pojďme si poslechnout třeba jeho Bugatti Step.
1: Pojďme, Bugatti Step, který potom přejde na nebe na zemi, což zaspívá Milan Chladil. Uh-huh. To je spojený ty dvě věci.
0: Bezvadně. A piano, Bugatti Stepu zahraje?
1: Piano hraje Pavel Větrovec.
0: Paráda.

0: deskypářské vzpomínky Václava Hybše a teď posloucháme vzpomínky na Jaroslava Ježka. Jakým klíčem si vybíral interprety, kteří vlastně zpívali písně Jaroslava Ježka? Třeba takovou Stonožku, velmi vtipnou, hravou píseň.
1: No tak to nám zaspívá Karel Štědrý.
0: A proč právě on? Jak ti to napadlo?
1: Na tohle to neumím odpovědět. No tak napadlo.
0: Čiže je to pocitová volba většinou, že člověk neví třeba přesně proč, ale cítí, že tohle by bylo nejvhodnější od...
1: Ano, no tak jednak se mnou už zpívali snad všichni mimo tebe. Takže tu Stonožku jsem si říkal, že by udělal skvěle Karel Štědrý.
0: Dobře, poslechněme.
2: Vážení, klidně se posaďte, uvolněte se, posloucháte nádhernou píseň Jaroslava Ježka, Stonožka. Zpívával ji Verich s Voskovcem a já mám tu čest, že si ji mohu zaspívat s orchestrem Václava Hybše. Hezký poslech.

řekne tomu stonožka, co má práce s obouváním, jen se oběda dočka, začne se zouváním. Na každou totiž nožku má ponožku a v botě vložku.

0: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Karel Štědrý a Stonožka. Zmiňovali jsme tady druhou českou národní hymnu Život je náhoda. Tu se nechal naspívat Naďou Urbánkovou. Jak se s ní spolupracovala?
3: S Naďou bezvadně. No tak život je náhoda. Nevím ani proč jsem to hodil na tu Naďu, ale to uslyšíme.
2: Já myslím, že volba u tebe vždy právě dopadla dobře, protože někdy je dobré nad tím nepřemýšlet a nechat to na pocitu a člověk se rozhodne správně.

0: Hrát Jaroslava Ježka je pro každého muzikanta sváteční událostí. To jsou krásné melodie, nádherné harmonie, všechno je to dokonale do sebe dopasované a udělané. Jak třeba muzikanti v kapele? Samozřejmě oni, je to pro ně trochu práce, ale ocení právě, když přijdeš s takovýmto projektem, který jim nějakým způsobem víc...
1: Ale no tak buď trošku praktik, realista. Muzikantům je to jedno. Ale musím na nich vidět, že to dělají rádi.
0: Tak to jsem si myslel. Já si totiž myslím, že zrovna tuhle muziku by vesměs měli hrát rádi a že pak je to většinou z té nahrávky trošku víc cítit. Je to tak?
1: No je to tak.
0: Tak pojďme si poslechnout Karla Černocha. Karel Černoch naspíval píseň O Španělsku si zpívám, což je další z písní Jaroslava Ježka.

0: je. Rozhodně nelehkým úkolem bylo obsadit někoho do role zpěváka Tří strážníků. Ta píseň je velice těžká, navíc když se člověk vzpomene na Osvobozené divadlo, tak přesně víme, jak by měla znít, jak by měla vypadat, a myslím, že tady si zvolil opět skvěle. Jiří Korn je interpretem písně Tři strážníci. Jak se s ním spolupracovalo?
1: No s Jirkou naprosto dokonalé, protože vždycky přišel připravený a překvapil nějakým nápadem.
0: Čili on vlastně ty role těch tří strážníků už měl předpřipravený, aby to byl ten dialog, aby tam byla ta hádka.
1: No jistě, takže nemůžu na Jirku říct jediný křivý slovo. Skvělej.
0: Tři strážníci, Jiří Korn.

0: Jaroslav Ježek a ten jeho hudba, jak na tebe působí?
1: No ne, i ten jeho život. V té Americe on nadával furt těm kolegům, co znamená Voskovcovi a Werichovi, vy jste mě zatáhli, ale kdyby ho nezatáhli, tak by skončil v koncentráku, ten Ježek. To byla tak strašná doba, že vlastně utekli před Hitlerem všichni tři. A ten Ježek, jemu se strašně stýskalo a opravdu jim to tam vyčítal, nadával a tak dále. No a on se tam oženil taky, už na smrtelný posteli. Mm-hmm. Já jsem hodně čet o jeho životě, tak je úžasný, co on všecko dokázal. A on psal i muziku, dokonce měla i v Česká filharmonie v repertoáru Ježka, protože on skládal i vážnou muziku, ale kdyby nedošlo k tomu spojení Voskovec, Werich, Ježek, tak dneska už by nikdo neznal toho Ježka, protože přeci jenom ta vážná muzika neudělá to, co udělá tato muzika. Přišel do povědomí všech lidí, ale zrovna tak ti dva, Voskovec s Werichem, kdyby se nespojili s Ježkem, bylo to oboustranný, skutečně bylo to jedinečný.
0: Ty jsi spotkal někdy s panem Werichem?
1: No samozřejmě. Ne, že bychom byli kamarádi, protože přeci jenom byl o mnoho starší, ale s mnoha lidma jsem se setkal vlastně z Osvobozeného divadla. S Františkem Filipovským mnohokrát, ten vždycky říkal, no škoda, že jste se nemohli potkat s Jardou, protože byste se měli rádi. No určitě já Ježkovou muziku hodnotím, je to úžas. No ale i jak se ptal teda s panem Werichem, jsem se setkal, dokonce vím kde, ale to není důležitý teď povídat. Když měl, já nevím, snad 75, tak jsem mu předával na jevišti květinu, to bylo v Lucerně. Měl jsem v životě opravdu štěstí se potkat s mnoha lidma, což bys mě mohl v některém případě i tak trošku závidět. No, no tak, ale ne, promiň, že takhle.
0: Já ti to závidím a zároveň obrovsky přeju.
1: Děkuju.
0: Kdyby jsi měl třeba doporučit pro někoho, kdo nezná tvorbu Jaroslava Ježka, dvě skladby, nebo prostě něco, co by měl určitě slyšet, co je to?
1: No tak máme tady spousta orchestrálních věcí. Úžasné je třeba jeho valčík Jarní vítr, anebo potom Proměny, Karioka, Bugatti Step, ale ten už jsme slyšeli kousek. Je tady spousta orchestrálních a to nechám na tobě.
0: Já mám radost, když Bugatti Stepu, teď se k němu také jenom vracíme. Pro spoustu mladých muzikantů, kteří samozřejmě hrají piano, je to takový odrazový můstek, k tomu se posunout někam dál, kdo zahraje Bugatti Step, tak jako je opravdu jakoby už na vyšší úrovni hry. A málo kdo z nich předtím tuší, že to vlastně napsal Čech, že to napsal Jaroslav Ježek, protože to berou jako nějakou slavnou americkou nebo prostě světovou skladbu, protože ono to opravdu světová skladba je a my jako Češi bychom na ní měli být rozhodně hrdí. Pojďme si tedy teď na závěr dnešního pořadu, na dnešním setkání s Václavem Hybšem poslechnout právě již zmiňovaný Jarní vítr, čili valčík v instrumentální podobě orchestru Václava Hybše.
1: No tak já jenom bych chtěl poděkovat za setkání a těšíme se za týden.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Předklání se před mikrofonem, natahuje se posluchácík a už je taky slyšet. Chtěl by nám něco říct. Vítá ho Patrik Rozehnal. Jirka Ptáčník, ahoj Jirko.
2: Ahoj, ahoj, hezké odpoledne.
1: Dneska máme deadlízátek, už jsi měl?
2: Tak to je pro mě novinka. Jo. Neměl jsem, to jsem nějak opustil před drahnou dobou let.
1: Jak to?
2: No tak jedině, že bych tak nějak zmrzlinku nebo něco takového, ale že bych jako lízátko jako takový, teď by se mi mohlo něco stát.
1: Co třeba? Rozumím,
2: tak když patřím do té kategorie ohrožený, tak třeba bych se s ním mohl zadusit.
1: A ježíš to ne, tak hodně zdraví.
0: Humoriáda.

0: Začněme bez lízátek. S tuškou v ruce se seznamem, budeš si to škrtat, co jsme už odehráli, nebo zaškrtávat, co chceš pustit.
1: Já jsem ještě chtěl říct jako k tomu lízátku, a tak jako, jak se říká, že kůň jednou hříbětem a člověk dvakrát dítětem, tak možná, že se ten šáhnu po lízátku blíží. Ano. No nedej bože, že přijdu sem a nebudu moc mluvit, třeba, protože budu říkat, moment, musíte mě nechat dolízat. Tak jo.
0: Teď tě nechám vybrat.
1: Dobře, dobře. Takže my si dopřejeme zážitky sportovního komentátora v podání Karla Poláka.
0: Ano.
1: Mě utkvěl tím, že pretěkárka má sametový klín. Tak možná to uslyšíme.
2: Já jsem 4 roky robil vlastně hlásatela televizních novin. Hněď moje druhé či tretě vysielanie mohlo znamenat můj absolutní koniec v televizii, pretože to boli práve dni, keď zomrel prezident Antonín Zápotocký a zvolili Antonína Novotného. Antonín jeden, Antonín druhý. A ja som suverénne hlásil správy, ako herec ja som v podstate čítal, alebo správy som prednášal skoro vlastnými slovami. Nestačilo sa pozrieť na tú správu, ja som dokázal povedať na spameť. Takže tu tak suverénne do obrazu som sa pekne pozeral, a končil som jednu reportáž z Bratislavy tým, že zo slávnostného zasadnutia Slovenskej národnej rady poslali jej účastníci pozdravný telegram novému prezidentovi republiky, súdruhovi Antonínovi Zápotockému. Na to trik, cvak a pokračovala Praha. Ja si tak sedím a kameraman spoza kamery vystrčí hlavu a kričí na mňa: Novotnému! Čo vravíš? Novotnému! Ježišmarja, tedy som si uvedomil. Ja som sa bál vyliesť z tej hlasateľne. Tam už samozrejme telefóny zvonili. Sabotáž, vyhodiť a tak, že? Zúve. No tak prešlo to len tak, že vyšiel som nakoniec na chodbu, lebo som musel už vyjsť von. Tam bežal námestník, Sarvaš sa volal. Jediné, čo zvolal na mňa, ty krepáň, to je taký liptovský výraz, potatier, krepán, to je ako taký akože debil, blbec a to všetko dokopy. Tak to nejako takto prešlo, no.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Splést někomu jméno, na to může každý z moderátorů vzpomínat. Taky se mi podařilo. Co tobě, Jirko?
1: Ježišmarja, ale to jsem, myslím, už tady vyprávěl. Já jsem hned při první službě na jedničce, tehdy byly jenom jednička a dvojka, teda první a druhý program České televize, a já jsem sloužil takovou exponovanou službu, protože se vysílal pořad, který byl o Blízký východ a natočil to, bylo to věnováno Blízkému východu, natočil to jak jinak než sovětský specialista Farid Sejful Muljakov, specialista na otázky Blízkého východu. No a mě přinesli ten text jako krátce před tím, než protože to bylo, jako byla to žhavá novinka. No já jsem se podíval na ten text a říkal jsem si, jo, tak to celkem zvládnu, to se snad naučím, a když tak akorát to jméno, teda to je hrozný Farid Sejful Muljakov, do dneška si ho pamatuju. Nedošlo k tomu, rozsvítila se červená, já jsem začal mluvit, mluvil jsem, přišel jsem k jménu Farid Sejful Muljakov a tam mě posedla pícha a já jsem místo specialista na otázky Blízkého východu jsem řekl specialista na otázky Dalekého západu, tedy především Blízkého východu. A když jsem přišel úplně zbrocený, téměř krví, a Martě Skařantovi jsem říkal, prosím tě, slyšela, co jsem říkal? Ona říká, no, slyšela. Prosím tě, buď klidný, no, to je sovětský specialista, obsáhne tu zeměkouli celou kolem dokola.
0: A jakou metodu máš na to naučit se to jméno právě úplně sestavené ze slabik, které nejsou české, nebo tak
1: nejdou
0: vždycky česky za sebou?
1: No, jako na to narážím, když dělám komentáře v dokumentech, to se stává, ale nemám celkem, já jsem se naučil číst dopředu, takže, no a potom, když je nějaký jméno, který opravdu teda, nebo jsou tam takový ty ochechulózní názvy, nějaký třeba lékařský, no tak to samozřejmě se zastavím a přečtu
0: ty
1: si to.
0: Kyseliny a takové ty
1: no,
0: léky.
1: Ježišmarja, no.
0: Tam se ty písmenko úplně pletou, na tom,
1: no, samozřejmě
0: to strašně dlouhý.
1: No ježišmarja, ano. Ale ono hlavně totiž, jako tam člověk zjistí, že není prostě ve všech oborech fundovaný a tady
0: Jako... A pomáhá ti co? Jako potrhnout si to barevně, rozdělit si
1: no, tak
0: to?
1: Tak já nemám čas si to. Teď já nedostanu ten text, já ho dostanu, když tam přijdu. Teďka už to nemáme na papíře, máme to na tabletu, takže já musím listovat rychle. To ještě je další věc.
0: A trvalo ti nějaké z poslední doby nějaké slovo, přes které se musel dlouho přinášet, než toho vyslovil správně?
1: Tak asi jsem někde se zarazil, to ano, ale že by to, jako že bych to nenatočil, to ne, třeba... že bych šel domů a říkal, zej tam přijdu a natočíme to znovu. To se by teda zaplať pámu stalo.
0: S Františkem Kinským jsme teď natáčeli taky a on se nemohl dostat při tom, když četl text pod Krkonoší. No, tomu to prostě nešlo.
1: Tak mohu říct, to říkala Pavlína Filipovská, říkala prdko Konoší.
0: Myslím, že to tak nějak znělo. Jiří Ptáčník je naším dnešním hostem, vybral Karla Poláka, sportovního komentátora. Další jeho vtipné zážitky z komentování sportu můžeme slyšet v té ukázce, v tom pokračování. Ačko anebo Bčko nasazuji proti já, tedy především Josefa Hlinomaze ve scénce nazvané Nečti miláčku, pořad na veselné vlně, ze kterého bereme. Telefon sem 731 800 900, číslo SMS-kové 90 01 04, humor mezera anebo B, pravidla jsou stejná i dnes. Posloucháte Humoriádu.
4: Co tě znám?

0: Liberecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Patrik Rozenal a Jiří Ptáčník ve studiu dnes v Humoriádě a další jména důležitá pro vás, Karol Polák a nebo Josef Hlinomas, které si vyberete vy do ukázky, která může zaznít ve vysílání Humoriády. Vítáme vás na telefonu 731 800 900.
5: Dobrý den. Jiroslav Karvine, dobrý den, pane Ptáčníku. Dobrý den i vám, Patriku. A
4: děkuju.
5: Hlasuju pro Josefa Hlinomasa.
4: Píšu mu bo, tak děkuju i vám.
2: A zdravíme do Karvine.
4: Kdo další?
2: Dobrý den.
6: Haló, slyšíme se?
2: Ano.
6: Tak tady je zde v radio. To je kůsek od Strážnice. Pan Junák má tady chatu.
4: Ano.
6: Já bych chtěl pana Poláka. A něco bych mohl říct panovi Zápotockému.
4: Zkuste, když to bude stručné, no, abychom nezdržovali.
6: Bude to krátké. Panu Zápotockému se říkalo sonda práce. A když se Veselý otevíralo nové nádraží, tak on ho byl otevřít.
4: Ano.
6: A nějak v tom chumlu lidí se ztratil. Tak oni ho hledali a našli ho v hospodě s partou chlapů, jak si dává do nosu. Děkuju.
4: My taky, mějte se pěkně.
2: Zdravíme vás.
4: Myslím si, že je v téhle chvíli už rozhodnuto, že jste si vybrali, že zabralo to povídání, které není tak časté od sportovních komentátorů. Dobře vybrali Jirka Ptáčník, zážitky sportovního komentátora. Budeme v tom pokračovat.
7: Manfred Kokot. Tak co říká tohleto jméno bývalého německého sprintera?
8: Já se to nezbavím. Mňa sa každý na to pýta a už sa pomaly aj hambím, alebo to po česky stydím o tom hovoriť. To bolo tak, že tento Manfred to bol atlét Nemeckej demokratickej republiky, behal stovku za 10-1 už vtedy, bol majster Európy v šprinte na 100 metrov a volal sa Manfred Kokot, čo v Nemecku nič neznamená. U nás to má troška iný význam, u vás možno nie až taký, ale u nás taký.
7: Ale my tomu rozumíme.
8: Ešte extrémnejší. No a bolo to v čase, keď na olympijskom štadióne v Berlíne pokryli tartanovú dráhu, vyrobili a na počesť tartanu bol veľký meeting atletický, ktorý sme vysielali, ja som to komentoval, no a vidím tam beh na 100 metrov. Boli tam nejakí Američania, Rusi, Francúzi, Nemci, samozrejme, medzi nimi tento Manfred, štvrtá dráha. A naši dvaja, Janeček a Mandlík, šprinteri Dukly Praha v tom čase. A ja tam vidím to Manfreda, tak som si povedal, no toto ja predsa nemôžem nechať len tak, to ja musím nejako využiť. Ešte som nediel jak, ale niečo reku, musím na to povedať. No tak som povedal, prvá a štvrtá dráha, teda Manfreda, bababa. Bum, vybehli, po 20 metroch už mal Manfred náskok. Suverene zvíťazil, tak som zahlásil podľa očakávania, suverene zvíťazil Manfred Kokot z Nemeckej demokratickej republiky, druhý bol nejaký Francúz, tretí bol tuším Rus, Američan a to. A žiaľ Bohu, naši dvaja reprezentanti na predposlednom a na poslednom mieste dobehli. Tak som si tak vzdychol, že jaká škoda, že u nás doma nemáme takýchto kokotov. V zápätí mi volá pražská réžia. Soudruhu, to s nemoh říct nejaký jinak. A A ja mu říkám, ale to nemôžeme odvysielať, ja mu říkam, tak jak som to mal preložiť do češtiny? A som aj povedal, teda jak? A on je, prosím tebe, no. Tak čo som mal, keď je kokot, tak je kokot, čo mám s tým robiť? No, prosto. A ja som mal takú hlášku ešte peknú, jednu, spomínam si, Liana Drahová, to bola naša reprezentantka v krasokorčuľovaní a získala striebornú medailu v Sarajeve na Európe, či na svete, už neviem, a jazdila exibíciu záverečnú ako medailistka, ona mala veľmi krásne nohy a vrtela piruetu. A práve kamera začala snímať tak špičky korčulí, bruslí, jak ten ľad tak striekal od nich a postupne šla cez členky, lítka, kolena, až na stehná a hore, hore, hore. A vtedy mi to ma napadlo, prišlo mi na úm taká jedna myšlienka, ktorú som niekde čítal, som to aj povedal, že aj tie najkrajšie nohy sa niekde končia. A zas došlo asi 1500 všelijakých ohlasov. Ty svino jedna, ty chlípáku a podobne. Čiže no, ľudia to prijali aj s humorom samozrejme, ale nie všetci.
3: Humoriáda.
4: U nějakého sportovního přenosu ty jsi byl, Jirko?
9: No, takhle, já jsem vzpomínal teďka celou dobu a říkal jsem si, že to už je tak dávno a zřejmě takové věci se už nedějí, protože ta studia jsou vybavená klimatizací, takže tam je to teďka v pohodě, myslím. Ale v době, kdy já jsem tam byl nejdřív, poprvé, to znamená ještě za Totáče, tak klimatizace nebyla a bylo jenom vysílání prvního a druhého programu. Takže když došlo k tomu, že byl přímý přenos nějakého utkání v tenisu, no tak to byl nervák, protože se nikdy nevědělo, kdy to skončí. Takže my jsme byli třeba v tom studiu
4: připraveni
9: a byli jsme už zasvícený, že? Protože kameraman si musel udělat obrázek, zasvítit, musel si dát bílou a připravený buď tím pádem, jako kdyby se cokoliv stalo, tak tě mohli střihnout a kdyby jsi nereagoval dostatečně, tak bys byl blbej.
4: To už bylo něco jako v kotvě u přívozu, jak tam...
9: No. Ale to už dneska neexistuje, ne. To není ani v televizi, ani tady. Já když jsem přišel potom tam znova, tak už to taky nebylo.
4: To je
9: retrospektivní, hodně retrospektivní. No, ale vím, že jsme to řešili tak, to rada mého kolegy Miloše Frýby, který říkal, hele, až budeš mít tenis, tadyhle pojď, já ti ukážu, tady je kýbl, natoč si studenou vodu a dej si nohy normálně do toho. Ano, takže já jsem říkal, akorát by bylo blbý, kdyby náhodou třeba ten kameraman nějak to špatně zafixoval kameru a ta by švenkla během toho vstupu na moje nohy, tak by se prozradilo, jako máme klimatizaci.
4: Tak to byly vychytávky té doby, tedy ano. Vzpomíná Jirka Ptáčník, náš dnešní host, a za malou chvíli bude vybírat další ukázku. A to v pořadu, který posloucháte.
3: Humoriáda.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokročme v humoriádě dál k ukázce číslo 3 s Jiřím Ptáčníkem, který se ze seznamu vybírá.
2: Nastal čas pro anekdoty. Uslyšíme myslivecké anekdoty. A psáni jsou tady různí interpreti, takže vám nemůžu slíbit, koho uslyšíte.
3: Stalo se na lovecké chatě. Pušte mi pušku, pravil pan Janotka, já půjdu a střelím si divočáka. Stalo se. Netrvalo ani půl hodiny a pan Janotka se vřítil do chaty, byl bez klobouku i bez pušky a volal: okamžitě zabarikádujte dveře, já ho přivez živýho!
4: Přijde myslivec k fotografovi. Prosil bych divočáka zvětšit, mne ponechat.
5: Tati, bojíš se medvěda?
6: Nebojím.
5: Ani rozuzeného divočáka?
6: Ne.
5: Ani když jsou oba pohromadě?
6: Taky ne.
5: Tak ty se bojíš jenom mámy?
7: Stařičký lord vypráví v klubu, jak před 50 lety lovil v Indii tygry. Postřelil jsem tygra, ten se na mě řítí, namířím, stisknu spoušť a puška mi selhala. Lord má na čele kapičky potu. Vidím tygří zuby, poklekl jsem v kolenou a pak lady promihne, zjistil jsem, že si jaksi musím převléknout dolní část oděvu. Lady říká soucitně: o, to muselo být tenkrát vaše lordstvo hrozné. Ale drahá lady, povídá lord, tenkrát ani ne, ale teď ano.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Myslivci. V životě Jiřího Ptáčníka. Byli nějací? Potkal
2: ne, prosím tě, vůbec ne, ale...
1: Absolvoval poslední léč, seděl na posedu. Síla zvěř.
2: Ty nějak jako, mně to nebylo blízký, protože se jako u toho střílelo, no to jako bez toho nejde, že jo. Já tomu rozumím, že to je zase přirozený zásah do toho, aby se nemnožil a tak dále. Ale já jsem si teďka vzpomněl, jak jsem poslouchal, takže jsem slyšel moc hezký vtip, tak se pokusím ho interpretovat. Je mezi 11. a 12. hodinou v noci, jde pán kolem hřbitova, tam je taková úzká pěšená, on se bojí a kouká se, tak se rozhlíží, jestli tam není někdo a objeví se chlap tam nějakým, říká: prosím vás pěkně, byl byste tak laskavý, mohl bych se s váma svést, mohli bychom jít společně tou cestou, já se hrozně bojím. A on říká: jo, jo, jistě, samozřejmě, přejdou tu cestu, minou ten hřbitov, on se loučí a říká: já vám moc děkuju, já se strašně bojím tady kolem toho hřbitova chodit. A on povídá: no, to já jsem se bál taky, když jsem byl naživu.
0: Humoriáda.
1: Kam vy na to chodíte? No a co ti myslivci? Nic jako, takového nikdy, žádný bál si neabsolvoval, myslivecký, nebo tak. Příroda ti není blízká, jako, ty jsi lázeňský.
2: Ne, já mám přírodu moc rád. Jako nejblíž mi byl Petr Štěpánek, protože on je Nimrod, že jo, po tatínkovi a tak, jako to je tradice, kterou ta rodina ctěla, takže tam jsem slyšel spoustu vyprávění o tomhle oboru nebo o téhle zajímavosti, ano. Tak vím, že to samozřejmě má své místo ve společnosti, to já některak jako, jenom jsem tomu nějak nepropad, no, a já nevím, jestli...
1: Jedna z největších organizací vůbec.
2: No já vím, no, ale...
1: Myslím, že snad větší jsou zahrádkáři, ne?
2: Fakt, jo, tak to nevím.
1: To taky neděláš.
2: Ne, a pak ještě taky jako si myslím, že ta zelená barva, to ono to připomíná taky vojáky, jo.
1: Jo, jo, jo.
2: To je takový militantní.
1: No, jakou bys ale do lesa chtěl?
2: No, proto...
1: Svítivý oranžový.
2: No ne, tak já jim to... musí mít mimikry nějaký.
1: Jo. Yes. Tak Jirka Ptáčník vybral anekdoty. Můžeme pokračovat nikoli s mysliveckými, ale dáme si takovou směsku od herců z Jihočeského divadla. A nebo nabízím, já proti dlouho to podle mě nebyl, tak si říkám, mohl bych to dneska zkusit proti Pepíček Beck.
2: No výborně.
1: Takže anekdoty nebo Josef Beck, kterou variantu si vyberete, řekněte nám to, zavolejte na telefon 731 800 900 nebo pošlete SMSku hlasovací s heslem Humor mezera A nebo Humor mezera B na číslo 90 011 04. K tomu Karel Gott.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Sestavte si vysílací plán podle svého z nabídky, kterou jste dostali, anekdoty nebo vyprávění Josefa Beka. Na telefonu 731 800 900 můžete dát hlas favoritní které ukázce. Vybíráte je v SMSkách. Na telefonu je kdo? Ptáme se s Jiřím Ptáčníkem.
2: Dobrý den.
1: Vítejte u nás. Těšíme se, že budete hlasovat.
3: Dobrý den, tady je Monika, tak mě pobavil pan Ptáčník tím hebkým klínem. A chtěla bych teda říct taky z doby socialismu anekdotu, slečno, měla jste již chlapce? Ne, já mám holčičku. A volím tedy anekdoty a chci se zeptat, kdy bude knížka a poprosila bych, aby to byla audiokniha, protože máte oba velmi krásné hlasy a rozhodně tomu neříkejte ptákoviny, ale třeba tajnosti, protože o panu Ptáčníkovi nic nevíme, jste oba elegantní, tak by mě zajímalo, jestli šijete, jestli si necháváte šít obleky, nebo jako, jak jste takhle oba elegantní.
4: Necháváš si šít obleky, já jo.
2: No tak já už dávno ne.
4: Tak jsme vám odpověděli.
2: Já ho nepotřebuju už. Já v podstatě...
4: Ještě jeden, jo.
2: Jako, myslíš, do rakve, jo?
3: A bude kniha v dohledu.

0: jedné době už to píšete?
1: Dala jste nám vnukla nápad, třeba jo, ale zatím takhle v plánu není.
0: Ale hlasuju i pro audio knihu. Mějte
2: dobře,
0: se
2: dobře. Taky se mějte krásně, nashledanou.
1: Děkujeme. Kdo další vybírá? Vítejte u nás.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, tady František, zdravím vás.
2: My taky.
3: A přáličky, anekdoty.
1: Píšu jim bod od vás a děkuji moc za zavolání 731 800 900, to je náš telefon. Kdo se dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Tady pejskář ze Dvora Králové nad Labem a expert na ptákoviny. Zdravím kolegy na ptákovinky, humoristickou stranu Čech a Moravy. A dáme si Bekoviny, Beka,
1: ano, píšeme mu bod a děkuji za to zavolání.
2: A pozdravujte pejsky.
1: Kdo ještě přispěje?
5: Dobré odpoledne, chlapi, Honza z Vlka, my vás oba zdravím.
2: My taky zdravíme.
5: A já bych hlasoval taky pro pana Beka.
1: Taky pro pana Beka. Dobře,
2: díky.
1: Děkujeme za to. Ať se daří, myslím, že je rozhodnuto, uděláme tentokrát změnu. Josef Bek bude vyprávět, bude vzpomínat na Jiřího Steinmara.
6: No tak když člověk, podívej, v mým věku už člověk málo spí. A když nemůže usnout, tak mu jdou teďka takový biograf před očima. Všechny ty slavné postavy, za 50 let u divadla se setkáš s tolika zajímavýma lidma. Já jsem měl takovou kliku, hlavně při filmování, že jsem se setkal s těma bardama českého divadla, českého filmu, panem Štěpánkem, Pivcem, Marvanem, Hegerem, Rašilovem. No, byli to Steinmarem. To byli prostě, když jsme se scházeli, dřív neexistovalo filmovat, aby se to stihlo kvůli penězům za 30 dní, to se filmovalo půl roku, rok. A nejkrásnější byly ty večery v exteriérech, to jsme se těšili, tam jsme se vždycky připrdli a teď se zpívalo, vykládalo. No a ty dětkové, ty měli všechny ohromně bohatý život, víš. Třeba takový pan Steinmar, to nikdo neví, že on byl ohromný obchodník. Že on vedle svý gáži, kterou měl největší u Národního divadla, tak on ještě podnikal, že on měl hotel v Černošicích a nebo dělal šéfa činohry v Olomouci. On ráno jel třeba tím Špajswagenem do Olomouce, tam na něj čekalo auto od úřadu, ale to tam a pak zase Šlafwagenem a tam si dělali konexe a známosti. No, ten byl ohromný, když jsme dělali třeba obrácení Frdyše Pištoli, tak ten zničil každou zkoušku. Yeah. Pač vykládal, jak to dřív bylo, ty nádherné doby u divadla, kdy to nebylo rozptýlování filmováním a tím, akorát měli tak dětkové rozhlas a jenom to divadlo. Takže to bylo pro ně ohromný. On třeba, o něm byl známý, že rád pěstoval tam, myslím, že on bydlel v Klánovicích, nebo tam měl vilu a tam pěstoval kuřata a holuby a tak. A za protektorátu se herci taky živili tyhle sloupy Národního divadla, že jezdili na gazšpíle ven. No a pochopitelně tam dostali takový proviant a to. A oni o něm věděli, že pěstuje tuhle drůbež, tak mu dali do krabice s těma dírkama, aby se neudusili kuřátka. No a on jel zpátky vlakem, měl pochopitelně první třídu a teďka jim to bylo mu líto těch kuřátek, tak zvy ten dekl a odkryl to takhle, vyndal ty kuřata na tu lavici a teď je tam drobili mrohlíky a přijde průvoči, říká, co tady ty kuřata dělají, pane průvoči, žerou a serou. Takže nic se s tím není bral. Byl to ohromný klap.
1: Dostal jsi jako někdy živý honorář?
2: Jakože bych dostal za něco? Nějaký zvíře?
1: Kuřata, živé sele,
2: ne, tak to
1: krávu.
2: To jsem nedostal, kozla. To jsem opravdu nedostal. Já si nedovedu představit, jak bych s tím naložil, protože já mám zvířata moc rád, ale bohužel nejsem jako pěstitel. Já celý život toužím potom mít psa, ale neodvážil jsem se, protože to je strašná zodpovědnost. Pořád jsem říkal, až budu starší. No a teďka jsem tak starý, jsem zodpovědný, čím dál tím víc. No.
1: Takže nebude pes?
2: Nebude pes, ne.
1: Ne,
2: já se zaštěkám sám.
1: Až budeš něco chtít.
2: Tak.
1: Aby někdo přišel.
2: Ale slibuju, že podstoupím reinkarnaci a v příštím životě budu pes.
1: Jaký bys chtěl být?
2: No, já bych chtěl být hlavně pes u Madly Drahokoupilový, protože ta je miluje a je ochotná pro ně udělat cokoliv. Takže bych měl, kdybych se narodil tak, že by si mě ona pořídila, tak by to bylo úžasný. A to bych se musel převtělit.
1: Takhle hezky a kultivovaně říct, že by si chtěl být, sdílet lože s Madlou Drahokoupilovou, je fajn.
2: No teď jde o to, že bych měl pelíšek někde jinde, rozumíš?
1: Tak jestli je takovou milovnicí, tak věřím, že určitě si nenechává v pelíšku, ale pouští do ložnice, určitě ne.
2: Ona teďka už nemá pejska, nemá, ale mívá vždycky, protože všichni známí, kteří jsou kolem ní, tak pejsky mají a svěřují je a ona s neuvěřitelnou péči se jim věnuje a opravdu těm se nese modrý z nebe.
1: Hlídal ty jsi někdy nějaké zvíře?
2: Přemýšlím. No tak jsem hlídal vosy, aby mě nepopíchali. To jedině,
1: ale jsi se bál, ale že bys dostal svěřenu třeba kočku na týden, když jedou sousedi, nebo krmil ne. Papouška, nebo něco takového.
2: Ne.
1: Nebo ne, to zabil rybičky tím, že se nenakrmil.
2: Ne, to ne.
1: Ne, nikdy.
2: Já si myslím, že ne. A ani jsem nedostal, jako, i když moje jméno k tomu vybízí, ani jsem nedostal na starost žádný ptáka.
1: Jirka Ptáčník, náš dnešní host. Co vyberete? Řekněte nám to, když nabídnu Josefa Beka a proti Lubu Skořepovou s Milanem Nedělou. Tak telefon 731 800 900 je už teď v provozu a můžete volat, věnovat někomu hlas. Ještě jednou připomínám, Josef Bek Ačko, Bčko, Luba Skořepová a Milan Neděla. Stejně tak můžete poslat SMSku na číslo 90 011 04. A my vám k tomu zase pustíme jednu písničku. Už zní Držím ti město a skupina Tým.
7: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě se s námi můžete spojit. Telefonní číslo 731 800 900. Vybíráte mezi Bekem a Skořepovou s Nedělou. Dobrý den, přejeme.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, pánové. Tady Petr ze Zdolnek. No, to je s váma děsná prača. Já se směju nejenom tím scénkám, ale i vám tam.
2: Tak to jsme rádi.
1: Tak děkujeme. A co vybíráte z těch ukázek?
3: Lubu.
1: Dobře, varianta B.
2: Děkujeme a zdravíme.
1: Mějte se, ať se daří. Kdo další?
4: Dobrý den, Karel Vojkovi. Zdravím pana Ptáčníka i vás, Patriku.
2: Ano, my vás taky.
4: A já bych si přál pokračování pana Peka.
2: Dobře.
1: Píšeme mu bod, moc děkuju za hlasování. Ještě další telefon.
2: Dobrý den. Janický.
5: Ještě jednou Honza z Vlkavy a určitě dál pan Bek.
1: Určitě.
2: Děkujeme.
1: My děkujeme všem za pomoc. Už třetí souboj a vyhrává ho varianta A. Vyhrává Pepíček Bek, bude vzpomínat na Jaroslava Vojtu.
6: Nebo Jarda Vojta, to byl boží člověk. Ohromnej. Oni o něm sice říkali, že zblbne každou anekdotu, a nebyla to pravda. A vydržel všecko. No já ho pamatuju, když jsme dělali Syny hor, to byl takový lyžařský sportovní film o Hančovi a Vrbatovi. Já dělal toho Hanča, já jim to zatajil, že neumím vůbec jezdit. Až potom, když už jsem byl nalíčený a dali mě to na nohy, tak to už to byla hrůza, tak mě dali hned 5 profesorů přes jízdu na lyže, tak ať jsem byl takový a dělal letní sporty, tak jsem se to naučil brzo, ale dodnes neumím zarazit. Já si jedu každý kopec, ale musím mi dojezd, nebo aby mě odstřelili, víš. No já jsem tam dělal tu slavnou 50, kterou ten Hanč vyhrál, a musel to ten režisér Ruba udělat tak, že v cíle ty pořadatelé se na mě nahrnuli a od tím jsem se zastavil, ty byli pomlácený čověče. Takový ty těžký záběry za mě dělal profesor Sikora. To byl prorektor Karlovy univerzity, který mě byl dost podobný, akorát měl menší nos, který za mnou přišel do komorního, aby jsme se domluvili. Tak už si říkali, máš tam bráchu. A on měl akorát kratší nos, já mám vlastně nos, kde začínají, končej nosy, začínají choboty, tak mu to museli dělat z názvyky, to a jednou v Jablonečku toho Sejkoru líčili, měli jsme stejný svetr, stejnou čepici a Jardo, Vojta tam takhle vešel, ještě Ruse spole a pal, co tomu Bekovi lepíte za reťofu, a kdyko má dost velké. My jsme dělali Mikuláše a Leše. To jsme dělali u Kršky, já tam měl Šikanédra, Jarda Spole Chytuzí, opak Vašek Voska, Svatík Beneš, Karel Heger, Aleše, že jo, s Danou Metříckou. Byly to ohromné exteriéry v písku. My vždycky v Netří se tam po filmování sešli ve vinárně, já nevím, jak se to měl u Šramaru nebo jak. To končili exteriéry a ten končil. Ten měl vypitý sklepy a měl po sezóně. A Jarda Vojta tam dělal pedela na Akademie výtvarných umění. No a jednou jsme točili, měli jsme za úkol natočit svatýho Jana Křtitele, jak nese Ježíška přes moře. No aby měl jako pocit, tak Jardu slikli do plavek, měl nádhernou figuru, on furt štípal dřívy a tam mu to dali s teplou vodou, no a Feďa Pečenka, ten, to byl takový veliký ateliér, než to zasvětil, to trvalo dlouho a ten Jarda stojí v té teplé vodě a najednou zařval. Vy vůbec dělejte, kdo v té teplé vodě má stát, když se vám tady pochčíju. Tak oni ho uklidnili, no a pak ten Krška říká, hele Jarouško, to musíš dát ty plavky dolů, báč tam děláš jako to. Když jsou tady ženské, pojď, dám tak jako vyhostovaná. Tak jsme ho obdivovali, jak je fundované a bavili jsme, Jardo ještě furt. On pojď, porád, jsme pali doma, no přeci nebudu prznit matku vlastních dětí, volové, víš. A on člověče, dědek, tam je takový záběr, jestli to budou někdy dávat, tak si všimněte, jak jde takový švenk přes jeho zadek. A on těma půlkama měl takhle zahýbat, jako když vám dává nazdar. Já to doma zkoušel, nepořídil jsem to, člověče, moc jsem se po tento. A ten Jarda to stih. A dělali jsme takovou scénu, že on tam stojí nahej na tom soklu a teď jako přijdou dámy ze společnosti. Paní Horvátová, vždycky Krška měl ty dámy, které měly originál šmuky, víš, a brilanty. A ty tam vlezou v těch krojích, baba Horvátová to vedla, ten Sepaďal, ředitele Akademie výtvarných umění, a teď jako vidí tu nahou prdel předtím, tak to chce zachránit, tak letí a veme takovou plerézu a takhle to váže na to, aby ho zakryl. No a když jsme to zkoušeli, ten Sepa byl malinký, tak stál na špičkách a teď to takhle zve, nejenom Jarda zařval, ty vole, ty mi za něj rveš, a ten Sepa pál nějaký hadr cejtím v ruce, tak to vážím. Takže ty chlapy byly ohromný, čověče.
1: Humoriáda. Vy jste byli ohromní, děkujeme za pomoc, za to, že jste s námi tuto hodinu prožili i ve vysílání, i aktivně, stejně tak jako Jirka Ptáčník. Děkuju moc.
2: Já moc děkuju za pozvání a moc děkuju všem posluchačům. Bylo to velmi příjemné a uteklo mi to, jako když praskne do vody, je to na to tata pryč. Ano. Takže vy, vážení posluchači, užívejte života pomalu, radujte se z každé vteřiny, hodně zdraví přeju.
1: Ano. Užijte si poslední písně této hodiny a další pořady Českého rozhlasu, které pro vás vysíláme, a já se v Humoriádě těším zase zítra. Mějte se krásně a úsměv na tváři.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Situace na řece Dyji se zlepšila, odumřelé sinice už nespotřebovávají kyslík. Vláda schválila důchodovou novelu. Senioři nad 80 let by měli každých 5 let dostat o 500 korun více. V Kroměříži začala obnova pionýrské louky za 50 milionů korun. A počasí dnes čekáme zpočátku slunečno, během dne oblačno a teploty do 25 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. V řece Dyji pod Novomlýnskými nádržemi se zlepšily podmínky pro ryby. Českému rozhlasu to řekl Antonín Tůma z Povodí Moravy. Skončilo masivní odumírání přemnožených sinic, které zejména v noci spotřebovávaly velké množství kyslíku. Voda v řece se teď přirozeně obměňuje a opět funguje fotosyntéza, doplňuje Antonín Tůma.
2: Nádrží. Toho kyslíku máme poměrně dostatek, tam je 100% nasycení, řádově 8,5 mg, ale pořád, co se týká toho kyslíku v samotné řece Dyji, 4 mg na Bulharech a 3 mg v Dyji na Břeclavi.
0: Tyto hodnoty by ale pro ryby už neměly být bezpečné. Povodí Moravy i nadále upozorňuje, že sinice se můžou znovu přemnožit. Lidem by od jejich 80 let mohl od příštího roku vzrůst důchod. Kabinet včera schválil důchodovou novelu, která počítá s přidáním o 500 korun měsíčně každých 5 let. Od roku 2028 by taky mohla vzrůst penze pracujícím důchodcům. Výdělek za odpracované roky po dosažení důchodového věku se těmto seniorům má automaticky přičítat k valorizaci. Zákon teď míří do sněmovny. Plošné navyšování důchodů kritizuje bývalý ministr práce Marian Jurečka z KDU ČSL. Seniori podle něj potřebují jiný druh podpory.
3: Daleko více našim seniorům by pomohlo, kdyby stát mohl zvýšit adresnou cílenou pomoc, například formou zvýšení příspěvku na péči, zvyšováním dostupných kapacit sociálních a zdravotních služeb. To jsou věci, které opravdu hrají klíčovou roli v tom, jakou kvalitu života naši seniori mohou potom mít.
0: Kroměříži začala rekonstrukce pionýrské louky. Prostor v bezprostřední blízkosti podzámecké zahrady, který je majetkem Zlínského kraje, projde výraznou proměnou za bezmála 50 milionů korun. Ta zahrnuje demolici současných již nevyhovujících staveb a sportovišť i následné vybudování nových. Hotovo by mělo být za rok, v červenci 2027. Pokračuje Šárka Kučerová z tiskového oddělení kroměřížské radnice.
4: Město Kroměříž se bude spolupodílet na revitalizaci areálu a spolufinancovat 10% nákladů. Město obnovou pionýrské louky získá moderní zázemí pro sportovní i kulturní akce pro obyvatele i školy.
0: Nových dílen se dočkají učni stavební školy v Třebíči. Stávající budovu, kde se budoucí zedníci učí, chce kraj zbourat a postavit znovu. Do soutěže o zakázku se přihlásilo 6 firem. Vítěze už vedení kraje vybralo. Celková investice vyjde na necelých 26 milionů korun.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku skoro jasno až polojasno, v průběhu dne zvětšená oblačnost, jen místy se mohou vyskytnout přeháňky. Nejvyšší odpolední teploty 22 až 25 stupňů, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Opatrně na dálnici D1 na 200 kilometru ve směru na Prahu. Na krajnici je odstavené nákladní vozidlo s poruchou. Jinak i provoz plynulý a bez hlášených nehod. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré ráno, Moravo. 5 minut po 5. hodině posloucháte Český rozhlas Brno a jsme rádi, že jste si nás naladili v úterý 21. července. Je to 202. den roku 2026, to znamená, že do konce roku zbývá 163 dnů a právě dnes probíhá 30. kalendářní týden. Z astronomického hlediska dnešek patří měsíci, nastává první čtvrtě zhruba v 1 hodinu. A navíc 21. červenec je také časem prvního lidského kroku na měsíci, k tomu se vrátíme ve slavných výročích. Svátek dnes slaví Vítězslav a Vítězslava, oslavencům budeme hrát tradičně po 8. hodině a my začneme v pohodě s Petrem Kotwaldem a Standou Hloškem. Prý se tomu říká láska, přidáme slavný hit Lenky Filipové z 80. let. Pavel Kašper u mikrofonu, přejeme vám krásné vstávání a ať se vám s námi hezky jen tak vegetí poslouchá, existuje. 5 minut po 5 je tu pro vás Český rozhlas Brno.
1: Český rozhlas Brno.

Lenka Filipová vám zpívala jeden ze svých největších hitů, prý se tomu říká láska. Písnička z roku 1983 otextoval tehdy melodii Lenky Filipové Zdeněk Rytíř. Je 5:12, dnes je 21. července roku 2026. V roce 1479 král Vladislav Jagellonský se v Olomouci setkal s Matyášem Korvínem a potvrdili takzvané Olomoucké smlouvy, které obnovovaly vnitřní mír v zemi. Nadále měli užívat titulu Český král dva panovníci, Vladislav s právem vládnout dědičně v Čechách a Matyáš, který získal Moravu, Slezsko a obě Lužice. Historické země tak měly být oddělené osudy až do Matyášovy smrti v roce 1490. Dnešek je spojený také se zrušením takzvaného tovarištva Ježíšova, tedy jezuitského řádu. Zrušil ho papež Kliment XIV. Před 252 lety. Ovšem ne na dlouho. V roce 1814 byl řád opět obnoven. Právě jezuité přispěli k rozvoji kultury a vzdělanosti u nás i ve světě. V roce 1940 britská vláda uznala prozatímní československou exilovou vládu a Edvard Beneš v Londýně vydal první dekret z pozdějších tzv. Benešových dekretů. Před 53 lety zemřela téměř ve 100 letech lékařka Eliška Vozábová. V době, kdy se rozhodla pro studium medicíny, působily v českých zemích pouze dvě lékařky. 94 let by dnes bylo herci a dabérovi Josefu Husníkovi. Pocházel z Olomouce. Jeho hlasem mluvili třeba Steve McQueen nebo Anthony Hopkins. Vystudoval brněnskou JAMU a mezi jeho spolužáky patřili Ladislav Lakomý, Jaroslav Dufek nebo Josef Sommer. Od roku 1960 působil v Brně jako člen činohry tehdejšího státního divadla. Před 63 lety odešla do sportovního nebe hokejová legenda Bohumil Modrý, ve své době jeden z nejlepších brankářů Evropy. Právě s ním jsme v roce 47 a 49 získali titul mistrů světa. V březnu 1950 byl spolu s dalšími 11 hráči v tajném vykonstruovaném procesu zatčen, obžalován a odsouzen na 15 let do vězení za špionáž a velezradu. Skončil v uranových dolech v Jáchymově a spolu s ostatními pracoval v radioaktivním prostředí bez jakýchkoliv ochranných pomůcek. Na následky věznění předčasně zemřel v pouhých 46 letech. Narozeniny by dnes oslavil slavný český herec, kterého si určitě pamatujete z řady filmů, Robin Williams. Oslavil by 75. narozeniny. Jeho táta v sukni nebo Dobrý Will Hunting nebo také jeho postava z Ptačí klece určitě stojí za připomenutí. Bohužel trpěl depresemi a zemřel relativně mladý. 47. narozeniny by dnes oslavil zpěvák a autor David Stipka, rodák z Frýdku Místku. Než se začal živit hudbou, pracoval jako novinář, grafik nebo také sazeč a se svou skupinou Band G's spojoval písničkářství, folk a velmi osobní texty. Širší publikum objevilo Davida Stipku díky spolupráci s Kateřinou Marií Tichou, ale především díky duetu s Evou Farnou Dobré ráno milá, který znáte také z našeho vysílání. V roce 2017 získal David Stipka cenu Anděl v kategorii solový interpret. Bohužel v roce 2019 mu lékaři diagnostikovali rakovinu slinivky. Zemřel 10. ledna v roce 2021 v pouhých 41 letech. Písničky Davida Stipky si pouštíme také na vlnách Českého rozhlasu Brno a dnes u příležitosti jeho nedožitých 47. narozenin si pustíme právě zmíněný slavný duet s Evou Farnou Dobré ráno milá.

0: počasí.
1: Tady je úterní Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 20 minut, je tu aktuální počasí. Teploty na jihu Moravy jsou dnes po ránu opět relativně nízké, mezi 9 a 13 stupni, těch zmíněných 13 je v Brně Tuřanech. Na většině sledovaných míst se teplota pohybuje kolem 10 stupňů. A jaké bude počasí? Čekáme dnes zpočátku skoro jasno až polojasno, v průběhu dne zvětšená oblačnost, ojediněle přeháňky. Nejvyšší teploty mezi 22 a 25 stupni Celsia. Slabý během dne mírný severozápadní až severní vítr, povane rychlostí do 25 km za hodinu a bude k večeru slábnout. Rozptylové podmínky budou dobré, bio je dnes na jedničce a slunce to vyšlo v 5 hodin a 10 minut a zapadne ve 20 hodin a 50 minut. Dobré ráno.
2: Čtvrtečním hostem dopoledního vysílání 23. července bude Viktorie Štěpánová a tématem její film Volkáre. Jaké téma zpracovala ve snímku, který se ocitl v nominaci na Oscara? A jaký úspěch zaznamenal na letošním mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech? Jak může dnes folklor zasáhnout módu a design? I to bude tématem rozhovoru. Přidejte se k nám. Srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5:24. Čas na temné letopisy moravské. Zní o prázdninách každý všední den v tomto čase, vypráví Michal Isteník, a tentokrát vás vezme k méně známému pádu letadla u Sokolnic.
1: Český rozhlas Brno uvádí temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 1989, osudová forsáž u nádraží. Stačilo pár stovek metrů a tahle kapitola temných letopisů moravských mohla být o obří tragédii. A stačilo možná jiných pár metrů a nemusela vzniknout vůbec. Událost z 11. dubna 1989 připomíná malý pomníček poblíž nádraží. Tehdy se jmenovalo Sokolnice a dnes nese dvojnázev Sokolnice-Telnice. Na jedné straně má pole a na druhé hustější zástavbu, takže je jasné, jak místním přálo štěstí, když se vše odehrálo na té zemědělské části. Vojenští piloti Vladimír Mikeš a Karol Bencalík toho dne krátce před polednem měli stejně jako předtím jejich kolegové zkoušet boj s nízkoletícím cílem. Ten představoval vrtulník pohybující se asi 200 metrů nad povrchem země. A z brněnského letiště k němu vyrážela dvojmístná stíhačka MiG-21 US, patřící tehdejšímu 8. stíhacímu pluku. Na její palubě seděli oba vojáci. Podle dokumentace bylo vše v nejlepším pořádku. 19 let staré letadlo ve výborném stavu, vojáci měli nalétáno v jednom případě více než 1700 hodin a ve druhém o tisícovku méně. Při letu stíhačka postupně snižovala výšku, až se pravděpodobně i vlivem větru dostala pod minimální hladinu pro vybrání z teče. To už piloti věděli, nejen z varování z pozemní stanice, že musí něco udělat. Posádka se snažila snížit klesání a současně zapnula forsáž, což by zvýšilo výkon motorů. Jenže ty v takovém okamžiku na chvíli ztrácejí tah, takže letadlo naopak dočasně ztratilo rychlost a vrazilo do země. Vše trvalo pár sekund, piloti se ani nepokusili a pak vzhledem k malé výšce nemohli pokusit o katapultování. Vyšetřovatelé spočítali, že v okamžiku nárazu měl stroj rychlost mezi 400 a 500 km za hodinu. Kráter měřil na hloubku 2 metry a trosky se rozletěly desítky metrů daleko. Na místě jako první přistála posádka vrtulníku, který měl představovat cíl. Možná ještě doufali, že kolegové, s nimiž předtím mluvili vysílačkou, žijí. Nebylo však už pomoci. Za chvíli zbytky stíhačky vybuchly. Tragédie předznamenala tečku za podobnými nácviky steče ve vztahu k pomalu letícím cílům. Poblíž nehody je pomníček, k němuž stále chodí rodiny i známí pilotů.
1: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské.
0: To byl 20. díl našeho cyklu, další napíšeme zítra touto dobou na vlnách Českého rozhlasu Brno.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Brno může opět pronajmout prostory bývalé kavárny Muzejka u Moravského náměstí. V přízemí Berglova paláce naposledy v roce 2023 sídlila pekárna s bistrem. Majitelé se o provozovnu soudili i s Brnem. Magistrát žádal vyklizení budovy. Soudní spor skončil, protože firma nakonec prostory vystěhovala sama. Realitní společnost města Brna nabídne interiér znovu k pronájmu. Novostavbu tělocvičny při základní škole plánuje vedení Mašovic na Znojemsku. Škola nikdy speciální prostory pro výuku tělocviku neměla, sloužila k tomu jedna z větších tříd. Dětí ale v obci v poslední době přibylo a samostatná tělocvična tak chybí. Projekty čeká na stavební povolení, s ním pak obec požádá Jihomoravský kraj o dotaci. Zástupci Olomoucké univerzity Palackého využívají letní prázdniny k dokončení nového kampusu pro mediky a studenty fakulty zdravotnických věd. Čtyřpodlažní budova za 600 milionů korun s menzou, přednáškovými a výukovými místnostmi začne fungovat v září. Lékařská fakulta i díky ní může navýšit počty uchazečů o studium. Stát by mohl na vlastních pozemcích vystavět zhruba 15 000 bytů, část z nich u železničních tratí. Ukazuje to analýza Státní investiční a rozvojové společnosti. Například v Praze je podle ní nejvíce vhodných pozemků v rukou správy železnic, ale například taky kolem nemocnic. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku skoro jasno až polojasno, v průběhu dne zvětšená oblačnost, jen místy se mohou vyskytnout přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 22 až 25 stupňů, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na dálnicích a hlavních tazích v regionu je teď ráno bez výrazných komplikací, jezdí se plynule a hlášenou nemáme žádnou nehodu. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Zpívala vám Petra Černocká, je 5 hodin a 39 minut, tady je úterní Český rozhlas Brno. V Norách u Ivančic se zabydluje 40 nových sislů. Vypustili je tam ochránci přírody, kteří se snaží populaci tohoto kriticky ohroženého druhu obnovit. Podle loňského sčítání je sislů v Česku okolo 7 000. Když ekologové s projektem znovu začínali, byla to zhruba polovina. Sisly přicestovali do Ivančic ze zoologických zahrad.
1: Slové, aby nestráceli vodu, tak se ochlazují jenom tím, že se schovávají v norách.
2: Je to zvíře v dobré kondici, má takovouhle pěknou čistou srst, lesklou. Tak doufejme, že tady příštěru bude mít nějaký mláďata. Tak šup.
3: Zoolog Jan Matějů hledá sisla mezi slámou v krabičce a potom ho vytáhne a položí do nory. Sisel chvilku váhá, ale pak už sviští do podzemí. Ochránci přírody tu museli díry do země předvrtat předem, aby se zvířata lépe zabydlela.
4: Třeba půl metru hlubokou, takovou uší. Do té díry třeba dáme nějaké krmení.
3: Vysvětluje Jitka Matoušová z Agentury ochrany přírody a krajiny.
4: Tu díru ucpeme většinou nějakou naplněnou petlahví, necháme tam takový klacík ještě, aby tam trošku šel vzduch. A toho sisla tam necháme takhle zavřeného, aby se vlastně musel prohrabat ven, aby nám hned neutekl z té lokality, aby tady prostě zůstal.
3: Na této lokalitě vypouštějí sisly už podruhé.
4: V okolí do nějakých 5-8 kilometrů máme další 3 lokality ještě v Ivančicích, u Jamolic a na Mohelně. Pokud by se sislům dařilo, existuje ještě možnost, že by ty kolonie zase spolu začaly komunikovat, což by bylo důležitý hlavně z hlediska genetiky, protože vlastně ty malý izolované kolonie, pak ta genetická variabilita už je nízká a to může taky způsobovat problém.
3: Podle ní sisel z krajiny téměř vymizel kvůli změnám v zemědělství.
4: Taková ta kolektivizace, scelování lánů, používání chemie, všechno se vlastně dělalo ve velkém, mizely prostě meze, plošky v krajině, které by ten sisel mohl obývat. Začalo se míň pást, což taky znamená vlastně úbytek nějakého vodného prostředí, protože ten sisel potřebuje krátkou trávu. A zároveň byl sisel pronásledovaný jako polní škůdce.
3: Sisly přivezli pracovníci brněnské zoologické zahrady. V dalších dnech mají dorazit také jedinci ze zahraničí. Kurátor savců Pavel Brandl z pražské zoologické zahrady dopravil k Ivančicím v krabičkách 11 samců a 10 samiček.
5: Jsou to vlastně zvířata z voliéry, která je umístěna na Dívčích hradech. Tam máme výběhy pro koně Převalského. Chytali se jak mladí sisly, naivní, kteří ještě sklopec nikdy neviděli, tak ale i veteráni, kteří s tím odchytem museli mít zkušenost z loňského roku, evidentně od loňska zapomněli. Každé to zvíře jsme individuálně odčervovali proti kokcídím.
3: Agentura ochrany přírody a krajiny v Česku vede asi 15 podobných záchranných programů. Hana Novotná, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, zpíval vám Palo Habera, tentokrát je solo písničku Preč, preč. 6:45 minuta, k tomu je tu počasí.
1: Počasí.
0: Pokud jste dnes ještě nebyli venku, připravte se na chladné ráno. Teploty na jihu Moravy se pohybují mezi 9 a 13 stupni Celsia. Ale těch zmíněných 13 je spíše výjimečných v tuto chvíli v Brně, Tuřanech a také v Lednici. Jinak se na většině míst pohybují teploty kolem 10-11 stupňů. Předpověď pro dnešek, ta slibuje zpočátku skoro jasno až polojasno, v průběhu dne zvětšená oblačnost, ojediněle přehánky a nejvyšší teploty dnes mezi 22 a 25 stupni Celsia. Slabý během dne mírný severozápadní až severní vítr, povolené rychlosti do 25 km za hodinu a k večeru bude slábnout. Rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo 10 minut po 5. hodině, zapadne ve 20 hodin a 50 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu Českého rozhlasu Brno. Ať vám první hodiny dnešku utečou co nejpříjemněji.
1: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Zpívala vám Věra Špinarová, je 5 hodin a 50 minut. Milí posluchači, jestli pak víte, jaké rostliny nebo živočichy byste našli pouze u nás a nikde jinde ve světě, to je téma, kterému se bude právě teď věnovat Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že v Česku najdeme několik rostlin a živočichů, kteří žijí pouze u nás? Lokálně originální druh rostliny nebo zvířete se nazývá endemit. Příkladem jedinečné tuzemské rostliny je hvozdík písečný český. Jde o vytrvale bíle kvetoucí rostlinu, která tvoří husté trsy a dorůstá do výšky zhruba 15 cm. Vyskytuje se pouze na jednom místě naší republiky, konkrétně v Národní přírodní památce Kleneč u Roudnice nad Labem. Další ryze českou kuriozitou je myšice malooká Cimrmanova. Tento vzácný poddruh malého hlodavce byl objeven roku 2002 na Žatecku. Uměle tuto myšici chovají pouze v plzeňské zoo, kde jí také dodali přízvisko po neexistujícím českém géniovi Járovi Cimrmanovi. Kmotrem této malé myšky nebyl nikdo jiný než Zdeněk Svěrák. Kromě endemitů z říše rostlin a živočichů máme v Česku i jednu raritu mezi houbami. Je to lysohlávka česká. Stejně jako jiné evropské lysohlávky obsahuje psychoaktivní látky, které vyvolávají halucinace. Konzumace této houby je tedy riziková.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Úřady povolily vznik nové nákladní haly na brněnském letišti. Řidiči by měli jezdit po novém mostě mezi Břeclaví a Poštornou od 7. srpna. Zákonodárci navrhují, aby vraždy v Česku byly nepromlčitelné. A dnes čekáme zpočátku slunečno, během dne oblačno a teploty do 25 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Na brněnském letišti může vzniknout nová hala pro překládku zásilek. Dopravní a energetický stavební úřad pro ni vydal povolení. Rychloobrátková manipulační hala bude součástí veřejně nepřístupné části areálu. Vznikne na prázdné ploše poblíž pobočky přepravní firmy DHL.
3: Množství přepraveného nákladu na brněnském letišti mírně roste každým rokem. Loni tam pracovníci odbavili skoro 13 000 tun zboží, meziročně o 8% více. Z Brna létají pravidelné kargolinky dvou společností, které každodenně napojují region na hlavní evropská logistická centra. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
1: Nový silniční most přes odlehčovací rameno řeky Dyje z centra Břeclavy do Poštorné by měl být hotový první srpnový týden. Nahradí původní most ze 70. let, který už byl ve špatném technickém stavu. Rekonstrukce trvala téměř rok a vyšla zhruba na 90 milionů korun, říká mluvčí ředitelství silnice dálnic Petra Drkulová.
4: Na mostě na silnici první třídy číslo 55 v břeclavské části Poštorná dokončujeme pokládku asfaltových vrstev. Pokud budou práce pokračovat podle plánu, nový most zprovozníme v prvním srpnovém týdnu. Následně odstraníme mostní provizorium, po kterém byla po dobu rekonstrukce vedena doprava.
1: Poslanci i senátoři jednají o návrzích, kterými by se vraždy v Česku staly nepromlčitelnými. Dnes má policie na vyšetření 30 let. Ročně je neobjasněných asi 5 případů ze 140.
5: Nepromlčitelnost vražd navrhuje například senátorka Jitka Seitlová z KDU-ČSL.
6: Pozdní potrestání plní generálně preventivní i satisfakční funkci.
5: Podobně vysvětluje vlastní návrh úpravy trestního zákoníku, který připravil společně s Renatou Veseckou za motoristy taky ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
7: Žijeme v době, kdy moderní kriminalistika a analýza DNA dokážou objasnit desítky let staré případy.
5: Oba návrhy jsou podle Tomáše Křivny z právnické fakulty Univerzity Karlovy populistické. Desítky let odložený trest už totiž neplní svůj účel.
8: Má být újmou tomu pachateli jako odplata a za druhé ho vychovat tomu vedl řádný život.
5: Senátorský návrh teď bude projednávat ústavně právní výbor. Poslanecký návrh míří do druhého čtení. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
1: Pětní vzpomínkou na umučené obyvatele někdejšího geta začne dnes odpoledne v Holešově festival židovské kultury Hamakom. 26. ročník potrvá do soboty a nabídne přednášky, výstavy, koncerty nebo lekce židovských tanců i tradiční speciality židovské kuchyně.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku skoro jasno až polojasno, v průběhu dne zvětšená oblačnost, jen místy se mohou vyskytnout přeháňky. Nejvyšší odpolední teploty 22 až 25 stupňů, biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Silnice 55 z Břeclavy do Uherského Hradiště na obchvatu Hodonína zůstává po noční nehodě v obou směrech neprůjezdná. Policie dopravu odklání přes město. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Krásný den vám všem, milí posluchači. 4 minuty po 6. hodině s vámi Český rozhlas Brno. Dnes je úterý 21. července roku 2026. Svátek, jak jsme zmínili, slaví Vítězslava a Vítězslav, ale možná nevíte, že dnešek je také dnem, kdy máte být pro někoho oporou, a navíc je také dnešek takovým vcelku atraktivním dnem nezdravého jídla. Takže pokud dnes chcete zřešit, můžete, je k tomu den vyloženě určený. Písničky, které na vás po 6. hodině čekají, bude Josefína od Petra Spáleného, Pojď dáme řeč bude zpívat Dalibor Janda. Další písničky, které nestárnou. Pavel Kašpar u mikrofonu Českého rozhlasu Brno. Přejeme vám dobré ráno s písničkami, které nestárnou tak rychle jako my. Hezké ráno.
2: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, zpíval vám Dalibor Janda a teď na téma bodnutí hmyzem. Několik stovek Čechů ročně dostane podle lékařů po hmyzím bodnutí velmi prudkou alergickou reakci. Skončit může i bezvědomím. V takovém případě je nutné i hned zavolat záchranku. Po odeznění akutních příznaků by měl pacient zajít na alergologii.
1: Jak se vám daří od poslední návštěvy? Byly nějaké potíže?
2: Vůbec nic.
3: Ptá se lékařka Dominika Čápová z Centra alergologie a klinické imunologie Fakultní nemocnice Motol a Homolka, padesátníka Martina.
1: Bodnutí bylo nějaké od poslední návštěvy? Nebylo.
2: Dobře.
3: K systémové, tedy velmi závažné alergické reakci po bodnutí vosou u něj došlo před několika lety.
2: Hodně špatně se mi dýchalo, motala se mi hlava, ten tlak šel dolů.
3: Jeho stav se rychle zhoršoval a postupně ztrácel vědomí. Manželka proto zavolala záchranku.
2: Přijela ta záchranka, tam na mě mluvili a říkali, haló pane, zbuďte se, otevřete oči, 3 injekce mám dojem, že mi dali. Manželka říkala, že jí říkali, že mě můžou jako odvíct do nemocnice, ale že to není potřeba, že se prospím a že budu jako v pohodě.
3: Aby se podobná situace už neopakovala, chodí dnes Martin na alergenovou imunoterapii. Riziko další závažné reakce na hmyzí bodnutí se u něj díky tomu výrazně snižuje. Dnes ho čeká další injekce.
1: Alergenová imunoterapie je vlastně léčba, která je určena pro pacienty se středně těžkou a těžkou reakcí na bodnutí hmyzem. Je to pro pacienty, kteří měli systémovou reakci a spočívá v tom, že se podává vlastně malá dávka toho jedu a tělo si na to postupně vytvoří toleranci.
3: Vysvětluje alergoložka Dominika Čápová. Léčba trvá 3 až 5 let, ochrana ale nastupuje už po několika měsících od zahájení léčby.
1: Tak to máme na levajdu. Pojďte si tady posadit.
3: Vyzývá pacienta Martina zdravotní sestřička Hana Kolářová.
4: Každý pacient má svoji vakcínu, kterou má podepsanou a má ji vlastně u nás schovanou v lednici.
5: Martin má vytažený ruka.
4: Střídá se pravá levá strana, takže udělám vlastně takovou jakoby malou řasu, dezinfikuju a píchnu.
5: Tak hotovo.
4: Přelepíme a pak se pán posadí venku přímo před tu ordinaci na 30 minut. Ví, že než nám odejde, že musí zaťukat a ukázat nám vlastně místo v pichu, že to je v pořádku, není tam otok, začervenání, cokoliv a odchází.
3: Účinnost alergenové terapie je vysoká, říká alergoložka Dominika Čápová.
1: Máme pacienty, u kterých došlo k bodnutí hmyzem v průběhu té alergenové imunoterapie a často mají jenom lehkou reakci v místě v pichu. Ty reakce jsou velmi mírné.
3: Anafylaktický šok, při které může dojít až k zástavě oběhu, prodělají v Česku kvůli bodnutí hmyzem stovky lidí ročně.
1: Jakmile ten pacient začne pociťovat nějaké celkové příznaky ve smyslu dušnost, svědění dlaní, plosek, kopřivka, pak tam můžou být i zažívací obtíže, bezvědomí a může tam docházet až k zástavě oběhu, kde je nutná resuscitace.
3: V případě, že se začne anafylaktický šok rozvíjet, je nutné záchranku volat okamžitě. Pokud člověk závažnou reakci po bodnutí hmyzem už prodělal a má po ruce adrenalinové pero, měl by ho vždy použít.
1: Podání adrenalinu vlastně nemá žádné absolutní kontraindikace, je bezpečný a vždycky je spíš chyba ten adrenalin nepodat, než ho podat.
3: Adrenalinové pero se aplikuje jednoduše přes oblečení do stehna. Ukazuje mi pacient Martin, který nosí pohotovostní lék stále u sebe.
2: Je v takovém pouzdře, takže se to vydá z toho obalu, odjistí se tady ta modrá zátka nahoře, pak už se to jenom vezme a píchne se to.
3: I po podání adrenalinu se volá k lidem se závažnou alergickou reakcí záchranka. Účinek adrenalinu totiž může rychle odeznít a šok se může znovu vrátit. Z Fakultní nemocnice Motol a Homolka v Praze, Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno.

0: Louis Armstrong na vlnách Českého rozhlasu Brno, velký oblíbenec také našeho stálého spolupracovníka, sportovce tělem i duší, pana Jaromíra Meixnera. Je 6 hodin a 17 minut, je tu pro vás počasí.
1: Počasí.
0: Teploty na jihu Moravy stále na relativně nízkých hodnotách. Chystáte-li se ven, pořádně se oblečte. Dnes jen mezi 9 a 13 stupni Celsia, ale těch 13 je spíše výjimkou třeba v Lednici a v Brně Tuřanech. Předpověď počasí pro dnešek ta dnes slibuje zpočátku skoro jasno až polojasno, v průběhu dnes zvětšená oblačnost, ojediněle přehánky a nejvyšší teploty mezi 22 a 25 stupni Celsia. Slabý během dne mírný severozápadní až severní vítr. Povolené rychlosti do 25 km za hodinu a k večeru bude slábnout. Rozptylové podmínky dobré, bio je dnes na jedničce a slunce, které vyšlo v 5 hodin a 10 minut, zapadne ve 20 hodin a 50 minut. Dobré ráno přejeme.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Hosty úterního dopoledního vysílání 21. července po 11. hodině budou manželé Krupovi. On Slovák, ona Lotyška. Jejich společnou řečí, díky které se seznámili, je Esperanto. Dozvíte se, jak tento jazyk propojuje rodiny různých národností, co je náplní setkání rodin hovořících Esperantem v Brně a jak se tento jazyk učí i děti. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 23 minut. Správa železnic se obrátila na soud, aby Brnu nařídil zaplatit přes 30 milionů korun. Jde o náhradu za poškození mostu přes řeku Svratků hlavního vlakového nádraží. K problémům tam došlo na konci roku 2022 a celá věc podle zjištění Českého rozhlasu vyústila žalobou. Pár dní před Štědrým dnem museli železničáři na dva dny úplně zastavit provoz na historické mostě ve směru z hlavního nádraží na jih, včetně trati pro dálkové vlaky na Břeclav. Bylo to v době, kdy firma pro magistrát v korytě řeky pod mostem stavěla protipovodňová opatření, tedy upravovala koryto řeky. Provoz se později podařilo obnovit jen částečně, z některých směrů ho několik měsíců omezovala dlouhodobá výluka kvůli opravám. Brno se na tom, kdo za poškozením stojí mostu, pokoušelo se správou železnic dohodnout. Podle mluvčího města Filipa Poňuchálka to stále není nic průkazného. Nechali jsme si se správou železnic pracovat nezávislý posudek a dle výsledku posudku nebylo možné v tak obtížném případě určit viníka toho, proč nastala zrychlená degradace toho mostu, říká Poňuchálek pro Český rozhlas Brno. Více informací, včetně zajímavé reportáže, najdete v článku Tomáše Kremra na webu irozhlas.cz. Je 6 hodin a 24 minut, zprávy pro vás dnes chystá David Hasman. Ty další tu budou za 5 minut. Dobré ráno.

0: Dějí se pod novomlýnskými nádržemi se zlepšily podmínky pro ryby. Českému rozhlasu to řekl Antonín Tůma z povodí Moravy. Skončilo masivní odumírání přemnožených synic, které zejména v noci spotřebovávaly velké množství kyslíku. Voda v řece se teď přirozeně obměňuje a opět funguje fotosyntéza. Návštěvníci vodní nádrže Letovice ještě v letošní sezóně využijí nové toalety, sprchy a bufet. Řemeslníci je nakonec stihnou dokončit před tradičními závody dračích lodí. Organizátoři je na takzvané Křetínce každoročně pořádají poslední srpnovou sobotu. Vybudování sociálního zázemí a zázemí pro občerstvení stálo zhruba 10,5 milionu korun. Největší část zaplatili Letovice, ale přispěly i okolní obce. Vláda navrhne ústavnímu soudu, aby zamítl nebo odmítl kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla. Tu podal Pavel kvůli nezařazení na summit NATO v Ankaře, kam nakonec díky předběžnému opatření soudu odjel. Vláda požaduje i vyloučení soudce Pavla Šámala z rozhodování o žalobě, podle ní kvůli údajnému aktivismu. Opozice návrh na jeho vyloučení kritizuje, označuje to za útok na nezávislost justice. Lidé poslali nadaci Tomáše Bati po požáru budovy 34 ve Zlíně 800 tisíc korun a objednali 3,5 tisíce triček. Nadace měla v budově uskladněno více než 27 tisíc výtisků baťovské literatury, téměř všechny tituly své edice Baťa. Hodnota knih ve skladových cenách byla zhruba 3,2 miliony korun. Na konci tohoto týdne chce nadace do tiskárny poslat 20 titulů k tisku. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku skoro jasno až polojasno, v průběhu dne zvětšená oblačnost. Jen místy se mohou vyskytnout přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 26 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 z Brna do Prahy z Bystřice za sjezdem na Měřín. Na kilometru 127,5 havaroval kamion a skončil v nedalekém poli. Vůz policie ale zasahuje do stoupacího pruhu. Nákladní vozidla tak vybočují do pravého a chvílemi se v celku průce brzdí tak opatrně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin 39 minut. Olomoucké arcibiskupství pátrá po dvou litinových vázách, které podle původních plánů zdobily průčelí rybářského pavilonu v podzámecké zahradě v Kroměříži a vyzvali k pomoci také veřejnost.
1: Pod pečlivým dohledem pávů stavbaři pracují na opravě jedné z největších dominant podzámecké zahrady, rybářském pavilonu.
2: Dokončujeme průzkumy, kde jsme našli původní omítky. Je to v určitých pásech, kdy je v horním pásu, vidíte takové praskliny vodorovné skoro, tak tam je historická omítka nějakým způsobem přetažená.
1: Pavilonu chtějí vrátit původní barevnost i vzhled, popisuje práce referentka stavebního odboru olomouckého arcibiskupství Šárka Brantalová a dodává, že podle starých plánů stávaly v průčelí budovy dvě velké vázy.
2: Scháníme jakékoliv historické podklady, máme obrovské množství té historické fotodokumentace, aby jsme zjistili, jak vypadaly ty vázy, které stály, to víme, že tam byly vázy. Nevíme ale, kde jsou.
1: Stavební referentka věří, že sami návštěvníci mohou mít v rodinných albech fotky rybářského pavilonu z minulého století.
2: Kdyby kdokoliv měl nějakou krásnou historickou fotku, určitě může zanechat u nás tady na zámku. Budeme moc rádi.
1: Fotky návštěvníků by také mohly naopak pomoci s umístěním jedné velké litinové vázy, která zatím provizorně odpočívá uvnitř rybářského pavilonu.
2: Tak ta stála teďka roky rokoucí na pavím dvoře. Předpoklad je, že to bylo druhotné umístění té vázy a když se na ní podíváte, je tam znak Teodora Kona, arcibiskupa, tedy je to váza z přelomu 19. a 20. století a my hledáme, kde původně stála. Proto je tady teď umístěná, aby se nestratila, aby nám ji někdo neodnesl, bude restaurována.
1: Dodala stavební referentka Šárka Brantalová. Z kroměřížské podzámecké zahrady Blanka Kovandová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Za minutu bude 6:45, tady je úterní Český rozhlas Brno s aktuální předpovědí počasí a vypadá to, že na jihu Moravy se teploty zatím odlepují od svého dna velmi, velmi pozvolna. Pohybují se stále mezi 9 a 13 stupni Celsia. A předpověď pro dnešek, ta slibuje zpočátku skoro jasno až polojasno, v průběhu dne zvětšená oblačnost, ojediněle přeháňky. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia, slabý během dne mírný severozápadní až severní vítr. Do 25 km za hodinu bude k večeru slábnout. Rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo v 5 hodin a 10 minut, zapadne ve 20 hodin a 50 minut. Dobré ráno přejeme.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec Jan Šťastný.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
4: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
3: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
4: Folklor a sport.
3: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.

Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 49 minut. Možná před cestou do zahraničí přemýšlíte, jak je to se zdravotním pojištěním a případnou nutností se připojistit. Máme pro vás několik rad, které nabízí Všeobecná zdravotní pojišťovna. Běžné zdravotní pojištění z České republiky v zahraničí nemusí pokrýt veškeré náklady na zdravotní služby. V případě zdravotních obtíží, kdy je nutné vyhledat lékaře, lze ošetření využít evropský průkaz zdravotního pojištění, který však kryje pouze nezbytnou péči v zemích Evropské unie a v některých dalších státech. Někdy se i tak může stát, že musíte část nákladů uhradit sami. Je proto vhodné mít sjednáno i komerční cestovní pojištění, a to především při cestách do zemí mimo Evropskou unii, kde evropský průkaz pojištěnce využít nelze. Důležité také je, že nezbytnou péči je taková, která z lékařského hlediska vyžaduje zdravotní stav s přihlédnutím k předpokládané délce pobytu. V rámci krátkodobého pobytu u moře zahrnuje tato péče hlavně ošetření akutních onemocnění a úrazů. Ve státech Evropské unie platí s evropským průkazem nárok na poskytnutí nezbytné zdravotní péče na účet zdravotní pojišťovny a za podmínek, jaké mají tamní pacienti. Je tedy nutné vyhledat zdravotnické zařízení napojené na veřejný zdravotní systém. Náklady na poskytnutou nezbytnou péči uhradí zdravotnickému zařízení místní zdravotní pojišťovna, která je následně přeúčtuje příslušné české zdravotní pojišťovně. My za ošetření zaplatíme pouze to, co běžně hradí místní pojištěnci. Třeba regulační poplatek, poplatek za recept, hospitalizaci a podobně. Poplatky a doplatky různé formy spoluúčasti se neplatí. Pokud si ale sjednáte komerční připojištění pro cesty do zahraničí, neprohloupíte. Je možné, že tyto výdaje následně můžete uplatnit u komerční pojišťovny. Záleží však na pojistných podmínkách konkrétního produktu a posouzení dané pojišťovny. Přejeme vám šťastnou cestu, ať už se vypravíte kamkoliv. Buďte opatrní. Zprávy pro vás připravuje dnes David Hasman a ty další tu budou za 9 minut.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Je 7 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Brno se dostalo zpátky k prostorám, k bývalé kavárně Muzejka, o které se soudilo. Ombudsmanka Boskovické nemocnice řešila za první čtvrt rok od nástupu do funkce 34 podnětů. Rolnický fond podal žalobu na firmy Agrofertu kvůli Babišově střetu zájmů. Chce po něm zpět 22 milionů korun. A dnes čekáme zpočátku slunečno, během dne oblačno a teploty do 26 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Brno může opět pronajmout prostory bývalé kavárny Muzejka u Moravského náměstí. V přízemí Berglova paláce naposledy v roce 2023 sídlila pekárna s bistrem. Majitelé se o provozovnu soudili s Brnem. Magistrát žádal vyklizení budovy. Soudní spor skončil, protože firma nakonec prostory vystěhovala sama. Realitní společnost města Brna nabídne interiér znovu k pronájmu, říká náměstkyně primátorky Karin Karasová Podivinská z hnutí Brno k lidem.
5: Dáváme vlastně volnou ruku všem budoucím možným nájemníkům, takže je to vlastně na nich, jakým způsobem ty prostory využijí, ať už na gastro nebo na cokoliv jiného. Pro nás je v současné době důležitá výše nájmu.
3: Podle Podivinské se Brno s firmou dál soudí o uhrazení milionů korun, které firma dluží na energiích a službách. U Hodonína se dnes nad ránem srazilo osobní auto s kamionem. Při nehodě jeden člověk zemřel. Silnice 1/55 je v místě neprůjezdná. Objízdná trasa vede přes Hodonín. Na síti X o tom informovala policie. Ombudsmanka městské nemocnice v Boskovicích dostala za prvního čtvrt roku ve funkci 34 podnětů. Vedení pozici zavedlo od dubna. Vycházelo přitom hlavně z požadavků příbuzných pacientů. Ombudsmanka Kateřina Vodlická má za úkol řešit stížnosti, ale i pochvaly nebo tipy na zlepšení.
6: Na ombudsmanku se lidé obrací hlavně v posledních týdnech. Díky ní je teď komunikace mezi pacienty a nemocnicí rychlejší a efektivnější. Dotazům se věnuje hned v den doručení. Ze 34 podnětů bylo 25 pochval, zbytek tvořily stížnosti nebo různé návrhy. Žádné změny v kompetencích a ve fungování ombudsmanky zatím vedení nemocnice nechystá. Z Boskovic Alena Hysová, Český rozhlas.
3: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond podal žaloby na 28 dceřiných firem z holdingu Agrofert. Informoval o tom na svém webu. Chce vrátit podporu ve výši 22 milionů korun. Tolik dostaly firmy na dotacích mezi lety 2017 a 2021, kdy byl Andrej Babiš z hnutí ANO poprvé premiérem. Vymáhají je kvůli údajnému porušení zákona o střetu zájmů. Agrofert s údajným porušením zákona nesouhlasí, říká mluvčí holdingu Pavel Heřmanský.
7: Stále platí, že jsme přesvědčeni, že jsme dotace čerpali v souladu se zákonem a máme na ně nárok.
3: Soudy v Česku i Evropské komise považují Babišův střet zájmu v jeho prvním volebním období za nevyřešený. Podle nich měl na Agrofert v té době vliv.
4: Počasí.
3: Na Jihomoravě dnes čekáme zpočátku skoro jasno až polojasno, v průběhu dne zvětšená oblačnost, jen místy se mohou vyskytnout přeháňky. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 26 stupňů, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na příjezdu do Brna silný provoz na dálnici D1 z obou směrů. Od sjezdu na výstaviště i od Slatiny. Směrem z Vyškova chvílemi zpomalují kamiony před sjezdem na Slavkov zhruba na 211. kilometru. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Krásný den vám všem, milí posluchači, je 7:05. Posloucháte Český rozhlas Brno. Je úterý 21. července. Za chvíli bude zpívat Marie Rotrová písničku Ty jsi tam, já jsem tu. Mopedovou pak přidá Vašo Patejdl s Olgou Záblackou. A pak už je pro vás připravena tradičně po 7:00 soutěž Jak se u nás mluví. I dnes pro vás máme hezkou knížku jako výhru. A vydáme se pro soutěžní slovo do Holešova. Jaké to bude, prozradíme už za chvíli na známé lince 726465200. Pak budeme netrpělivě očekávat vaše odpovědi, buď tipy, anebo můžete vybírat některou z našich možností. Přejeme vám hezký poslech, krásné ráno, je pěkné slunné úterý, i když s nižšími teplotami, tak ať vám první hodiny dnešního dne utečou co nejpříjemněji. Naladí vás muzika, voňavá káva, dobří lidé kolem vás, anebo také soutěž, jak se u nás mluví, která začíná už za chvíli. Dobré ráno přeje Pavel Kašpar.
4: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 10 minut. Na řadě je soutěž, jak se u nás mluví tradičně, po 7 hodině každý všední den. I dnešní ráno si můžete touto soutěží zpříjemnit a vyhrát knížku Muž, který našel klid. Do soutěže ji věnovalo nakladatelství Kazda. A dnešní soutěžní slovo bude z Holešova a ptáme se vás, milí posluchači, tušíte, jaký význam má v Holešově slovo furtka? 726465200, linka sem k nám do studia, zavolejte a zkuste to. Ptáme se vás, co by to mohla být furtka. Těšíme se na vaše tipy, tak uvidíme, co tipujete. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Dobrý den, tady Ješková, Měrovice.
0: Dobrý den, paní Ješková, prozradíte mi prosím vaše křestní jméno?
1: Jana.
0: Jano, tak krásné ráno vám přeju. Co myslíte, že by to mohla být v Holešově furtka? Co tipujete?
1: Aha, já bych prosila nápovědu.
0: Určitě. Tři tady pro vás máme. Já se přiznám, že taky dneska nevím, co by to tak mohlo být. Furtka. Jano, může být buď za A dlouho hořící cigareta, anebo za B úzká dvířka v plotě, anebo za C starý dům. Furtka. Co to tedy furtka podle vás bude? No, tak to vám nezávidím. To by mohlo být v podstatě cokoliv.
1: Já si A a B, ale...
0: Já vám pro jistotu ještě zopakuju. Dlouhohořící cigareta Ačko, úzká dvířka v plotě Bčko, starý dům Cčko. Tak co říkáte? Co to v Holešově znamená furtka?
1: Já bych dala Cčko.
0: Zkusíte Cčko nakonec?
1: Ano.
0: Dobře, tak to bohužel není. Je mi moc líto.
1: Jsem se měla dát Ačko.
0: Bčko to bylo. Představte si, byla to ta úzká dvířka v plotě.
1: Aha, těsně vedle.
0: No, já jsem si právě říkal, jestli to nebude ta cigareta náhodou, taky bych neuhodl. Nevadí, ano, zavolejte určitě příště a děkujeme za to dnešní. Mějte se moc hezky a přejeme krásné ráno. Díky i vám, děkujeme. 7 hodin a 13 minut je aktuální čas. Soutěž, jak se u nás mluví, to bude zase zítra po 7 hodině. No a teď už si dáme Jasona Donovana, taková písnička úplně typická před počasím. Rhythm of the Rain. Pavel Kašpar u mikrofonu, dobré ráno přejeme. We'll be right back.

0: počasí.
1: Vypadá to podle předpovědi, že podle Jista Donovena dnes v dešti tančit nebudeme, aspoň tady u nás na jihu Moravy. Teploty teď po ránu, pokud se chystáte ven a ještě jste nebyli, připravte se na to, že dnešní ráno je studené. Teploty aktuálně se pohybují mezi 12 a 15 stupni Celsia. A předpověď pro dnešek, čekáme zpočátku skoro jasno až polojasno, v průběhu dne zvětšená oblačnost, ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů Celsia. Slabý během dne mírný severozápadní až severní vítr. Do 25 km za hodinu, k večeru bude slábnout. Rozptylové podmínky dobré, bio je dnes na jedničce a slunce, které vyšlo 10 minut po 5. hodině, zapadne ve 20 hodin a 50 minut. Přejeme dobré ráno.
2: Ve středu 22. července přivítáme v poradně pro zdraví urologa Dalibora Pacíka a probereme téma nezhoubných nádorů prostaty. Tento problém se týká s přibývajícím věkem mnoha mužů a my se s naším hostem zaměříme na to, proč je dobré neodkládat urologické vyšetření, ale také na to, jaké možnosti léčby nabízí současná medicína. Prostor bude i na posluchačské telefonické dotazy. K poslechu vás srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
5: Život plne dál,

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 7:21. Máme pro vás několik tipů na dnešek. Na putování po znojemských kryptách a sklepeních se můžete vydat, pokud se dostavíte na sraz účastníků v 10, v 15 nebo v 19 hodin do ulice Obroková ve Znojmě k pořádajícímu turistickému informačnímu centru. Během prohlídky navštívíte kryptu v kostele svatého Jana Křtitele, kostel svatého Mikuláše, Karner, Znojemský hrad, archeologickou expozici i podzemí pod Václavským náměstím a kostel svatého Kříže. V Brně pokračují letní Shakespeareovské slavnosti, hraje se tradičně na nádvoří Špilberku a na programu je Otello s Robertem Miklušem v hlavní roli. Začíná se ve 20 hodin a 30 minut. Dnes se také hraje na letní scéně divadla Bolka Polívky v amfiteátru na Kraví hoře. Tam dávají hru Fichtl, ve které excelují Pavel Liška a Michal Isteník. A to i v případě v tomto se začíná ve 20 hodin a 30 minut. Další pozvánka je za muzikou, brněnskou část festivalu Bohemia Jazz Fest. Dnes hostí Moravské náměstí, vstup je zdarma a program má začít v 17 hodin a 30 minut slovenskou skupinou Waking Vision. Od 19. hodiny pak nastoupí Ondrej Krajnák a The New Trio. No a hlavní večerní set od 8:30 pak patří projektu Gavin Skeks and Otto Hejnik Band. Roman Horký a Kamelot se představí na folkovém létě v Řečkovicích v areálu bývalého pivovaru na Palackého náměstí od 19. hodiny a 30. minuty. Koncert je součástí cyklu Folkové léto. Užijte si dnešní večer, užijte si akce, na které jsme vás pozvali, a pokud i vy byste chtěli pozvat naše posluchače na nějakou akci, neváhejte, můžete to udělat prostřednictvím formu na webu brno.rozhlas.cz v sekci kontakt. Pozvánku rádi zveřejníme. No a teď už Petr Hábka.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá.

cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

0: Tady je Pavel Kašpar a Český rozhlas Brno. Dobré ráno, Moravo. Vstáváme s vámi.
1: My už jsme vzhůru. A co vy?

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Na brněnském letišti.

0: Hotovo by mělo být za rok. Někteří poslanci a senátoři navrhují, aby byla vražda v Česku nepromlčitelná. Teď mají kriminalisti na vyřešení případu 30 let, pak už pachatele nemůžou potrestat. Proti takové změně je například Česká advokátní komora. Podle ní by to nemělo prakticky žádný efekt. I přes klesající kriminalitu v Česku policie eviduje celkem asi 500 nevyřešených vražd. Drtivá většina z nich je z 90. let. Ve Znojmě se představí vítězové dětských hudebních soutěží. Na nádvoří Altánského paláce dnes vystoupí 7 mladých interpretů, kteří na sebe v minulé sezóně upozornili svými výsledky. Akce s názvem Koncert malých géniů je součástí hudebního festivalu Znojmo. Podle prezidenta přehlídky Jiřího Ludvíka výběr účinkujících představuje nejzajímavější interprety nastupující generace hudebníků. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku skoro jasno až polojasno, v průběhu dne zvětšená oblačnost. Jen místy se mohou vyskytnout přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 26 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Vyškova. První část kolony kamionů za Rousínovem z kilometru 214 pomalej se sune až za Rohlenku. V okolí sjezdu na Slavkov brzdí i osobní auta v levém pruhu. Těsně před Brnem čekejte silnější provoz od Slatiny. Směrem z Prahy se brzdí za Výstavištěm. A D2 od Bratislavy plná nejenom kamionů už za Židlochovicemi z 8. kilometru. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

uchvazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

bych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahraničí

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 38 minut. V norách u Ivančic se zabydluje 40 nových sislů. Vypustili je tam ochránci přírody, kteří se snaží populaci tohoto kriticky ohroženého druhu obnovit. Podle loňského sčítání je sislů v Česku okolo 7 000. Když ekologové s projektem začínali, byla to zhruba polovina. Sisly přicestovali do Ivančic ze zoologických zahrad.
1: Sislové, aby nestráceli vodu, tak se ochlazují jenom tím, že se schovávají v norách.
2: Je to zvíře v dobré kondici, má takovouhle pěknou čistou srst, lesklou. Tak doufejme, že tady příští rok bude mít nějaký mláďata. Tak šup.
3: Zoolog Jan Matějů hledá sisla mezi slámou v krabičce a potom ho vytáhne a položí do nory. Sisel chvilku váhá, ale pak už sviští do podzemí. Ochránci přírody tu museli díry do země předvrtat předem, aby se zvířata lépe zabydlela.
4: Třeba půl metru hlubokou, takovou uší. Do té díry třeba dáme nějaké krmení.
3: Vysvětluje Jitka Matoušová z Agentury ochrany přírody a krajiny.
4: Tu díru ucpeme většinou nějakou naplněnou petlahví, necháme tam takový klacík ještě, aby tam trošku šel vzduch. A toho sisla tam necháme takhle zavřeného, aby se vlastně musel prohrabat ven, aby nám hned neutekl z té lokality, aby tady prostě zůstal.
3: Na této lokalitě vypouštějí sisly už podruhé.
4: V okolí do nějakých 5-8 kilometrů máme další 3 lokality ještě v Ivančicích, u Jamolic a na Mohelně. Pokud by se sislům dařilo, existuje ještě možnost, že by ty kolonie zase spolu začaly komunikovat, což by bylo důležitý hlavně z hlediska genetiky, protože vlastně ty malý izolované kolonie, pak ta genetická variabilita už je nízká a to může taky způsobovat problém.
3: Podle ní sisel z krajiny téměř vymizel kvůli změnám v zemědělství.
4: Taková ta kolektivizace, scelování lánů, používání chemie, všechno se vlastně dělalo ve velkém, mizely prostě meze, plošky v krajině, které by ten sisel mohl obývat. Začalo se míň pást, což taky znamená vlastně úbytek nějakého vodného prostředí, protože ten sisel potřebuje krátkou trávu. A zároveň byl sisel pronásledovaný jako polní škůdce.
3: Sisly přivezli pracovníci brněnské zoologické zahrady. V dalších dnech mají dorazit také jedinci ze zahraničí. Kurátor savců Pavel Brandl z pražské zoologické zahrady dopravil k Ivančicím v krabičkách 11 samců a 10 samiček.
5: Jsou to vlastně zvířata z voliéry, která je umístěna na Dívčích hradech. Tam máme výběhy pro koně Převalského. Chytali se jak mladí sisly, naivní, kteří ještě sklopec nikdy neviděli, tak ale i veteráni, kteří s tím odchytem museli mít zkušenost z loňského roku, evidentně od loňska zapomněli. Každé to zvíře jsme individuálně odčervovali proti kokcídím.
3: Agentura ochrany přírody a krajiny v Česku vede asi 15 podobných záchranných programů. Hana Novotná, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno.

0: 8:45 a minuta k tomu, tady je úterní Český rozhlas Brno. Počasí. Máme pro vás aktuální předpověď počasí, chystáte-li se ven, připravte se na to, že dnešní ráno je chladnější. Aktuálně se teploty na jihu Moravy pohybují v rozpětí mezi 12 a 15 stupni Celsia. A předpověď? Zpočátku skoro jasno až polojasno, v průběhu dne zvětšená oblačnost, ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů Celsia a vítr dnes slabý, během dne mírný severozápadní až severní do 25 km za hodinu. K večeru bude slábnout. Rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo 10 minut po 5. hodině, zapadne ve 20 hodin a 50 minut. Dobré ráno.
1: Srdcovky vyrážejí na cesty.
2: I Česnek dokáže skrývat tajemství, rébusy a hádanky. Nevěříte? Speciál Srdcovek na cestách vás o tom přesvědčí. V sobotu 25. července soutěžíme živě na slavnostech Česneku v Buchlovicích. Mimořádné vysílání, při němž všudy přítomný Česnek zaručeně odradí upíry a upevní zdraví, poslouchejte nebo si vychutnejte přímo v Buchlovicích. V sobotu 25. července od 11 hodin se na vás bude těšit Zdeněk Junák.
3: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu, pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 50 minut. Extrémní půdní sucho zasáhlo už téměř polovinu území České republiky. Ukazují to data projektu Intersucho, za kterými stojí Ústav výzkumu globální změny Akademie věd. Nejhorší je situace na jižní Moravě. Sucho se projevuje i nízkými průtoky v řekách. Krátké přehánky ani bouřky situaci moc nezlepšily. Pomoci by mohly pouze dlouhodobé deště. Tématu se věnuje redaktor David Jager, který už je se mnou ve studiu. Davide, hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Na koho ta situace nejvíce dopadá?
1: No tak extrémní sucha ohrožují například zemědělce, kteří kvůli tomu přicházejí o část úrody. Nedostatek vody totiž způsobuje, že rostliny na polích a sady buď usychají, nebo mají výrazně menší plody než obvykle. V ovocných sadech se navíc v teple snadněji šíří někteří škůdci. Problémy mají také stromy v lesích. Kvůli nedostatku vody rostou pomaleji, takže produkují méně dřeva a v nejhorších případech mohou i odumřít.
0: Minulý týden se přes jižní Moravu přehnaly intenzivní deště. Zlepšily nějak současnou situaci?
1: No, ne tak docela. Bouřky přinesly srážky jen velmi nerovnoměrně. Někde vody spadlo dost, jinde minimum. Pomohly hlavně zvlhčit vrchní vrstvu půdy a snížit tak riziko požárů. Na pomoc proti suchu a na doplnění toků to ale nestačilo. Pokud nepřijdou výrazně dlouhodobější deště, tak se bude krajina během teplejších dnů opět velmi rychle vysušovat.
0: Nedostatek vody je znát i v jihomoravských řekách. Kde nejvíce?
1: No tak největší problémy jsou podle povodí Moravy hlavně na menších tocích, které nejdou regulovat vodou z přehrad. Například na řece Kyjovce a dalších. To popisuje mluvčí podniku Jana Kučerová.
2: Stavy ve vodních tocích jsou výrazně podprůměrné a pohybují se na hranici hydrologického sucha. Například Sratka ve Verské Býtyšce je již na hranici hydrologického sucha a také drobnější vodní toky jsou na tom velice špatně.
1: Nedostatek vody netrápí ale jen malé toky. Například hladina řeky Moravy v Hodoníně klesla natolik, že odhalila základy Masarykova mostu, který zničili nacisté na konci druhé světové války. Naopak lépe jsou na tom třeba řeky Jihlava a Dyje, které povodí Moravy dopouští z vodních nádrží.
0: I v našem vysílání v minulém týdnu zaznělo, že vysoké teploty a nedostatek vody způsobují problémy rybářům. Davide, jaká je situace v řekách a rybnících na jižní Moravě?
1: No, je to tak, že obecně vlivem vysokých teplot klesá množství kyslíku ve vodě, což může ryby ohrožovat. Dalším faktorem jsou i přemnožené synice. Minulý týden takto uhynulo na řece Dyji zhruba 8 tun ryb. Rybáři jim pomáhají třeba takzvanými aerátory, což jsou přístroje, které vhánějí do vody vzduch. Pomoct může například ale i vítr, který vodu promíchá a okysličí. Reagovat musí rybníkáři i změnou krmení, vysvětluje předseda rybářského svazu Oslavany Zdeněk Kocáb.
3: U nás na rybochovném zařízení se musí omezit v takovýchhle teplotách krmné dávky, které buď se sníží na minimum, anebo vůbec, protože pokud ryba přijímá potravu, tak vyvíjí vyšší spotřebu toho kyslíku. Je to opatření přechodné, nicméně nejde to do nekonečna.
1: Provzdušňovat vodu pomocí přístrojů musí vodohospodáři hlavně v noci, protože po západu slunce přestává fungovat fotosyntéza. Rostliny tak přestanou tvořit kyslík a začnou ho z vody naopak ubírat.
0: O problémech, které způsobuje extrémní sucho, jsme mluvili s redaktorem Davidem Jagerem. Davide, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.

0: hračky, které nestárnou.
1: Jsem fajn, máš co si chtěla s tím, já už víc.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT 1. V bazénu luxusní vily je nalezeno tělo vyhledávané plastické chirurgině. Případ přebírá inspektorka Candice Renoirová. ČT 2. Silvestr v kabaretu Růžový slon a pravda o vraždě jejich otce. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvádí filmovou báseň z hororových květů Karla Jaromíra Erbena Kytice. Úterní večer s Českou televizí.
4: Přesný čas vám přináší matracezahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
5: Situace na řece Dyji se zlepšila, od umřelé synice už nespotřebovávají kyslík. V Mašovicích u Znojma plánují výstavbu tělocvičny u základní školy. Vláda schválila důchodovou novelu. Seniori nad 80 let by měli každých 5 let dostat o 500 korun více. A dnes čekáme zpočátku slunečno, během dne oblačno a teploty do 26 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. V řece Dyji pod Novomlýnskými nádržemi se zlepšily podmínky pro ryby. Českému rozhlasu to řekl Antonín Tůma z povodí Moravy. Skončilo masivní odumírání přemnožených synic, které zejména v noci spotřebovávaly velké množství kyslíku. Voda v řece se teď přirozeně obměňuje a opět funguje fotosyntéza, doplňuje Tůma.
6: Nádrží. Toho kyslíku máme poměrně dostatek, tam je 100% nasycení, řádově 8,5 mg, ale pořád, co se týká toho kyslíku v samotný řece Dyji, 4 mg na Bulharech a 3 mg v Dyji na Břeclavi.
5: Tyto hodnoty by ale pro ryby už měly být bezpečné. Povodí Moravy i nadále upozorňuje, že synice se můžou znovu přemnožit. Novostavbu tělocvičny při základní škole plánuje vedení Mašovic na Znojemsku. Škola nikdy speciální prostory pro výuku tělocviku neměla. Sloužila k tomu jedna z větších tříd. Dětí ale v obci v poslední době přibylo a samostatná tělocvična tak chybí. Projekt teď čeká na stavební povolení. S ním potom obec požádá Jihomoravský kraj o dotaci. Náklady na stavbu odhaduje nezávislá starostka Martina Pelánová na desítky milionů korun.
7: Bude to samostatná budova, ale propojená na tu stávající budovu. Takový odhad je 50 milionů, což je teda hodně, ale zase na druhou stranu si říkáme, že přece jenom to nebude využití jenom pro školu, ale že to bude pro širokou veřejnost a že ta tělocvična tady je prostě potřeba.
5: Vláda schválila novelu zákona o důchodech. Po jednání kabinetu to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Zvýšení penzí by se mělo od roku 2028 týkat pracujících seniorů. Výdělek za odpracované roky po dosažení důchodového věku by se jim automaticky přičetl k valorizaci. Důchod by se zároveň mohl zvednout taky seniorům od 80 let, a to každých 5 let o 500 korun měsíčně. Ceny benzínu a nafty se v Česku znovu řídí trhem. Od začátku dubna ceny stropovalo ministerstvo financí. Ceny pohonných hmot přitom zatím nějak výrazně nerostou. Na pumpách zatím zdražila hlavně nafta, u které se vrátila spotřební daň k původní sazbě. Zdražení by se mohlo podle mluvčího České asociace petrolejářského průmyslu Václava Louly projevit až v následujících dnech.
0: Počasí.
5: Na Jihomoravě dnes čekáme zpočátku skoro jasno až polojasno, v průběhu dne zvětšená oblačnost. Jen místy se mohou vyskytnout přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 26 stupňů. Biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
5: Silnice 55 mezi Břeclaví a Uherským Hradištěm na obchvatu Hodonína zůstává po noční nehodě v obou směrech neprůjezdná. Policie provoz odklání přes město. A 55 ještě jednou, jedete-li z Uherského Hradiště do Otrokovic. Připravte se na dlouhé zdržení před Spytihněví. Přímo v obci je nehoda. Kolona od Babic, předtím už z dálnice D55 zabere téměř půl hodiny. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Krásný den vám všem, milí posluchači, 4 minuty po 8 hodině, s vámi Český rozhlas Brno. Naladili jste si nás v úterý 21. července, v den, kdy svůj svátek slaví Vítězslava a Vítězslav. Jména, která jsou složeninou ze základů vítězit a sláva a jsou vykládány jako slavný vítěz nebo ten, kdo slaví vítězství. Starší podobou bývalo jméno Vítoslav a těmi domácími varianty jsou Víťa, Vítek, Slávek, Vítek. No a podle posledních průzkumů Vítězslavů žilo v době právě toho posledního sčítání u nás zhruba 10 tisíc. Mezi slavné nositele patří třeba Vítězslav Nezval, Vítězslav Novák nebo také Vítězslav Mácha, vynikající judista. Všem Vítězslavám i Vítězslavům přejeme všechno nejlepší, posíláme písničku od Jojo Bandu Někdy příště a krásný den přejeme také všem dnešním narozeninovým oslavencům. Buďte zdraví, šťastní a spokojní a užívejte dnešního dne. Pavel Kašpar u mikrofonu a za chvíli už také brněnští meteorologové. Krásné ráno přejeme.
0: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 19 minut. Po sobotní nehodě dvou autobusů u Olexovic na Znojemsku zůstávají v nemocnici 4 pacienti. Policie nehodu vyšetřuje jako možné obecné ohrožení z nedbalosti. Tématu se věnuje redaktor David Jager. Davide, hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak vyšetřování pokračuje? Je už jasný důvod srážky?
1: Podle policie zřejmě jeden z řidičů nedal přednost druhému autobusu a způsobil tak nehodu. Ani jeden z nich neřídil pod vlivem alkoholu. Policie momentálně pokračuje s výslechem svědků. Celkovou škodu vyčíslili na přibližně 1,5 milionu korun. Pokud by došlo k obvinění jednoho z řidičů, hrozil by mu trest odnětí svobody na 2 až 8 let. Na závěry je ale zatím brzy.
0: Jaký je zdravotní stav zraněných?
1: Záchranáři po nehodě ošetřili celkem 47 lidí. 7 z nich se středně těžkými až těžkými zraněními. V tuto chvíli lékaři v nemocnicích pečují ještě o 4 účastníky nehody.
0: Co mají dělat lidé, kteří se při nehodě zranili? Mají nějaký nárok na odškodnění?
1: Vždycky záleží na konkrétních okolnostech a hlavně na závěrech vyšetřování. Ale obecně ano. Ve většině případů mají cestující nárok na odškodnění. Může jít například o bolestné, náklady spojené s léčbou nebo kompenzace v případě trvalých následků. Zranění lidé by si v těchto situacích měli schovat všechny lékařské zprávy a nechat si potvrdit, že byli účastníky nehody. S žádostí o odškodnění by se potom měli obracet na dopravce. V případě řidičů se pak může jednat o pracovní úraz.
0: O dopravní nehodě dvou autobusů na Znojemsku jsme mluvili s redaktorem Davidem Jagerem. Davide, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.

0: půl deváté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Nový silniční most přes odlehčovací rameno řeky Dyje z centra Břeclavi do Poštorné by měl být hotový první srpnový týden. Nahradí původní most ze 70. let, který už byl ve špatném technickém stavu. Rekonstrukce trvala téměř rok a vyšla zhruba na 90 milionů korun. Brno může opět pronajmout prostory bývalé kavárny Muzejka u Moravského náměstí. V přízemí Berglova paláce naposledy v roce 2023 sídlila pekárna s bistrem. Majitelé se o provozovnu soudili s Brnem. Magistrát žádal vyklizení budovy. Soudní spor skončil, protože firma nakonec prostory vystěhovala.

0: Počasí na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku skoro jasno až polojasno, v průběhu dne zvětšená oblačnost. Jen místy se mohou vyskytnout přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 26 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Silnice 55 mezi Břeclaví a Uherským Hradištěm na obchvatu Hodonína zůstává po noční nehodě v obou směrech neprůjezdná. Policie provoz odklání přes město. Každou chvíli by už ale provoz měl být obnoven. Hasiči uklízí vozovku a připravují se na ukončení zásahu. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Je 8 hodin 40 minut, tady je Český rozhlas Brno. Několik stovek Čechů ročně dostane podle lékařů po hmyzím bodnutí velmi prudkou alergickou reakci. Skončit může i bezvědomím. V takovém případě je nutné i hned zavolat záchranku. Po odeznění akutních příznaků by měl pacient zajít na alergologii.
1: Jak se vám daří od poslední návštěvy? Byly nějaké potíže?
2: Vůbec nic.
3: Ptá se lékařka Dominika Čápová z Centra alergologie a klinické imunologie Fakultní nemocnice Motol a Homolka 50. Martina.
1: Bodnutí bylo nějaké, od poslední návštěvy nebylo.
2: Dobře.
3: K systémové, tedy velmi závažné alergické reakci po bodnutí vosou u něj došlo před několika lety.
2: Hodně špatně se mi dýchalo, motala se mi hlava, ten tlak šel dolů.
3: Jeho stav se rychle zhoršoval a postupně ztrácel vědomí. Manželka proto zavolala záchranku.
2: Přijela ta záchranka, tam na mě mluvili a říkali, halo pane, zbuďte se, otevřete oči. Tři injekce mám dojem, že mi dali. Manželka říkala, že jí říkali, že mě můžou jako odvíct do nemocnice, ale že to není potřeba, že se prospím a že budu jako v pohodě.
3: Aby se podobná situace už neopakovala, chodí dnes Martin na alergenovou imunoterapii. Riziko další závažné reakce na hmyzí bodnutí se u něj díky tomu výrazně snižuje. Dnes ho čeká další injekce.
1: Alergenová imunoterapie je vlastně léčba, která je určena pro pacienty se středně těžkou a těžkou reakcí na bodnutí hmyzem. Je to pro pacienty, kteří měli systémovou reakci a spočívá v tom, že se podává vlastně malá dávka toho jedu a tělo si na to postupně vytvoří toleranci.
3: Vysvětluje alergoložka Dominika Čápová. Léčba trvá 3 až 5 let, ochrana ale nastupuje už po několika měsících od zahájení léčby.
1: Tak to máme na levajdu. Pojďte se tady posadit.
3: Vyzývá pacienta Martina zdravotní sestřička Hana Kolářová.
4: Každý pacient má svoji vakcínu, kterou má podepsanou a má ji vlastně u nás chovanou v lednici.
5: Martin má vytažený ruka.
4: Střídá se pravá levá strana, takže já udělám vlastně takovou jakoby malou času. Dezinfikuju a píchnu.
5: Tak hotovo.
4: Přelepíme a pak se pán posadí venku přímo před tu ordinaci na 30 minut. Ví, že než nám odejde, že musí zaťukat a ukázat nám vlastně místo v pichu, že to je v pořádku, není tam otok, začervenání, cokoliv a odchází.
3: Účinnost alergenové terapie je vysoká, říká alergoložka Dominika Čápová.
1: Máme pacienty, u kterých došlo k bodnutí hmyzem v průběhu té alergenové imunoterapie a často mají jenom lehkou reakci v místě v pichu. Ty reakce jsou velmi mírné.
3: Anafylaktický šok, při které může dojít až k zástavě oběhu, prodělají v Česku kvůli bodnutí hmyzem stovky lidí ročně.
1: Jakmile ten pacient začne pociťovat nějaké celkové příznaky ve smyslu dušnost, svědění dlaní, plosek, kopřivka, pak tam můžou být i zažívací obtíže, bezvědomí a může tam docházet až k zástavě oběhu, kde je nutná resuscitace.
3: V případě, že se začne anafylaktický šok rozvíjet, je nutné záchranku volat okamžitě. Pokud člověk závažnou reakci po bodnutí hmyzem už prodělal a má po ruce adrenalinové pero, měl by ho vždy použít.
1: Podání adrenalinu vlastně nemá žádné absolutní kontraindikace, je bezpečný a vždycky je spíš chyba ten adrenalin nepodat, než ho podat.
3: Adrenalinové pero se aplikuje jednoduše přes oblečení do stehna. Ukazuje mi pacient Martin, který nosí pohotovostní lék stále u sebe.
2: Je v takovém pouzdře, takže se to vydá z toho obalu, odjistí se tady ta modrá zátka nahoře, pak už se to jenom vezme a píchne se to.
3: I po podání adrenalinu se volá k lidem se závažnou alergickou reakcí záchranka. Účinek adrenalinu totiž může rychle odeznít a šok se může znovu vrátit. Z Fakultní nemocnice Motol a Homolka v Praze, Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: 8:45 a minuta, k tomu je tu předpověď počasí na vlnách Českého rozhlasu Brno. Teploty se pohybují momentálně v rozpětí od 14 do 17 stupňů Celsia a předpověď ta dnes slibuje zpočátku skoro jasno až polojasno, v průběhu dne zvětšená oblačnost, ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů Celsia, slabý během dne mírný severozápadní až severní vítr do 25 km za hodinu, bude k večeru slábnout. Rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo v 5 hodin a 10 minut, zapadne ve 20 hodin a 50 minut. Přejeme krásné ráno.
2: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
3: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
2: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
3: Folklor a sport.
2: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno. Svatá Kateřina je malá obec u silnice spojující Brno a Blansko. Ve svých úzkých uličkách skrývá před zahrádkách poklady, miniatury hradů i kostela. A v budoucnu přibude i zámek. Se zručným autorem těchto zmenšených památek se za mikrofon vydala Jarka Vykoupilová.
1: Bouzov a Pernštejn mají v předzahrádce manželé Buštovi a pan Miloš s vášní a pečlivostí a z detaily, dívám se na ta okénka, balkonky, vlastnoručně vyrobil. Kde se vzala ta vášeň pro stavbu miniatur památek?
2: No, kde, jako žák, když jsem chodil do školy, tak mě bavilo jako dělat, tenkrát existovala plastelina, tak sochy z toho jsem dělal a měl jsem i z toho výstavu a jsem postavil v 16 letech nový hrad. Jenomže tenkrát nebyl cement, to neexistovalo, jenom písek obyčejný, tak to vydrželo nějak 5 let a rozsypalo se. A potom už ten základ tady zvostal, tak říkám, děcka, ať mají po mně nějakou památku, tak vnoučata, pravnoučata, tak jsem to něco dělal. No. To je, myslím, 15 let tady to, ten Bouzov.
1: Základem jsou nějaké kamínky?
2: Tvrzený polystyren a natažený lepidlo, ta perlinka, to je posypové.
1: Posypový materiál?
2: Ano, co na cestě. No.
1: Než to celé vznikne, vy si to vyfotíte, namalujete, jedete na místo?
2: To mě udělá vnuk, vofotí to všecko.
3: Tatínek s maminkou jezdí minimálně jednou za měsíc na nějaký hrad nebo zámek, do dneška, i v tomto věku.
1: Říká dcera Lenka a maminka pro změnu ukazuje zápisníček, tam máte vstupenky z hradu, ze zámku. Vy máte i jeden hrad rozpracován?
2: Ano, to je hrádek u Nechanic. To není hrad, to je zámek. To je tady procel, ti si to objednali. Dobře zahrát. Ty okna, že mám nadělaných 150 oken a těch tabulek skla a všecko pak to mám umévat a to dá práce.
1: No ta údržba, ještě mi řekněte, je to venku 365 dní v roce?
2: Akorát na zimu to zakryjem. Kdyby do toho napadl sníh a roztálo to a zmrzlo to, tak třeba to nadvořuju tou bouzvou, aby se to roztrhlo.
1: Kolik hodin taková stavba jednoho zámku v tomhle případě?
2: Ne, ale toto jsem si kvůli vám schválně teď spočítal, tak 245 hodin.
1: Tatínek, hlavní vlastnosti jeho, asi to bude pečlivost.
3: No, pečlivost to určitě. Vlastně úplně nejvíc je to pracovitost. I mamka, i taťka jsou strašně pracovití lidi. My s bráchou jim nesaháme ani po kotníky. I celá vesnice ví, že prostě moji rodiče dodnes pracují, dělají spoustu věcí i pro obec. Samozřejmě to, že mají rádi hrozně nás a všem nám pomáhají, to je prostě bomba.
1: Co obdivovatelé z řad turistů nebo místních, kdy někdo zazvoní, ptá se, fotí si to?
2: No, chodila, no, hodně. Tady totiž je cesta na Vranov.
1: A kolik těch děl celkově ve vesnici svatá Kateřina je?
2: No, tak u syna tam je Karštejn a potom mám tady u jednoho pána, ten si objednal tady ten kostelík. Že on bydlí nahoře a vždycky, že se furt na něj díval, mu se líbil, otravoval, ale 3 roky, tak se mu udělal, tak je tam taky.
0: Řeč byla o kostelíku svaté Kateřiny, což je pozdně gotická památka, nepřehlédnutelná dominanta obce, tedy kromě miniatur dalších. Fotografie staveb najdete i na webu brno.rozhlas.cz a na našem Facebooku. Výlet na zajímavé místo za inspirativními lidmi si můžete zopakovat na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.

Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 56 minut. Dobré ráno s datem 21. července se chýlí ke svému konci. Za chvíli jsou tu zprávy s Davidem Hasmanem, no a po zprávě ráno s datem 21. července se chýlí ke svému konci. Za chvíli jsou tu zprávy s Davidem Hasmanem, no a po zprávách srdcovky se Zdeňkem Junákem. Se spoustou splněných.

jejich přání, dobré nálady, legrace a hlavně osobitého humoru Zdeňka Junáka. Těšte se, srdcovky začnou za chvíli a spolu se uslyšíme opět zítra krátce po 5. hodině. Na závěr trocha poezie dnes pera básníka Jana Zpěváčka. Šetřit silami vyžaduje víc náhamy, než jimi plýtvat. Mějte se hezky, zítra naslyšenou.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Úřady povolily vznik nové nákladní haly na brněnském letišti. Úvodní nádrže Letovice na Boskovicku budou nové toalety, sprchy i bufet. Odboráři z pražského letiště vstupují do stávkové pohotovosti. Nesouhlasí s výběrem nového ředitele. A dnes čekáme zpočátku slunečno, během dne oblačno a teploty do 26 stupňů. Dobré dopoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Na brněnském letišti může vzniknout nová hala pro překládku zásilek. Dopravní a energetický stavební úřad pro ní vydal povolení. Rychloobrátková manipulační hala bude součástí veřejně nepřístupné části areálu. Vznikne na prázdné ploše poblíž pobočky přepravní firmy DHL.
2: Množství přepraveného nákladu na brněnském letišti mírně roste každým rokem. Loni tam pracovníci odbavili skoro 13 000 tun zboží, meziročně o 8% více. Z Brna létají pravidelné kargolinky dvou společností, které každodenně napojují region na hlavní evropská logistická centra. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
0: Návštěvníci vodní nádrže Letovice ještě v letošní sezóně využijí nové toalety, sprchy a bufet. Řemeslníci je nakonec stihnou dokončit ještě před tradičními závody dračích lodí. Organizátoři je na takzvané Křetínce každoročně pořádají poslední srpnovou sobotu. Vybudování sociálního zázemí a zázemí pro občerstvení stálo zhruba 10,5 milionu korun. Největší část zaplatili Letovice, ale přispěli i okolní obce. Jak to bude s provozem, popisuje letovický starosta Petr Novotný z TOP 09.
3: Bufet bude někdo provozovat a zároveň se bude starat o čistotu a pořádek a provoz těch veřejných záchodků. Počítáme s tím, že ten nájem tam vlastně nebude a že za to ten člověk se bude starat o veřejné WC.
0: Odbory pražského letiště Václava Havla i tamních handlingových společností vstupují do stávkové pohotovosti. Informaci České televize Českému rozhlasu potvrdil předseda odborového svazu dopravy Luboš Pomajbík. Zaměstnanci nesouhlasí s výběrem nového generálního ředitele letiště. Tím se má stát bývalý šéf ČSA Radomír Lašák. Podle odborářů je Lašák spojený s úpadkem českých aerolinií a obávají se proto o budoucnost pražského letiště. Pomajbík zároveň řekl, že by odbory dnes měly jednat s ministryní financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO. Její rezort ruzyňské letiště vlastní. Lidé poslali nadaci Tomáše Bati po požáru budovy 34 ve Zlíně 800 tisíc korun a objednali 3500 triček. Nadace měla v budově uskladněno více než 27 tisíc výtisků baťovské literatury, téměř všechny tituly své edice Baťa. Hodnota těch knih ve skladových scénách byla zhruba 3,2 miliony korun. Na konci tohoto týdne chce nadace do tiskárny poslat 20 titulů k tisku.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku skoro jasno až polojasno, v průběhu dne zvětšená oblačnost. Jen místy se mohou vyskytnout přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 26 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na D1 v okolí Brna naberete kratší zdržení směrem z Vyškova z úrovně Slatiny. Od Prahy se zpomaluje před sjezdem na Mikulov. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dneska začnu víc než vždycky básnit trochu poeticky. Lesy šumí, šeptá splav, svátek slaví Vítězslav. Opěvuje slavík krásu toho daru od rozhlasu. I oblaka rozezní můj malý dar hudební. Hvězdy české budou pět do 10:45. A i vy se teď hned směle uculujte rozněžněle. Písničky hned do světa pustí Junda Poeta. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
4: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

Nož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme úterý 21. července roku 2026, stále máme léto, to je paráda, je prázdninový čas, máte dovolené, odpočíňte si. Dneska má svátek Vítězslav. Já když se rozhlédnu kolem sebe, tak jednoho Vítězslava znám, to je můj pan profesor Víťa Koudelka, takže Víťo, pokud posloucháš, vinšuju ti k tvému svátku všecko nejlepší. A už tady mám přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Tady Kojetín, Haná zdraví. Pane Junáku, zahrajte prosím hodné paní, co prodávala sazenice na trhu v Přerově. Jak se spustil déšť, při odchodu mě vypadla peněženka. Paní ju našla, poctivě schovala a žádnou odměnu vzít nechtěla. Tak jí za to z celého srdce děkuju a přeju všecko dobré. Děkuje důchodce z Kojetína. No tak, můj milý důchodce z Kojetína, je to takové trošku anonymní. Budu hrát pro paní, která prodávala sazenice na trhu v Přerově a tu písničku posílá milý důchodce z Kojetína. Tož můj milý důchodče, nevybral jste žádnou písničku, ale doufám, že se trefím do vašeho vkusu i do neznámé prodavačky sazenic na trhu v Přerově. Písnička už letí.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Srdcovky vyrážejí na cesty.
2: I česnek dokáže skrývat tajemství, rébusy a hádanky. Nevěříte? Speciál Srdcovek na cestách vás o tom přesvědčí. V sobotu 25. července soutěžíme živě na slavnostech česneku v Buchlovicích. Mimořádné vysílání, při němž všudy přítomný česnek zaručeně odradí upíry a upevní zdraví, poslouchejte nebo si vychutnejte přímo v Buchlovicích. V sobotu 25. července od 11 hodin se na vás bude těšit Zdeněk Junák.

Moji milí posluchači, tento týden by slavil narozeniny Ernest Hemingway. Spisovatel, rybář a člověk, který prý napsal nejkratší povídku na světě. 6 slov. Hemingway psával ve stoje a hlavně ráno, než začalo vedro. Což je mimochodem rada, která platí i pro čtení. Léto je totiž na knížky ideální. Na zahrádce, u vody, na lavičce, ve stínu. A když u toho člověk usne, nikdo se nediví, protože o prázdninách se to smí. S Ernestem Hemingwayem, s jeho knihami jsem se poprvé vlastně víceméně setkal až na gymnáziu a první knížkou, kterou jsem si od něj přečetl, nebyl jeho vlastně bych řekl nejslavnější román Stařec a moře, ale byl to druhý úžasný román, pro mě fantastický přímo, Komu zvoní hrana. K tomu Starci a moři jsem se potom samozřejmě také dopracoval. Musím se vám přiznat, moji milí, že já během roku těch knížek moc nepřečtu. Já spíš čtu časopisy, abych nasál a získal nějaké zajímavosti, které potom uplatním v pořadu srdcovky. Já čtu knihy třeba, když zkoušíme nějakou hru a pan režisér doporučí jako doplňkovou četbu. Tak to já si přečtu, ale sbírám informace během roku a potom si ty knížky takhle nachystám a o prázdninách potom na chaloupce si je čtu. Ale taky samozřejmě, že dost knížek přečtu během roku, protože načítám takzvané audioknihy a to vlastně tu knihu přečtete taky. Takže třeba mám teď v této sezóně za sebou knihy od Donalda Robertsona, Marcus Aurelius, Stoický císař, nebo jsem taky načetl knihu Edgara Wallace, Černý opat, a nebo od Jaroslava Ráčka, Kořist a žolt. No a teď už mám nachystané knihy na prázdniny. Mám román Pavla Tomeše, 13, vykřičník, potom knihu Miroslava Hlauča, Letnice, to je vlastně autor knihy, který získal za tuto knížku Magnesiu Literu cenu a my jeho podle tohoto románu u nás teď zkoušíme inscenaci s názvem Letnice, premiéru. Tahle ta hra bude mít v polovině září. No a potom mám ještě nachystanou knihu Daniela Koula, Hadrový panák, to je krimi thriller. No a každý rok já čtu o prázdninách román Raymonda Chandlera 3x S. Jsou to 3 povídky s detektivem Philem Marlowem. Hluboký spánek, Loučení s Lennoxem a S Bohem buď lásko má. Tak to jsou moje čtenářské zážitky, čtenářské nabídky, to, co mě čeká, a to je můj čtenářský deník. Už vám pouštím písničku.

Máme úterý. No a protože je úterý, mám pro vás připravenou úterní indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, potrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a nezapomeňte hlavně připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, potom vylosujeme šťastného výherce, který obdrží jako cenu MP3 Dny opuštění Elena Ferrante. Tak, úterní indicie tedy zní: slyšeli jste o mně někdy jako o Michalovi? Ano, i to je moje jméno. Opakuji úterní indicii. Slyšeli jste o mně někdy jako o Michalovi? Ano, i to je moje jméno. Tak to byla úterní indicie a už vám pouštím písničku.

Písnička dozněla a já mám pro vás další přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Chtěla bych nechat zahrát svému manželovi Karlovi. Děkuji mu za všechna společná léta, za trpělivost i za to, že je pořád mojí oporou. Přeji mu hlavně pevné zdraví a ještě spoustu krásných společných dnů. Děkuji, Marie z Olomouce. Milá paní Marie, rád zahraji, rád splním.

Tož, moji milí posluchači dnešní srdcovky, pomaly linku končí, ale jakým dobrým zvykem ještě vám zopakují úterní indicii do celotýdenní hádanky kdo, kdy, kde. Zní takto. Slyšeli jste o mně někdy jako o Michalovi? Ano, i to je moje jméno. Tak to byla úterní indicie, jen připomínám, že indicie ještě budou dvě, tedy středeční a čtvrteční, protože v sobotu vyráží srdcovky opět na cesty. Tak, a ještě vám zopakuji, protože jenom připomínám, že rád vám posílám písničky, rád vám hraju na přání, ale to všechno mi musíte dát vědět, abych stačil to všechno zařadit, jak se říká, do playlistu. Máte tyto možnosti. Buď mi svoje přání namluvíte svým hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358 nebo mě to dáte vědět přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání a písničku v konkrétní den, prosím, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu, abychom to všechno stačili, jak se říká, zprodukovat a vaše přání zařadit do vysílacího programu. Tak.

No a to už je pro dnešek opravdu všechno a teď už předávám slovo svému kolegovi Pavlu Kudrnovi a panu hraběti Františku Kinskému, protože ve 9:45 začíná soutěž Zámecké léto. A já se s vámi opět budu těšit ve středu po 9:00. Naschledanou.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec Jan Šťastný.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: déjà-vu.
1: Zámecké léto.
2: Vítejte, máte-li chuť poznat další zámek a také soutěžit, jste ve správný čas na správném místě. Soutěží vás provede Pavel Kudrnano a dalším zámkem specialista, odborník, znalec zámku i šlechtických rodů, František Kinský. Kam nás pozve dnes?
1: Zámecké léto.
3: Vezmu vás na výlet na Bruntálsko, kde stojí jednopatrový barokní zámek Slezské Rudoltice. Je obklopen parkem, který byl v době největší slávy v 18. století přirovnáván k Versailles. Zámek Slezské Rudoltice teď navštívíte s kolegyní Petrou Štrimplovou.
4: S kastelánem Tomášem Zembou stojíme u fotografie, reprofotografie historické podoby zámku Slezských Rudoltic.
5: A který je zachycen náš zámek v roce 1869. O své dvě patra přichází v roce 1901 a to z toho důvodu, že už tady měla být jenom kalcovna a nějaká ubytovna, proto se to průmyslníkům neoplatilo opravovat.
4: Jaký je vlastně ten příběh?
5: Zámek vlastně byl postaven v druhé polovině 16. století, přestavěn z tvrze fulštejnama, no pak to získali Sedlništi z Choltic, pak opět Olomoucké biskupství, no ale hlavní byli Hodicové a hlavní postava byl Albert. Albert Hodic, blázen z Rudoltice, říkal. To je obrovský příběh.
4: To jsme v kterém století?
5: To už jsme v 18. století samozřejmě.
4: A to je období, kdy se Rudolticím říká Slezské Versailles.
5: Ano, on nás proslavil v celé Evropě, kdy se začali sjíždět návštěvníci ze všech koutů. No a nejvzácnější návštěva tady byl pruský král Friedrich, který pobýval vlastně několikrát.
4: Jak velkolepé to teda bylo?
5: To bylo honosné, nezbylo z toho vůbec nic. On to prošustroval celé, jak se říká, jo. On prostě se zadlužil neskutečnou částkou. A on si to užil do posledního, jak se říká, zlatky, jako jo. Po něm nezbylo vůbec nic. Už v roce 1779 se celý zámek rozprodal, aby se umořili dluhy. Takže tady už v roce 1779 lítali jenom netopíři.
4: No, kolem nás je po stěnách spousta loveckých trofejí, takové to klasické paroží, jdeme kolem vycpaného chlupatého medvěda.
5: Těch medvědů tady máme víc. Samozřejmě ty trofeje. My jsme v roce 2008 začínali jedním srnečkem a dneska jsme majitele přes 800 kusů trofejí. A sbírka se nám stále rozrůstá. Každou chvíli přijde nějaký myslivec své paroží zhodit k nám na zámek.
4: Kudy vlastně návštěvníky vodíte, co všechno vidí?
5: Prohlídkový okruh. Projdete skoro celým zámkem. Kromě severního křídla, které je k dispozici jenom obci pro kulturní akce. No a jde se jak do zámecké kaple, tak do interiéru.
4: Na co jste obzvlášť pyšní?
5: To potom uvidíte pokoj přátelství.
4: Tak podíváme se. Tohle je pokoj přátelství?
5: Jo. To je jediné, co zbylo z našeho zámku. Nic víc. Omítky, tady ta mozaika z 18. století, alegorické desky a socha Máří Magdalény ze zámecké kaple. No a pozlacené zrcadlo, které údajně mohlo viset v zámeckém chlevě nad korytem. Hrabě tady měl dokonce dafní dvůr v zámeckém parku, což byly hospodářské budovy, kde uprostřed byla krásně barokně vyzdobená budova, kde byly ustajné krávy ušlechtilých plemen, které žrali z dubových koryt ve tvaru mušli. Každá kráva měla svoji služku a ty dojili čerstvé mléko, to slilo do obrovských džbánů, které se chladily ve vodotečích a šlechta, když šla na procházku do parku, tak pili chlazené mléko přímo u kanálu.
4: Musel to být teda pěkný cirkus, jak vás poslouchám. Opravdu zajímavá komnata. Tady jsou vlastně stěny v tom syrovém stavu, obouchané omítky, vidím i rozvody.
5: My jsme se rozhodli, že to necháme jako memento, že to opravovat nebudeme. Na Čančaných zámku je strašně moc a tady si lidi můžou aspoň podívat, co dokázali sami udělat s památkou.
4: A Alberta z Hodic máme tam na té podobence.
5: Ten příběh je obrovský. Náš zámek není postavený na historických předmětech, my to máme nainstalované jako iluzi, jak to asi mohlo vypadat, ale celý prohlídkový okruh je postaven na tom příběhu našeho pána.
4: Dokdy vlastně funguje zámek jako zámecké sídlo?
5: Tak do konce 19. století tady byl poslední šlechtický rod Čejkové z Badenfeldu a pak už se tady střídali průmyslníci. Za války byl poslední majitel konský handlíř Franz Andres, který spolupracoval s Němci, tady bylo výcvikové středisko Hitlerjungen, ale hlavně část Goebbelsova ministerstva propagandy. Potom už to byl jenom ruina a v 70. letech sklady krizového zabezpečení státu, které to vydrželi do roku 2004.
1: Zámecké léto.
3: Zámek Slezské Rudoltice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: Určitě se podívejte, stojí to za to. Mě tam zaujalo to, že to vypadá jako zámek ve Versailles, nebo že inspirací bylo. Je to pravda, přesně ten styl i ten park, nádherně stříhané ornamenty, ty keře do různých tvarů, květiny. A pochopitelně jako běžného, řekněme průměrného návštěvníka mě zaujalo, že každá kráva měla svou služku. No, to by dnešní krávy mohly jenom závidět, ale to už je trošku komedie, vidíte. No, my se dáme do soutěžení. Soutěžní otázka je připravena, jestli jste dobře poslouchali, tak to bude velmi jednoduché. Hrajeme o cestovatelský zámecký balíček, sluneční brýle, najdete tam také piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. A správná odpověď vás zařadí do pátečního slosování. Tam jeden z těch pěti z tohoto týdne, z těch výherců, získá soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, vždy pro dvě osoby. No a na konci prázdnin pak losujeme tři zámecké víkendové pobyty, respektive tři výherce ze všech soutěžících za dobu více než dvou měsíců. Ano, i dva dny v červnu jsme soutěžili. Tak ta soutěž je připravená, jestli vy také, dáme se do toho.
1: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: když čas, tak 9 hodin 54,5 minuty, máme čas na soutěžní otázku. No a tu uchopí zvedne pan Vladimír z Rapotína. Pane Vladimíre, hezký den.
1: Hezký den, zdravím, Český rozhlas.
0: Tak jak se cítíte do soutěže? Jste nažavený?
1: No, zkouším to každý den, ale vůbec děkuju, teda, že konečně.
0: To vyšlo.
1: Super.
0: Vy jste třetí, takže určitě budu teď držet palce. Vy jste třeba v loni soutěžil v Zámeckém letě?
1: Ano, soutěžil určitě v loni, předloni, každý den v podstatě.
0: Zábava, taková zábava, životní náplň trošku.
1: Tak já jsem na zahradě, mám to pouštěný všechno, na zahradě rádia, takže slyším pořád.
0: Rozumím, správný přístup. Tak pane Vladimíre, dáme se do toho. Zámek Slezské Rudoltice v minulosti vystřídal řadu majitelů. Jak se jmenoval majitel, který zámek v 18. století proslavil v celé Evropě a hostil i pruského krále Fridricha? Za A. Maximilian z Dietrichsteinu, za B. Albert z Hodic, za C. Baron Friedenthal.
1: Tak, neprosvětlo, takže to asi mám špatně, takže za A, bohužel, nevím.
0: Tak máte jeden, primát, jste letos první, kdo neuhodl, ale nevadí, zkoušejte to dál, máte šanci to zavolat zase zítra, no, vyzkoušet. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: No
0: a dalším, kdo je u telefonu, tak je pan Vladimír z Rudic. Pane Vladimíre, dobrý den i vám.
2: Dobrý den.
0: Otázka zůstává stejná, už vás nebudu zdržovat. Soutěžní otázku, nebo mimo soutěžní. Zámek Slezské Rudoltice v minulosti vystřídal řadu majitelů. Jak se jmenoval majitel, který zámek v 18. století proslavil v celé Evropě a hostil i pruského krále Fridricha? Za A. Maximilian z Dietrichsteinu, za B. Albert z Hodic, za C. Baron Friedenthal.
2: No, taky jsem špatně poslouchal, ale dám za C.
0: To se dneska nepovedlo, to máme jubileum, první nepovedené soutěžení, bylo to za B, Albert z Hodic, ale pane Vladimíre, i vy to zkuste zase jindy. Mějte se hezky, naslyšenou. Trošku zklamání v hlase, ale vůbec nic se neděje. Prostě tak není každý den posvícení. Třeba budeme slavit zítra a ozve se ta kladná znělka po kladné odpovědi. Mějte se krásně, zítra nás čeká luxus, zámek Český Krumlov. A Pavel Kudrna vás spolu s Františkem Kinským opět provede.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: U Hodonína se srazilo osobní auto s kamionem, jeden člověk na místě zemřel. Brno se dostalo zpátky k prostorám, k bývalé kavárně Muzejka, u které se usoudilo. Ministryně financí jedná na pražském letišti se stávkujícími odboráři. A dnes čekáme zpočátku slunečno, během dne oblačno a teploty do 26 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Silnice číslo 55 u Hodonína je stále uzavřená kvůli nehodě. Kolem 3:30 ráno se u křížení se sjezdy na Hodonín a Dubňany srazilo osobní auto s kamionem. Po střetu začal automobil hořet a jeden člověk na místě zemřel. Podle dosavadního zjištění policistů řidič osobního vozidla přejel z neznámých příčin do protisměru. Pokračuje mluvčí jihomoravských policistů Petr Vala.
2: Po dobu odstraňování následku dopravní nehody a vyšetřování dopravní nehody je vedena objízdná trasa přes Hodonín. Dechová zkouška u řidiče nákladního vozidla dopadla negativně, u řidiče osobního vozidla budou nařízeny krvní odběry.
0: Brno může opět pronajmout prostory bývalé kavárny Muzejka u Moravského náměstí. V přízemí Berglova paláce naposledy v roce 2023 sídlila pekárna s bistrem. Majitelé se o provozovnu soudili s Brnem. Magistrát žádal vyklizení budovy. Soudní spor skončil, protože firma nakonec prostory vystěhovala sama. Realitní společnost města Brna nabídne interiér znovu k pronájmu, říká náměstkyně primátorky Karin Karasová-Podivinská z hnutí Brno k lidem.
3: Dáváme vlastně volnou ruku všem budoucím možným nájemníkům, takže je to vlastně na nich, jakým způsobem ty prostory využijí, ať už na gastro nebo na cokoliv jiného. Pro nás je v současné době důležitá výše nájmu.
0: Podle Podivinské se Brno s firmou dál soudí o uhrazení milionů korun, které firma dluží na energiích a službách. Odbory pražského letiště jsou ve stávkové pohotovosti. Zaměstnanci nesouhlasí s tím, že by měl letiště vést bývalý prezident ČSA Radomír Lašák. Spojují ho s někdejším úpadkem národních aerolinií. Přímo na letišti se zaměstnanci jedná ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Její mluvčí Stefan Fous Českému rozhlasu napsal, že chce Schillerová vyslechnout obavy pracovníků, diskutovat o nich a vyvrátit případné nejasnosti. Letiště podle rezortu nebude propouštět. A v plánu není ani privatizace společnosti. Prioritou ministerstva je rozvoj infrastruktury a zajištění stabilního provozu. Letiště podle mluvčí Denisy Hejtmánkové funguje bez omezení. Pětní vzpomínkou na umučené obyvatele někdejšího geta začne dnes odpoledne v Holešově festival židovské kultury Hamakom. 26. ročník potrvá do soboty a nabídne přednášky, výstavy, koncerty nebo lekce židovských tanců i tradiční speciality židovské kuchyně.
1: Počasí.
0: Na Jihomoravě dnes čekáme zpočátku skoro jasno až polojasno, v průběhu dne zvětšená oblačnost, jen místy se mohou vyskytnout přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 26 stupňů, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Jak už jste slyšeli ve zprávách, na silnici 55 z Břeclavy do Uherského Hradiště v Hodoníně pokračuje obousměrná uzavírka části obchvatu. Stále tam pokračují s vyšetřováním noční nehody nákladního a osobního vozidla. Náhradní trasa je vedená přes město. Kolona na více než 20 minut se sune směrem od Břeclavy, přesněji od Lůžického rybníku. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krásné úterní dopoledne, milí posluchači, máme 4,5 minuty po 10. hodině 21. července roku 2026, no a od mikrofonu vás zdraví opět Zdeněk Truhlář, jsem moc rád, že budeme další dvě hodinky trávit ve stejné společnosti, tedy společně všichni na vlnách Českého rozhlasu Brno. S námi samozřejmě také přijde do vysílání náš regionální stopař Vojta Halaš, který navštíví další jihomoravskou obec, která byla vylosována, tentokrát to budou Ponětovice, tak uvidíme, co tam poznal. zajímavého. S pochoutkovým rokem vás naučíme dělat křupové krokety se zelím a houbami, pozveme vás na letní kino do Ždánic, no a babské rady, ty se zaměří na pažitku, dozvíte se, jak je udržet v dobré kondici. Tak věřím, že to pro vás bude hodnotná náplň vysílání. Teď už posílám první z písní, které nestárnou. Pavol Hamel, Medulienka. Pěkné dopoledne.

0: Regionální stopař.
1: S naším regionálním stopařem Vojtou Halašem objevujeme zajímavosti Jihomoravského kraje. Každý týden Vojtovi náhoda určí obec, do které se vydá, aby ji během jediného dne aspoň trošku poznal a představil nám ji. Minulý týden zavítal do Černovic, kde mu místní vylosovali pro dnešní návštěvu obec Ponětovice. Já už tě, Vojto, zdravím, ahoj.
2: Ahoj, Zdeňku, hezké dopoledne.
1: Tak co nám o Ponětovicích prozradíš?
2: Tak leží kousek od Brna v Rýskosvrteckém úvalu a žije zde přes 400 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1306. Název obce vznikl z původního označení Podnětovici. V průběhu staletí se podoba názvu postupně měnila. Nejprve vznikl tvar Podnětovice, později nářeční Podnětovice. Od 17. století se objevuje také název Puntovice. A současná úřední podoba Ponětovice byla zavedena v roce 1924. Rozvoj obce pokračoval zejména v 18. a 19. století. Roku 1770 bylo zavedené první číslování domu, v roce 1877 byla založena obecní veřejná knihovna. K těm nejstarším dochovaným stavbám v obci patří kaple, postavená v roce 1824, u které se i teď já nacházím. Kolem mě jsou tady slepice, tak doufám, že mě neklovnou. No ale významným mezníkem byla tady výstavba železniční tratě Brno-Vlárský průsmyk v letech 1885 až 1887. V roce 1936 pak byla zahájena stavba druhé koleje a ve 20. století prošly Ponětovice další modernizací. Byla obec elektrifikována postupně v roce 1924 a v roce 1937 zde byla zřízena první telefonní hovorna. V období let 1976 až 1990 byly Ponětovice součástí města Šlapanice. Po roce 1990 se na žádost občanů, ale zase osamostatnili.
1: Tak Vojto, zdá se, že zažíváš Ponětovice opravdu skoro na vlastní kůži. Co se chystáš v Ponětovicích a okolí navštívit dnes ještě?
2: Rád si to tady projdu, rád bych se podíval právě do kaple svatého Jana Nepomuckého, u které se právě teď nacházím. Určitě mě bude zajímat v tomto teplém počasí i ponětovický rybník. No a samozřejmě jako vždy se poptám místních, co mi tady v obci nebo i okolí doporučí.
1: Tolik regionální stopař Vojtěch Halaš, který dnes stráví den v Ponětovicích. Vojto, děkujeme a příjemný den.
2: Díky tobě, posluchačům, taky hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Čtvrtečním hostem dopoledního vysílání 23. července bude Viktorie Štěpánová a tématem její film Volkáre. Jaké téma zpracovala ve snímku, který se ocitl v nominaci na Oscara? A jaký úspěch zaznamenal na letošním mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech? Jak může dnes folklor zasáhnout módu a design? I to bude tématem rozhovoru. Přidejte se k nám. Srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.

0: Neděli nám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pořadu Pochoutkový rok připomněl vůbec nejlepší recept roku 2023 podle posluchačů. Šlo o smažené krokety s houbami a zelím. Původně jej zaslala Mária Křišková z Valašského Meziříčí. Naučíme se je teď dělat s porotkyní naší soutěže Naďou Konvalinkovou. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku Pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Vojtěch Vrtiška, Jaroslav Sapík, Ivan Vodochodský, Josef Maršálek, Roman Paulus a právě Naďa Konvalinková. Ta si recept vylepšila podle svého, jak zjistil Patrik Rozehnal.
1: Tak já jsem si myslela, že místo bílého zelí zkusím červené, že to bude i efektní na, jako na pohled. A přidám slaninku a přidám zelenou petrželku nasekanou do toho.
2: Co si tedy máme připravit?
1: Na palečinky 250 ml mléka, 250 gramů hladké mouky, 4 vejce, špetku soli, olej nebo přepuštěné máslo na smažení, náplň, 500 gramů kyselého zelí, 2 hrsti sušených hub, 1 cibule, 1 lžička soli, půl lžičky pepře, olej na smažení a já přidávám 150 gramů slaniny a hrstku zelené petrželky. Na obalení 3 vejce a 100 gramů strouhanky.
2: A trochu té hladké mouky.
3: Pochoutkový rok.
2: Začneme asi palačinkami, ty zná každý.
1: Ano, ano, určitě, usmažíme si palačinky a jdeme na to ostatní.
2: Začneme tedy houbami.
1: Čili já dám teďko do hrnce trochu vody. Půl žičky soli a počkáme, až se bude vařit. Přidáme houby.
2: Je namočíme a necháme je provařit.
1: 20 minut.
2: Bereme si druhý hrnec, ve kterém si připravíme další část té budoucí náplně. Co tady máš připraveného, Naďo?
1: Červené zelí. Teď bych ho podlila troškou vody. Zamícháme a necháme dusit.
2: Prostě, aby bylo měkoučké.
1: Bylo měkoučké. Po 20 minutách dušení teď připepříme a osolíme a podlejeme vývarem z houb.
2: Trochou jenom. Takhle to podlité zelí, ochucené, ještě chvilku povaříme, jenom aby chytlo právě tu silnou houbovou chuť a nebylo řídké. Tu náplň musíme ještě dokončit tím, že ji ochutíme něčím tím typicky českým, královnou české kuchyně, to je...
1: A to je cibule. Vybrali jsme do červeného zelí červenou cibuli, takže jdeme krájet.
2: Bereš ten nejmenší nůž, co máš?
1: Protože mám jedinej rovný, já mám jinak všechny zubatý, víš?
2: A ty pak ještě orestuješ se slaninkou, to je tvoje vylepšení.
1: Ano. Na pánev dáme olej, rozpálíme ho a posléze přidáme slaninku.

0: dáme do připraveného udušeného červeného zelí. Konec přidáme houby, které rovněž nakrájíme nadrobno a přidáme do celé směsi a zamícháme.
1: Poslední věc, kterou ještě vylepší Naďa Konvalinková náplň do kroket, je co?
0: Ještě tam nakrájíme zelenou petržálku hezky na droboučko. Tak. A tím máme náplň hontovou a můžeme plnit palačinky.
1: Popíšu vám, jak to Naďa dělá. Palačinku dá rozprostřeně na ní náplň, tak jako bychom to dělali třeba s marmeládou. Pak ji podél jedné osy vlastně přehne ty kraje boční směrem do středu, aby se protilehlé kraje té kružnice jenom ve středu dotýkaly. A z té další strany příčné ji začne rolovat. Tím vlastně uzavřeme tu palačinku i z boku, aby nám pak náplň se nedostávala ven, hlavně při tom smažení a obalování.
0: A potom nakonec je obalíme v trojobalu a usmažíme. A pak už si co? Pochutnáme.
1: Tak ty si takhle nedočkává si dlouho nebyla teda.
0: Je to opravdu výborný, výborný. No výborný.
2: Recept na křupavé krokety, tedy palačenky plněné houbami a zelím podle Nadi Konvalinkové najdete na www.pochoutkovirok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od paní Křížkové z Valašského Mezříčí. A v neděli si připomeneme recept, který v roce 2023 dala porota na třetí místo. Půjde o piškotový zákusek s ovocem, který se svým vylepšením připraví cukrář Vojtěch Vrtiška.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: S dnešní pozvánkou zamíříme do Ždánic, místa, které je nejen díky tamní hvězdárně určené pro návštěvníky za soumraku. Teď tam lze večer navštívit také letní kino. Více nám řekne vedoucí kulturního domu Ždánice Antonín Horehleď, kterého zdravím po telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás.
0: Tak na jaký film se lidé mohou těšit dnes?
1: Tak dneska máme na programu novou českou komedii Někdo to rád v Plzni. Určitě si najde své diváky, takže rád bych pozval všechny místní i přespolní a vaše posluchače, ať se dostaví k nám do Ždánic na dnešní promítání perfektní české komedie Někdo to rád v Plzni.
0: Budete promítat ještě zítra?
1: Ještě zítra budeme promítat a na zítřek máme nachystanou zase francouzskou komedii, která je hlavně pro děti. Jmenuje se Bláznivý marsupilami a určitě se bude dětem líbit, protože je to krásná francouzská nová komedie.
0: V kolik hodin promítání začínají a kam jste plátno umístili ve Ždánicích?
1: Tak promítání začínají ve 21 hodin a plátno jsme umístili do našeho krásného zámeckého parku. Takže prostředí je naprosto

0: výjimečné. Dokonce máme zajištěné občerstvení, takže lidé si můžou přinést deky a udělat si takovou krásnou rodinnou pohodu v parku.
1: Do letního kina ve Ždánicích nás pozval vedoucí kulturního domu Antonín Horehleť. Děkuji a přeji hezký den.
0: Já vám taky, mějte se, nashledanou.

0: Ať už máte rádi hory nebo moře, rozhodně teď se přesuneme z těch turistických rovin do rovin, řekněme, pěstitelských, protože přicházejí další babské rady. Jarka Vykoupilová a její dnešní babské rady se tentokrát zaměří na pažitku a na to jsem docela sám zvědavý. Dozvíte se, jak je udržet v dobré kondici a proč rozhodně nevyhazovat její květy. No tak to by mě také zajímalo, protože i to občas dělám. Tak jsem zvědav na babské rady Jarky Vykoupilové, která přichází právě teď.
1: Babské rady.
2: Pažitka je velmi citlivá na světlo. Když má dostatek slunce, hezky roste. I v polostínu dokáže také prospívat, ale pokud byste ji dali do stínu, za chvíli z ní zbydou jen vadnoucí trsy. Tahle oblíbená bylinka poměrně rychle roste, ale je nutné ji také správně stříhat. Doporučuje se zastřihnout ji 5 cm od země. Obecně platí, že čím častěji rostlinku zkrátíte, tím častěji obrazí a pochlubí se novými stvoly. Časem se v jejich trsech objeví fialové nebo bílé květy. To znamená, že je pažitka přerostlá a zanedbali jsme zastřihování. Není to ale považováno za pěstitelskou chybu. Naopak, vždyť květy pažitky mají lehce česnekovou chuť a jsou plné vitamínu C. Můžete je použít do salátů, pomazánek nebo polévek. A protože jsou i na pohled zajímavé, zkuste si je naložit do oleje. Nejenže ho ochutí cibulovou příchutí, ale ty fialové dodají olej i zajímavý barevný nádech.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: však blbec litovat.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Řidiči by měli jezdit po novém mostě mezi Břeclaví a Poštornou od 7. srpna. Ústavní soud má stanovisko vlády k prezidentově žalobě. O podjatosti soudce Šámala rozhodne v září. Ombudsmanka Boskovické nemocnice řešila za první čtvrt roku od nástupu do funkce 34 podnětů. A dnes čekáme zpočátku slunečno, během dne oblačno a teploty do 26 stupňů. Dobré dopoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Nový silniční most přes odlehčovací rameno řeky Dyje z centra Břeclavi do Poštorné by měl být hotový první srpnový týden. Nahradí původní most ze 70. let, který už byl ve špatném technickém stavu. Rekonstrukce trvala téměř rok a vyšla zhruba na 90 milionů korun, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
2: Na mostě na silnici první třídy číslo 55 v břeclavské části Poštorná dokončujeme pokládku asfaltových vrstev. Pokud budou práce pokračovat podle plánu, nový most zprovozníme v prvním srpnovém týdnu. Následně odstraníme mostní provizorium, po kterém byla po dobu rekonstrukce vedena doprava.
0: Ústavní soud dostal vyjádření vlády ke kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. Informovala o tom mluvčí soudu Miroslava Číhalíková-Sedláčková. O případné podjatosti soudce Pavla Šámala rozhodne plénum v září. Vláda požaduje, aby soud Šámala vyloučil z dalšího jednání o kompetenční žalobě. Kabinet zároveň plénu doporučuje, aby Pavlovu žalobu zamítl. Prezident podal kompetenční žalobu v červnu potom, co ho vláda nezařadila do delegace na summit NATO. Pavel tvrdí, že mu tím kabinet upírá ústavní pravomoci. To vláda odmítá. Ombudsmanka městské nemocnice v Boskovicích dostala za prvního čtvrt roku ve funkci 34 podnětů. Vedení pozici zavedlo od dubna. Vycházelo přitom hlavně z požadavků příbuzných pacientů. Ombudsmanka Kateřina Vorlická má za úkol řešit stížnosti, ale i pochvaly nebo tipy na zlepšení.
3: Na ombudsmanku se lidé obrací hlavně v posledních týdnech. Díky ní je teď komunikace mezi pacienty a nemocnicí rychlejší a efektivnější. Dotazům se věnuje hned v den doručení. Ze 34 podnětů bylo 25 pochval, zbytek tvořily stížnosti nebo různé návrhy. Žádné změny v kompetencích a ve fungování ombudsmanky zatím vedení nemocnice nechystá. Z Boskovic Alena Hysová, Český rozhlas.
0: V Kroměříži začala rekonstrukce pionýrské louky. Prostor z bezprostřední blízkosti podzámecké zahrady, který je majetkem Zlínského kraje, projde výraznou proměnou za bezmála 50 milionů korun. Ta zahrnuje demolici současných již nevyhovujících staveb a sportovišť i následné vybudování nových. Hotovo by mělo být za rok v červenci 2027. Pokračuje Šárka Kučerová z tiskového oddělení kroměřížské radnice.
4: Město Kroměříž se bude spolupodílet na revitalizaci areálu a spolufinancovat 10% nákladů. Město obnovou pionýrské louky získá moderní zázemí pro sportovní i kulturní akce pro obyvatele i školy.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku skoro jasno až polojasno, v průběhu dne zvětšená oblačnost, jen místy se mohou vyskytnout přeháňky. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 26 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na silnici 55 z Břeclavi do Uherského Hradiště v Hodoníně trvá obousměrná uzavírka části obchvatu. Stále tam odklízejí následky po noční nehodě nákladního a osobního vozidla. Náhradní trasa je vedena přes město. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: To byly zprávy a teď už vstupuje letní dopolední vysílání Českého rozhlasu Brno se Zdeňkem Truhlářem do své druhé poloviny, ve které si už za chvíli budu povídat s manželi Pavlem a Marité Krupovými. On Slovák, ona Lotyška a jejich společnou řečí, díky které se seznámili, je Esperanto. Dozvíte se, jak tento jazyk propojuje rodiny různých národností, co je náplní setkání rodin hovořících Esperantem u Brna a jak se tento jazyk učí i děti. Tak příjemný poslech.

0: Host Českého rozhlasu Brno.
1: Jsou to hosté, manželé Pavela Marité Krupovy, kteří spolu hovoří výhradně v esperantu, i když výhradně, no, teď už vlastně i slovensky, protože Marité se mezi tím domluvila slovensky nebo naučila. Marité, jak to máte?
2: Ano, viem po slovensky, ale doma rozprávame len v esperante, medzi sebou stále rozprávame len v esperante. A tiež keď sme doma, tak so svojimi deťmi, lebo máme 3 a 5 ročné chlapcov, rozprávame s nimi doma len v esperante tiež. Keď ideme vonku, chodia do školky, tak po slovensky, ale esperanto je ich rodný jazyk.
1: Opravdu, takže to sú rodilí mluvčí.
2: Ano.
1: V tom případě. No jo, ještě možná důležitá informace, kterou jsme neřekli, kde žijete teď, protože jsme říkali, že Marité je z Lotyšska a Pavel ze Slovenska.
3: Teda žijeme oba na Slovensku.
1: Na Slovensku, v které části, jestli se můžu...
3: Daleký severovýchod Slovenska.
1: Daleký severovýchod, dobře. Hej. No tak právě proto jsem se chtěl zeptat, jak je to s těmi dětmi, protože přece jenom půjdou třeba do školky, do školy, teď když doma slyší jenom esperanto. Jak to je potom, aby se taky domluvili vůbec?
2: Nie, v poriadku, máme babku, ktorá je Slovenka a každý deň s ňou rozprávajú. Takže vedia po slovensky takisto dobre ako v esperante, ale už majú dva jazyky, dobrý základ na ďalší život.
1: To je pravda, to je dobrý základ. Nepleta sa im to třeba, ja si to moc neumím predstaviť, jestli tak malá dítka dokáží třeba rozlišiť to, že jeden jazyk je slovenština a druhý práve esperanto.
3: Ja som bol tiež dosť prekvapený z toho, ako vedia prepínať hneď, že vedia si rozlišiť s tým človekom po slovensky, s tým človekom po esperantsky. A dokonca vo svojom veku dokážu aj prekladať, že keď babka alebo niekto dačo nerozumie nám, tak im preloží, že rozprávajú o tomto.
2: A náš najmladší synček, keď vonku niekde je s nami a začne rozprávať s inými ľuďmi, hneď vie, že s nimi po slovensky, ale keď rozpráva na zvieratka, že králiček, tak tiež rozpráva po slovensky.
1: Takže proste to má tak, že jenom s rodiči sa mluví esperantem a jinak okolní svět slovenština.
2: Ano.
1: To je docela zajímavé. Mimochodem, tak mi tak napadá, že bychom mohli dát nějaký třeba příklad nějaké mluvy v esperantu. Zkuste spolu prohodit pár vět třeba o tom, jak na vás působí vysílání u nás v Českém rozhlase Brno v esperantu.
2: Cara edzo, kiel vi fartas?
3: Mi estas sufiĉe nervoza, sed mi pensas, ke mi kapablos tion.
2: Ĉu plaĉas al vi ĉaĥa radio?
3: Je certe.
1: Tak já jsem z toho možná pochopil jenom to, že Pavel je trošku nervózní.
2: Ano.
1: Jestli to tam bylo, tak co jste si teď řekli mezi sebou?
2: Ako se ti páči tu?
3: No, že dobré.
1: Jenom jste trochu nervózní?
3: Ano, len jsem trochu nervózní.
1: Dobře, tak nervozitu odbouráme tím, že ji zkrátka přiznáme a je to, já jsem taky nervózní, nebojte se. Každopádně jsem naopak nadšený, že můžu mít tady takové příjemné hosty. Milí posluchači, kdybyste viděli manžele Krupovy, oni vypadají, jako kdyby se poznali předevčírem a jsou stále zamilovaní. To byl hned první pocit, který jsem měl, když jsem vás oba dva potkal. A přitom už jste manželé, tuším, 7 let?
3: Ano, 7 rokov.
1: Tak to už je docela velká řádka let. Překvapilo vás to, že nakonec to dopadne takhle, když jste se přibližovali tak pomalinku a na dálku? On, ten vztah na dálku je docela náročný, ne?
3: No, my jsme v podstatě ani nemali vztah na dálku. Vždy jsme byli iba kamaráti celých těch 13 rokov, keď jsme si písali ty listy papírové. Len prišli sme zrazu do toho bodu, že už sa poznáme tak dobre zo všetkých stránok, aj tých zlých, aj dobrých, aj zlých, že v podstate to rozhodnutie prišlo samo. Dokonca aj bez toho, aby to ten druhý vedel o tom navzájom v podobnom rovnakom čase. A po tých 13 rokoch sme sa znovu stretli naživo, už po tretíkrát.
1: Ste si teda dávali na čas.
3: A vtedy sme si jednoducho vyznali, vyjadrili, že no, dobre, to je ta cesta naša spoločná.
1: To prostě potáhnete spolu. No a potom přišlo tedy to rozhodnutí, že spolu budete žít hned okamžitě? Marité přijela, už zůstala na Slovensku, nebo jak to bylo?
2: No, pre nás to je taký zázrak. My sme ako veriaci, veríme, že Boh to urobil takým veľmi zázračným spôsobom, že nás spojil, že predtým sme boli naozaj kamaráti a mysleli, že žiaden taký romantický vzťah z toho nebude a potom z ničoho nič. Úplne tie myšlenky sa zmenili a sa stali také zázraky v našom živote, že nakoniec sme spolu a išla som do Česka. Mm-hmm. Bývala som v Brne jeden rok ako dobrovoľník cez európsky projekt. Mm-hmm. A presne tam na Kapralovom mlyne, kde teraz je naše stretnutie esperantistov, tam som robila, dobrovoľničila. Áno, a môj terajší manžel išiel tam pracovať, aby sme boli spolu. Takže už som prišla, sme boli len kamaráti a o 2 týždne sme začali vzťah a o 2 mesiace sme sa zosnúbili a o rok sme už mali svadbu na Slovensku.
1: To trvalo 13 let a pak sa to upeklo během 2 měsíců.
2: Potom už to bolo rýchlo.
1: To je pěkné. Milí posluchači, povídám si dnes s manželi Pavlem a Marite Krupovými, kteří jsou také esperantisté a esperanto je právě ten jazyk, který je spojuje.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.
5: Ve středu 22. července přivítáme v poradně pro zdraví urologa Dalibora Pacíka a probereme téma nezhoubných nádorů prostaty. Tento problém se týká s přibývajícím věkem mnoha mužů a my se s naším hostem zaměříme na to, proč je dobré neodkládat urologické vyšetření, ale také na to, jaké možnosti léčby nabízí současná medicína. Prostor bude i na posluchačské telefonické dotazy. K poslechu vás srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písnička.

0: Host Českého rozhlasu Brno.
1: Mými hosty jsou dnes manželé Pavel a Marité Krupovi, kteří se seznámili díky Esperantu. No a díky Brnu spečetili svůj osud, jak jsem se dozvěděl. Jak to je?
2: No tak, jako bylo vzpomínané, tak Marité tu robila, já jsem tu tak trošku přišel kvůli něj. A v městnom parku Lužanky jsme se zasnubili.
1: Tam jste poklekl a požádal o ruku?
2: Ano, přesně tak.
1: Jak dlouho jste si to připravoval?
2: Velmi dlouho jsem si to připravoval. Napísal jsem si reč svoju, že čo je povím, a nakonec té reči jsem si povedal asi dvě věty.
1: To je pěkné. A samozřejmě v Esperantu.
2: Samozřejmě.
1: Pavle, mimochodem, jak vás napadlo učit se zrovna Esperanto, když říkáte, že jinak mluvíte jenom slovensky? Co vás k tomu vlastně přivedlo?
2: Já jsem byl jako malý tak trochu rebel a nepačilo se mi, že jsou vybrané jazyky světové, které jsou nadradeny nad ostatními jazykmi a lidé se mali naučit tie konkrétné a ostatné byly v podstatě diskriminované. A to byla ta moja myšlenka, že proč někteří jsou více diskriminovaní jako jiní a že už jsem vtedy věděl o tom Esperantu, že existuje, len odtedy jsem se začal tak trochu více hrabať v tom a páčila sa mi ta myšlienka, prečo vlastne vzniklo to Esperanto a som s ňou stotožnený.
1: No tak to rovnou pripomeňme, proč vzniklo Esperanto?
2: Tak Esperanto, keď na nič som nezabudnem, vzniklo pred nejakými vyše 150 rokmi v terajšom polskom mieste Bialystok, ale vtedy patrilo carskému Rusku. A žili tam 4 také hlavné etnické skupiny, ktorí boli Rusi, Poliaci, Nemci a Židia. A každý z nich rozprával iným jazykom a každý z nich sa aj cítil tak trošku, no tá národná hrdosť je predsa niečo. A tak ten tvorca alebo iniciátor Zamenhof, keď iš chodil cez trhovište a počul tie také rozhovory a nezhody a neviem čo, tak ho napadla myšlienka, že ten jazyk môže byť tou príčinou, že si, za to, že si ľudia nerozumejú, že preto majú tie konflikty medzi sebou. A tak od svojho detstva plánoval a tvoril tento jazyk práve s tým cieľom, aby bol najľahší na svete a aby bol druhý jazyk pre každého človeka, že človek sa môže naučiť svoj rodný jazyk a plus to Esperanto a nikto by nebol diskriminovaný a všetci by boli zrovnoprávnení. A nemuselo by byť také konflikty.
1: Zkrátka, že ten jazyk není přidružen ani žádné národnosti, ani žádnému místu. Prostě univerzální jazyk pro všechny, kde se nikdo necítí diskriminován, jestli chápu správně.
2: Ano, přesně tak.
1: Na druhou stranu, Esperanto přece jenom už nějakou notnou dobu žije. No a jak jste říkali sami, tak už jsou tu i rodilí mluvčí a jsou jimi třeba vaše děti. A takových rodilých mluvčích asi na Kaprálově mlýně bude víc.
3: Ano, teraz na Kaprálovom mlyne niekoľko desiatkov takých, 20, 30, 40 takých detí. Ano, vo svete vraj možno za pár tisíc, 2000 takých, ktoré sa naučili v rodine. Ale to nie je zámer toho jazyku, lebo bol plánovaný, aby každý ho naučil, naštudoval. A toto je veľmi výnimočná vec v tomto jazyku, že niekto sa to naručne učí v rodine od narodenia.
1: No právě, ale jak se nám ty národnosti propojují třeba ve vás dvou, no tak prostě hold, Esperanto je tím mostem a možná také plní zase svůj účel, který možná ani autor nečekal, že to takhle dopadne. Dnes si, milí posluchači, povídám s manželi Pavlem a Marité Krupovými, esperantisty, no a budeme si povídat i za chvíli, teď ale zase muzika.
4: Mesi. Do mých snů však tiše vcházíš, jako

0: Host Českého rozhlasu Brno.
1: Dnešními hosty jsou Pavel a Marita Krupovi, kteří jsou manželé, ale také esperantisté. Hlavně asi to manželství, ale bez toho jazyka by to nešlo, protože zkrátka esperanto vás spojilo. Marita, mě by ještě zajímalo, jestli třeba děti neučíte také lotyštinu. Nebo to je jazyk, který vůbec už neprovozujete, když to tak řeknu.
2: Lotyštinu nie, lebo to je len v jednej krajine a máme maličkú krajinu, 2 milióny ľudí. To nie je veľmi užitečné. Ale ruštinu trošku ich učíme. A keď ich babka slotyšská príde ku nám na návštevu, tak ona rozpráva s nimi po rusky a z toho aj ja ich trošku učím. Trošku vedia aj po rusky.
1: Áno. A do Lotyšska také zajedete třeba ako rodina?
2: Každý druhý rok cestujeme tam, ano.
1: Takže to se taky docela nacestujete. No, tak pojďme teď zase na chviličku k tomu samotnému jazyku. Mě dlouho hloubá hlavou taková otázka, jak se v esperantu řekne miluji tě. To mě zajímalo.
3: Mi amas vin.
1: Mi amas vin? Mm-hmm. Se musím naučit.
3: Mi amas vin.
1: Mi amas vin.
3: Yes.
1: Takže jakoby já miluji tebe, jo, jestli tak to správně chápu.
3: Přesně.
1: Panečku, to je dobré. Tak zase víme něco více. Každopádně je esperanto nějakému jazyku podobné, nebo tam byl ten záměr tomu se právě vyhnout tomu, aby tam byla nějaká podobnost?
2: Nie, presne naopak. Ten zámer bol, aby dalo sa ten jazyk čo najrychlejšie naučiť, najľahšie, preto ten zakladateľ Zamenhof z každého jazyku, aspoň európskeho, zobral také používanejšie slova internacionálne, medzinárodne a všetko to spojil dokopy. A preto, keď počúvate esperanto, tak ľudia z rôznych krajín môžu aspoň niečo porozumieť.

0: Host Českého rozhlasu Brno.
1: Mými hosty jsou dnes manželé Pavela Marité Krupovy, kterým možná Bobr a Motýl zpívali z duše. Vyznání, to taková krásná romantická píseň. To by k vám docela sedělo. Opravdu velmi hezký pár. Jak jsme zmiňovali, teď máte opět setkání na Kaprálově mlýně, setkání esperantistů. Tak co vás čeká na tom letošním ročníku? Stále jste mezi dobrovolníky, nebo teď už tam jedete vyloženě s rodinou užít si celou tu akci?
2: Už teda jsme rodina a dobrovolníci už jsou jiní tam. A čo nás ještě čeká? Různé aktivity. Dnes večer například bude historie Kaprálova mlýna, celé no, druhé světové vojně a o Brně. Zajtra jdeme na aktivitu, jako to je slaňování.
1: Ano. To je docela zajímavé, tak to máte i adrenalinové zážitky, pravda?
2: Ano, ano, budeme mít exkursie do Krštín, dědina, ano, do Brna, těž jdeme na výlet na celý den, do Vida centra. Na konci navštěvíme punkevní jeskyně.
1: Ano, správně, ano, přesně tak, punkovní jeskyně. Velmi oblíbený to cíl nejenom esperantistů, ale všech turistů, kteří přijedou do moravského krasu. Nicméně, pokud by třeba naše povídání někoho zaujalo a řekl si to esperanto, to by mě teda zajímalo, to bych se chtěl taky učit, tak jaká je taková nejlepší cesta k esperantu? Je to to samostudium, jak to bylo v případě Pavla třeba, nebo... Co byste doporučili takovým začátečníkům?
2: V Brně existuje klub esperantistů, už založený v roku 1901, jako nejstarší v Česku. A stretávají se každý týždeň, takže dá se to najít. Ale cez určitě jsou aj učebnice, ale cez internet v moderné době těž jsou nějaké možnosti?
3: Ano, jsou nějaké vyučovací stránky, že? Já si myslím, že každému vyhovuje něco jiné. Někdo je větší introvert, někdo větší extrovert. Někdo chce hněď praktizovat, někdo chce studovat, tak... Takže možnosti jsou na všechno.
1: Každý si najde. No já děkuji, že jste zmínili i ten brněnský klub, tak třeba pokud to někoho zaujme, může se na něj obrátit. Milí posluchači, dnes jsem si povídal s manželi Pavlem a Marité Krupovými, esperantisty, kterýžto jazyk je vlastně spojil na společnou cestu životem, a to je, si myslím, naprosto úžasné. Díky, že jste byli dnešními hosty, ať se vám daří, ať vám vaše láska nejen k esperantu, ale také k sobě vydrží a třeba zase někdy se uvidíme. Díky, naschledanou.
3: Děkujeme za pozvání. Dovidenia.

Blíží se nám 12. hodina, milí posluchači, a to už je čas, aby se s vámi Zdeněk Truhlář rozloučil, ale než se tak stane, tak ještě připomenu, že dnes jsem si povídal se zajímavými hosty, manželským párem Pavlem a Marite Krupovými, kteří to jsou nejenom manželé, ale hlavně spojilo je Esperanto. No a pokud byste si cokoliv z dnešního rozhovoru rádi poslechli ještě jednou, znovu, tedy opakovaně, tak můžete kdykoliv chcete, buď to pomocí mobilní aplikace Můj rozhlas, anebo na internetových stránkách Můj rozhlas. No a to už je z dnešního letního dopoledního vysílání všechno. Přeji vám příjemný zbytek dnešního dne, krásný celý týden a zase příště. Naschledanou a naslyšenou.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Na silnici 50 nedaleko Slavkova u Brna začala přestavba křižovatky u Velešovic. Česko chce posílit protidronovou obranu. Na hudebním festivalu Znojmo dnes zahrají nejmladší umělci a bude převážně oblačno s teplotami do 26 stupňů. Dobré poledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi Pavel Chaloupka. Řidiče na hlavním tahu mezi Brnem a Uherským Hradištěm zbrzdí stavební práce u odbočky na Velešovice. Ředitelství silnic a dálnic tam zahájilo přestavbu křižovatky. Práce původně měly začít ve středu, stavbaři je ale uspíšili. Hotovo má být do poloviny září. Úpravy mají posílit bezpečnost provozu. Po celou dobu prací bude uzavřená odbočka ze silnice 50 do Velešovic. Do obce vede objízdná trasa přes Holubice, přibližuje mluvčí ŘSD Jan Riedl.
2: Aby zachováme obousměrný provoz v zúžených jízdních pruzích. V křižovatce vybudujeme nové připojovací a odbočovací pruhy. Cílem je samozřejmě zvýšit plynulost a tím i bezpečnost dopravy. Cena oprava vychází na 18,5 milionu korun. Pracovat tady podle harmonogramu budeme 50 dní.
0: Na stejné silnici, ale v úseku mezi Hodějovicemi a Křižanovicemi dělníci opravují povrch vozovky. Je tam kyvadlový provoz jedním pruhem. Práce za více než 3 miliony korun mají skončit do pátku. Vláda chce posílit protidronovou obranu Česka, zajistit to má novela, kterou představil ministři vnitra a dopravy. Ta má rozšířit pravomoci společností, které spadají do kritické infrastruktury. Nově by mohly rušit nebo zneškodnit drony, které se objeví v bezletových zónách nad svými objekty. To teď můžou dělat jen policisté nebo vojáci. Vláda tak podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO reaguje na rostoucí bezpečnostní hrozby. Novela má zároveň urychlit i zásady policie v podobných případech. Návrh teď míří do mezirezortního připomínkového řízení. Ve Znojmě se představí vítězové dětských hudebních soutěží. Na nádvoří Altanského paláce dnes večer vystoupí 7 mladých interpretů, kteří na sebe v minulé sezóně upozornili svými výsledky. Akce s názvem Koncert malých géniů je součástí hudebního festivalu Znojmo. Podle prezidenta přehlídky Jiřího Ludvíka výběr účinkujících představuje nejzajímavější interprety nastupující generace hudebníků.
3: Jedná se o soutěže vlastně české přední, ať už je to Kocionová Houslová soutěž, Hranova čelová soutěž nebo Malý Amadeus Brně. Jejich vítězové přichází právě pod kuratelou našich mladých produkčních, kteří se učí vyprodukovat klasický koncert. Je to taková součást toho našeho dětského programu.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude většinou oblačno, občas i polojasno, jen s malou pravděpodobností přeháněk. Večer začne oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů, vítr by měl foukat mírný, severozápadní až severní, biozátěž je pak také mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na dálnici D2 komplikuje nehoda na prvém kilometru ve směru na Břeclav, blokuje jeden pruh. S omezením po nehodě počítejte také v Brně na Černovické ulici a na okraji Ivanovic na Hané. U nájezdu na dálnici tam zasahují záchranáři a pozor i v místě nehody na silnici s Kuřimi do Čebína. Cesty bez nehod přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno také Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

Pěkný den, přátelé, od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. Odstartovali jsme první hodinu pořadu Morava krásná zem, a to polkou Václava Maňase a Jana Vačkáře, Kyjovská šenkérka, kterou pro nás hrála Tufaranka. Kdo má svátek v českém občanském kalendáři, je Vítězslav a Vítězslava, na Slovensku slaví jmeniny Daniel. Přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti a dobrou náladu. I dnes, jako po všechny prázdninové dny, si vyslechneme naše zpěváčky ve skvělém projektu Prázdniny u babičky, ale prostor jim dáme až po písničce. Já se velice těším, kdo pak se asi dovolá. Připomenu ještě telefonní číslo, takže 726 46 5200. No a teď už pojďme na písničku Antonín Pavluš, Mamko vám a Mistřiňanka.

0: Přátelé, dovolala se k nám Tereska Maňáková z Pika. A teď jsem se ještě zapomněla zeptat, bydliště?
1: Bydliště Louka 310.
0: Čili ta dědinka se jmenuje Louka, ano?
1: Ano.
0: To stačí, Louka, dobře. Teresko, já tě moc vítám, zdravím tě, ahoj.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Tak Tereska Maňáková, 10letá, se k nám dovolala a má připravenou krásnou písničku a ty to určitě řekneš sama.
1: Kdybych byla jahodu.
0: No to je krásná písnička, my se na ní moc a moc těšíme, ano. A ještě poprosím dědečka, aby potom nepokládal, já se ještě ho na něco zeptám, ano, až po písničce, po tom dárku, po té písničce. Takže, aha. Teresko, prosím, zpívej.

0: Jak jahoda sladká.
1: No krásné, my tleskáme, ano, ano, ano, ano. Moc pěkně si zaspívala, Teresko. No tak já se tě, můžu tě trošku vyspovídat?
0: Jo, jo.
1: Ano, dobře. Prosím tě, ty někam chodíš zpívat nebo do nějakého souboru?
0: Budu možná chodit do Velké nad Veličkou.
1: Ano, no tak to je dobře. A do jakého souboru?
0: Lučánek chodím.
1: Ano, tak perfektní. A ty hraješ ještě na nějaký nástroj?
0: Hraji na housle.
1: Na housle. A prosím tě, to je těžký nástroj. A cvičíš o prázdninách nebo máš volno?
0: Já jsem si teďka dala pár dní nebo spíš měsíc volno, protože
1: ano.
0: Husle mívám dvakrát za týden.
1: Jasno, to je úžasné. No a prosím tebe, tatínek, maminka hrají taky na něco, nebo jak jsou z té hudební
0: rodiny? Tatínek hrával, když byl malý, myslím, že na flétnu.
1: A maminka zpívá?
0: Na nic, ale její táta hraje na klavír nebo nějak tak.
1: No, výborně. A prosím tě, a kdo tě učí ty písničky?
0: Písničky mě učí pan učitel.
1: Aha, takže to jste vybrali asi spolu, tuhle tu krásnou, viď?
0: Mhm.
1: No tak máš prázdniny, tak se odpočíváš a od houslí a od školy, viď? Tak co tak ráda děláš?
0: Kreslím si někdy a ano. Jinak hlavně odpočívám.
1: No ano, chodíš plavat nebo jezdíš na kole?
0: Jezdívám na kole za kámoškou, která bydlí taky v Louce, a chodívám na koupaliště do Lipova, které je teďka zavřené.
1: Tak to je blbý, no to teda tak. No prosím tě, ty jsi moc šikovná, no tak prosím tě, a budete někam s rodiči třeba cestovat? Máte naplánované nějaké cesty?
0: Ano, za 2 týdny pojedeme na 2 let nebo na dovolenou.
1: Tak. Na dovolenou. Ano, a ty jsi teď na prázdninách u babičky nebo...
0: Já jsem doma, babička s dědou bydlí u nás.
1: Aha, vy jste takhle v jednom, no to máš ohromné. A prosím tě, prozrať mi, babička se jmenuje Zdenička, nemýlím se?
0: Zdenka Maňáková.
1: Ano, paní Zdenka. A babičky jsou úžasné kuchařky. Co máš od ní nejraději?
0: Buchty.
1: No, tak to by nám taky chutnali, že? S panem Borkem. Mm-hmm. Kýve, usmívá se, dobře. Teresko, prosím tě, když to dobře vyjde, protože teď v neděli bude slosování, tak je možné, že můžeš vyhrát rodinnou vstupenku do brněnské zoo. Co ty na to? Už tam byla nebo... Ještě?
0: Ne, já jsem ještě v brněnské zoo nikdy nebyla.
1: No tak to by bylo ohromné. Tak když to vyjde, tak budeme držet palce, tak by ses mohla těšit na další pěkný výlet. No já ti přeji krásné prázdniny. Hlavně ti přeju, buď opatrná na všechno a ať se ti daří a pozdravuj rodiče a posíláme dárek, který tady máme nachystán. Je to polka, takže za chvilku oznámím, která. Tak ještě ať dědeček, prosím, zůstane na drátě, ano?
0: Ano.
2: Český rozhlas Brno.

0: Vítám pana Šebestu tohoto času z kamionu, který nám volá. Tak prosím, můžete.
1: Dobrý den, zdravím celé rádio i posluchače Rádia Brna. Já bych chtěl nechat zahrát jenom tak pro radost pro našeho strojníka Michala Krejčího do... Ježišmarja, teď nevím, kde je na stavbě, tady u Boskovic. On se nám tam trochu kluk nudí, spínká, tak jenom tak pro radost, aby nám neusl. Pro nás zahrát, takže takhle, no.
0: Dobře, to
1: a
0: se nám...
1: Všechny...
0: Ano?
1: No?
0: To se nám líbí, no, že máte o něho takovou vidíte, starost.
1: Máme, on chůrák, aby nám neusl teď po obědě.
0: Neříkám, že máte
1: velkou starost. A pro všechny řidiče technických služeb oslavám. Děkuji moc.
0: No ano, hlavně a vždycky dobře dojedete.
1: Tak, kupám a dolů, antenku nahoru, děkujem.
0: Ano. Naschledanou.
1: Naschle.
0: A teď paní Milada z Chvalkovic, vítejte.
2: Dobrý den, já bych vás taky chtěla pozdravit, poděkovat vám za takové krásné pořad, protože děláte lidem velkou radost, že hodně lidí mají rádi vaši dechovku a vůbec váš program. A já bych teda chtěla hlavně popřát moji kamarádce, mé bývalé spolupracovnici. Ona má zrovna dneska krásné, nebudu říkat kolik roků, má krásné životní jubileum, tak bych jí chtěla popřát hlavně zdraví, radost, ona má ráda kytičky, výlety na kole se sestrama, s kamarádkama. Takže jí přeju hlavně zdraví, boží ochranu, prostě ať se jí daří do posud a přeje jí to Milada a Maruna, dvě kamarádky, jo?
0: Děkuju,
2: nashledanou.
0: Tak, nashledanou, pěkný den. A já připojím e-mail, písničku k dnešním narozeninám posílám velkému milovníkovi dechovky a tance, panu Josefu Hrbáčkovi z Omše na Slovensku. Vše nejlepší, pevné zdraví, lásku, klid, pohodu, hodně najetých kilometrů bez nehody, hodně úspěchů v osobním i pracovním životě, ať tě láska k tanci a dechovce ještě dlouho neopouští a ještě více to a ještě více ti přeje Hanka z Hulína. Děkuji a přeji hezký den, Hana Druláková. Takže my taky děkujeme. No a ještě jedno přání tady připojím. Naše milovaná maminko, babičko a prababičko Růženko. Toto přání je pro paní Růženu Troubilovou z Hustopečí u Brna. Přejeme ti k tvým dnešním narozeninám hlavně hodně lásky, štěstí, spokojenosti, zdraví a pohody. Máme tě moc rádi. Přání a hodně pusinek posílají dcera Jana a Zdenka s rodinami, syn Tomáš, snacha Lenka a vnoučata Marek, Petruška, Michal, Renatka, Zuzanka a Lukáš a pravnučky Laurinka a Stelinka a pravnuci Hugísek a Jáchymek. Tak předali jsme a písnička, tak bude to Zaspala nevěsta a Lidová ze Strážnicka je Jan Míša a Broln.

0: Tak přátelé, písnička dohrála a máme tady další telefonáty. Pan Jarek z Hostitína jako první. Dobrý den a vítejte.
1: Dobrý den, přeju paní Navrátilová. Mým přáním a mnoha kamarádů je zahrát v Hostitíně našem kamarádovi Jožkovi Švajdovi, který se dožil 70 let a je to milovník dechovky, fotbalových přenosů a dobrého moku. A tak mu chceme nechat zahrát písničku, popřát mu ještě jednou, protože nám uspořádal velkou oslavu, za kterou děkujem mu i jeho manželce. Ať se mu daří v životě. Děkuju vám moc. Naschledanou.
0: Výborně, naschledanou. Pěkný den přejeme. A teď už paní Jana Rosenberková ze Haló?
2: Ano, ze Šebetova.
0: Šebetova, já jsem si to tu špatně napsala. Tak se omlouvám, tak jsem teď zaváhala. Tak paní Jano, prosím.
2: Dobrý den, paní Navrátilová, ještě jednou vás zdravím. My bychom dnes chtěli poslat pěknou písničku do Cetkovic pro paní Hanu Greplovou k jejím dnešním krásným narozeninám. Přejeme jí všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, radosti vnoučat a boží požehnání. To jí z celého srdce přejí kamarádi Jana a Jirka Rosenbergovi a Zdena a Evžena Randulovi ze Šebetova. Moc vám děkuji, paní Navrátilová, za prostor. Mějte se hezky a naschledanou.
0: Ano, paní Jano, děkujeme a taky pěkný den přejeme. Naschledanou. Tak a připojíme e-maily. Dobrý den, chtěla bych prosím nechat zahrát paní Martě Hromkové z Lužic, která se dožívá 21. července, což je vlastně dnes, 80 roků. Přejeme hlavně zdraví, pohodu, lásku a tak to přejí kamarádky Anička, Liba a spolužačky ze střední školy a děkuje paní Konečná. Takže to jsme měli jeden e-mail, pojďme na další tady. Tak a budeme vinšovat paní Františce Rozsívalové z Kostelce na Hané. Cituji přímo z e-mailu k tvým krásným 92. narozeninám přejeme hlavně pevné zdraví, spoustu sil, radosti a pohody. Ať ti zdraví dál dobře slouží, ať můžeš s láskou pečovat o svou zahrádku a kytičky, které ti dělají radost. Přejeme mnoho krásných chvil v kruhu rodiny a ať ti každý den něco udělá radostnou. Jana, Jiří a Pavel s rodinami. Tak předali jsme a do třetice e-mail tady dám. Takže dnes také slaví narozeniny paní Pavla D. Ambrozová, zakladatelka našeho dětského folklorního souboru Slováček. Milá tetino, z celého srdce ti přejeme za celý soubor vše nejlepší, hodně zdraví a spoustu radosti s námi a za všechny tetina Lída a Jitka. A písnička, bude to moravská lidová Jedna růža, dvě růže a Moravanka.

0: Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Jsme zpět v pořadu Morava krásná zem a já vítám paní Miladu, která chce jenom něco malinko napravit. Tak prosím,
3: ano,
2: paní Miladu.
3: Před dvěma písničkama jsem přála kamarádce. Já jsem neřekla jméno, tak je to Proboženku Přikrylovou z Nemochovic.
2: Výborně.
3: Jo, ano, já se omlouvám.
2: No, já se taky omlouvám, že jsem to nějak přeslechla, že jste, rozumíte, že jsem také se jako nezeptala na jméno.
3: Že jste mě neupozornila, no.
2: Tak se omlouvám.
3: Takže já Boženke přeju prostě všecko nejlepší a omlouvám se. Děkuju za čas.
2: Napravili jsme to. Ano.
3: Dobrý,
2: nashledanou. Tak a teď už paní Kloudová ze Střelic, vítejte.
4: Dobrý den, ještě jednou. Já bych chtěla nechat zahrát paní Ludmile Vozdecké z Drnholce, která dnes slaví své narozeniny. Přejeme jí pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, pohody, klidu a těšíme se na to, až se opět sejdeme na konci prázdnin, na společném výletě do Jánských koupelí. Děkuji mnohokrát a za všechny Kloudovi, Svobodovi, Obořilovi.
2: Víte, co je opravdu zvláštní? Já tady to přání zrovna mám. A je to pro pěknou písničku, posíláme paní Ludmile Vozdecké z Drnholce k jejím dnešním narozeninám.
4: Ano.
2: A panu Vítězslavu Portlovi ze Slavkova u Uherského Brodu také k jeho dnešním jmeninám. Oběma oslavencům přeje vše nejlepší, hodně zdraví a osobní pohody celá rodina Vozdecká z Drnholce. Tak vidíte, tak se to takhle sešlo.
4: Krásně se to sešlo, takže ještě jednou všechno nejnej. Děkuji mnohokrát.
2: Takže pěkný den vám přeju. Naschledanou. No a já ještě jeden e-mail tady připojím, který mám nachystaný. Tak dobrý den, prosím o zveřejnění tohoto blahopřání. Dnes v úterý 21. července slaví životní jubileum náš dlouholetý čtenář pan Jaromír Hrubý z Nových Hvězdlic 90. let svého krásného života. Jaromíre, nelekej se tohoto čísla, pozvedáme s tebou číž, přeji ti ze srdce, ať splní se ti, o čem sníš. I když už v knize života stránek je popsaných dost, nyní se budou psát zas další a budou jistě pro radost. Pro radost a o štěstí, k tomu přeji zdraví a v 90. jsme všichni ještě mladí. To ti přeje knihovník Jan Kolofík. Takže to jsme předali a hrajeme další písničku. Lásko, moja lásko, Jiří Zmožek a Vacenoviáci.

0: písnička nám dosněla a jistě jste možná poznali, zaspívala nám Karla Grufíková, Karel Hegner nám zaspíval v doprovodu Vacenoviáku. No a pojďme na e-mailovou poštu, máme ji tady opravdu dneska docela hodně. Tak dobrý den, prosím o písničku do Kunovic našemu kamarádovi a dobrému člověku se srdcem na pravém místě panu Tondovi Hubíkovi k jeho dnešním krásným narozeninám. I když jsme mu včera přáli, dnes mu oficiálně přejeme to nejvzácnější, co se nedá koupit, a to je zdraví, které tolik potřebuje. Ke zdraví každý potřebuje i trochu štěstí a když má štěstí, má i lásku. A tu lásku má ve své manželce Lidce, která mu s celou rodinou dodává elán do života. Toníku, přejeme ti ještě jednou vše nejlepší, zvedáme číše a připijíme na zdraví. Luboš a Jarka z Bílovic a děkuji a přeji hezký slunečný den. Tak my také děkujeme. No a pojďme dále. Dnes slaví svátek milý pan Vítězslav Petráš z Bystřice pod Lopeníkem. Milý Víťo, posíláme ti krásný pozdrav s písničkou a k svátku přejeme hodně a hodně zdraví, štěstí, pohody, moře lásky od svých blízkých a přátel a také hodně úsměvu ve tváři a jak víme, ty jednu skrytou lásku v srdíčku máš a krásné písničky denně z rozhlasu Brno a Zlín posloucháš. Nech tě rozveselují a máš hodně radosti na srdíčku i na duši, to ti z celého srdce přejí kamarádi Maruška a Mirek a celá nejbližší rodina. No a já pokračuji v e-mailech. Mám tady další e-mail. Dnes slaví tatínek pan Jaromír Hrubý z Nových Hvězdlic 90. narozeniny. Milý tatínku, posíláme přání, aby ti každý den svítilo sluníčko, sluníčko štěstí, lásky a naděje, ať se tvé srdíčko radostí zasměje. Přijmi naše blahopřání, nechť plní se tvá tajná přání. A to naše zhrne věta, štěstí, zdraví, dlouhá léta. Ať tě stále baví chaloupka, zahrádka a slepičky, přeje syn Vladimír s manželkou Ivou, Bohunka a Karel s rodinou, Mirek a Jitka s rodinou a Marie z Královopolských Vážan. A těšíme se na společné setkání. A už poslední přání před písničkou. Dnes se slaví životní jubileum 87 roků maminka, babička a prababička, paní Olga Hladká z Náměště nad Oslavou. Hodně štěstí, hlavně dobré zdraví a životní optimismus přejí Lenka, Jindra, Lukáš, Alča a Natálka s Leuškou, posílají prababičce velkou pusu. A já posílám písničku, našel jsem si galánku, Václav Maňas mladší, Julie Běhounková a Valaška.
1: Český rozhlas Brno.

Tak, vážení a milí, já tady mám další přání. Chtěl bych vaším prostřednictvím zahrát pěknou písničku pro myslivce ze Všeminy za jejich obětavou práci, co dělají pro obec a také za spolupráci s obcí Liptál. Srdečně přejeme jen další úspěšné roky a přejou to nadšenci z Liptálu. A děkujeme velice. Ano, rádi zahrajeme. No a pojďme, máme tady aktiv zasloužilých hasičů Jihomoravské kraje a já bych ráda popřála k narozeninám těmto pánům, panu Josefu Kloboučníkovi z Dolní Loučky, dále panu Antonínu Hrbáčkovi ze Slupu a panu Antonínu Špidlíkovi ze Sudice. Tak pánové, přejeme vám hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti, dobré nálady a já vám přeji ještě hodně sil k tomu vašemu náročnému povolání. A písnička bude za malou chvíli, ale před písničkou ještě bych ráda popřála, neboť tady mám klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín těmto oslavencům. Takže své narozeniny dále slaví pan Dušan Křivský ze Skalice, paní Jitka Habková z Brna, paní Jarmila Dolejší ze Znojma, pan Jan Ličman z Rajhradu a pan Zdeněk Zetka z Brna Líšně. Tak to jsou narozeniny a mám tady také jeden svátek. No a to je pro pana Vítězslava Petráše, kterému jsme přáli z Bystřice pod Lopeníkem. Tak vám všem přeji hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti, dobré nálady, dobrou mysl, zkrátka a velmi si vážíme toho, že jste v té naší rozhlasové rodině, tak tedy na zdraví a živio. Tak a už dáme písničku, kterou tady máme, Nečaruj, Miloslav Richard Procházka, Josef Popelka a Miločanka.

Dozněla poslední písnička, vaše gratulace a budeme se loučit. Těšíme se na vás dnes v podvečer po 18. hodině. Radostný poslech plný pohody vám od mikrofonu přeje Květa Navrátilová. Přeji vám krásné odpoledne.

přátelé, dozněla polka Karla Vacka staršího Venkovská, kterou pro nás zpíval Josef Zíma, hrál orchestr Karla Vacka mladšího. Omlouvám se, já jsem taková nějaká dneska zrychlená, já už jsem se rozloučila napřed, takže omlouvám se, právě posloucháte orchestrální skladbu Miloslava Richarda Procházky s názvem Šidlenka, kterou pro vás hraje mistříňanka Antonína Pavluše. No a teď už za chvilečku bude Alex a host a dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno. Krásné odpoledne.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. V bazénu luxusní vily je nalezeno tělo vyhledávané plastické chirurgině. Případ přebírá inspektorka Candice Renoirová. ČT 2. Silvestr v kabaretu Růžový slon a pravda o vraždě jejich otce. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvádí filmovou báseň z hororových květů Karla Jaromíra Erbena Kytice. Úterní večer s Českou televizí.

0: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V Mašovicích u Znojma plánují výstavbu tělocvičny u základní školy. Kvůli stárnutí je do roku 2035 potřeba investovat 70 miliard na lůžka v domovech. Hasiči přestali prolévat trosky ve Zlíně, trosky požárem zničené budovy ve Zlíně a bude převážně oblačno s teplotami do 26 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Vedení Mašovic na Znojemsku plánuje novostavbu tělocvičny při základní škole. A ta nikdy speciální prostory pro výuku tělocviku neměla, sloužila k tomu jedna z větších tříd. Dětí ale v obci v poslední době přibylo a samostatná tělocvična tak chybí. Projekt teď čeká na stavební povolení, s ním pak obec požádá Jihomoravský kraj o dotaci. Náklady na stavbu odhaduje nezávislá starostka Martina Pelánová na desítky milionů korun.
2: Bude to samostatná budova, ale propojená na tu stávající budovu. Takový odhad je 50 milionů, což je teda hodně, ale zase na druhou stranu si říkáme, že přece jenom to nebude využití jenom pro školu, ale že to bude pro širokou veřejnost a že ta tělocvična tady je prostě potřeba.
0: Do dlouhodobé péče o seniory by bylo kvůli stárnutí potřeba do roku 2035 investovat 70 miliard korun. Vzniklo by 35 tisíc nových lůžek. Roční reálné náklady systému by při posílení služeb podle přibývání lidí nad 65 let vzrostly z 80 na 137 miliard korun. Ani tak se poptávka po zařízeních i podpoře v domácím prostředí plně nepokryje. Vyplývá to z nové studie o dlouhodobé sociální péči, kterou pro asociaci poskytovatelů sociálních služeb zpracovala poradenská společnost Deloitte. Dnes výsledky na ministerstvu práce představili autoři. Poslední hasičská jednotka zůstává u požárem zničené výškové budovy 34 v továrním areálu ve Zlíně. Likvidace požáru ale zatím vedení zásahu neohlásilo. Pokračuje mluvčí zlínských krajských hasičů Lucie Javoříková.
3: Provádí neustálý monitoring požářiště. Co se týče ochlazování požářiště, tak k tomu už nedochází, že to není potřeba. Bylo zrušeno stanoviště u řeky Dřevnice, ze které se čerpala voda k prolévání sutin.
0: Vědci z Mendelovy univerzity v Brně letos začali zkoumat možnosti tvorby nových genotypů hrachu. Tato rostlina bohatá na bílkoviny totiž čelí rostoucí hrozbě kořenového vadnutí, což významně snižuje výnosy. Podle mluvčí univerzity Karolíny Podborské se v pětiletém projektu budou snažit vyšlechtit nové odrůdy odolné vůči patogenům, jež způsobují zmíněnou chorobu.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude většinou oblačno, občas i polojasno, večer začne oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, foukat k tomu bude mírný severozápadní až severní vítr, rozptylové podmínky budou velmi dobré nebo dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda na prvním kilometru dálnice D2 blokuje ve směru na Břeclav jeden pruh, před ní se tvoří kolony. Silnice mezi Kuřimí a Čebínem je momentálně kvůli nehodě neprůjezdná. Náhradní trasa přes Moravské Knínice se ucpává. Volné cesty přeje ze studia také Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
4: Je majitelem charismatického hlasu, čas od času ho propůjčí třeba Antoniu Banderasovi. Už 33 let je členem Vinohradského divadla a obejde se bez něj jen málo který seriál. Herec a dabér Jan Šťastný je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Krásný dobrý den přeji vám i všem posluchačům.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je dnes herec a dabér Jan Šťastný. Ještě jednou vítejte, děkuji, že jste přijal pozvání do Alex a host. Když se na úvod zeptám, jestli filmové plátno nebo divadlo, divadelní prkna, tak co je vašemu srdci blíže?
1: Asi nejsem první, kdo to řekne, ale mému srdci je blížší to divadlo. Je to živé umění, je tam bezprostřední kontakt, je to něco, co utíká každou sekundou, která už se nedá vrátit. Ta práce je pro mě i zábavnější. Konec konců, když jsem se rozhodoval, co chci dělat před maturitou, ne, že by zvítězilo divadlo, já jsem se totiž k tomu dostal naprostým kotrmelcem tedy, ale nicméně tu divadelní akademii jsem vystudoval především kvůli divadlu. Já si myslím, že to je dokonce dneska i sebezáchovné, protože jak s úděsem sleduji pokrok technologií, práci umělé inteligence, digitálních technologií v audiovizuální tvorbě, tak mám takový neblahý pocit, že nastane čas, kdy my už nebudeme potřeba na to plátno nebo do toho rozhlasu a tak dále, ale přece jenom pokud živé umění, to znamená v mém případě to divadlo, přetrvá, tak to je jediná šance, jak ještě vlastně působit aktivně.
0: To snad bude věčné.
1: Zase nejsem pesimista. Ono to jde sice rychle, ale já si myslím, že ne zas tak závratně rychle, že by to hrozilo během 5 let, to přece jenom. Mám rád to divadlo především proto, že to je ta vědomá práce od začátku do konce. Že tam je tah na branku, že přece jenom máte daleko větší šanci, nechci, aby to znělo vzletně, ale prorůst do postavy, trošku se jí zabývat, naučit se, jak ta postava myslí, možná jak chodí. Je to takové to celostní herectví pro mě pořád. Přece jenom, když točíte, tak je to od záběru k záběru na přeskáčku. A je tam hodně na režisérovi, jak uhlídá, v jakém stavu zrovna vaše postava je. Těžko si to člověk hlídá sám. A hlavně, na tu práci nemáte vliv. Na výsledek nemáte vliv. V tom divadle vás tam někdo strčí v těch 19.00 a už je to jenom na vás. U toho filmu nebo televize přece jenom ten výsledný tvar je herec spíš použitej, než aby tím dílem sám vládnul.
0: Tak, ale není to divadelní herectví právě tím, jak ho popisujete, náročnější pro vás? Jste třeba fyzicky i psychicky vyčerpanější po večerním představení, než třeba po celodenním natáčení seriálu?
1: Jsem fyzicky i psychicky vyčerpanější a jsem za to rád, protože já mám aktivní odpor ke sportu třeba. Ale ono toto divadlo plně nahrazuje, protože ono se to nezdá, ale přece jenom ten výdej energie v tom trdlování po jevišti, ale hlavně mentální výdej a mozek, jak známo, zpracovává značnou část energetického příjmu, tak to tělo se opravdu vyčerpá, ale ona to není smutná únava, ona je to jakási očistná únava. Je to takové to, že si potom sednete k tomu stolku u sebe v šatně, jste stahanej, pokud to je opravdu třeba náročný výkon, ale je vám tak nějak hezky. Není to únava, která vás hází do špatné nálady, nedej bůh deprese, ale je taková očesná. Já tomu říkám připomocně taková jako teatroterapie. A když mám vlastní třeba i běsy, v každém z nás je cokoliv a přece jenom jsou situace. Já se sice snažím žít nomen omen, ale ne vždy se to samozřejmě daří a přichází životem, jak člověk probíhá, proutíkává se spíš v dnešní uspěchané době, tak jsou situace, které nejsou zrovna komfortní a někdy až tragické. A tam to divadlo opravdu pomáhá.
0: Říká Jan Šťastný, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Povídám si s hercem a dabérem Janem Šťastným, narozeným ve Zlíně, tehdy Gottwaldově. Ten je znám i pro festival pro děti a mládež, filmový festival. Přitom vy jste říkal v tom minulém vstupu, že herectví nebo cesta k němu, že jste udělal nějaký takový kotrmelec, tak filmový festival hrál tam nějakou roli na vaší cestě k herectví?
1: Ten filmový festival snad až tak nehrál tu zásadní roli. Je to jednoduché, já jsem byl ve Zlíně jako normální žák, student a tak dále, ale jistým způsobem ten film, ten zlínský film měl co dočinění s tím, co dělám dneska, protože já jsem se začal objevovat vlastně na filmovém plátně jako v dobách, kdy jsem byl buď dítě školou povinné nebo gymnáziem povinné, ale byla to taková, všecko jsou to kotrmelce, moje životní kotrmelce jsou fakt jako mě celou dobu něco předchází. Já jsem nebyl ten, u kterého sudičky stály v kolébce a říkali, ty máš jedinou šanci pozvednout kulturu tohoto národa, pozvednout, kultivovat jazyk český na velkých scénách. Vůbec nic takového se nedělo. Můj tatínek byl stavební inženýr, maminka lékařka, vyrůstal jsem vlastně v normální rodině, chodil jsem na to gymnázium potom a v podstatě rozhodování bylo mezi tím, jestli ze mě bude stavař anebo lékař. Mně se trošku víc líbila medicína, se přiznám, ale při tom Gimplu jsem zase, něco mě předskočilo. Kamarád hrál v amatérském souboru Malá scéna a nikdo jim vypadl, někdo onemocnil, tak mě vzal sebou, jestli bych tam něco jako s nima, ne to, tak jsem tam šaškoval pro děti něco a vlastně to bylo docela zábavné a pak přišlo další představení a další titul a tak nějak jsem tam vlastně do té maturity zůstal v tom amatérském souboru. Nicméně nekoketoval jsem nikdy s myšlenkou, že bych se tomu věnoval profesionálně. Mezitím přišly nějaké nabídky z filmového studia, které tenkrát ještě fungovalo, filmové studio vlastně dětských filmů ve Zlíně na kopci. Původně vlastně to bylo, nechal postavit Tomáš Baťa jako studio pro reklamní filmy, pro svoji firmu. A tam jsem jako už snad desetiletý poprvé se vyskytnul v nějaké sérii českých večerníčků. Potom v pohádce, kterou jsem s hrůzou zjistil, že se opakuje každý rok, jmenuje se Zahumný a drak, kde jsem jako 15letý puberťák měl poprvé políbit dívku jako takovou, pač já byl hrozně, mě to trvalo všechno hrozně. Já jsem si v 21 myslel, že děti nosí čáp, já byl takový pomalejší v tomhletom. Ono u nás na té Moravě to šlo trošku pomalej všecko. Ale měl jsem tehdy políbit tehdejší superstar Ivanu Andrlovou, která hrál, no to bylo, ne, no rekvizitáři do mě nalili dva fernety a pak to šlo samo, abych se trošičku uvolnil. Ale nicméně to taky neznamenalo, pak jsem natočil jeden ještě pokus o muzikál Mezi námi kluky, kde se mě donutili tančit, no zpívat snad ani ne, ale tančit. Pohybově a nadaný jsem byl vždycky teda v uvozovkách. A nicméně ještě ani to nerozhodlo o tom, co budu dělat dál, ale paní herečka Věra Nováková ze Zlínského divadla, tehdy Gottwaldovského, výborná herečka, která nás taky částečně vedla v tom amatérském souboru, mě prostě přemluvila, jestli nechci zkusit přijímačky na DAMU. No, co bych tam jako dělal, nebo já to vůbec tohleto. No ne, no tak kdyby se jako, hele, jsou v polovině roku, další přijímačky jsou až na konci roku po maturitě, tak no nevím, a byl takový balík, mě do všeho museli strkat. Tak jsem to jako, no a tak já nevím, a tak, no tak dobře, no tak jo, no tak. Tak mě připravila na ty zkoušky, já jsem přijel tenkrát vlastně na tu slavnou DAMU do Karlovky. Otevřely se dveře té zkušební místnosti. Já jsem poprvé viděl herce, které jsem znal jenom z televizoru, tak jsem spanikařil samozřejmě. Ale objevily se tam takové oči. Oči, které mě furt provázely a někam mě vedly, které mě úžasně uvolnily, tak jsem tam něco jakože vystřih. A na tu DAMU jsem se nakonec dostal. Byly to oči Jany Hlaváčové, která potom byla mou profesorkou a můžu to dnes říct určitě mou kamarádkou a vlastně jsem s ní prošel jak angažmá v Národním divadle, tak i to angažmá ve Vinohradském divadle. Ale ještě jsem stále nevěděl, první dva roky. No a to víte, my jsme měli v ročníku spolužáky, kteří vyrostli v divadelních šatnách, nevím, jestli můžu jmenovat, ale byl to například Lukáš Hlavica, byl to Ivan Trojan, byl to Jirka Pomeje, byl to Kuba Zindulka, všecko herecká jméno, takže ty věděli o divadle úplně všechno a já nevěděl vůbec nic. Takže já jsem ještě ve druhém ročníku přemýšlel o tom, jestli jsem správně, jestli tam mám co dělat.
0: I co čert nechtěl. Vás, pardon, zastavím vaše vyprávění a co potom opravdu rozhodlo, že jste na té správné profesní dráze, o tom budeme mluvit za malou chvíli, tedy vy budete mluvit, Jan Šťastný.
2: Posloucháte reprízu pořadu Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herec a dabér Jan Šťastný, který ještě v druhém ročníku DAMU si nebyl jistý, zda je to ta správná profesní dráha. Tak kdy jste té jistoty na 100% naplno nabil?
1: Zase na tom má velkou zásluhu Jana Hlaváčová, která mě tak nějak postupně velmi opatrně a velmi šetrně vedla, a já to slovo klidně řeknu, k lásce k tomu divadlu nebo k herectví jako takovému. A já jsem pak zjistil skrze ní, že to má svůj velký smysl. A pokud to člověka, musí ho to samozřejmě bavit a naplňovat, ale naplňovat, je tohle to obrovská vlastně odvaha, když si to připustíte, že chcete co si skrze svoji postavu sdělit. Vlastně máte velikou zodpovědnost taky, protože oslovujete, já nevím, v tom Vinohradském divadle třeba tam je 620 diváků a něco jim vlastně předáváte. Můžete si to nazvat, jak chcete, třeba je trošku i k něčemu popostrčit, nebo dát jim nějakou naději, nebo jim ukázat, že ten svět, ve kterém žijeme, je zrovna v takovém stavu a jak z toho třeba ven, proto já mám strašně rád na divadle, pokud má katarzní účinek. No, ono dneska se občas taky inscenuje něco, co skončí bezvýchodně. A to já úplně nemám rád, protože ta spovykaná doba, ve které žijeme, by spíš měla nabízet, ne komentovat, co je špatně, ale nabídnout taky nějakou cestu, třeba nabídnout nějakou naději. A potom, když už jenom takhle o tom mluvím, tak vlastně najdete jakýsi vztah. A jak jsem to řekl, že ta práce opravdu má svůj nějaký hlubší smysl.
0: Takže jste pak už nikdy nepochyboval o tom, že tam, kde jste, to, co studujete, je to správné?
1: V podstatě, no, nepochyboval. Ono, to herectví je právě trošku zrádné v tom, že pokud se vám zrovna nedaří a herecká kariéra je, chvilku jste nahoře, chvilku dole, anebo třeba jenom pořád dole. To se taky stává.
0: Stalo se to vám?
1: Pořád ne, ale samozřejmě ty výkyvy tam samozřejmě byly vždycky a dařilo se víc a míň a přicházely do toho nějaký osobní třeba životní věci, se kterýma se člověk musel vypořádat. Nebylo vždycky samozřejmě všecko hej, hej, ouvej. Taky občas bylo to ouvej, ale od toho, a tam se zase vracím k tomu katarznímu nebo očistnému nebo tomu sebeléčivému účinku toho divadla, které mě z toho vždycky nějakým způsobem dostalo. Nejenom ten zážitek na jevišti, ten interaktivní zážitek, ale i třeba proces zkoušení, že vám dal třeba na něco zapomenout, anebo dokonce ukázal nějakou cestu, řekl, aha, ono by to šlo i takhle, a proč já se vlastně trápím tím, když ta možnost je někde jinde. Je to vlastně, to mám na tom to rád, že se tam člověk neustále učí. A vůbec to hraní, abych nemluvil, ono to má, víte, pro mě, jako já se snažím, moje manželka Barunka vždycky říká, hele, teď už to děláš tak dlouho. A já byl vždycky přezodpovědnej takovej, jako abych někomu něco nepokazil, abych splnil požadavky toho režisera. Teď už přece víš, co a jak, tak si to, začni si to víc užívat. A od té doby, co se snažím se to k tomu všemu ještě užívat, tak z toho mám v podstatě jenom užitek. A já doufám, že třeba ta energie, doufám, a nevím to, je přenosná i na ten plnej sál, kam se snažíme co si sdělit.
0: A i vaši rodiče se postupem času smířili s tím, že nebudete ani stavař, ani lékař?
1: Ano, tak to víte, no, nebylo to úplně jednoduché samozřejmě, protože u nás v rodině se vždycky dbalo na vzdělání a pokud možno jako kvalitní a třeba mnohonásobné vzdělání, tak přece jenom, když jsem oznámil, že ani před tím jménem nic nebudu mít, protože tenkrát magisterský titul, ačkoliv jsme absolvovali normální státní zkoušky, tak se ještě nedával na Akademii muzických umění. Taky ta, ale to je strach každého rodiče. Taky ten strach, protože v herectví neexistuje takzvaně kariérní postup. Tam nemáte to, že nastoupíte někam do firmy a máte čas, časem se propracováváte třeba na vyšší a zodpovědnější pozice. To tady u nás není. Ta nabídka buď přijde, nebo nepřijde. Chvilku jste nahoře, chvilku jste dole. Je potřeba s tím pracovat. Takže já se jim trošku nedivím, že jsem se já sám hodil do velkého neznáma. Taky u mých starších synů, ale tam jsem to vyřešil šalamounsky. protože vlastně já úplně nejsem jistý, jestli bych si přál, aby mý potomci kráčeli v našich slepých. Pokud ještě můžu vteřinku, tak se mi přihlásil právě, protože jsme na budově v budově Českého rozhlasu do Dismanova dětského rozhlasového souboru a tam oba ty starší kluci zjistili, že ta herecká práce je velká dřina, že to je zodpovědnost a že tam hraje taky konkurence a tak dále, tak od toho dali ruce pryč, takže tak jsem je vyléčil. No uvidíme, co bude u toho nejmladšího.
0: Jan Šťastný je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: na čase být.
1: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herec a dabér Jan Šťastný, který je mimo jiné známý z řady seriálů, ať už to byla Ordinace, Pojišťovna štěstí, Slunečná, a mohla bych pokračovat. Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že je to povinností, nebo mělo by to být povinností herce, hrát v seriálech, aby potom na vás lidé, jako na známou tvář, přišli do divadla. To jste takto uvažoval od samého začátku, nebo jste si postupem času ověřil, že to tak skutečně funguje?
2: Já si nejsem úplně jistý, jestli jsem řekl povinností, ale to není nicméně...
1: Ano,
2: řekl jste
1: skoro povinností.
2: Skoro povinností.
1: Tak skoro.
2: No, ano, protože ona se nám doba proměnila. Od začátku to tak samozřejmě nebylo. Ono přece jenom dneska... Dneska trošičku divadlo bojuje o to, aby do něj vlastně chodili lidi. Obecně to tak platí a není to jenom o to upoutat nějakým, pokud možno bulvárním titulem, ale třeba velká divadla asi mají povinnost svoji už z titulu svého postavení jako přece jenom nosit tu, řekněme, kvalitnější dramatickou literaturu, ale je to samozřejmě boj. Je to velký boj, doba je trošku spovykaná, všichni jsme uhonění, pořád nás někdo straší, že, já nevím, jsou tady nemoci, že bude válka a tak dále a tak dále. A vlastně že lidé zpracování těmito informacemi, protože na nás opravdu útočí ze všech stran. Trošku jsme zapomněli třídit, přestali jsme to umět třídit, co je vlastně pravda, co není pravda a tak dále. A lidi opravdu žijou trošku v úzkostech. To znamená, když jdou do toho divadla, že se spíš chtějí pobavit, možná zapomenout, zasmát. Ale já přece jenom trvám na tom, že ta dramatická literatura divadelní má nabízet i závažná témata, ale je to potom boj. A jedním z prostředků toho boje je právě, abychom se my zatvrzeli divadelníci, objevovali i na obrazovkách a třeba i v průběžných seriálech, aby to tam bylo na tu první dobrou, jak já tomu říkám, prostě toho kluka, toho člověka, toho pána, tu paní, tu slečnu známé z televize, budeme se na ní podívat do divadla. Ono to takhle nebývalo vždycky samozřejmě, konkrétně Vinohradské divadlo, ale zase na druhou stranu bylo divadlo tehdejších seriálových hvězd. Pan režisér Dudek točil spoustu seriálů v České televizi, v tehdy Československé televizi, a ta plejáda těch úžasných herců, který tam tenkrát hráli, tak hráli i v seriálech a chodilo se na ně do toho divadla. Dneska ta doba zase tomu nahrává víc, takže rozhodně se nezříkat rolí, no. Prostě se nezříkat, protože a teď to trošičku přeženu, ale herec, který vlastně není vidět, jakoby tak trošku nebyl. Je potřeba upoutávat pozornost a ta konkurence divadel i komerčních divadel je opravdu dneska veliká. Nefunguje nic líp, než když máte na tramvaji vylepený dva obličeje, protože to vidí každý. Ne se někde schovávat a tak dále. Pravda, je to boj, ale ten boj stojí za to. No. I když to řeknu zase trošičku vzletně, ale ta naše, proto to děláme. Aby jsme jako těm lidem něco zkusili dát, to, co umíme, nebo třeba neumíme, nebo se s nima podělili o ty věci. To je ten zážitek, pro který já to mám rád.
1: Jan Šťastný je naším hostem.
3: Posloucháte reprízu pořadu. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě!

Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Šťastný herec Ada Bear je naším hostem. Už jsem v úvodu zmiňovala, že jste 33 let členem Vinohradského divadla. Tehdy vás ještě vítala paní Jiřina Jirásková. A vy jste odcházel z Národního. Bylo to těžké rozhodování?
1: No, těžké rozhodování, to je v podstatě nerozhodnutelný, jako na to potřebujete takovou odvahu a spoustu bezesných nocí a tehdy možná i litry alkoholu, než to rozhodnutí přijde. No, z Národního divadla se takzvaně neodchází. Víte, ale jak jsem mluvil o tom, že mě ty věci předskakovaly, já jsem, mým snem bylo po Damu jít někam na do oblastního divadla a tam se vyhrát takzvaně. Protože když skončíte v nějakým velkým divadle a vlastně nemáte ty příležitosti, tak jak se to naučíte? Damu je strašně fajn věc, ale praxe vás teprve naučí ty věci. Takže já jsem spíš to užil třeba do Plzně nebo do Liberce nebo někam takhle do toho a ona přišla nabídka z Národního divadla, no. A tak nějak, jo, jak to, no, tak ano. Ale je pravda, že jsem po těch 4 letech angažmá, a to si nemůžu stěžovat na to, že bych nehrál, že bych neměl role, mě tam cosi, bylo to prostě pro mě asi hodně brzo ještě. A když jsem dostal nabídku na schůzku s tehdejší paní ředitelkou Jiřinkou Jiráskovou, tak já jsem vešel do té vrátnice Vinohradského divadla a věděl jsem, že jsem doma. Něco na mě fouklo hned v té vrátnici a tak nějak to zafungovalo, že pak jsem ještě rok zkusil, jestli v tom Národním se mnou něco neuděje, ale pak už jsem neváhal a šel. Ale rozhodnutí to rozhodně nebylo lehké.
0: Nebylo lehké, zůstal jste ve Vinohradském divadle 33 let, to vám ale nebrání občas si odskočit i do jiného divadla, třeba takového komorního divadla, jako je Viola, kde opravdu máte diváka na dosah ruky. Ano. Je to pro vás náročnější i z pohledu přípravy, trémy?
1: No, je to vlastně trošičku jinak než na tom velkém jevišti. Samozřejmě člověk tou praxí, dneska už člověk ví, v jakém místě na jevišti třeba se nemůže otočit zády, aby ho bylo slyšet, kde fungují, jaké věci. A volí samozřejmě trošku jiné prostředky na to, aby až do té poslední řadě bylo vidět mrknutí. Tam musíte na jevišti, když mrknete, tak musíte mrknout celým tělem. Když to ve Viole stačí, když opravdu jenom mrknete. A já moc rád vlastně střídám prostředí, střídám velikosti a ta Viola je opravdu maličká. Tam sedíte na metr od těch lidí. Tam je vidět úplně do vás a úplně do vašich chyb hlavně. Ale já jsem se osvobodil trošku v toho divadla té zodpovědnosti tím, že jsem si připustil, že chybovat je lidské. A že třeba chyby nás taky posouvají dál, takže mě to dneska vůbec nevadí. Já se naopak paradoxně trošku těším na situace, kdy v té Viole, když jsme jenom dva a nikdo nám nepomůže, tam neexistuje nápověda a máme hodinu a půl dialog, těžký dialog. Nikdo nám tedy nepomůže. Já se trošičku těším na to, až jeden z nás třeba vypadne a začal jsem milovat ty okamžiky, jak z toho ven, jak si poradíme. Vám to dá paradoxně ne paniku, ale takový vnitřní klid. Vždyť jsme tady pro vás, hrajeme vám jakési příběhy lidí a jsme taky jenom lidi. Jsme taky jenom omylní a nemáme třeba zrovna náladu, anebo se nám ten den třeba něco stalo. Já vím, že vás to, milí diváci, nemusí zajímat, ale jsem taky jenom člověk. A to vás tak nějak hezky uvolní a o to líp sdílíte tu atmosféru s lidma, kteří na vás z toho metru opravdu koukají.
0: Když se řekne těžká role, když herec řekne, to byla těžká role, vy jste teď použil těžký dialog, co to vlastně znamená?
1: No zrovna v případě her ve Viole, kdy obě hry jsou to vlastně historické pseudoudálosti, ale je to setkání generála von Koltice a švédského velvyslance předtím, než měla Paříž, jaký známe dnes, už neměla totiž existovat. Byla skutečně podminovaná a von Koltic měl tu ruku na spoušti a jakmile spojenci se dostali na hranice Paříže, tak měl za úkol od Hitlera Paříž odpálit. A toto je fiktivní rozhovor toho, jak vlastně švédský velvyslanec s Hanušem Borem to hrajeme, ho vlastně přemluví, aby to nedělal, ale má to v sobě obrovský lidský potenciál a důvody, proč on se rozhodl, že to udělá, jsou proto, že drží jeho rodinu v podstatě pod trestem smrti, pokud a tak dále a tak dále. Velmi složitý a těžký dialog, včetně historických reálií a stejně tak ta druhá hra, což je zase Nobelovka, je o sporu Otto Hahna, vlastně objevitele jaderného štěpení a jeho asistentky židovky Lisy Meitner, kdy on si to přivlastnil tak trošku a odehrává se těsně před ve Stockholmu, těsně před udělením Nobelovy ceny, kdy ona si to s ním přijde vyříkat. Takže zase to máte těžký dialog. Na jedné straně lidský, protože tam jakási latentní láska spod tím vším je, ale zároveň odborný, protože vy tam v monolozích sdělujete vlastně, jak to objevení jaderného štěpení probíhalo.
0: Tak a vše zvládáte ve Viole. Jan Šťastný.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin.

ja však znám tu lest. Ach, krásko, spřetěž chybí víč.

0: Herec Jan Šťastný je stále se mnou ve studiu Českého rozhlasu. Vy jste i během našeho povídání zmínil svoji manželku Báru, dříve Petrovou, teď Šťastnou, nebo už nějakou dobu, už dlouho Šťastnou, 2011.
1: Ano.
0: Tak máte herecké manželství, dělá to dobrotu?
1: Dělá to dobrotu, samozřejmě, že to dělá dobrotu. Ne, ale teď vážně. Mě to dokonale vyhovuje. Navíc Barunka, ona ještě k tomu všemu má to třetí oko, takové to režisérské oko, mimochodem taky studovala filmovou akademii, jako obor hraná režie, k tomu svému herectví z konzervatoře. Takže ona je můj velký kritik. Ale musím říct, že zatímco mi vždycky měla poznámky, tak rozhodně nebyly od věci. My se, co se ale snažíme doma, vlastně domů práci netahat. Takhle to řeknu jednoduše, protože my tak jako máme ten oddělený čas na tu svoji profesi a na to, že taky se máme rádi a že máme taky nějakýho potomka doma, kterýho máme rádi a že prostě žijeme normální, pokud možno normální rodinný život.
0: Netáháte si domů práci ani když spolu hrajete v jedné komedii, v Seznamce? Seznamka se jmenuje ta komedie v divadle u Hasičů.
1: Je to Seznamka v divadle. No, tam se přiznám, že trošku ta práce, protože byla společná, tak přece jenom jsme trošku doma na tom zapracovali. Ta komedie, mimochodem, přijďte na ní 4. listopadu do divadla u Hasičů. Já ji mám moc rád z jednoho prostého důvodu, že jsem tam sám chlap a mám tam 4 dámy. Tak krása střídá
0: nádheru. Sen každého muže.
1: Ano, sen každého muže. A v podstatě to je o tom takovém tom čtyřženství, že každá z těch žen umí nabídnout něco jiného. Jak my chlapi hrdopišně říkáme, kdyby se nám to poskládalo všecko dohromady, tak není nic lepšího, což samozřejmě nejde. Je to pro mě zábavné hraní, samozřejmě z toho utápnutého pod pantofláka se vyšvihnout do nějakého velkého suveréna, který to ovšem, jak my to chlapi občas umíme, přepískneme a pak dostaneme řádně taky za uši. Je to komedie, možná samozřejmě primárně by měla být pro pobavení, ale taky možná k zamyšlení, jak to s těmi našimi životy je a proč jsme vlastně pořád nespokojení a jestli bychom se neměli taky trošku vážit toho, co vlastně máme.
0: Takže se tam poznáme možná, někteří, možná
1: doufám.
0: Tak a ještě jednou vaší velkou profesní dráhou je samozřejmě dabing. Načítáte knihy, namluváte, zmiňovala jsem Antonio Banderase, to je takový vaše tomu propůjčujete, půjčíte občas svůj nádherný hlas, ale také třeba namlouváte reklamy. Jaký v tom je rozdíl, když se chystáte namlouvat reklamu a když se chystáte na dabing?
1: No, ono je v tom, rozdíl není v tom, že používáte svůj hlas, ale pak je v tom zásadní rozdíl, že samozřejmě třeba pro reklamní účely tam musíte mít nějaký, dát tomu nějaký esprit, řekněme tomu, aby se ten budoucí klient nebo zákazník si opravdu tu věc vzal, musíte ho trošku nalákat na ty věci.
0: Chystáte se na to tam třeba už doma ještě
1: ne,
0: namlouvat tu reklamu?
1: Ne, nechystám, protože já vlastně nevím do poslední chvíle, co mě čeká. Ono taky se to všecko dělá hrozně rychle dneska, takže já sice vím, na co jdu, ale nevím, co ode mě. A hlavně je tam klient, který samozřejmě ty požadavky nějaké má. Každý klient má požadavky trošičku jiné. Takže ta domácí příprava tam úplně není ta dobrá. Ale ona dneska už není ani domácí příprava u dabingu. Dneska se to dabuje rychle, je to takzvaný rychlodabing, kdy tam jste sám a je to takový, dokud to neskazíte, tak se jede. Jo. O to je to těžší, ale pro mě vlastně zábavnější a koncentrovanější práce, protože mým snem je teda tomu herci to nepokazit samozřejmě, ale na koncentraci hlídáte si kódy, hlídáte jeho, naučíte se ho dejchat, už tušíte, co vám třeba udělá a v tom byl nejtěžší právě Banderas, který netušíte. Netuší, co v příští vteřině udělá. Takže tam třeba u Banderase je to spíš o tom si to i zkoušet.
0: A jenom rychlou odpověď vás poprosím, kdo vás objevil pro dabing? Kdo vám řekl, máte ten hlas, běžte to zkusit?
1: Byl jsem to já sám, snažil jsem se prosadit a zvonil jsem u všech studií.
0: Děkuji vám za odpověď a vůbec za krásné povídání. Děkuji, že jste tu byl. Jan Šťastný.
1: Já děkuji, bylo mi ctí. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 14 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Řidiči by měli jezdit po novém mostě mezi Břeclaví a Poštornou od 7. srpna. Lázně nesmí pacientům s asistenčními psy účtovat tisícové poplatky. Nový poeziomat na brněnské Kraví hoře oslavuje tvorbu místních umělců a bude převážně oblačno s teplotami do 26 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Nový silniční most přes odlehčovací rameno řeky Dyje z centra Břeclavi do Poštorné by měl být hotový začátkem srpna. Nahradí původní most ze 70. let, který už byl ve špatném technickém stavu. Stavba trvala téměř rok a vyšla zhruba na 90 milionů korun, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
4: Na mostě na silnici první třídy číslo 55 v břeclavské části Poštorná dokončujeme pokládku asfaltových vrstev. Pokud budou práce pokračovat podle plánu, nový most provozníme v prvním srpnovém týdnu. Následně odstraníme mostní provizorium, po kterém byla po dobu rekonstrukce vedena doprava.
2: Lázně podle zástupce ombudsmanky a dětského ombudsmana Víta Alexandra Šorma nesmí pacientům s asistenčními psy účtovat tisícové poplatky. Asistenční pes není domácí mazlíček a pro řadu lidí představuje nezbytnou pomoc při zvládání každodenního života. Lidé, kteří asistenčního psa potřebují kvůli svému zdravotnímu stavu, nesmějí být při poskytování zdravotní péče znevýhodněni, uvedl Šorm. Kancelář ombudsmana o tom dnes informovala na webu. Šorm se zabýval konkrétním případem. Lázně přislíbili změnu. V brněnském parku na Kraví hoře si lidé můžou nově pustit básně a písně z poeziomatu. Jedná se o pátý takový stroj svého druhu na území města. Zprovoznila ho organizace Piana na ulici s podporou městské části Brno-Střed. Podle produkčního společnosti Martina Šedy v Brně chyběl poeziomat, který by oslavoval tvorbu místních umělců a dalších osobností.
5: Cítili jsme takový dluh k tomu, který bychom měli splatit, a tak jsme ho splatili tímto poeziomatem, kde jsou ti největší brněnští básníci jako Oldřich Mikulášek, Jan Skácel, František Halas a samozřejmě potom i umělci a osobnosti ze světa kultury jako Miloš Štědroň, Milan Uhde, Bolek Polívka nebo Zdena Zábranská nebo historička Milena Flodrová.
2: V Napajedlích na Zlínsku pokračuje registrace do systému Currency. Projekt založený na virtuálním platidle má podpořit drobné podnikatele a oživit místní ekonomiku. Město do projektu uvolní 1 milion korun. Ve formě takzvaných korentů ho rozdělí mezi prvních 1000 registrovaných obyvatel.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy bude většinou oblačno, občas i polojasno, jen s malou pravděpodobností se mohou vyskytnout přehánky. Večer začne oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů. Za chvíli to probereme s brněnským meteorologem Petrem Hruškou.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: V Brně pozor u nehody na Černovické ulici. Opatrně projíždějte i místem nehody u Březiny, na silnici do Křtin tam zasahují záchranáři. A silnice 53 tam počítejte s omezením u Mackovic, v jednom pruhu tam pracují silničáři. Klidné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobré odpoledne, vážení přátelé. A musím říct, že se asi s tímhle přáním moc nenadřu. Tedy s tím, abyste měli dobré odpoledne, pomáhá v tuhle chvíli zejména sluneční svit na jižní Moravě. Ale jestli tomu tak bude i během dalších odpoledních hodin, tak to je otázka, kterou za chvíli položím Petru Hruškovi. Jak jste slyšeli i od Pavla Chaloupky, čekají nás na obvyklém místě meteorologické informace v našem dobrém odpoledni. Máme skoro 5 minut po 14. hodině u mikrofonu Českého rozhlasu Brno Borek Kapitánček a dovolte, abych i za vás pogratuloval všem vítězslavům i vítězslavám, které dnes slaví jmeniny. 21. červenec, který právě píšeme, ovšem přináší i další výročí a další vzpomínky na události, které se odehrály v minulosti. Já bych mohl říct, že třeba 21.7.1873, jak praví Wikipedie, v Iově spáchal Jesse James se svou bandou první úspěšnou vlakovou loupež na Divokém západě. Ukradli přitom $3000. Ale když už se tady dívám tímto směrem, tak musím říct ještě jedno. Bylo to 21.7.1969, co se na povrchu měsíce objevil první člověk. Ano, je to už takhle dávno. 57 let, co Neil Armstrong na povrchu naší přirozené družice pronesl ta slavná slova. Vzpomínáte si na ně ještě?
3: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Ono se sice říká, že dvakrát nevstoupíte do stejné řeky, ale my jsme si teď vlastně dvakrát svoje spodní končetiny smočili v osmdesátkách. Nejprve Helena Vondráčková a její nač v půli mače vzdávat mač, nač vlastně v půli vzdávat mač a potom Brother Louie, neboli dvojice Dieter Bohlen a Thomas Anders. Jinými slovy, Modern Talking z 80. let. A teď něco žhavějšího, aktuální informace o počasí, tak to myslím. A zdravím Petra Hrušku z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Petře, jaké máme teploty na jižní Moravě?
2: V této chvíli většinou 20 až 24 stupňov Celzia. Strážnice už mala 25, teraz tam teplota trochu poklesla, pretože máme také striedavé počasie, občas sa vyskytujú mraky, občas zasvietí slnko, takže teraz viac prevažujú tie mraky. Zrážky žiadne a fúka nám mierny, na niektorých miestach i taký svižnejší severozápadný vietor.
1: Možná niektorí vzpomínají s láskou na tie chvíle, kdy bylo přes 30 stupňů Celzia. Jestli nás to čeká zítra, to nám za chvilku řeknete, ale teď prosím povězte, jaké bude odpoledne a co přinese večer.
2: Popoludní bude pokračovat oblačné až polojasné počasie. Je tu malá pravděpodobnost, že by se mohly vyskytnout prehánky, keby se nějaké objavily, tak by to bylo skôr v severnej časti kraja. A potom večer začne oblačnost většinou ubúdať.
1: Jaká bude noc, tedy jaké přinese teploty a jak to bude s oblohou? Bude spíše oblačno nebo jasno?
2: Skôr bude menšia oblačnosť, jasno až polojasno, ale lokálne prechodne môže byť i zväčšená oblačnosť a bude to relatívne chladná noc, podobne ako bola tá posledná, minimá 12 až 9 stupňov, vietor slabý premenlivý alebo slabý severozápadný.
1: Zítra, 22. července, v Brně vyjde sluníčko v 5 hodin a 11 minut. Za obzor zapadne ve 20 hodin a 49 minut středoevropského letního času. A pokud jste citliví na biometeorologickou zátěž, vězte, že zítra to bude fajn. Jednička, mírná zátěž. Jaké počasí nás čeká 22.?
2: Bude to trochu podobné počasie ako dnes, za začiatku celkom slnečno, jasno alebo skoro jasno, potom postupne väčšinou polojasná obloha, popoludní občas už i oblačno a výnimočne sa tam môžu vytvoriť slabšie prehánky. No a potom k večeru začne od severozápadu pribúdať ďalšia oblačnosť a pravdepodobnosť výskytu prehánok sa bude trochu zvyšovať, hlavne by to bolo zase na severe kraja. Najvyššie teploty 23 až 26 stupňov, vietor zpočiatku slabý premenlivý, potom behom dňa mierny severozápadný až západný.
1: Ve středu tedy až 26 stupňů Celzia, ale vycházeje z toho, co jsem od vás slyšel včera v našem pravidelném meteorologickém okénku, bych měl připravit ty, kteří poslouchají, na to, že ve čtvrtek a v pátek nám zase trošku klesnou teploty, nebo to už není pravda?
2: Je to tak, štvrtok bude najchladnejší, bude k nám prúdiť taký chladný, vlhký vzduch od severu až severozápadu a bude také dosť premenlivé počasie, viac mrakov než slnka, ale aj slnko sa bude ukazovať a na väčšej časti územia sa budú vyskytovať prehánky alebo občas dážď, výnimočne by sa mohla objaviť i búrka, minimá 14 až 10 a maximá 20 až 24 stupňov a k tomu ešte bude dosť veterno, vietor prechodne až čerstvý, západný až severozápadný, hlavne v okolí prehánok i s nárazmi okolo 55 km za hodinu. Potom v piatok sa to už začne vylepšovať, ale oteplovanie je ešte len také veľmi opatrné a stále celkom veterno. A od soboty tam už by malo byť oteplovanie výraznejšie, tam už čakáme maxima 25 až 29 stupňov.
1: No, mne ste navnadil na to, jaké bude o víkendu počasí. Petře, ďakujem vám za informácie a přeju vám hezké odpoledne.
2: Ďakujem, pekný deň, naslyšenou.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Na konci 60. let jste tuhle písničku znávali s hlasem Jeníka Pacáka, respektive od Olympiku. No a v 90. letech od Šalomu, tedy s hlasem Petra Muka. Tu druhou verzi jste právě vyslechli v Dobrém odpoledni Českého rozhlasu Brno. Náš vysílací tým má jeden velký cíl. V našem Dobrém odpoledni vás zvát na místa, kde se něco zajímavého děje, nebo kde by vám mohlo být hezky, a informovat vás o tom, co se děje ve vaší blízkosti. No a právě proto říkám, že teď přicházím s pozvánkami, ale vlastně s jednou přijdeme ještě za pár chvil. Obrazy jihomoravského malíře Antonína Vojtka totiž možná znáte z galerií, ale ode dneška je uvidíte i na trafostanici a autobusové zastávce v Břeclavi, kde připomíná jeho celoživotní vztah ke krajině Podluží. A na místě, které jsem teď částečně naznačil, máme i kolegyně reportérku. Za malou chvíli se s ní spojíme a vy se dozvíte ještě víc. Ale když říkám, že těch míst, kde se něco zajímavého děje, může být i vícero, tak vím, proč to říkám. Právě teď jsem totiž obdržel, tedy před malou chvilkou, jsem obdržel pozvánku jednoho našeho posluchače, který ovšem píše za Hospodářskou a vzdělávací besídku v Lysicích. No a to už je vlastně taky pozvánka na nastávající sobotu. Hospodářská a vzdělávací besídka v Lysicích vás totiž srdečně zve na tuto sobotu na 14. hodinu na tradiční již 18. setkání harmonikářů Veselá harmonika ve farním dvoře v Lysicích. Vstupné je dobrovolné a čeká vás posezení pod velkým partystanem s občerstvením, které je zajištěno a obnáší dobroty z udírny, pivo, limo, kávu, víno z Jižní Moravy a mnoho dalšího. Takže moc krát děkuju, pane Jaroslave, za tuhle pozvánku. Velmi rád se mi předal. Ale měl bych ještě jednu pozvánku na místo, kde by se vám mohlo líbit. A to vlastně už zítra. Léto, knihy, odpočinek. To je kombinace, kterou prostě nejde nemilovat. A vy si ji můžete zítra užít i s dalšími, kteří mají tyhle spády. Pokud se přidáte k prvnímu knižnímu pikniku v Zámeckém parku, pořádá jej Městská knihovna Blansko. Užijete si den plný pohody, knih a letní atmosféry. Stačí si zítra, už od 9 hodin od rána, vzít deku, něco dobrého a vaši oblíbenou knihu. A pokud žádnou nemáte po ruce, nevadí, něco ke čtení přinesou právě organizátoři z knihovny. Knižní piknik, který se koná zítra 22. v Zámeckém parku v Blansku od 9 do 15 hodin, je otevřený všem bez rozdílu věku, stačí přijít a udělat si chvilku pro sebe a knihy. Při nepřízni počasí se akce ruší. Pokud máte Facebook, najděte si akci Knižní piknik a dozvíte se ještě víc. Teď vám přeju dobré odpoledne a nabízím prostor i Edovi Štatlařovi, když jsme tak u těch slovesných věcí.
1: Edův zvonek.
2: Koberi valí karizono a najednou začuje nějaký klapnutí. Nahodí stopku, obende káru, zabrali jauglama pod ňu a tam něco leží. Tak to veme, švihne s tím do kufru a píla pálí na domášov. Doma hlásí starýmu: Karle, něco nám upadlo z auta, pojď se podívat. Starý odevře kufr a vaří: To je v rychtiku, Haňulko, ale až pofrčíš to stejno štreko, tak bys ten poklop od kanálu měla nahodit curík.
3: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Před 5 minutami bylo 14:30 a naše dobré odpoledne na vlně Českého rozhlasu Brno teď směřuje do Břeclavi. Akademický malíř Antonín Vojtek totiž dnes v Břeclavi vlastnoručně dokončil nový velkoformátový obraz, takzvaný mural. Hlavní malba zdobí zeď trafostanice. Další dílo je i na autobusové zastávce na okraji města u odbočky na Pohansko. 92letého mistra sledovala při práci i kolegyně, reportérka Aneška Hlávková. Přeju hezké odpoledne, Aneško.
1: Hezké odpoledne.
0: Jak to na místě vypadá? Popiš, prosím.
1: Tak ono na první pohled je to samotné místo teď v podstatě prázdné, ale na protější autobusové zastávce se během dne postupně scházejí lidé a ti koukají na ty nové malby, co jsou na zastávce, a to stejné platí i na protější samostatně stojící pomalovanou trafostanici. Ona je totiž dobře vidět na ploše u poměrně frekventované silnice, která vede směrem na Lanžhot a potom dál na Slovensko a taky právě do lesu u Pohanska. Asi před hodinou tady přímo u trafostanice dokončil umělec Antonín Vojtek to dílo tím, že na něj vlastnoručně přimaloval svůj podpis. A samotné malby ale malovali umělci z projektu Malujme jinak 5 předchozích dní.
0: Co vlastně nový mural zobrazuje?
1: Ony vycházejí ty malby z Vojtkových obrazů krajiny právě kolem Pohanska. Na stěny trafostanice převedli umělci motivy lužních lesů a řek, které jsou pro Vojtkovu tvorbu typické. Současní malby je taky černobílý portrét umělce. Zobrazený je s malířským stojanem a s baretem na hlavě. Dílo tak připomíná nejen samotného Antonína Vojtka, ale i krajinu podluží, kterou celý život maluje. A lidé si malbu v Břeclavi prohlédnou právě v místech, kde je odbočka na Pohansko a do lužních lesů.
0: Proč jsou na trafostanici a na autobusové zastávce právě jeho motivy?
1: 92letý Antonín Vojtek patří k nejvýznamnějším žijícím výtvarníkům, kteří jsou spojení s Břeclaví a oblastí Podluží. Taky se mu přezdívá malíř Jižní Moravy a právě krajina Soutoku nebo Pohanska patří mezi hlavní motivy jeho děl. Nový mural tak převádí jeho tvorbu z galerií přímo do veřejného prostoru.
0: V Břeclavi už je víc podobných maleb na trafostanicích. Řekni, kde jsou ty další?
1: Je to tak, ten nový mural je třetí v pořadí. Před 2 lety město podobným způsobem připomnělo básníka Jana Skácela, který vyrůstal v Poštorné, a loni dalšího člověka spjatého z Břeclaví, lidového zpěváka Jošku Černého. Podle radnice mají podobná díla připomínat významné osobnosti přímo v ulicích města a zároveň proměňovat běžné technické stavby ve veřejné umění.
0: Říká Aneška Hlávková. Nový mural je tak třetí velkoformátovou malbou, kterou Břeclav připomíná své významné osobnosti. Aneško, děkuji za informace a naslyšenou.
1: Díky, pěkné odpoledne.
0: Soudě podle frekvence projíždějících aut, kterou jste určitě zaregistrovali také, to bude mít hodně diváků. A věřím, že hodně posluchačů bude mít za chvíli i pozvánka na výlet. Dva večer.

0: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
1: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
0: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
1: Folklor a sport.
0: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.

0: Dobré odpoledne, milí přátelé. Vítám vás při dalším tipu na výlet, který dnes připravil Petr Vejrosta. A i tebe vítám ve studiu Českého rozhlasu Brno, Petře.
1: Děkuji za přivítání a zdravím pěkně.
0: Ale teď si musím rychle najít Ujčov na mapách, abych stíhal to, co ty máš už dávno připraveno, co by pozvánku.
1: Pojďme tam. Skutečně do Ujčova. Já totiž 6. prosince loňského roku, tedy jsem byl jedním z diváků, kteří měli možnost zhlédnout benefiční předpremiérové promítání filmu režiséra Jiřího Stracha Máma. A bylo to právě ve zmiňovaném Ujčově, nedaleko Nedvědice, a zaplněný sál kulturního domu nepochybně ocenil hodnotu filmu. Mnozí přítomní diváci ale vzpomínali na chvíle, kdy se film natáčel. Celá řada záběrů pochází právě z Ujčova, blízkého Dolního Čepí, také z Horního Čepí a nejbližšího okolí. No a tam se můžeme vypravit na vycházku, na výlet. Možností, jak do těchto míst se dostat, je víc, nabídnu jednu. Buď přímo z Nedvědice, případně popojet autobusem právě do Ujčova. V každém případě se zpočátku držet červených turistických značek. Za Ujčovem, za koupalištěm, potom cesta stoupá, červené značky pak odcházejí vlevo a my budeme už bez značení pokračovat po lesní cestě přímo. Potůček, ten zůstane pod námi vlevo a přijdeme k zajímavému místu, k dávné štole Antonína Paduánského. Zde se v 18. století těžívalo stříbro. No a když vytrváme a budeme ještě chvíli stoupat, tak se dostaneme nad les. To se otevřou výborné rozhledy, pohledy a je velký předpoklad, že někde zde uvidíme jeden ze dvou křížků. Jsou už nad Horním Čepím, no a pak doporučuji sejít právě do této osady, do Horního Čepí. To je maličká vesnice s velmi zajímavou historií, ta se týká mimo jiné druhé světové války a působení partizánské skupiny tam a v okolí. No a dál pojďme po silnici k památníku na události z let 1944 a 45. Ten památník je ze 70. let minulého století. No a od památníku už je to jen kousek do Dolního Čepí. Zde doporučuji věnovat pozornost kostelu svatého Václava, přečíst si o jeho historii, ale také o současnosti. Pozor, už nějaký čas u kostela probíhají práce dobrovolníků, archeologů, památkářů. Na internetu lze lecos najít i z toho samozřejmě dávného, ale i z toho aktuálního. No a odtud už přejít buď na autobus do Ujčova, nebo přes Bořinov dojít do Nedvědice. Zopakuji, že jsme se pohybovali v místech, kde se natáčel film Máma režiséra Jiřího Stracha.
0: Petře, já ještě k tomu památníku partizánského hnutí. Je to ten, který vypadá jako, řekněme, betonové zuby?
1: Je to, ano, on. Jako znám, přiznám se, hezčí památníky, důstojnější, ale každý má nějaký vkus, ale prostě je to památník, připomíná.
0: Samozřejmě já nehodnotím jeho uměleckou úroveň, jenom jsem chtěl vědět, právě protože jsem nováčkem na této trase, jestli jsem si to na mapě našel správně.
1: Úplně přesně, úplně perfektně.
0: Děkuji za dnešní tip, za pozvánku na výlet Petru Vejrostovi. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: možná ze strachu. Možná jen tak ze zvyku. Zaplatím útratu, dokud jsem v balíku.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Bylo 15 hodin.
5: Český rozhlas Brno, zprávy.
4: Ministerstvo zdravotnictví chce zlepšit dostupnost paliativní péče. Paliva v Česku po konci vládní regulace zdražila o desítky haléřů. U vodní nádrže Letovice budou nové toalety, sprchy i bufet. A zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, postupně většinou polojasno s teplotami do 26 stupňů. Dobré odpoledne, jsou tu opět zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Lidí, kteří budou v příštích letech potřebovat paliativní péči, výrazně přibyde, řekl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z Hnutí ANO. Vláda chce proto podle něj zlepšit dostupnost paliativní péče pro dospělé, děti i jejich blízké. Součástí strategie do roku 2035 je také lepší propojení zdravotních a sociálních služeb i nové formy péče. V Česku ročně zemře zhruba 110 tisíc lidí, z toho více než 65 tisíc potřebuje ke konci života paliativní péči. Podle Vojtěcha to bude toto číslo dál růst.
6: Máme zde nějaký demografický vývoj, který nám ukazuje, že se nám bude zvyšovat počet lidí nad 80 let, 85 let, zhruba dvojnásobně do roku 2040. A samozřejmě právě vzhledem k té demografii ta potřeba paliativní péče bude dramaticky narůstat.
4: Průměrné ceny pohonných hmot se po konci vládní regulace zvedly o desítky haléřů. Vyplývá to z dat společnosti CCS. Litr benzínu zdražil o desetník, v průměru stál 41 korun a 61 haléřů. U nafty byl nárůst výraznější. Řidiči v Česku tankovali po víkendu litr o 77 haléřů dráž, průměrně za 40 korun a 76 haléřů. Vládní regulace cen pohonných hmot skončila v neděli. Podle České asociace petrolejářů se to může projevit ještě v následujících dnech. Návštěvníci vodní nádrže Letovice ještě v letošní sezóně využijí nové toalety, sprchy a bufet. Řemeslníci je nakonec stihnou dokončit ještě před tradičními závody dračích lodí. Organizátoři je na takzvané Křetínce každoročně pořádají poslední srpnovou sobotu. Vybudování sociálního zázemí a zázemí pro občerstvení stálo zhruba 10,5 milionů korun. Největší část zaplatili Letovice, ale přispěli i okolní obce. Jak to bude s provozem, popisuje letovický starosta Petr Novotný z TOP 09.
7: Bufet bude někdo provozovat a zároveň se bude starat o čistotu a pořádek a provoz těch veřejných záchodků. Počítáme s tím, že ten nájem tam vlastně nebude a že za to ten člověk se bude starat o veřejné WC.
5: Počasí.
4: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku jasno nebo skoro jasno, postupně většinou polojasno, odpoledne občas oblačno, výjimečně i slabší přehánky. K večeru začne od severozápadu přibývat další oblačnost a zvýší se pravděpodobnost přeháněk. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý, během dne mírný severozápadní až západní vítr. Biozátěž zůstane mírná.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Opatrně projíždějte místem nehody na Černovické ulici v Brně. Nehoda omezuje provoz také na třídě maršála Malinovského v Uherském Hradišti. A pozor i u nehody na silnici z Březiny do Křtin. Jen cesty se šťastným koncem přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
8: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Dobré odpoledne, vážení přátelé. Dnes je úterý 21. července 2026. Vítězslavům už jste, doufám, pogratulovali. A já gratuluji vám ke správné volbě. Znovu jste správně naladěni. Po 15. hodině pokračuje Dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno. A v té nastávající hodině, byť necelé, se dozvíte, co v učebnicích nebylo. Znovu vás vezmeme na jeden zámek, protože pro vás máme další díl cyklu Zámecké léto. A náš regionální stopař by se měl ozvat z obce, v jejímž znaku červeno-zeleně kosmoděleném se nachází stříbrná ryba a 5 zlatých hvězd. Já jsem to záměrně řekl jako takovou hádanku, protože hádat budete moci, nebo možná trefovat, budete moci správné odpovědi už za pár chvil i v trefě naší telefonické soutěži. A k tomu samozřejmě potřebujete telefonní přístroj. A taky jedno číslo. 726 46 52 00. Kontakt se studiem Českého rozhlasu Brno je jasný a už asi i tušíte, že vás čeká nejprve výběr 2 ze 4 otázkových témat. Tak to prostě v trefě chodí. Dnes budete moci vybírat z témat Jižní Morava, řecké báje a pověsti, stará řemesla a filmy s Louisem de Funèsem. Já mám vždycky trošku problém skloňovat jméno tohoto slavného francouzského herce, ale přesto do toho půjdu. Z těchto 4 otázkových témat si za chvilku ten, kdo bude nejrychlejší v okamžiku, kdy začne hrát a zpívat Bryan Adams, vybere. No a když 2x správně odpoví, bude mít i knihu z nakladatelství Kazda. U mikrofonu je Borek Kapitánček. Přeji vám krásně strávené odpoledne. Český

0: Tak si někdy říkáte u téhle písničky Briana Adamse, jo, to mě bylo tenkrát v tom 69. a dodáte potom už jenom číslovku a vzpomínáte. Já tedy ano, mě byly 3 roky. Ale teď v dobrém odpolední Českého rozhlasu Brno, konec matematickým hádankám a rovnou k naší trefě. Soutěži, ve které občas trefíte i 2 správné odpovědi. A někdy to víte, tím, že si vyberete to správné téma. Tak tohle všechno čeká paní Alenu, která čeká na telefonu. Pěkné odpoledne přeju.
1: Dobrý den, také paní, pěkné odpoledne.
0: Paní Aleno, já vám a teď je čas na výběr těch správných 2 témat. Nabízím 4. Jižní Morava, řecké báje a pověsti, stará řemesla a filmy s Louisem de Finesem.
1: No, já bych si vybrala staré řecké báje, pověsti a poslední Louis de Finé.
0: Louis de Finé, výborně. A já mám pro vás dobrou zprávu. Pokud se 2x objeví správná odpověď v mých uších, to znamená, já budu dobře poslouchat, co říkáte, tak si můžete dokonce vybrat, kterou knihu z nakladatelství Kazda můžete mít. Buď to Nastartujte štítnou žlázu, zdravovědná kniha, anebo knížka na tak trošku alarmující téma, Tichá země, podtitul Jak odvrátit hmyzí apokalypsu. Ale rozhodně byste měla odpovědět na otázky, které se během minuty objeví v našem éteru. Tak, jste-li připravena, řekněte ano a já spustím časový limit.
1: Ano.
0: Jdeme na to. Určitě znáte tu legendu o dobývání a dobití Tróje. Takže se vás ptám, kdo, respektive jak se jmenovala, manželka Trojana Hektora. Je to jeden z hrdinů antických. Jeho manželka se jmenovala Hekabe, Penelope nebo Andromache?
1: Ačko.
0: Říkáte Hekabe. A teď filmy s Louisem de Finesem. Postava, kterou ve filmu Křídílko nebo Stehínko stvárnil tento slavný, vlastně původem španělský herec Louis de Finé, se jmenovala Jacques Tricatel nebo Charles Dishman nebo Henri Rubier.
1: Jak jste to říkal? Tricatel,
0: zopakuju. Dishman, pardon, v tomto pořadí. Tricatel, Dishman, Rubier.
1: Bčko.
0: Charles Dishman zní odpověď naší soutěžící. Ještě běží minutový limit, ale už moc dlouho nepoběží. A kam běží? No ke svému konci, jako vždycky. Správně jste odpověděla na 2. otázku, byl to Charles Dishman, tak se jmenoval vlastně i ten jeho gastronomický průvodce, který vydával každoročně. Jenomže vám to pokazila manželka Trojana Hektora. To byla Andromache. Je mě to líto, ale není to trefa.
1: Hra je hra.
0: Hra je hra a já jsem rád, že to takhle berete, ale teď v rámci hry můžete oplatit svůj neúspěch moderátorovi. Tak mi dejte otázku ze všeobecných vědomostí a já budu asi dlouze hledat.
1: Nejnavštěvovanější zámek vůbec u nás.
0: Nejnavštěvovanější zámek u nás, typnu si Buchlovice.
1: Ne, bych řekla Lednice.
0: Tak jsem zase nevěděl. Jsme na tom stejně, to by vás mělo těšit, ano, paní Aleno. Já vám přeju krásné léto.
1: Mějte se pěkně, naschánou.
0: Naslyšenou. Zítra v dalším kole trefy další otázky připravené pro ty, kteří rádi soutěží. Ale teď je připraveno něco jiného. Za malou chvíli se totiž vydáme, když jsme tak u těch zámků, na další zámek. Celé prázdniny vám nabízíme zámecké léto a ani dnešek nebude výjimkou. Už za chviličku se tam vydáme, ale ještě neřeknu kam, s průvodcem Františkem Kinským.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Čtvrtečním hostem dopoledního vysílání 23. července bude Viktorie Štěpánová a tématem její film Volkáre. Jaké téma zpracovala ve snímku, který se ocitl v nominaci na Oscara? A jaký úspěch zaznamenal na letošním mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech? Jak může dnes folklor zasáhnout módu a design? I to bude tématem rozhovoru. Přidejte se k nám. Srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, písně.

0: Jaká škoda, že dnes v Trefě nepadl ten radostný potlesk, tedy nebyl slyšet ten radostný potlesk v okamžiku, kdy naše soutěžící odhadne správně obě dvě odpovědi. No ale tak snad i naší soutěžící paní Aleně zlepší náladu další návštěva na zámku. My pro vás v našem dobrém odpoledni, ale vlastně i během dopoledne máme každý den během letních prázdnin tip na návštěvu některého z českých, moravských či slezských zámků. A ta dnešní pozvánka je tu právě teď, kam nás pozve průvodce zámeckým létem František Kinský tentokrát.
1: Zámecké léto.
2: Vezmu vás na výlet na Bruntálsko, kde stojí jednopatrový barokní zámek Slezské Rudoltice. Je obklopen parkem, který byl v době největší slávy v 18. století přirovnáván k Versailles. Zámek Slezské Rudoltice teď navštívíte s kolegyní Petrou Štrimplovou.
3: S kastelánem Tomášem Zembou stojíme u fotografie, reprofotografie historické podoby zámku Slezských Rudoltic.
4: A který je zachycen náš zámek v roce 1869. O své dvě patra přichází v roce 1901 a to z toho důvodu, že už tady měla být jenom kalcovna a nějaká ubytovna, proto se to průmyslníkům neoplatilo opravovat.
3: Jaký je vlastně ten příběh?
4: Zámek vlastně byl postaven v druhé polovině 16. století, představen z tvrze Fulštejnama, no pak to získali Sedlniští z Choltic, pak opět Olomoucké biskupství, no ale hlavní byli Hodicové a hlavní postava byl Albert. Albert Hodic, blázen z Rudoltice, říkal. To je obrovský příběh.
3: To jsme v kterém století?
4: To už jsme v 18. století samozřejmě.
3: A to je období, kdy se Rudolticím říká Slezské Versailles.
4: Ano, on nás proslavil v celé Evropě, kdy se začali sjíždět návštěvníci ze všech koutů. No a nejvzácnější návštěva tady byl pruský král Friedrich, který pobýval vlastně několikrát.
3: Jak velkolepé to teda bylo?
4: To bylo honosné, nezbylo z toho vůbec nic, on to prošustroval celé, jak se říká, jo? On prostě se zadlužil neskutečnou částkou a on si to užil do posledního, jak se říká, zlatky, jako jo? Po něm nezbylo vůbec nic. Už v roce 1779 se celý zámek rozprodal, aby se umořili dluhy, takže tady už v roce 1779 lítali jenom netopíři.
3: No, kolem nás je po stěnách spousta loveckých trofejí, takové to klasické paroží, jdeme kolem vycpaného chlupatého medvěda.
4: Těch medvědů tady máme víc, samozřejmě ty trofeje, my jsme v roce 2008 začínali jedním srnečkem a dneska jsme majitele přes 800 kusů trofejí. A sbírka se nám stále rozrůstá, každou chvíli přijde nějaký myslivec své paroží zhodit k nám na zámek.
3: Kudy vlastně návštěvníky vodíte, co všechno vidí?
4: Prohlídkový okruh, projdete skoro celým zámkem, kromě severního křídla, které je k dispozici jenom obci pro kulturní akce, no a jde se jak do zámecké kaple, tak do interiéru.
3: Na co jste obzvlášť pyšní?
4: To potom uvidíte pokoj přátelství.
3: Tak podíváme se. Tohle je pokoj přátelství?
4: Jo. To je jediné, co zbylo z našeho zámku. Nic víc. Omítky, tady ta mozaika z 18. století, alegorické desky a socha Máří Magdalény ze zámecké kaple. No a pozlacené zrcadlo, které údajně mohlo viset v zámeckém chlevě nad korytem. Hrabě tady měl dokonce dafní dvůr v zámeckém parku, což byly hospodářské budovy, kde uprostřed byla krásně barokně vyzdobená budova, kde byly ustajné krávy ušlechtivých plemen, které žrali z dubových koryt ve tvaru mušli. Každá kráva měla svoji služku a ty dojili čerstvé mléko, to slilo do obrovských džbánů, které se chladily ve vodotečích a šlechta, když šla na procházku do parku, tak pili chlazené mléko přímo u kanálu.
3: Musel to být teda pěkný cirkus, jak vás poslouchám. Opravdu zajímavá komnata. Tady jsou vlastně stěny v tom syrovém stavu, obouchané omítky, vidím i rozvody.
4: My jsme se rozhodli, že to necháme jako memento, že to opravovat nebudeme. Na Čančaných zámku je strašně moc a tady si lidi můžou aspoň podívat, co dokázali sami udělat s památkou.
3: A Alberta z Hodic máme tam na té podobence.
4: Ten příběh je obrovský. Náš zámek není postavený na historických předmětech. My to máme nainstalované jako iluzi, jak to asi mohlo vypadat, ale celý prohlídkový okruh je postaven na tom příběhu našeho pána.
3: Dokdy vlastně funguje zámek jako zámecké sídlo?
4: Tak do konce 19. století tady byl poslední šlechtický rod Čejkové z Badenfeldu a pak už se tady střídali průmyslníci. Za války byl poslední majitel konský handlíř Franz Andres, který spolupracoval s Němci, tady bylo výcvikové středisko Hitlerjungen, ale hlavně část Goebbelsova ministerstva propagandy. Potom už to byl jenom ruina a v 70. letech sklady krizového zabezpečení státu, které to vydrželi do roku 2004.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Slezské Rudoltice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Nebudu to sice říkat úplně konkrétně, ale už teď vám naznačím, kam se vydáme zítra. Touhle dobou, tedy v dalším díle zámeckého léta. Zatímco tentokrát to bylo spíše Slezsko, tak zítra se vydáme hodně na západ. A já bych řekl, že to budou jižní Čechy, jihozápadní Čechy, že to bude zámek, který patří k jedním z nejnavštěvovanějších. I když, jak říkala naše soutěžící v trefě, podle ní je to Lednice. Ale zítra do Lednice ne. Zítra, tak já to povím, do Českého Krumlova.
1: Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
0: Je přesně 3:30 a těm z vás, kteří čekají na to, až konečně padne i vyluštění té hádanky z úvodu téhle naší vysílací hodinky, říkám, už to bude náš regionální stopař, se už za chvilku vydá, on už tam je, ale přihlásí se z krajiny bitvy tří císařů.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zítra má.

0: stopař. Živě přímo z terénu.
1: Místo pobytu Vojty Halaše, našeho regionálního stopaře, jsem záměrně tak trošku zahalil do závoje tajemna. Já říkal, že zamířil do krajiny bitvy tří císařů a ta druhá verze, kterou jste možná taky slyšeli, zněla, že se nachází v obci, v jejímž znaku je v červeno-zeleně kosmoděleném štítě nahoře kosmá stříbrná ryba. Ale on už nám, Vojta, řekne, kde vlastně je a co tam všechno viděl. To je totiž jeho práce. Pokračuje v objevování zajímavostí obcí Jihomoravského kraje. Tak Vojto, dobré odpoledne a ptám se rovnou, kam ses během dne podíval a co tě v Ponětovicích nejvíc zaujalo?
2: Ahoj Borku, hezké odpoledne. Ahoj. Už to teda zmínil jsem v

0: mě to věc, takže jsem trochu zapátral a zjistil, že do znaku obce byl převzat symbol ryby, slanečka. Při výběru ryby se prolínala právě symbolika přítomnosti ponětovického rybníka. No a ve znaku je také symbol patrona místního kostela, tedy svatého Jana Nepomuckého. Jeho hlavním atributem je pěst hvězd, kolem hlavy v náručí drží kříž. No a do znaku byly právě proto navrženy jako hlavní symbol hvězdy v postavení do kříže.
1: No Vojto, máme za sebou, řekněme, nechci říct obecné informace o Ponětovicích. Ty máš všechno vlastně přímo ze své první ruky, ale přesto se zeptám na věc, kterou chci prozkoumat vždycky. Jak se žije v Ponětovicích tamním obyvatelům?
0: Podle toho, co jsem se s nimi bavil, tak velmi dobře. Ponětovice nabízí obyvatelům kombinaci toho klidného venkovského života, ale zároveň výhody toho, že jsou v blízkosti Brna. Takže to často zmiňovali místní. Velkým lákadlem pro ně bylo také ta dopravní dostupnost do Brna. Se lidé pohodlně dostanou vlakem, který tam jezdí často, i autobusem, a díky krátké vzdálenosti mají na dosah široké jak pracovní příležitosti, tak i služby, které třeba přímo v obci nenajdou. Ale přesto si obec zachovává klidnou atmosféru, provoz na těch místních komunikacích je minimální a ta doprava místní příliš nezatěžuje. Jedinou výjimkou, kterou jsem slyšel i já sám, je občasný hluk letadel z nedalekého letiště v Tuřanech. No ale k oblíbeným přednostem Ponětovic patří také okolní krajina. Přestože obec obklopují zemědělské pole, nechybí zde zeleň ani mokřadní lokality a místní i návštěvníci, kteří jedou třeba okolo, využívají síť cyklostezek, které vedou například podél řeky směrem na Šlapanice nebo také do nedalekých Sokolnic.
1: A já jsem si mezi tím, co se povídal, tedy odpovídal na moji otázku, našel na stránce Wikipedie právě ono heslo Ponětovice a vidím, že i z hlediska archeologie jsou Ponětovice docela zajímavé. Na katastru obce v trati Podíly totiž v roce 1936 prokopal Josef Poulík,
0: ano.
1: Keltské pohřebiště ze střední doby laténské. Tak to já si jdu nastudovat i dobu laténskou. A děkuju za informace. Měj se hezky.
0: Ty taky. Hezký den tobě, posluchačům.
1: Děkuju a naslyšenou. To byl regionální stopař Vojtěch Halaš, který dnes stráví den v Ponětovicích.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: A vás už za malou chvilku čeká Martin Písařík a další díl rubriky Co v učebnicích nebylo.

cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel.

Mitchell. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na fajnšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Česku najdeme několik rostlin a živočichů, kteří žijí pouze u nás? Lokálně originální druh rostliny nebo zvířete se nazývá endemit. Příkladem jedinečné tuzemské rostliny je hvozdík písečný český. Jde o vytrvale bíle kvetoucí rostlinu, která tvoří husté trsy a dorůstá do výšky zhruba 15 cm. Vyskytuje se pouze na jednom místě naší republiky, konkrétně v Národní přírodní památce Kleneč u Roudnice nad Labem. Další ryze českou kuriozitou je myšice malooká Cimrmanova. Tento vzácný poddruh malého hlodavce byl objeven roku 2002 na Žatecku. Uměle tuto myšici chovají pouze v plzeňské zoo, kde jí také dodali přízvisko po neexistujícím českém géniovi Járovi Cimrmanovi. Kmotrem této malé myšky nebyl nikdo jiný než Zdeněk Svěrák. Kromě endemitů z říše rostlin a živočichů máme v Česku i jednu raritu mezi houbami. Je to lysohlávka česká. Stejně jako jiné evropské lysohlávky obsahuje psychoaktivní látky, které vyvolávají halucinace. Konzumace této houby je tedy riziková.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno.

0: Řekl bych, že Báru Basikovou není třeba příliš představovat, ale pro jistotu. Byla to právě ona a její souměrná, která takřka v závěru dnešního dobrého odpoledne zněla na vlnách Českého rozhlasu Brno. Už se blíží ten okamžik, kdy uslyšíte hlas Pavla Chaloupky a to bude čas nových zpráv. A po nich po 16. hodině vás čeká Humoriáda a další hlasy. Možná, že jich bude mnohem víc, ale určitě tam bude co by host Vítězslav Jandák a moderátor Patrik Rozehnal. Po 17. hodině vás v našem vysílání čeká pravidelný zpravodajsko-publicistický souhrn z Jihomoravského kraje, tedy Den v kraji. A v 18 hodin k mikrofonu znovu zasedne Květa Navrátilová z další částí Moravy krásné země. No a abych vám, kteří čekáte na zítřejší počasí a řídíte se pranostikou, která praví něco o Marii Magdaleně. Moment, já se podívám. V den Máří Magdaleny rádo poprchává, neboť svého pána oplakává. Můžu jenom připomenout, že zítra možná budou přeháníky.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.
0: Pro tuhle chvíli se s vámi ale rozloučím, přeju vám krásné odpoledne, u mikrofonu byl Borek Kapitančik, no a s těmi přeháňkami to zítra taky nebudeme přehánět. Ano, bude přibývat oblačnosti, ale zpočátku aspoň bude slunečno. Hezké odpoledne.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Na silničním tahu z Brna do Uherského Hradiště začala přestavba křižovatky u Velešovic. 40% Čechů se bojí ztráty práce. Brněnské Tuřany našly místo pro zhruba 100 let starou divadelní oponu. A zítra bude jasno nebo skoro jasno, postupně většinou polojasno s teplotami do 26 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Řidiče na hlavním tahu mezi Brnem a Uherským Hradištěm zbrzdí stavební práce u odbočky na Velešovice. Ředitelství silnic a dálnic tam zahájilo přestavbu křižovatky. Práce původně měly začít ve středu, stavbaři je ale uspíšili. Hotovo má být do poloviny září. Úpravy mají posílit bezpečnost provozu. Po celou dobu prací bude uzavřená odbočka ze silnice 50 do Velešovic. Do obce vede objízdná trasa přes Holubice, přibližuje mluvčí ŘSD Jan Riedl.
2: Po většinu doby zachováme obousměrný provoz v zúžených jízdních pruzích. V křižovatce vybudujeme nové připojovací a odbočovací pruhy. Cílem je samozřejmě zvýšit plynulost a tím i bezpečnost dopravy. Cena oprava vychází na 18,5 milionu korun. Pracovat tady podle harmonogramu budeme 50 dní.
0: Na stejné silnici, ale v úseku mezi Hodějicemi a Křižanovicemi dělníci opravují povrch vozovky. Je tam kyvadlový provoz jedním pruhem. Práce za více než 3 miliony korun mají skončit do pátku. Dvě pětiny Čechů bez započtení starobních důchodců mají obavy ze ztráty práce. Naprostá většina lidí by klidně, aby předešla nezaměstnanosti, začala pracovat v jiném oboru. Více než polovina by také kývla na nižší mzdu, ale stěhovat se za prací by byla ochotná jen třetina lidí. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM. Zhruba 100 let starou divadelní oponu nalezenou náhodou v Brně Tuřanech příští rok znovu uvidí lidé. Vedení městské části nechalo restaurovat a rozhodlo, že dílo umístí do společenského sálu rozestavěného domova s pečovatelskou službou v Holáskách. V roce 2022 lidé oponu náhodou objevili ukrytou za závěsy v Tuřanské Orlovně. Tam se ale nevrátí, vysvětluje starosta Radomír Vondra z Hnutí STAN.
3: By to asi bylo, ale vlastně vznikly obavy vedení té tělovýchovné jednoty, obavy vlastně o tu oponu, jestli jsou schopni zajistit bezpečnost, zabránit poškození a podobně, takže z toho důvodu se to dává jinam.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku jasno nebo skoro jasno, postupně většinou polojasno, odpoledne občas oblačno, výjimečně s izolovanými slabšími přeháňkami. K večeru začne od severozápadu přibývat další oblačnost a zvýší se pravděpodobnost přeháněk. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů. Vítr by měl foukat slabý proměnlivý, během dne mírný severozápadní až západní. Rozptylové podmínky budou dobré nebo velmi dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na silnici 53 počítejte s omezením u Mackovic, v jednom pruhu tam pracují silničáři. Obdobně tomu na silnici 52 mezi Novomlýnskými nádržemi a Mikulovem. Pozor i v místě nehody na Solné cestě v Uherském Hradišti. Pohodu na cestách přeje od mikrofonu Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda.
5: Začíná další díl, na kterém se budete podílet určitě i vy a už se na to těšíte, co vybereme my a co vyberete vy, jak si sestavíte hodinu. Každopádně ale chtěl bych přivítat hosta, který dnes s námi přišel oslavit svůj svátek, takže všechno nejlepší Slávkovi Jandákovi.
6: Děkuji.
5: Ať se daří, hodně zdraví, hodně štěstí a pohody a také humoru do života.
6: Patriku, já se strašně těšil. Já jsem byl jak ten, co přeplaval kanál La Manche a doběhl, ale já jsem tak šťastný, že jsem tady, že tady se rodí sranda, tady žije sranda, legrace a že mám svátek. Já bych chtěl, a u každého tvýho pořadu mají lidi svátek, protože se můžou smát. Takže pojďme se smát dohromady a děkuju za to milý přivítání.
1: Humoriáda.

0: začínáme dnes se Slávkem Jandákem, s výběrem první ukázky, pak budete rozhodovat vy humoriádě. Co to bude?
1: No co to bude? My jsme dlouze přemýšleli a zjistili jsme, že tato země měla a má a doufám bude mít moře komiků, ale mezi takový ty větší komiky patřil Bolek Polívka. Řekli jsme si s Patrikem, on toho ví víc daleko a má to přečtěnější, že bychom mohli pustit něco s Bolkem Polívkem, že jo?
0: Jo, tak no. Vyprávění o opravě jedné televizní věže na Moravě. Jo?
1: No, vidíš, oni mají na Moravě už i věže televizní.
0: To je hodně známý.
2: Tak prosím vás, ale teď ano. Půjdeme k tomu, proč jsme se tady sešli, a sice k vašim dopisům. Já mám jeden krásný tady od Štěpana Mikulka. Štěpán Mikulka Bruntál. A on píše o tom, že tam v Jeseníkách je ta hora Pradět. A na té hoře Pradět je taková věž, na té věži je restaurace a nad tou restaurací ještě je televizní takový vysílač. A ten se opravoval, tak samozřejmě přišli ti experti v těch žlutých kombinacích a kolem, aby nebylo vidět ten nepořádek, tak udělali takovou tu stěnu, tu hráz, takovou tu ošklivou plechovou, jak to často vidíme v našich městech, a najednou to bylo na vrcholu toho pradědu, taková hráz, a teď oni tam nahoře, ti artisti, jako mezi těma dělníkama, že ti artisti tam na těch hlanech, a teď tam všelijak bivakovali a teď tam se houpali a čistili to celý. Na teď turisti se dívali, hospoda zavřená, bo já se tam opravoval, tak se vždycky dívali na ty chlapy, jak tam pracují. To mě připomíná jednu fotku, kterou jsem viděl, já jenom krátce odbočím, to byla krásná fotka. To byla fotka v takové knížce, kterou jsem kdysi dostal v Americe. A tam je taková kancelář v mrakodrapu, je vidět, že to je vysoko, kancelář jde si až v oblacích. A tam je takový mahagonový psací stůl. A ty faxy všelijaký a několik telefonů a tam sedí pán prostě v krásném obleku a má kravatu a je prostě ten biznismen a má tam doutník možná někde v ruce. A venku zvenčí prostě je tam chlap, který je na takovým tom sedátku a na tom sedátku a on čistí meje ty okna jako. A tam je napsáno po to fotografii Mr. Rundstein and Mr. Smith v práci. Tak aby se vrátili k tomu pradědu, tak vlastně a teď oni tam pracují, no, a turisti se dívali a jak mají naši lidé, mají smysl pro humor, tak oni vymysleli takovou, že udělali prostě s tou samou kombinézou žlutou, udělali panáka takového, toho vycpali, udělali takovou tu hlavičku s tou helmou, která patří tady k tomuhle povolání, nějaké ty botičky a teď toho panáka z okna vyhodili. Ten panák letěl, někdo ještě tam z nich byl uprostřed té budovy v tom čtvrtým, pátým patře. Šli je zařval. A teď bylo to žuchnutí a to mrazivé ticho. Teď se otevřeli dveře z té ohrady a tam ten žlutý dělník s tou helmou takhle se otřepal. Herko, dneska už je to po třetí, asi se budu muset připoutat.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak takovéhle kaskadérské kousky asi nikdy nezažil Slávek Jandák, nebo?
1: Zažil moře kaskadérské. Jsem na koni, když už o tom mluvíme, tři oříšky pro Popelku.
0: No to víme, ano.
1: Všichni, nikdo neví, že já tam vlastně jsem to točil v bezvědomí, protože nás učili jezdit na koni. Trávnička, Jardu Bedrbolava a mě, že ta většinu filmu jsme s koňma na koni a podobně. A tam došlo k tomu, že jsme museli chodit povinně do jízdárny a co výzdárně, když spadnete z koně, dáte flašku, že jo? No tak každýho sundá a vydal flašku. No tak mě se pokoušeli. Já jsem jezdil už dávno, když jsi jako malej v Sokolově, tak trošku jsem to uměl. A ten kůň, my jsme to točili na historických sedlech, který mají tu velkou hrušku. A oni samozřejmě, aby mě sundali z té kobily. Já lítal vzduchem, ale vždycky jsem dopadl na to sedlo. A jednou jsem dopadl...
0: Na tu hrušku.
1: Na tu hrušku a zlomil jsem si kostrč. A kostrč do sádry nedáte.
0: No.
1: To byste se nevykakal, že jo? Tak to nejde. Takže já jsem to celý, a to je strašná bolest, která jde do nohou, do hlavy, do všeho. A tak vždycky na place, kam jsme přijeli, už potom točit, že to trvá dlouho, než se ten zadek zroste, tak jsme prostě přijeli a tam byla vždycky sanitka, jsme točili v NDR, tak tam byla německá sanitka a ty vždycky mě oblíkli do kostýmu, přes kostým mě prdy injekci proti bolesti, sedl jsem na koníka a dělal jsem veselýho kluka, veselýho prince. Takže já mám na tohle vzpomínky, ale jinak jsem s koní zatím nikdy moc nespat, ne.
0: No tak z věže snad taky ne, nějaký kaskadér byl, který by zastupoval tu hereckou práci?
1: Ne, ale teď, když jsem točil poslední ten seriál s panem režisérem Pachlem, tak tam jsem měl scénu, že mi zastřelej na konci toho seriálu.
0: Ano.
1: Jako policajta, který zdrhne z Prahy, žije v Německu, trošku zloděj, že jo? No a zastřelej ho a on padne na zem. A to bylo krásné. Já furt říkám, že ty kluky kaskadérský znám. Co tady dělají ty kaskadéři? Jdou, pane Jandák, v klid. Tak jak mě zastřelej, já sebou seknu na zem. Oni říkal, ale to jste nemusel. O toho je pan kaskadér. Takže oni...
0: Přijde o práci.
1: No ne, já jsem udělal, jakože jsem zasažený.
0: Ano.
1: On si vzal můj kabát, paruku a bum, padnul on, abych si neublížil.
0: Mm-hmm,
1: krásný, jo, krásný.
0: Jako v bavlnce.
1: No, jako v bavlnce. Takže to bylo hezký, no. Tak.
0: Říká Slávek Jandák, dnešní oslavenec, host Humoriády, a vy si můžete teď vybrat, buď Bolka Polívku ještě jednou, jeho vyprávění, a nebude tam sám, třeba i s Věrou Chytilovou a s Chantal Poulain. A proti já zkouším čas od času je takovou tu klasiku loutkářskou a dřevěnou, tedy s Hurvínkem a se Spejblem v podání Josefa Skupy, takové vyprávění Počty. Tak co vyberete? Buď Příhody z natáčení, Bolek Polívka, Věra Chytilová nebo Chantal Poulain, nebo Josef Skupa. Telefonní číslo 731 800 900 pro vaše spojení se studiem Humoriády a pro hlasování přímé, anebo SMSkujte na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Taková jsou pravidla, takové jsou možnosti, tak to zkuste.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
4: První souboj humoriády dnes ve vysílání, tedy Bolek Polívka, Věra Chytilová, Chantal Pulen, na jedné straně varianta A, Bčko, pak Josef Skupa a tedy Hurvínek se Spejblem. Komu dáváte bod? Ptáme se Slavkem Jandákem.
5: Dobrý den, jsme spojeni?
4: Ano, velmi dobře.
6: Ano.
5: Tady je Ladislava ze Severní Moravy, takže bydlím v Opavě, velmi kousek. Chtěla bych vás, pánové, pozdravit a moc popřát panu Slávkovi narozeniny.
6: Děkuju.
5: Moc. A je mi jenom tak odbočkou, je mi strašně moc líto, že v dnešní době nežijou takový pár excellent herci jako vy.
6: Ježíš, děkuju moc.
5: Mladý, jsem strašně zmatená, strašně. Takže vám přeju, no a koho volím? Do jedině Bolečka Polívku a paní dámu, režisérku Chytilovou.
4: Dobře, dáváme jim bod, děkujeme moc, mějte se pěkně, ať se daří.
6: Taky, na skle.
4: Kdo dál? Dobrý den.
7: Dobrý, zdravím z Brna, Jarek.
4: Ano. A?
7: Chtěl bych pana Bolka Polívku.
4: Dobrá, bod pro něj opět. Děkujeme i vám za zavolání a předáváme slovo dál. Štafetu.
8: No, tady Česká Třebová. Já bych si dala Skupu.
4: Dobrá, varianta B, děkuju za
6: klidně.
4: To. Ještě někdo, dobrý den.
9: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdravím vás, panové, do radia.
4: Děkujeme.
6: Děkujeme.
4: Dal byste si pokračování, tak jo. Děkuju.
9: Ano, děkuji.
4: My za zavolání jsme rádi, děkujem, že jste se provolal a máme rozhodnuto. Velmi těsný souboj, různě se to přelévalo. A nakonec, když tady zastavujeme, tak o pár hlasů navrch.
6: Zvítězil Bolek Polívka.
4: Jo, správná volba, Slavko, na začátku.
6: A ty Moraváci, oni držej, Západočeky nepustějí vůbec k telefonu. No, co se dá dělat, musíme to respektovat, je tak, to demokratický.
4: Takže příhody z natáčení i od Věry Chytilové a Chantal Pulen.
10: No, ale největší katastrofa byla taky ještě, když jsme točili toho Šaška. No, a to je úplně typické a myslím si, že v tom vlastně ani není Bolek taková výjimečná hvězda. Je strašný, když má hlad.
11: No, to se
10: když
11: říká
10: má
11: obecně.
10: Hlad, tak to je konec všeho.
11: A to je obecné pravidlo, já myslím. To se říká přece, že hladový muž je horší než nějaká... Ne, nebo jak se prostě... to říká? Nějak se to říká dokonce.
10: Já tě nevím, jak se to u vás v Brně říká.
12: Já jenom jsem chtěla říct, protože já vždycky vidím, jak Věra a Bolek, který se mají hrozně rád, pracují spolu. Jenom Věra přišla u nás doma do Olšany a ráno... A Věra pořád jako nutí Bolek, musíme pracovat. A já jsem ráno, jsem přišla pozdě a ráno jsem se probudila a dveře od naše pokoj byla zavřena s klíčama. Já jsem šla, to je divný, Bolek zavěl z klíče, to je zajímavý. Pak jsem šla dolů za Věro a jsem klepala, jsem chtěla jít a taky zavřená dveře s klíčama. A já jsem pochopila, že Bolek zavřel dveře, protože měl strach od Věra ráno. Bouchl kolem ty 8 ráno, musíme pracovat. A Věra měla strach od Bolka, který už kolem ti 2 ráno, 3 ráno začíná ta inspirace pracovat, tak už za Věru šel klepat a oni se zavřeli oba, jo. Tak to by...
10: No to ovšem, ta Chantal tam nebejvala, takže ona nevěděla, že taky se musela třeba Bolka hledat v hospodě, že jo?
11: A kde jinde? Ale teď já sedím v hospodě a popijím tam prostě pivo a teď mě tam někdo, prostě i Fernet tam byl přede mnou a najednou prostě v hospoda je taková temná, teď se otevřou ty dveře jako ve westernu, takový to... A teď to světlo, ten pruh světla prostě tou westernovou hospodou a teď všichni pořádní kovbojové si prostě si se nachmátnou ty zbraně, jako ne, že by chtěli střílet, kdyby náhodou. A teď slyším ty kroky a ty kroky směřují ke mně. Viděl jsem, ano, je to Věra, jako takový to čvach, čvach, čvach, čvach. Tak já sedím zády a první nevím, že nervově starý košťál, který vyskočil s výkřikem Zicenzi bitte. A já jsem si řekl, sakra, oni si myslí, že to je moje žena, páč.
10: A to se strašně polekal.
11: A tak jsem strašně na celou hospodu zařval, aby mě opravdu všichni slyšeli, jsem zařval. Paní Věro, sedněte si. Tím jsem jako vytvořil takový odstup, že to není moje věna. A teď Věra prostě si sedala a jak si sedala, viděla ten fernet, tak schválně ten fernet mě obrátila jako na ten stůl. No jak jste mě schválně ten fernet obrátila nebo vylila?
10: Jo, že spadl.
11: Jako takhle ruka. Takže promiňte, chtěl jsem říct, schválně, jak si sedal, tak schválně spadl fernet. Tam byl hospodský, který opravdu byl nejlínější a nejpomalejší hospodský, ale on pochopil situaci a hned tam, jako, jak to spadlo, ten fernet, tak hned tam byli tři. A Věra viděla, že si se mnou nic jako takhle nepočne, že tam prostě je v takové menšině a my jsme v přesile. Tak řekla, vstala a řekla, tak v noci nic, ráno nic. Tak, kdy něco bude, já jsem říkal, a je. Teď si myslí, že to je moje milenka. Humoriáda.
4: Slávku, s Věrou Chytilovou nějaká práce byla?
6: No, já to můžu říct otevřeně. Přijela ke mně, jednali jsme v nějakém filmu v Krči do baráku s Emou Srncovou, byly kamarádky. Všim si, že ten Bolek vždycky trošku ujížděl na ženský, který háčkovali, Chantal, no, Chytilka. A Chytilka mi sežrala bažanta. Ne na čurání, bažanta upečenýho, kterýho mi manželka bažanti zomrňaví, že jo, to si říš sám.
4: Ano.
6: On mi ho upekla a říká, co to máte, prosím vás, já to ochutnám celý, to sežral. Z toho filmu nic nebylo a od té doby jsem ji neměl rád. Ale ne, dělám si srandu. Chantal mám rád, Chantal je taková povlovnější a nikomu nic nesežere. Když to ta Chytilka sežrala, ale možná i talent některým lidem. Takže já ji znám. Ano, znám.
4: A s Bolkem práce?
6: No s Bolkem jsme dělali Černý barony v Česku, takže s Bolkem se známe leta. Já ho pamatuju, když jsem hrál na Zábradlí v divadle, tak tam přivedli takového mladého kluka, on je mladší samozřejmě než já, Bolek, a on tam hrál v Nadně. Nadně, od roku jsme dělali, to bylo slavné představení a tam tenhle kluk skákal průzně po tom jevišti, ho psal, hrál blázna, byl výborný a všichni říkali, ten je talentovaný. No a je talentovaný. Podívejte, kam až to doskákal.
4: Byl z gumy. Samá ruka,
6: jako
4: samá noha.
6: Samá ruka, samá noha. A to byl ještě hezký. Teď už teda to je takový horší. Teď je to orangutan spíš, ale jo. Tehdy byl mladý, hezký, štíhlej, skákavej.
4: Kdy no. Se to tak u chlapu změní, že z těch hezkých...
6: No třeba, jsou ty zvláště. Třeba u mě skoro v 80 se to pořád ještě nezměnilo. No, to je ono. A on to přijde.
4: Důležité je mít sebevědomí, ano?
6: Ne, to není sebevědomí. Skromnost je blbost, jo, to si musíš uvědomit.
4: Ano, ještě nějaké moudro, které bychom takhle dali do placu.
6: Nač se bát zítřku, třeba nepřijdou.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Vysíláme na vlnách Českého rozhlasu Humoriádu, zábavný pořad, který pracuje s ukázkami z archivu. Z nich si vybírá host a taky vy ve vysílání a můžete hlasovat SMS-kami a telefonáty. Shrnuji, teď je čas na výběr Vítězslava.
2: Já bych něco navrh, jestli dovolíš, ano. Když jsme dlouho přemýšleli o tom, co bychom měli zařadit, tak tě napadlo tebe samozřejmě jméno Bedřich Zelenka. To byl velký komik, velký autor, to byl ve své době strašně známý člověk a on je známý, doufám, dodnes. A vybrali jsme U nás a v cizině svět se baví ukázku. Já myslím, že bychom ji měli pustit.
1: Dobře.
3: V Rumunsku vrtají do země díry a teče jim nafta. U nás taky vrtáme díry. Tečou nám nervy a peníze. V Anglii je smutno. Baskervilský pes dostal mladé. Beatles marodí do důchodu. A královna prý prosázela korunovační klenoty v Matesu. Ve Švýcarsku se trochu nudějí, protože jsou pořád neutrální. Tak teď zkoušejí kvůli legraci takový experiment. Ti, co dřív dělali hodinky, budou vyrábět ementál a ti, co dělali sejra, budou dělat hodinky. Tak se mě ptali, co tomu říkám. No já jsem jim řekl, že u nás tím máme bohatý zkušenosti. Hodinky smrděj a sejra se natahuje. Ovšem nejveselý vůbec je u nás. Tady se mají lidi pořád z čeho veselit. Tu nám zavřou vedoucího, tu si sousedka vyvrkne nohu, tu sousedovi zamítnou zlepšovák, ondino zase si příbuzní nabourají auto. Zkrátka skoro denně máme nějaký ten důvod k radosti. No, važme si toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: U nás a v cizině ty rozdíly, tak třeba i to, jak lidé reagují na komedie nebo jako diváci, určitě tu zkušenost má i Slávek Jandák, protože v cizině hrál, jsou rozdílné.
2: Ano, je to úplný rozdíl. Já třeba, teď mě napadlo, protože pan taxikář říkal, tak jsem koukal zase na to Sedlo velký, no, tak jak to chápali my a pak jak to chápali v Rakousku. Já jsem přijel do Rakouska na takovou besídku nebo besedu, a oni ten seriál velmi ocenili kvůli ekologickým, jako ekologickým tématům.
1: Ano.
2: Já jsem říkal, no já jsem myslel, že to je kvůli jako, byl jsem slušnej, nevěrám a purvení se a takovýmhle věcem. A oni ne, to oni tam z toho úplně vypustili a říkali, to mělo ekologický obrovský základ ten seriál. Nevím, v čem jsem točil. Asi viděli jiné, ale možná, že víš, a to je i s humorem. Jsou země, který si cenějí, když se kopejou do zadku. To je humor, že jo, to je takový trošku americký, německý humor, že jo. Pak jsou strašně intelektuální země, jako je třeba Británie, kde většina lidí je blbějších, ale jejich humor je chytrej strašně. A pak jsou země, které jsou absolutně geniální na humor. A to jsme my, protože my se smějeme i těm zadkům, i tým intelektuálštině, všemu. Ale já si myslím, že to je o povaze. A Češi jsou srdeční. A humor by měl být srdečný. Takže já si myslím, že nejlepší humor je ten český.
1: A diváci dokáží ocenit, když se povede nějaký ten humor na jevišti a jsou tam rozdíly,
2: diváci
1: kdo nejvíc třeba tleská v cizině. Nebo...
2: Dokážou tleskat a dokonce vědět, že to do textu nepatří a že ty herci ujíždějí úplně kam jinam.
1: Poznají
2: to. A oni poznají, tleskají, líbí se jim to. Takový to, když ujedete někam, že jo, nebo začnete takzvaně, nebo opravdu improvizovat, tak to a Shakespeareovi zvlášť a diváci to poznají, což se mi stalo. Takže já si myslím, že my máme chytrý publikum, chytrý humor. Já nechci být nafoukaný, já chci být zdravě sebevědomý.
1: Ano.
2: A mám pocit, že ten český humor je nejlepší. Když Dýka. Se podívejte třeba na takový film Pani, vy jste vdova, teď mi jenom napadlo. No prosím, A nebo o věci, které jsou prastarý z první republiky filmy. Některé televize je pouštějí furt. A já jsem vždycky říkal, no tak to už je. A pak jsem to začal vidět, já jsem se smál, Hugo Haas, já jsem se smál. Když ten humor je stále platný, to znamená, je-li to kvalita, kvalita zůstává. A česká kvalita na humor je. Akorát nejsou ty dělníci toho humoru trochu.
1: Který by
2: nevím, kdo
1: dál.
2: By byl novej Hugo Haas, kdo by byl novej Menčík, kdo by byl novej Zelenka. Já je nevidím. Všichni říkají, když to tu je, jen to vytáhnem, počkejte. Nic. Prd.
1: Přijde to, věřím
2: nepřijde,
1: tomu.
2: Nepřijde. Pouze z těch lidí, kteří to říkají, se stávají směšnými. Není to humor, ale jsou směšní. To je rozdíl, prosím.
1: Třeba se to změní. Slávek Jandák, náš dnešní jsem optimista.
2: No,
1: a teď
2: blbý.
1: Vy si vybírejte. Bedřich Zelenka ještě jednou, vyprávění třeba o rodině a fyskultuře, anebo dvojice Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek a maturita z politického hrašení televize Nova a v režii Jiřího Adamce. Nabídka B. Ačko Bedřich Zelenka, Bčko Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek. Vy si tedy vybíráte na telefonu 731 800 900 anebo píšete SMSky a odesíláte je na číslo 90 011 04 ve tvaru humor mezera A nebo B.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Stále můžete hlasovat a vybírat si buď Bedřich Zelenka nebo Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem. Ptají se vás, co volíte, tady Patrik Rozehnal a Vítězslav Jandák. Kdo tam je?
3: Dobrý den, tady Iveta z Teplic. Zdravím vás i vašeho hosta. A volím Zuzanu Bubílkovou a Šimka.
4: Děkujeme, Iveto.
3: Hezké léto obou.
2: Vám taky, krásné, se vydaří. 731 800 900, to je telefon do studia. Kdo tam je?
5: Miroslav z Karviné, dobrý den, pánové. Já dávám hlas Bezichovi Zelenkovi. On o sobě říká, že je největší český koník. On měřil 2 metry.
2: To je pravda, ano.
4: Ano.
2: Dobře, děkujeme za to, ať se vám daří. Mějte se pěkně.
4: Mějte se hezky.
2: S kým si teď popovídáme?
6: Dobrý den, dobré humory a dětské odpoledne. Zdravím Patriku vás a vašeho hosta pana Vítězslava Jandáka.
4: Děkuju.
6: Přeju vám, pane Jandák, k dnešnímu svátku všechno nejhezčí, nejlepší, ať se vám daří, ať jste šťastný a zdrav. Patriku, hlasuji pro A, všem přeji krásný večer či příjemné středeční ráno.
2: Dobře, děkujeme za to.
4: Moc.
2: Mějte se krásně, kdo další?
7: Dobrý den, tady Marie ze Stonařova, já bych chtěla Bčko.
4: Bčko.
2: Dobře, děkujeme za to a budeme sčítat hlasy už za malou chvilku. Ještě jeden, ten poslední, komu přijde, dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Honza z Blkavy, zdravím vás, chlapi. Panu Jandákovi hlavně zdravých svátků a hlasuji pro Bčko.
4: Děkujeme moc.
2: Dobře. Tak jo, Bčko, vyhrálo, vyhrála změna, chcete se posunout dál do jiného šuplíčku v archivu za Zuzanou Bubílkovou, Miloslavem Šimkem a tedy je to jejich vyprávění nebo vystoupení nazvané Maturita.
9: Nebudeme nazývat pana poslance Kavana jeho krycím jménem agenta bývalé STB.
10: Ano.
9: Víte, že soud dospěl k názoru, že Kato nespolupracoval vědomně.
10: Kavan nespolupracoval? On snad spolupracoval nevědomně. To je ještě horší, paní profesor.

0: Víte, jaký je rozdíl mezi kavanem kato a týden starý chleba? Žádný, oba jsou stejně natvrdlí.
1: Nás mě nezajímají vaše názory, mě zajímají fakta. A fakt je, že pan poslanec Kavan několikrát vysvětlil svou nevinu v televizi.
0: No tak Kavan vysvětlí cokoliv. Vzpomínáte, jak vysvětlil to, že naboural ve sněmovní ulici 3 auta? Odmítl dechovou zkoušku, krevní zkoušku a když policisté trvali na tom, že je z něj cítit alkohol, říkal, že si namazal krk francovkou. Tak to je výmluva na úrovni toho manžela, kterého manželka přistihla v ložnici s mladou slečnou v době povodní a on říkal, což veď, vůbec ji neznám, to není moje milenka, tu mi jsem přihnala povodňová vlna.
1: Vás necháme pana poslance Kavana, ano?
0: Jak si přejete, no. Paní profesorko? Necháme pana poslance Kavana.
1: Z vás nedělejte tady opičky s rukama, vypadáte blbě.
0: A vy, když to děláte, si myslíte, že vypadáte jak, paní profesorko? Já jsem se snažil jenom se vám přiblížit. Co jste se ptala, prosím vás?
1: Že necháme pana poslance Kavana být.
0: Já jsem dostal otázku, naše současná politická scéna, Kavan do ní bohužel stále ještě patří.
1: Co vás tak fascinuje na tom Kavanovi?
0: No například to, jakou má paměť. To jsou výpadky jak v Temelíně. Potom víte, že nedávno mu objevili v jeho pracovně na ministerstvu zahraničí tajný trezor.
1: No to je...
0: A co tam bylo? Že vás zkouším, promiňte?
1: No peníze tam byly.
0: Peníze. Jo? Několik set tisíc korun tam objevili. Kavan napřed tvrdil, že tam žádný peníze nejsou. Když mu to dokázali, tak říkal, ano, to jsem ušetřil z diet na služební cesty. To asi lítal až na měsíc. Pak si na něho vzpomenul, jestli ty diety zdanil. Pak to vzal zpátky, řekl, že to byly peníze od sponzorů. Potom taky na to zapomněl a řekl, že to byly soukromé peníze a že 50 tisíc mu půjčil bratr. Tak to je paměť, co? Vy nás, maturanty, honíte, že zapomínáme. A Kavan je důkazem toho, že zapomínání je metoda politické práce.
1: Vy jste se nějak zasedl na toho pana poslance Kavana?
0: Ještě ne, ale nejradši bych ho zasedl.
1: Vy jste si vytáhl otázku, naše politická scéna. Tak
0: ano,
1: laskavě, prosím vás, hodnoťte objektivně celou politickou scénu.
0: Ano.
1: Přestaňte s těma rukama.
0: Ano. Největším zoufalcem na naší politické scéně je koalice. Tedy původně čtyřkoalice, pak se smrskla jak pijavice. Koalice je vlastně pro sociální demokracii taková bambulka na prvním ocase českého lva. A z jednotlivců je největším zoufalcem na naší politické scéně, pomineme-li Kavana Kato, pan Ivan Pilip.
1: Zvá, jak byste hodnotil pana Pilipa?
0: To je ten druhý bambula na druhém ocase českého lva.
2: Politická satira, už je to 22 let, co odešel Miloslav Šimek, jenom připomínám. A maturita téma, protože tohle byla jako maturitní otázka v této scénce. Jak si na maturitu svou vzpomíná Slávek Jandák?
3: Člověče, já už si nepamatuju, co bylo včera. A maturita to bylo v minulém století.
2: Tak aspoň z čeho to bylo?
3: Já už taky nevím. Ne,
2: tak čeština určitě?
3: No čeština to bylo dobrý. Jo. Matematika jakž tak, myslím, že to byl dějepis, to taky dobrý, protože já jsem husita, hrozně jako na zem, já jsem byl strašně hrdý třeba na Žižku, protože málo kdo ví, že o Žižkovi se učí třeba i ve West Pointu na americký vojenský akademii, jako historického
2: jako
3: způsobu
2: vojenské schopnosti.
3: Jistě. Akorát my ho pomlouváme, že to byla Lapka teďka, ale ty ho neberou jako Lapku, ty ho berou jako jedno z géniů, jako Napoleon a podobně, tak je tam Jan Žižka.
2: Aha.
3: To je zvláštní. Ovšem nesmí ho pak točit jako film, protože z toho, jak si Žižky nezůstalo vůbec nic, teď mám na mysli ten poslední film o Žižkovi. No to je jedno, ale ten třetí předmět si nepamatuju. To musel být tělocvik jedině.
2: No tak ne, máme tři, máme češtinu, dějepis a matematiku.
3: A matematiku, to byly tři předměty, že jo?
2: No tělocvik ještě, že by byl, to
3: ne. Ne, no já si myslel, že já teda byl dobrý, to bylo v tom metráčku, ještě to bylo, jsem běhal, ale teď už bych nematuroval vůbec.
2: Takže nic, kdyby byl tělocvik u maturity, vyběhal byste si z něj nejlepší známku.
3: Tehdy dobrou, skutečně jo, dobrou. Jo. Já i při svý vejšce jsem hrál basketbal tehdy. Jezdil jsem na lodi, teda...
2: To nebylo vyšších hráčů?
3: Ne, ale já byl hebitej hrozně, já je podbíhala dobrý. Ne, tak mrňavaj zase nejsem. 174. Dneska je to mrňavý, to je zajímavé,
2: co to pravda,
3: mění,
2: že ano, v té době...
3: Jsme mluvili o tom Zelenkovi, ten byl dlouhej, že?
2: Ano, dva metry, no.
3: No, to bylo... Takže takhle, no, nespomínám si.
2: Dobře.
3: Ne, Patriku, ne.
2: Nevadí, i tak jsme to probrali dost. A teď poslední možnost pro vás, posluchači, hlasování a výběru poslední ukázky. Buď budeme pokračovat s maturitními otázkami na politické téma se Zuzanou Bubílkovou a Miloslavem Šimkem, nebo to bude Silvestrovský večer a ženy,
3: no.
2: 70. léta, Lubomír Kostelka, Jiří Lír a další kolegyně. Vybíráte si ale vy, takže 731 800 900, telefon opět v provozu pro poslední dnešní hlasování v této hodině, anebo SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A, Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek, humor mezera B, Lubomír Kostelka, Jiří Lír a další. Tak do toho budeme sčítat hlasy, ty vaše.
4: Humory. Jáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Vybírat můžete dál, je tu telefonní číslo 731 800 900, kdo tam je? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnic. Zdravím taky všechny čáky, že se tím poslouchají, nebo v Moriádu, já teď nevím.
1: Tak Ačko nebo Bčko? Ačko nebo Bčko tedy?
2: A dal bych si bubu.
1: Dal byste si bubu. Dobře, zklamu, ale bohužel nestačilo to tentokrát na vítězství. Ano. Hlasy rozhodly o tom, že půjdeme do silvestrovského večera s Kostelkou, Lírem a dalšími.
3: Čau, pečulíme! To koukáš, co představ si. Oskar mě nechal čekat před barákem, ale já jsem poslala taxík pryč, schovala se na schodech a hubky šupky.
4: Prosím tě, co to děláš? Neblázni, prosím tě.
3: Takže dám vždycky přednost opuštěnému samotáři než sukničkáři, jako je Oskar.
4: Ano, já si nemám s kým promluvit. Nikdo mě nepodá šálek čaje, ale až mě ho podají všichni najednou.
3: Víš, že já tě vlastně zbožňuju.
4: Ne, to nevím. To skutečně nevím, Milonko. Jenom vím, jestli jsi vybrala báječnou chvíli. On totiž kvartýr je plný ženský, víš?
3: Kam se nevytahuj, ty Don Juan nevopuštěnej.
4: Já, že se vytahuji? Tak pojď.
3: Ale. Kam?
4: Pojď do ložnice.
3: Kam?
4: Do ložnice. Tam je zrovna jedna. Prosím
3: pěkně. Oristo.
4: Prosím pěkně. No tak.
3: Co tam dělají ty děti?
4: Děti? Ty mám z pátého manželství. No. Ale ta ženská, ta tě nezajímá?
3: Tam žádná není.
4: Cože? Tak to skočila z okna.
3: Ano, a zavřela za sebou, aby si nestydnul, víš, ale mě neunikneš. Mě, Péťo, neunikneš?
4: Jenom šetři vášnima. To, co zvoní, to je Oskar. Nikdo nezvoní tak energicky jako on.
3: Ale Mese, to jsem zvědavá, co se mnou uděláš.
4: Do koupelny.
3: Ne, Jáčku, do ložnice. Já nejsem zvyklá spinkat v umyvadle, víš?
5: Dobrý večer,
6: kamaráde. Kamaráde,
4: co tu děláš?
6: Já jsem vyšel ven a ona mě frkla přímo s taxikem. Před nosem, ale určitě jela do klubu a tam na mě čeká, protože kamaráde, já znám ženský.
4: Ty jsi odborník, Oskar, ty jsi ženský naprostý odborník.
6: Já mám takový geniální nápad.
4: No.
6: My tady uděláme spolu panskou jízdu, rozjedeme to tady.
4: Počkej, Oskar.
6: Přines plášky
4: a rozpoprujeme.
6: Rozpoprujeme to tady.
4: Posaď se, udej si pohledničko, kamaráde. Já zatím skočím pro lávinky, jo? Kamaráde, odpusť mě. Ať se stane, co se stane. Já už bych tu samotu dál nevydržel.
6: Ty, Vánočky, ty mě úplně fascinujou. A sama buchta, flaška žádná. Se musíme pojíhat, kde co ten chlapec.
7: Konečně trochu vzduch.
6: Dobrý večer, flaška žádná. Podíváme se, jestli není tady, co je?
7: Ježišmarja, a dost mě zabije.
6: To se mu ani nedivím, flaška žádná. Není žádná, tak...
3: Už je vzduch čistý, Petr.
6: Ale on jí má rozděleno, ještě
3: co je tam. No jak dlouho budeme hrát ještě člověče, nezlobce?
6: Pro Krista pána! Tak takhle vypadá silvestrovská noc starýho mládence. Od manželky až po milenku je tady úplně všechno.
7: Ježišmarja, Adolf, co tady dělá?
8: Ani ve snu mě nenapadlo, že ještě letos budu muset rozdávat facky.
0: Humoriáda.
1: A dnešní na konci hostem byl Vítězslav Jandák. Já moc děkuju. A
9: já taky daří. Děkuju, Patriku.
1: A mějte se pěkně a nezapomeňte zítra v Humoriádě Libuška Švormová.
9: A smějte se.

0: na blízku.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
3: Bylo 17 hodin.
4: Český rozhlas Brno, zprávy.
3: Stát by mohl na vlastních pozemcích postavit až 15 000 nových bytů. Boskovická spojka nabírá další zpoždění, stavět se bude nejdříve po roce 2032. Na hudebním festivalu Znojmo dnes zahrají nejmladší umělci a zítra bude jasno nebo skoro jasno, postupně většinou polojasno s teplotami do 26 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Stát vlastní pozemky, na kterých by se dalo postavit zhruba 15 000 bytů. Vyplývá to z analýzy Státní investiční a rozvojové společnosti. Stovky bytů by mohly vzniknout například na pozemcích v blízkosti železničních tratí, řekl Českému rozhlasu ředitel společnosti Zbyněk Pokorný.
5: Z této prvotní várky těch 300 hektarů 200 lokalit v podstatě nějakých, řekněme, 15 projektů, u kterých má smysl se na ně dívat podrobně. Ten potenciál na těch lokalitách může být až jako nějakých 15 000 bytů.
3: Byty chce stát podle aktuální hospodářské strategie nabízet v první řadě klíčovým profesím, jako jsou bezpečnostní složky, zdravotníci nebo učitelé. V Praze je podle zjištění Státní investiční společnosti nejvíce vhodných pozemků v rukou správy železnic, ale například také kolem nemocnic. První projekt by mohl být připraven k výstavbě v roce 2029. Stavba takzvané boskovické spojky, která má umožnit přímé vedení vlaků z Boskovic do Brna bez nutnosti přestupu ve Skalici nad Svitavou, nabírá další zpoždění. Ministerstvo životního prostředí sice prodloužilo platnost kladného stanoviska EIA z roku 2018 až do roku 2030, ale správa železnic podle mluvčího Davida Kabeleho počítá se stavbou nejdříve po roce 2032. Boskovická spojka patřila ke třem menším záměrům Jihomoravského kraje, jak vylepšit železnici jako páteř krajské dopravy. Zatímco se podařilo obnovit trať z Hrušovan u Brna do Židlochovic a rekonstruovat a elektrifikovat trať ze Šakvic do Hustopečí, na stavbu na Blanensku řada nepřišla. Ve Znojmě se představí vítězové dětských hudebních soutěží. Na nádvoří Altanského paláce za hodinu vystoupí 7 mladých interpretů, kteří na sebe v minulé sezóně upozornili svými výsledky. Akce s názvem Koncert malých géniů je součástí hudebního festivalu Znojmo. Podle prezidenta přehlídky Jiřího Ludvíka výběr účinkujících představuje nejzajímavější interprety nastupující generace hudebníků.
6: Jedná se o soutěže vlastně české ať už je to Kocionová houslová soutěž, Hranova čelová soutěž nebo Malý Amadeus Brně. Jejich vítězové přichází právě pod kuratelou našich mladých produkční, kteří se učí vyprodukovat klasický koncert. Je to taková součást toho našeho dětského programu.
2: Počasí.
3: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku jasno nebo skoro jasno, postupně většinou polojasno, odpoledne občas i oblačno, výjimečně s přeháňkami. K večeru začne od severozápadu přibývat další oblačnost a zvýší se pravděpodobnost přeháněk. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, více za chvíli s brněnskými meteorology.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na dálnici D1 zůstává na stém 94. kilometru nepojízdný karavan ve směru na Vyškov, blokuje levý pruh. Pozor i na stém 77. kilometru, tam řidiči hlásí v pravém pruhu ve směru na Prahu pytle s odpadem. Volné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Dobrý podvečer, posloucháte Český rozhlas Brno. Dnes máme úterý 21. července 2026, jsou 4 minuty po 17. hodině a tak jako každý všední den v tuto dobu právě začíná Den v kraji. Zpravodajsko-publicistický souhrn dne. Už za chvíli nám Pavel Chaloupka nabídne přehled nejdůležitějších událostí dneška a posléze se spojíme s brněnskými meteorology. Ti pro nás budou mít aktuální předpověď počasí. Přímo v terénu se pak spojíme s naším regionálním stopařem Vojtou Halašem, který si ve svém seriálu dal za cíl přiblížit nám obce Jižní Moravy. Měsíc autorského čtení je mimořádná událost i svým zákulisím a je to také námět dnešní glosy Karla Škrabala. Zazní také 20. díl cyklu s hercem Michalem Isteníkem nazvaného Temné letopisy moravské a pokud před cestou do zahraničí přemýšlíte, jak je to se zdravotním pojištěním a případnou nutností se připojistit, pak právě pro vás budu mít ke konci hodiny několikrát. Janes Moras u mikrofonu, přeji dobrý poslech.
7: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: 7 minut po 17. hodině dospívali sourozenci Ulrichovi Seď, ať už je poslouchej. Vy ať už stojíte či sedíte, tak posloucháte Český rozhlas Brno a Den v kraji. Zpravodajsko-publicistický souhrn dne. S tím zpravodajským už je teď připraven Pavel Chaloupka.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Znovu přeji dobré odpoledne a připomínám, na brněnském letišti může vzniknout nová hala pro překládku zásilek. Dopravní a energetický stavební úřad pro ni vydal povolení. Rychloobrátková manipulační hala bude součástí veřejně nepřístupné části areálu. Nový silniční most přes odlehčovací rameno řeky Dyje z centra Břeclavy do Poštorné by měl být hotový na začátku srpna. Nahradí původní most ze 70. let, který už byl ve špatném technickém stavu. Stavba trvala téměř rok, vyšla zhruba na 90 milionů korun. Teď silničáři podle jejich mluvčí Petry Drkulové dokončují pokládku asfaltových vrstev.
3: Pokud budou práce pokračovat podle plánu, nový most provozníme v prvním srpnovém týdnu. Následně odstraníme mostní provizorium, po kterém byla po dobu rekonstrukce vedena doprava.
2: Vedení Mašovic na Znojemsku plánuje novostavbu tělocvičny při základní škole. Ta nikdy speciální prostory pro výuku tělocviku neměla. Sloužila k tomu jedna z větších tříd. Dětí ale v obci v poslední době přibylo a samostatná tělocvična tak chybí. Projekt teď čeká na stavební povolení, s ním pak obec požádá Jihomoravský kraj o dotaci. Brno může opět pronajmout prostory bývalé kavárny Muzejka u Moravského náměstí. Soud s bývalým nájemníkem skončil a ten prostory vyklidil. Realitní společnost města Brna nabídne interiér znovu k pronájmu, říká náměstkyně primátorky Karin Karasová-Podivinská z hnutí Brno klidem.
4: Dáváme volnou ruku všem budoucím možným nájemníkům, takže je to vlastně na nich, jakým způsobem ty prostory využijí. Pro nás je v současné době důležitá výše nájmu.
2: Řidiče na hlavním tahu mezi Brnem a Uherským Hradištěm zbrzdí stavební práce u odbočky na Velešovice. Ředitelství silnic a dálnic tam zahájilo přestavbu křižovatky. Hotovo má být do poloviny září. A návštěvníci vodní nádrže Letovice ještě v letošní sezóně využijí nové toalety, sprchy a bufet. Řemeslníci je nakonec stihnou dokončit ještě před tradičními závody dračích lodí, pořádanými o poslední srpnové sobotě.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Minutku a půl před čtvrt na šest je čas na počasí s brněnskými meteorology. Za ně teď bude mluvit Petr Hruška. Přeji příjemný podvečer.
2: Dobrý podvečer.
1: Jak to vypadá s počasím aktuálně na jižní Moravě?
2: Aktuálně máme většinou oblačnou oblohu, len sem tam i polojasno. Teploty dosahují většinou 22 až 25 stupňov Celzia, vo vyšších polohách okolo 19 stupňov, no a fúka nám mierny vietor severných smerov.
1: Takže taková poměrně stabilní klidná situace, jak to bude vypadat v těch hodinách následujících a potom v noci?
2: Ešte v najbližších hodinách sa môže objaviť slabá prehánka na severe kraja, ale to je len taká drobná pravdepodobnosť, bolo by to nevýrazné veľmi. Inak oblačnosť väčšinou bude búdať na noc, takže prevažovať by malo potom v noci málo oblačnosti, minima 12 až 9 stupňov a vietor slabý, premenlivý alebo slabý severozápadný.
1: Jaká bude situácia potom zítra, tedy uprostred týdne ve stredu?
2: Zajtra zo začiatku slnečné počasie, jasno alebo skoro jasno, potom postupne väčšinou polojasná obloha, popoludní občas i oblačno a tam by sa výnimočne mohli vytvoriť slabé prehánky, ale zase len malá pravdepodobnosť a potom k večeru začne od severozápadu pribúdať ďalšia oblačnosť a pravdepodobnosť výskytu prehánok, hlavne na severe kraja, sa bude trochu zvyšovať. Maxima 23 až 26 stupňov a vietor behá dňa mierny, severozápadný až západný.
1: To byl z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu Petr Hruška. Děkujeme za aktuální informace o počasí, těším se někdy příště na slyšenou.
2: Příjemný den prajem, na slyšenou.
1: Já už jen doplním, že biometeorologická předpověď je na dnešek na stupni číslo 1, tedy mírná zátěž, a sluníčko nám večer zapadne 10 minut před 9 hodinou večerní. Ještě mi tak napadlo, že bych se podíval i, jaká bude biometeorologická předpověď zítra, tedy ve středu, a pokud se správně dívám, tak to bude stupeň číslo 1, opět tedy mírná zátěž. Tolik počasí a my si teď s Valdemarem Matuškou ve vysílání Českého rozhlasu Brno vydáme do země zaslíbené, tedy do Eldoráda.

štědrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Za pár vteřin máme 17 hodin a 20 minut, posloucháte Den v kraji na Českém rozhlasu Brno, náš zpravodajsko-publicistický souhrn dne a náš regionální stopař Vojtěch Halaš si ve svém seriálu dal za cíl přiblížit nám obce Jižní Moravy. Dnes zavítal do Ponětovic. Vojto, o historii obce i výletních místech už řeč byla. Jak je to se společenským životem, které spolky jsou v Ponětovicích nejaktivnější a jaké akce si místní rozhodně nenechávají ujít?
2: Ahoj, Janese, hezké odpoledne tobě i posluchačům. No, společenský život v Ponětovicích stojí především na práci místních spolků a je jich tu hned několik. Určitě největší členskou základnu mají dobrovolní hasiči, kterých je dnes 84, což je na obec, která má okolo 450 obyvatel úctyhodné. Hasiči teda patří k hlavním organizátorům kulturního života v obci. Už téměř 4 desetiletí působí v Ponětovicích také nohejbalový klub. Za tu dobu samozřejmě prošel přirozenou generační obměnou, ale stále zdržuje aktivní hráče a pomáhá s organizací obecních akcí. Zajímavostí je i místní kulečníkový klub. Ten byl založen v roce 1992 a navázal na dlouholetou tradici hraní kulečníků v Ponětovické hospodě. A díky nadšení místních vzniklo zázemí přímo v budově obecního úřadu. Za víc než 30 let existence se klub zařadil mezi republikovou špičku. Na svém kontě má 5 titulů mistra České republiky družstev, řadu republikových titulů v jednotlivých soutěžích a dokonce i 2 evropské tituly juniorského družstva. A právě díky aktivitě těchto spolků je kalendář v Ponětovicích po celý rok opravdu nabitý. Začíná tradičním ostatkovým průvodem, pokračuje koštem vína nebo například cestovatelskými besedami. Vrcholem roku jsou pak bez pochyby Ponětovické hody, kterým předchází stavění máje. Léto pak nabízí oblíbený gulášfest, spojený s dětským šestibojem a sezonu uzavírá okrsková hasičská soutěž. Ta bude letos navíc spojená s připomínkou významného výročí. Od první písemné zmínky o Ponětovicích uplyne totiž už 720 let.
1: Tak to byly Ponětovice, kterou obec ti dnes v Ponětovicích los určil pro příští výpravu.
2: Podívám se do obce Slup, která leží na východ od Znojma. Vím o tom, že je tam vodní mlýn, no a další věci se zase rád dozvím.
1: No a my rozhodně spolu s tebou, tolik regionální stopař Vojtěch Halaš, který byl dnes v Ponětovicích u Brna. Vojto, děkujeme a naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou a hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Ve středu 22. července přivítáme v poradně pro zdraví urologa Dalibora Pacíka a probereme téma nezhoubných nádorů prostaty. Tento problém se týká s přibývajícím věkem mnoha mužů a my se s naším hostem zaměříme na to, proč je dobré neodkládat urologické vyšetření, ale také na to, jaké možnosti léčby nabízí současná medicína. Prostor bude i na posluchačské telefonické dotazy. K poslechu vás srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Brno, písně

0: Doznívá píseň Nejsi sám, zpíval Miro Žbirka s Davidem Žbirkou. Posloucháte Český rozhlas Brno, máme chviličku, ani ne minutku po půl šesté. Na programu je teď Den v kraji, zpravodajsko-publicistický souhrn dne a my se teď podíváme na měsíc autorského čtení, což je mimořádná událost i svým zákulisím a i to je námět dnešní glosy Karla Škrabala. Poslechněte si názory a postoje tohoto publicisty a básníka.
1: Na začátku 90. let spolupracovali v šatně kabinetu Mus, kde tehdy hrávalo divadlo. Pak si řekli, že budou vydávat divadelní hry, protože to nikdo nedělá. Přidali občas sbírku básní. Pak přišly další knihy. A v roce 2000 první měsíc autorského čtení právě v kabinetu Mus. Petr Minářík a Pavel Řehořík, dva brněnští kamarádi, vybudovali největší a nejdelší literární festival. Jsou velké veletrhy, ale tohle je jedinečná literární road movie. I když kino to není, je to čtení. Letos je to 27. ročník. V roce 2009 se akce rozšířila z Brna i do Ostravy. 2011 přibylo Polsko a Slovensko. 2015 Ukrajina. Od roku 2005 jsou součástí zahraniční hosté. Na 31 dní se k domácím přidává 31 autorů z ciziny. Loni to byli exiloví literáti, ale většinou jde o jednu zemi. Letos je to Grónsko, za rok bude Litva. Pamatuju, jak mi kdysi Petr Minářík vysvětloval záměr takticky se vyhnout hlavním městům, kde jsou lidé i média kulturně zmlsaní. Tak to je i doposud s občasnou výjimkou Bratislavy. Ještě stihnete do konce července čtení v brněnském divadle Husa na provázku, kde pro autory cesta začíná. Z často plného divadla pokračují do Ostravy, kde v komornějším klubu Provoz u řeky se o ně stará tým básníka Filipa Klegy. Pak se pokračovalo do Prešova, do prostor oceňované moderní knihovny. V pátek se slovenská výhybka přehodila směr Trenčín, je to kličkování kvůli záměrnému dušení kultury tamní vládní garniturou. Za mačem už dávno stojí více lidí. Dramaturgové a překladatelé jsou odborníci na literaturu hostující země. V každém městě je pak skupina místních organizátorů. Ale na začátku byli dva divadelní šatnáři, kteří zrodili kulturní fenomén.
0: Glosu Karla Škrabala si můžete poslechnout i na webu Českého rozhlasu Brno. Další díl zazní přesně za týden, tedy v úterý v 17.30. A my se za chvíli podíváme na miniatury hradů. Mít před zahrádce rodinného domu hned dva významné hrady, proč ne? Pokud jste zruční jako Kutil, kterého vám za okamžik představíme, není to nemožné.
2: Den v kraji.

0: 7 minut po půl šesté posloucháte podvečerní vysílání Českého rozhlasu Brno v úterý 21. července a máme tu malý námět na výlet. Svatá Kateřina je malá obec u silnice spojující Brno a Blansko. Ve svých úzkých uličkách skrývá v předzahrádkách poklady, miniatury hradů i kostela a v budoucnu přibude i zámek. Za zručným autorem těchto zmenšených památek se s mikrofonem vydala Jarka Vykoupilová.
1: Bouzov a Pernštejn mají v předzahrádce manželé Buštovi a pan Miloš s vášní a pečlivostí a z detaily, dívám se na ta okénka, balkonky, vlastnoručně vyrobil. Kde se vzala ta vášeň pro stavbu miniatur památek?
2: No, kde, jako žák, když jsem chodil do školy, tak mě bavilo jako dělat, tenkrát existovala plastelina, tak sochy z toho jsem dělal a měl jsem i z toho výstavu a jsem postavil v 16 letech nový hrad. Jenomže tenkrát nebyl cement, to neexistovalo, jenom písek obyčejný, tak to vydrželo nějak 5 let a rozsypalo se. A potom už ten základ tady zvostal, tak říkám, děcka, ať mají po mně nějakou památku, tak vnoučata, pravnoučata, tak jsem to něco dělal. No. To je, myslím, 15 let tady k to, ten Bouzov.
1: Základem jsou nějaké kamínky?
2: Tvrzený polystyren, natažený lepidlo, ta perlinka, to je posypové.
1: Posypový materiál?
2: Ano, co na cestě. No.
1: Než to celé vznikne, vy si to vyfotíte, namalujete, jedete na místo?
2: To mě udělá vnuk, vofotí to všecko.
3: Tatínek s maminkou jezdí minimálně jednou za měsíc na nějaký hrad nebo zámek, do dneška, i v tomto věku.
1: Říká dcera Lenka a maminka pro změnu ukazuje zápisníček, tam máte vstupenky z hradu, ze zámku. Vy máte i jeden hrad rozpracován?
2: Ano, to je hrádek u Nechanic. To není hrad, to je zámek. To je tady proces, ti si to objednali. Dobře zahrad. Ty okna, že mám nadělaných 150 oken a těch tabulek skla a všecko pak to mám umévat a to dá práce.
1: No ta údržba, ještě mi řekněte, je to venku 365 dní v roce.
2: Akorát na zimu to zakryjem. Kdyby do toho napadl sníh a roztálo to a zmrzlo to, tak třeba to nadvořuju tou bouzou, aby se to roztrhlo.
1: Kolik hodin taková stavba jednoho zámku v tomhle případě?
2: Ne, ale to jsem si kvůli vám schválně teď počítal, tak 245 hodin.
1: Tatínek, hlavní vlastnosti jeho, asi to bude pečlivost.
3: No, pečlivost to určitě. Vlastně úplně nejvíc je to pracovitost. I mamka, i taťka jsou strašně pracovití lidi. My s bráchou jim nesaháme ani po kotníky. I celá vesnice ví, že prostě moji rodiče dodnes pracují, dělají spoustu věcí i pro obec. Samozřejmě to, že mají rádi hrozně nás a všem nám pomáhají, to je prostě bomba.
1: Co obdivovatelé z řad turistů nebo místně, někdy někdo zazvoní, ptá se, fotí si to?
2: No, chodila, no, hodně. Tady totiž je cesta na Vranov.
1: A kolik těch děl celkově ve vesnici svatá Kateřina je?
2: No, tak u syna tam je Karštejn a potom mám tady u jednoho pána, ten si objednal tady ten kostelík. Že on bydlí nahoře a vždycky, že se furt na něj díval, mu se líbil, potravoval, ale 3 roky, tak se mu udělal, tak je tam taky.
0: Řeč byla o kostelíku svaté Kateřiny, což je pozdně gotická památka, nepřehlédnutelná dominanta obce. Tedy kromě miniatur památek, které vám ve své reportáži představila Jarka Vykoupilová, a její fotografie staveb najdete i na webu brno.rozhlas.cz a na naší facebookové stránce.
4: Český rozhlas Brno, den v kraji.

0: Tak to byla trocha zahraniční hudby v podvečerním vysílání Českého rozhlasu Brno v pořadu Den v kraji. V našem zpravodajsko-publicistickém souhrnu dne za minutku máme 6:15 a už za chvíli zazní 20. díl cyklu s hercem Michalem Isteníkem nazvaného Temné letopisy moravské, tak si na to rozhodně počkejte.
1: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
2: Šel jsem silnicí sám a bylo horko přímo k zalknutí a míjela mě auta.

0: pohyby.
1: Já svou zemi znám.
2: Hradům a zámkům jsme se vydali i v písničce Já tu zemi znám s Ladislavem Vodičkou a 6:45 je tu čas pro rozhlasový cyklus nazvaný Temné letopisy moravské. Tedy pro další z příběhů, které připomínají smutnou historii jižní Moravy, hrdinství záchranářů, ale také třeba to, jak jediná nedbalost, nepozornost nebo zlá myšlenka může změnit osudy mnoha lidí. Zní o prázdninách každý všední den vždy v tomto čase vypráví Michal Isteník a tentokrát nás vezme k méně známému pádu letadla u Sokolnic.
3: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
4: 1989, osudová forsáž u nádraží. Stačilo pár stovek metrů a tahle kapitola temných letopisů moravských mohla být o obří tragédii. A stačilo možná jiných pár metrů a nemusela vzniknout vůbec. Událost z 11. dubna 1989 připomíná malý pomníček poblíž nádraží. Tehdy se jmenovalo Sokolnice a dnes nese dvojnázev Sokolnice-Telnice. Na jedné straně má pole a na druhé hustější zástavbu, takže je jasné, jak místním přálo štěstí, když se vše odehrálo na té zemědělské části. Vojenští piloti Vladimír Mikeš a Karol Bencalík toho dne krátce před polednem měli stejně jako předtím jejich kolegové zkoušet boj s nízkoletícím cílem. Ten představoval vrtulník pohybující se asi 200 metrů nad povrchem země. A z brněnského letiště k němu vyrážela dvojmístná stíhačka MiG-21 US, patřící tehdejšímu 8. stíhacímu pluku. Na její palubě seděli oba vojáci. Podle dokumentace bylo vše v nejlepším pořádku. 19 let staré letadlo ve výborném stavu, vojáci měli nalétáno v jednom případě více než 1700 hodin a ve druhém o tisícovku méně. Při letu stíhačka postupně snižovala výšku, až se pravděpodobně i vlivem větru dostala pod minimální hladinu pro vybrání z teče. To už piloti věděli nejen z varování z pozemní stanice, že musí něco udělat. Posádka se snažila snížit klesání a současně zapnula forsáž, což by zvýšilo výkon motorů. Jenže ty v takovém okamžiku na chvíli ztrácejí tah, takže letadlo naopak dočasně ztratilo rychlost a vrazilo do země. Vše trvalo pár sekund, piloti se ani nepokusili a pak vzhledem k malé výšce nemohli pokusit o katapultování. Vyšetřovatelé spočítali, že v okamžiku nárazu měl stroj rychlost mezi 400 a 500 km za hodinu. Kráter měřil na hloubku 2 metry a trosky se rozletěly desítky metrů daleko. Na místě jako první přistála posádka vrtulníku, který měl představovat cíl. Možná ještě doufali, že kolegové, s nimiž předtím mluvili vysílačkou, žijí. Nebylo však už pomoci. Za chvíli zbytky stíhačky vybuchly. Tragédie předznamenala tečku za podobnými nácviky steče ve vztahu k pomalu letícím cílům. Poblíž nehody je pomníček, k němuž stále chodí rodiny i známí pilotů.
3: Český rozhlas Brno, Temné letopisy moravské.
2: To byl 20. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Najdete jej i na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Další kapitolu letopisů napíšeme společně s hercem Michalem Isteníkem a kolegou Milošem Šenkýřem jako autorem opět zítra touto dobou.
3: Český rozhlas Brno.

0: 5,5 minuty před 18. hodinou posloucháte Český rozhlas Brno, Den v kraji. Zpravodajsko-publicistický souhrn dnes se blíží ke svému konci a možná také před cestou do zahraničí přemýšlíte, jak je to se zdravotním pojištěním a případnou nutností se připojistit. Pak právě pro vás je tu několik rad, které nabízí Všeobecná zdravotní pojišťovna. Běžné zdravotní pojištění z České republiky v zahraničí nemusí pokrýt veškeré náklady na zdravotní služby. V případě zdravotních obtíží, kdy je nutné vyhledat lékaře, lze k ošetření využít evropský průkaz zdravotního pojištění, který však kryje pouze nezbytnou péči v zemích Evropské unie a v některých dalších státech. Někdy se tak může stát, že musíme část nákladů uhradit sami. Je proto vhodné mít sjednáno i komerční cestovní pojištění, a to především při cestách do zemí mimo Evropskou unii, kde evropský průkaz pojištěnce využít nelze. Důležité také je, že nezbytnou péči je taková, kterou z lékařského hlediska vyžaduje zdravotní stav s přihlédnutím k předpokládané délce pobytu. V rámci krátkodobého pobytu u moře zahrnuje tato péče hlavně ošetření akutních onemocnění a úrazů. Ve státech Evropské unie platí s evropským průkazem nárok na poskytnutí nezbytné zdravotní péče na účet zdravotní pojišťovny a za podmínek, které mají tamní pacienti. Je tedy nutné vyhledat zdravotnické zařízení napojené na veřejný zdravotní systém. Náklady na poskytnutou nezbytnou péči uhradí zdravotnickému zařízení místní zdravotní pojišťovna, která je následně přeúčtuje příslušné české zdravotní pojišťovně. My za ošetření zaplatíme pouze to, co běžně hradí místní pojištěnci, tedy třeba regulační poplatek, poplatek za recept, za hospitalizaci a podobně. Poplatky, doplatky a různé formy spoluúčasti veřejné zdravotní pojištění neplatí. Pokud si ale sjednáme komerční připojištění pro cesty do zahraničí, je možné tyto výdaje následně uplatit u komerční pojišťovny. Záleží však na pojistných podmínkách konkrétního produktu a posouzení dané pojišťovny. Tolik dnes ode mě, těším se na vás v podvečerním vysílání opět pozítří. Jany Smora se s vámi loučí, mějte se pěkně a těším se opět někdy příště. Naslyšenou.
1: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Situace na řece Dyji se zlepšila, odumřelé sinice už nespotřebovávají kyslík. Lázně nesmí pacientům s asistenčními psy účtovat tisícové poplatky. Brněnská zóna šla skoro týden pohřešovaného jeřába Daurského. A zítra bude jasno nebo skoro jasno, postupně většinou polojasno s teplotami do 26 stupňů. Dobrý večer, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. V řece Dyji pod Novomlýnskými nádržemi se zlepšily podmínky pro ryby. Českému rozhlasu to řekl Antonín Tůma z povodí Moravy. Skončilo masivní odumírání přemnožených sinic, které zejména v noci spotřebovávaly velké množství kyslíku. Voda v řece se teď přirozeně obměňuje a opět funguje fotosyntéza, doplňuje Antonín Tůma.
2: Nádrží. Toho kyslíku máme poměrně dostatek, tam je 100% nasycení, řádově 8,5 mg, ale pořád, co se týká toho kyslíku v samotný řece Dyji, 4 mg na Bulharech a 3 mg v Dyji na Břeclavi.
0: Tyto hodnoty by ale pro ryby už měly být bezpečné. Povodí Moravy i nadále upozorňuje, že sinice se můžou znovu přemnožit. Lázně podle zástupce ombudsmanky a dětského ombudsmana Víta Alexandra Šorma nesmí pacientům s asistenčními psy účtovat tisícové poplatky. Asistenční pes není domácí mazlíček a pro řadu lidí představuje nezbytnou pomoc při zvládání každodenního života. Lidé, kteří asistenčního psa potřebují kvůli svému zdravotnímu stavu, nesmějí být při poskytování zdravotní péče znevýhodněni, uvedl Šorm. Kancelář ombudsmana o tom dnes informovala na webu. Šorm se zabýval konkrétním případem. Lázně přislíbili změnu. Chovatelé z brněnské zoo našli hledaného jeřába Daurského. Pták ze zahrady unikl minulý týden. Objevili ho dnes pracovníci stěhovací služby, kteří ho spatřili v areálu Purkyňových kolejí. To je zhruba 3 kilometry od zoo. Chovatelé zvíře vrátili do expozice. Zároveň mu zastřihli letky, aby znovu neuletělo. Jeřáb je v dobrém zdravotním stavu, potvrdil mluvčí zahrady Jan Bedřich.
3: Po tom úvodním ohledání, kdy se vlastně zjišťovali, jestli třeba nemá i nějaké exteriérové nebo vnitřní zranění, nic takového se neprokázalo, takže teď akorát budeme ho sledovat, jak se bude chovat v té samotné expozici a kdyby se náhodou nějak jeho stav zhoršoval, tak samozřejmě se pak přistoupí k nějakému dalšímu podrobnějšímu vyšetření, ale z toho úvodního ohledání jeřáb je zcela zdravý a nic mu není.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku jasno nebo skoro jasno, postupně většinou polojasno, odpoledne občas oblačno, výjimečně izolované slabší přehánky. K večeru začne od severozápadu přibývat další oblačnost a zvýší se pravděpodobnost přehánek. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý, během dne mírný severozápadní až západní a biozátěž bude také mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Problémy jsou hlášeny na D2 ve směru na Břeclav. Na 9,5 kilometru je v levém pruhu část dopravního značení, od něj vede k exitu 11 olejová stopa, na 15. kilometru pak leží v levém pruhu koberec. Čisté cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Příjemný podvečer, milí posluchači, je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé hodinky pořadu Morava krásná zem. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali Lácaranku a polku Pavla Svobody Prostárku. Já věřím, že vás tato polka příjemně naladila. Dnes, jak víme, máme v českém občanském kalendáři jméno Vítězslava a na Slovensku slaví jmeniny Daniel. Ještě jednou vše nejlepší. Připomínám ještě telefon 726 46 5200 a už další písnička Antonín Koníček, Vladimír Salčák, V dálce pomalu svítá a Boršičanka Antonína Koníčka.
1: Český rozhlas Brno.

0: Vítám ve vysílání paní Juráčkovou z Maršova. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer.
0: Můžete?
1: Já bych vás chtěla poprosit, ano, o písničku pro moji sestru, paní Blaženku Klusákovou, a k jejím půlkulatým narozeninám. A písničku bych poslala i jejímu manželovi, který bude mít půlkulatiny zanedlouho. A přeji jim oběma hodně zdraví, štěstí a šťastná, ať jsou s náma ještě hodně dlouho.
0: Výborně. Tak, paní Juráčková, já vám přeji krásný podvečer, protože je tak fajn, že? Není horko, je tak
1: krásně,
0: akorát,
1: no,
0: že?
1: To já mám ráda chybočas.
0: Ano, ano. Tak ať si to užijete a někdy naslyšenou.
1: Děkuji a nashledanou.
0: Nashledanou. Já tady připojím ještě e-mail. Dnes slaví narozeniny paní Anna Javorová, tak tedy vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí přeje celá rodina. Pojďme dát další písničku si poslechnout. Miloslav Richard Procházka, Nikdo nevěří, Jana Měsíčková a Vlčnov Janka.

0: Vítám ve vysílání paní Bětku z Petrova. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, paní Navrátilová. Já bych se chtěla popřát, poděkovat a pozdravit Dula Žhota, Věrku a Jaru Vališový. Věry, za všechno vám děkuju a posílám vám pozdrav a pěknou písničku. A ještě bych se chtěla poslat písničku a pozdrav do Tasova manželům Šrámkovým, do Suchova maní Tomčalové a ještě aj Jarovi, Jirkovi Helánovi posílám pozdrav. Mirkovi. A ještě jsem někomu si... Já ještě Mirkovi Zvanova a jeho celé rodině. Moc jí zdravím a posílám písničku. Paní Navrátilová, moc vám děkuju.
0: Ano, paní Bětko, ano. Taky někdy příště naslyšenou. Mějte se moc hezky. Naschledanou. No a já tady připojím e-mailovou poštu. Hezký den. Všechny v rozhlase srdečně zdravíme a my děkujeme. Prosila bych o písničku a přání. Narozeniny slaví pan Oldřich Šuráň z Babic u Uherského Hradiště. Vše jen to nejlepší, moře zdravíčka, štěstíčka, pohodičky, lásky a boží požehnání. Velkou radost z vnoučat přejí švagrová Bohunka s manželem Pepou a vnouček Štěpánek a vnučka Eliška posílají dědečkovi velké pusénky. Moc děkuji za odvysílání, Havlíková. Ano, rádo se stalo. Tak pojďme na písničku. Róska Horáková, Ej slovácké malované dědiny a cymbálová muzika Hudci.
2: Český rozhlas Brno.

0: Halo, halo, kdo se k nám prosím dovolal?
1: Dobrý den, tady je Lucka.
0: A odkud tu paní Lucko voláte, nebo slečno, nevím?
1: Ze Zlína.
0: Tak vítejte, ano, prosím, už můžete.
1: Dobrý den, tady je Lucka. Chtěla bych nechat zahrát pro moji babičku ke včerejším narozeninám, 80.
0: Aha, výborně. A babička se jmenuje jak?
1: Alena Zmalenovic.
0: Alena jak?
1: Z Malenovic, Benešovská.
0: No děkuju, Alena Benešovská z Malenovic, výborně. Tak rádi písničku zahrajeme a chcete ještě něco popřát nebo říct?
1: Vše nejlepší a hodně zdraví a je spokojená.
0: No ano, tak babičku to určitě moc potěší. Babičky takhle jsou rády potěšený, když si na ně vnučky vzpomenou, nebo vnoučata vzpomenou, ano. Tak jo, tak paní Lucko, nebo slečno Lucko, nevím, mějte se hezky, ať se vám daří, ano?
1: Děkuju moc, nashledanou.
0: Nashledanou. No a já tomu připojím tady zase opět e-mailovou poštu, pojďme na to. Je to pro paní Veroniku Burešovou z Velkých Pavlovic. Naše milá maminko, babičko a prababičko, dnes slavíš nádherných, úctyhodných 90 let a tak ti chceme z celého srdce popřát. Hlavně pevné zdraví, radost, pohodu a ještě spoustu krásných chvil s celou naší velkou rodinou. Jsi maminkou 4 dětí, babičkou 9 vnoučat a prababičkou 12 pravnoučat. Právě díky tobě je nás dnes tolik a každý z nás v sobě má kousek tebe. Máme tě moc rádi a děkujeme ti za vše, co jsi pro nás během svého života udělala. K tvým narozeninám bychom ti rádi nechali zahrát písničku a Vrbecká dědina, protože právě z Vrbice pocházíš a věříme, že ti udělá radost. Tak omlouvám se, písničky jsou vybrány dopředu, ale samozřejmě vím o této písničce a určitě ji někdy, jak bude v nejbližší době, zařadím. Ano. Takže krásné 90. narozeniny přeje celá tvoje rodina. Tak to bylo přání pro paní Veroniku Burešovou z Velkých Pavlovic. Posíláme písničku v té kloboucké hospodě Václav Maňas mladší, Stanislav Pěnčík a Valaška.

pojďme na další dopisy. Dobrý den, prosím o zahrání pěkné písničky pro paní Boženku Cenkovou z Vážan nad Litavou. Dodatečně k jejím krásným kulatým narozeninám přejeme vše nej, hodně zdraví, štěstí a ať se ještě dlouho těšíš z Františkovy společnosti. To ti přejí kamarádky a kamarádi z Vážan. A děkuje paní Alena Stříbrná. A dáme písničko Nikého už tady není, Fanoš Mikulecký a Skaličané.

0: Tak dospívali nám Jarmila Slobodová, Jan Sedláček a Lukáš Prajka, dohráli nám Skaličané, fanoše Mikuleckého, nikoho už tady není a já bych chtěla přivítat ve vysílání Jardu Wolfa z Otnic. Tak dobrý podvečer, Jarošku, dobrý podvečer.
1: Dobrý večer, paní Květuško, zdravím vás i zvukového mistra Janise. A dnes bych měl takové přání. Zítra 22. července mají narozeniny dva lidé z dechovkové branže. Ten první je, ta první osoba je zpěvačka dechové hudby Hulíňané Anička Simerská, tak bych ji chtěl popřát k zítřejším narozeninám hodně zdraví, štěstí, lásky a hodně krásných písniček s dechovou hudbou Hulíňané. A ta druhá osoba taky má zítra narozeniny. Je to klarinetistka a zároveň kapelnice dechové hudby Miločanka Ingrid Formanová ze Svatobrzic Mistřína. Tak bych taky samozřejmě Ingrid chtěl popřát hodně zdraví, štěstí, lásky a hodně úspěchu s Miločankou. Protože být jako kapelnice asi taky není zrovna moc.
0: No, to jako není lehká záležitost. Ano, no. Ano.
1: Takže ať to zvládá ukočirovat ty chlapy tam, no.
0: No jo, to je pravda, no.
1: Chlapy muzikanty.
0: No jo. A já věřím, že to tak bude.
1: A ještě bych chtěl pozdravit všechny věrné posluchače, kteří mě znají přes rozhlas a osobně, anebo třeba osobně, a kteří mě taky posílají písničky, moc jim za to děkuju. Takže na oplátku taky posílám písničku. A ještě bych chtěl poslat nějakou krásnou písničku mojí kamarádce Ivance Slabákové.
0: Ano. Dobře, Jaroušku, ano. Tak já tady mám nachystanou další písničku. No tak, Jaroušku, uvidíte, jestli se vám bude líbit. No, tak mi pak řeknete. Někdy.
1: Určitě.
0: Jo,
1: určitě.
0: Dobře. Já se snažím, no, aby ty písničky byly jiné, aby byly hezké.
1: Ano, jsou krásné.
0: Snažím se.
1: Mám pocit, že prostě vybíráte písničky, který se až tak moc nehrávají.
0: No ano, snažím se.
1: To je takovej, protože já nevím, jako mně se ten váš výběr líbí. Opravdu
0: tak,
1: musím to.
0: To je pro mě velká pocta, Jaroušku.
1: Opravdu, co písnička, to je tak krásný. Jsou tak krásné písničky.
0: Tak děkuju moc.
1: Opravdu, děláte to úžasně.
0: Tak jsem úplně srdéčko, se mě tady tetelí, jak se říká.
1: Ale pozor, to není klišé, to je.
0: Já vím,
1: to je prostě
0: že ne.
1: Holá. To je prostě holá pravda.
0: Dobře, tak Jaroušku, moc děkuji, potěšil jste mě a já teď doufám, že potěším i vás, takže ať se vám daří a budu se těšit někdy příště, že se uslyšíme.
1: Děkuju.
0: A nebo třeba možná někdy někde uvidíme.
1: No, to bych taky chtěl.
0: No ano. Tak
1: ještě jsme se nepotkali.
0: Jenom jednou, na náměstí Svobody. A to mě Karel Hegner upozornil na vás.
1: Ano, ale to jsme se k sobě nedostali.
0: Ne, to jsme se jenom zamávali z jeviště. Ano, to je pravda. No. Dobře.
1: A to mě teda mrtilo, že jsme se k sobě nedostali. No, já jsem vám chtěl podat ruku aspoň. No,
0: ano, tak nebojte. Já věřím, že není všem dům konec a že se to určitě naplní. Tak jo.
1: Tak jo, děkuju. Děkuju moc.
0: Tak hrajeme písničku už, ano, naschledanou.
1: Mějte se.
0: Takže slovenské mamičky Lidová zpívají Mužáci z Kobylí a hraje Lácaranka.
2: Český rozhlas Brno.

0: dokáže jí na cesty.
1: I Česnek dokáže skrývat tajemství, rébusy a hádanky. Nevěříte? Speciál Srdcovek na cestách vás o tom přesvědčí. V sobotu 25. července soutěžíme živě na slavnostech Česneku v Buchlovicích. Mimořádné vysílání, při němž všudy přítomný Česnek zaručeně odradí upíry a upevní zdraví, poslouchejte nebo si vychutnejte přímo v Buchlovicích. V sobotu 25. července od 11 hodin se na vás bude těšit Zdeněk Junák.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
4: A vážení milí, jsme zpět v pořadu Morava krásná zem a já mám tady přání a vzkaz. Dnes slaví narozeniny paní Anna Javorová. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí přeje celá rodina. A písnička lidová Proč Krušínko z Uherskohradišťska zpívají sbor muziky a Kristýna Daňhelová hraje cymbálová muzika Ohnica.

Krásná písnička dozněla, Kristýnka Danihelová nám dospívala. A proč Krušínko, cymbálová muzika Ohnica dohrála a pojďme na e-mailovou poštu.

0: Je tady přání k včerejším narozeninám pro paní Marušku Juračkovou z Černovic, paní Adriánku Štolfovou z Morkovic a paní Jindřišku Plačkovou z Morkovic a další dámě budeme přát paní Aničce Vykouřilové z Dřínova. Také ať písnička potěší Ivanku Slabákovou a přejeme jí brzké uzdravení. Děvčata se zpětnou platností vám všem přejeme k narozeninám co nejvíce zdraví, lásky, štěstí, rodinné pohody a mnoho samých šťastných dnů života. Ádi, ať dělají radost dětičky, naše pravnoučátka a Marušce hodně potěšení z dechovky a také z tance. Zkrátka všem jen to nejlepší přejí a hezkou písničku od vás posílají a také všem ostatním přátelům Anička a Karel Štolfovi. Tak a jdeme na písničku Děvčica z dědiny, Antonín Pernička a Bojané.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

pojďme na poštu. Tady e-mailovou dnes slaví narozeniny paní Anna Javorová. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, přichází popřát celá rodina. A ještě jedno přání. Dobrý den, vážená redakcia. Dnes má svátok naša Danka Kudlová z Osekůl. Vela zdraví a šťastia a božího požehnania jej praje celá velká rodina. Tak, předali jsme a hrajeme další písničku. Když jsem já šel kolem panské zahrady a také sami dívča páčí. Jan Slabák a Moravanka.

pojďme poslední přání. Je tu prosba o písničku pro paní Boženku Cenkovou z Váža nad Litavou. Dodatečně k jejím krásným kulatým narozeninám přejeme ti vše nejlepší. Hodně zdraví, štěstí, ať se ještě dlouho těšíš z Františkovy společnosti. A to ti přejí kamarádky a kamarádi z Vážan. Tak předali jsme a hrajeme písničku Karel Hašler, Strahováček, Josef Zíma, sbor Jana Svatoše a hraje orchestr Slávy Kunsta.

0: Tak dozněla písnička, přátelé, skončil pořad Morava krásná zem a od mikrofonu vám přívětivý večer přeje Květa Navrátilová. Tak za malou chvilku zazní zprávy a pořad na pěknou notečku, no a v této chvíli posloucháte orchestrální skladbu Metoděje Prajky, kterou pro vás hrají Žadoviáci a název V pohádce. Tak vážně a milí, mějte se jako v pohádce, mějte pohádkový večer a já se s vámi loučím. Nashledanou.
1: Český rozhlas Brno, písně.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 19 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Úřady povolily vznik nové nákladní haly na brněnském letišti. Ministerstvo zdravotnictví chce zlepšit dostupnost paliativní péče. V Kroměříži začala obnova pionýrské louky za 50 milionů korun. A zítra bude jasno nebo skoro jasno, postupně většinou polojasno. Teploty do 26 stupňů. Dobrý večer, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Na brněnském letišti může vzniknout nová hala pro překládku zásilek. Dopravní a energetický stavební úřad pro ni vydal povolení. Rychloobrátková manipulační hala bude součástí veřejně nepřístupné části areálu. Vznikne na prázdné ploše poblíž pobočky přepravní firmy DHL.
4: Množství přepraveného nákladu na brněnském letišti mírně roste každým rokem. Loni tam pracovníci odbavili skoro 13 000 tun zboží, meziročně o 8% více. Z Brna létají pravidelné kargolinky společností, které každodenně napojují region na hlavní evropská logistická centra. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
2: Lidí, kteří budou v příštích letech potřebovat paliativní péči, výrazně přibude, řekl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Vláda chce proto podle něj zlepšit dostupnost paliativní péče pro dospělé, děti i jejich blízké. Součástí strategie do roku 2035 je také lepší propojení zdravotních a sociálních služeb i nové formy péče. V Česku ročně zemře zhruba 110 tisíc lidí, z toho více než 65 tisíc potřebuje ke konci života paliativní péči. Podle Vojtěcha bude toto číslo dál růst. V areálu pionýrské louky v Kroměříži začala rozsáhlá přestavba. Na místě vznikne moderní sportovní zázemí pro školy i veřejnost. Investorem je Zlínský kraj. 10% se finančně podílí i město Kroměříž. Podle mluvčí hejtmanství Soni Ličkové jde o rekonstrukci za 50 milionů korun. Hotovo by mělo být za rok.
5: Projekt respektuje, že pionýrská louka je součástí UNESCO v sousedství podzámecké zahrady. Nový areál počítá s multifunkčním hřištěm pro volejbal, nohejbal, případně badminton i workoutovým a hokejbalovým hřištěm. Součástí zázemí bude občerstvení, veřejné bezbariérové toalety a terasa s výhledem.
2: Vědci z Mendelovy univerzity v Brně letos začali zkoumat možnosti tvorby nových genotypů hrachu. Tato rostlina bohatá na bílkoviny totiž čelí rostoucí hrozbě kořenového vadnutí, což významně snižuje výnosy. Podle mluvčí univerzity Karolíny Podborské se v pětiletém projektu budou snažit vyšlechtit nové odrůdy odolné vůči patogenům, které způsobují zmíněnou chorobu.
6: Sport.
2: Krátce před víkendovým startem první ligy podepsalo fotbalové Slovácko smlouvu s obráncem Leošem Priorem. 21-letý odchovanec pražské Dukly přichází do Uherského Hradiště z lotyšské Jelgavy. Se Slováckem už trénoval a v přípravě na sezónu. Teď klub jeho příchod administrativně dokončil.
3: Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku jasno nebo skoro jasno, postupně většinou polojasno, odpoledne občas oblačno, výjimečně pak izolované slabší přehánky. K večeru začne od severozápadu přibývat další oblačnost, zvýší se pak pravděpodobnost přehánek. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, vítr bude foukat slabý, proměnlivý, během dne mírný, severozápadní až západní, biozátěž zůstane na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Po silnicích na jihu Moravy se aktuálně jezdí bez významnějších komplikací, a tedy bez nehod. Ať to vydrží, přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Krásný podvečer, vážení a milí posluchači. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Markéta Vašulková. Dnes trochu netradičně, ze Strážnicka. Starobylá Strážnice je pro mě tak trochu druhým domovem. Mám pro toto místo velkou slabost a proto mi dovolte, abych vás dnes provedla nejen samotnou Strážnicí, ale i místy, která jsou jí blízká. V dnešní notečce se zaměříme na písně ze Strážnice, v nich se zrcadlí názvy nejrůznějších místních lokalit. Míst, která lidé dobře znali, kudy chodili, kde pracovali, zpívali, milovali i vzpomínali a která se díky písním uchovala v paměti dodnes. Začali jsme překrásným Danajem. Název tohoto noblesního lidového tance si vypůjčila také cymbálová muzika Danaj se svým solistou Janem Gajdou, která celý dnešní pořad otevřela. A u stejné muziky ještě chvíli zůstaneme. Zavede nás do Strážnického starého města, o němž si budeme povídat hned po následující ukázce. Toto je...

Strážnická muzika Danaj nás zavedla do strážnického Starého Města. Když se zde řekne Staré Město, nejde jen o obyčejný název jedné ulice. V památkových podkladech je Staré Město vedeno jako bývalá městská čtvrť a dnešní součást památkové zóny města. V minulosti přitom tento název označoval širší prostor než dnes. Patřily k němu i okolní uličky. Dodnes si tato část Strážnice uchovala zvláštní ráz. Převažují tu nízké domky a uprostřed se otevírá prostor připomínající malou náves se stromy, dětským hřištěm a sochou svatého Floriánka, který jakoby na celé Staré Město tiše dohlížel. A přitom to není žádné muzeum, je to živé místo. Lidé se tu potkávají, děti si hrají, sousedé spolu posedí a popovídají. Možná právě proto se Staré Město tak dobře hodí do písniček. Není to jen bod na mapě, ale kus starobylé strážnice, kde se historie pořád potkává s obyčejným každodenním životem. V další hudební ukázce se ponoříme trochu hlouběji do historie, konkrétně do roku 1972. Poslechneme si legendární muziku Slávka Volavého a ta nás zavede do Rybářské ulice. Hraje cymbálová muzika Slávka Volavého, zpívá Václav Harnoš.

0: Český rozhlas Brno.
1: Podobně jako Staré město, má i Rybářská ulice ve Strážnici svůj příběh ukrytý už v samotném názvu. Vedla ze spodní strany náměstí, kterému se dříve říkalo Rynek, směrem k dnešní Bzenecké ulici. A nebyla to jen obyčejná spojnice. Z náměstí tudy vedla hlavní cesta pro povozy, tedy jedna z praktických cest každodenního městského života. Název Rybáře je ve Strážnici doložen už na konci 16. století. Souvisel s lidmi, kteří zde žili a měli právo rybolovu na tekoucích i stojatých vodách. Představte si, že při řece Moravě tehdy stálo 12 rybářských gruntů. Rybářská ulice však není jen zajímavá svou dávnou historií. Patří také k místům spojeným se strážnickým zpěvem. Právě zde totiž žila legendární zpěvačka Marie Procházková, výrazná nositelka místní písňové tradice, která často zpívávala v doprovodu muziky Slávka Volavého a která byla bohatou a bezednou studnicí lidových písní. Její repertoár zaznamenal etnograf Jiří Pajer a zhrnul jej do významné hudební monografie Marie Procházková, zpěvačka ze Strážnice. A my si nyní Stařenku Procházkovou, jak ji všichni říkali, poslechneme v další z ukázek. Bude opět z roku 1972. Hraje cymbálová muzika Slávka Volavého ze Strážnice a my se pomyslně přesuneme na strážnické rola.

Dohrála muzika Slávka Volavého, vy posloucháte pořad Na pěknou notečku a my si povídáme a putujeme společně po starobylé strážnici, které se říká také i meka folkloru. Nyní si řekneme pár zajímavostí o pivovarnictví, které má ve Strážnici také své místo. Starý městský pivovar byl zničen při Bočkajově v páru na Moravu na začátku 17. století. Strážnice ale dlouho bez piva nezůstala. Jan Fridrich ze Žrotína nechal postavit nový panský pivovar poblíž zámku u městských hradeb. Sloužil nejen jako hospodářské zázemí panství, ale i jako důležitá součást tehdejšího městského života. Dnes už se tu pivo nevaří. Budovu však dobře znají všichni, kdo míří do muzea vesnice jihovýchodní Moravy, tedy do strážnického skanzenu. Právě bývalý panský pivovar dnes tvoří jeho vstupní objekt. A je to vlastně hezká proměna. Místo, které kdysi patřilo k praktickému provozu města a panství, dnes návštěvníky vítá na cestě za lidovou architekturou, řemesly a tradicemi Slovácka. Za pivovar na bývalé strážnické lůky nás přenese Jan Gajda a cymbálová muzika Danaj.

Cymbálová muzika Danaj nás ve svém zpěvu přenesla za pivovar na strážnické lůky. A právě s touto muzikou také dnešní putování po starobylé strážnici pomalu zakončíme. Celý dnešní pořad jsme procházeli místy, která nejsou jen názvy v písních. Jsou to skutečné části města, ulice, zákoutí a místa, kde se odehrával každodenní život lidí. A právě lidová píseň má zvláštní schopnost tato místa uchovat. Ne jako údaj v mapě, ale jako živou vzpomínku s náladou, obrazem a někdy i lidským příběhem. Poslední ukázka zazní z multimediálního počinu písňovou zahradou. Zároveň se tak symbolicky rozloučíme vzpomínkou na profesora Vladimíra Úlehlu a jeho slavnou živou píseň. Monografii o lidové hudbě a jejich interpretech ve Strážnici, která dodnes patří k důležitým dílům pro poznání zdejší písňové tradice. A Strážnice? Ta zůstává živým místem folkloru i dnes. Působí zde dětské i dospělé folklorní soubory, cymbálové muziky, pěvecká uskupení a řada nadšených lidí, kteří se starají o to, aby se píseň, tanec a tradice nepředávaly jen v knihách, ale hlavně mezi lidmi. Vážení a milí posluchači, přeji vám příjemný poslech závěrečné ukázky. Od mikrofonu se s vámi loučí Markéta Vašulková a mistr zvuku Igor Kapoun. Přejeme vám krásný a poklidný podvečer.

0: Ve středu 22. července přivítáme v poradně pro zdraví urologa Dalibora Pacíka a probereme téma nezhoubných nádorů prostaty. Tento problém se týká s přibývajícím věkem mnoha mužů a my se s naším hostem zaměříme na to, proč je dobré neodkládat urologické vyšetření, ale také na to, jaké možnosti léčby nabízí současná medicína. Prostor bude i na posluchačské telefonické dotazy. K poslechu vás srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Dobrý večer. V dnešních 15 minutách navštívíme Brno. Pastor Marek Nový představí prázdninový program pro děti a mládež. Dozvíte se také, že organizace Romea otevřela nový ročník stipendijního programu pro romské studenty středních, vyšších odborných i vysokých škol. Přeji vám příjemný poslech. Mangal Lačera.

0: a posloucháte o Roma Vakeren. Pěkný večer. Organizace Romea otevřela nový ročník stipendijního programu pro romské studenty středních, vyšších odborných i vysokých škol. Přihlášky přijímá do 26. července. Program nabízí finanční podporu pro studium i mentoring, vzdělávací aktivity a pravidelná setkávání. Stipendium mohou studenti využít například na učebnice, školní pomůcky, cestovné nebo školné.
1: My za těch 10 let vlastně fungování stipendijního programu máme úspěšnost studentů, kteří dokončili daný ročník nebo absolvovali střední školu, potažmo vysokou školu, v rozmezí 98,5 až 100% úspěšnosti.
0: Říká manažer stipendijního programu organizace Romea Štefan Balok. Mezi stipendisty najdeme budoucí architekty, zdravotníky, informatiky, hudebníky i studenty diplomacie.
1: Já jsem zrovna nedávno měl rozhovor pro Český rozhlas Plus s čerstvou absolventkou právnické fakulty v Plzni, Veronikou Banovou, a těchto příkladů máme nespočet. Ti studenti dostudují vysoké školy, působí v oblasti, ve které vystudovali, ale hlavně jsou odborníci na dané téma a těch studentů je dnes už nepočitatelně, takže já jsem rád, že ten stipendijní program funguje a že má velké úspěchy.
0: V uplynulém školním roce podpořila organizace Romea celkem 100 romských studentů a studentek. Z toho bylo 65 středoškoláků, 5 studentů vyšších odborných škol a 30 vysokoškoláků. Stipendijní program ale není jen o finanční podpoře. Studentům nabízí také mentoring, doučování, vzdělávací kurzy, stáže nebo pravidelná setkávání Baruvas, kde si stipendisté z celé republiky předávají zkušenosti a navzájem se podporují.
1: Já ze své zkušenosti vnímám jako nejdůležitější právě setkávání studentů s názvem Baruvas, což v romštině znamená rosteme. A toto setkávání má obrovský význam v motivování těch studentů dokončit tu školu nebo pokračovat dál ve studiu, protože se setkávají s dalšími studenty, mnohdy staršími, kteří jim ukazují cestu a v podstatě se přátelí, scházejí se i mimo setkávání studentů a vytváří tak komunitu mladých lidí, kteří chtějí něco dokázat.
0: Pro řadu studentů stipendium znamená víc než jen peníze. Dává jim jistotu, že na své vzdělávání nejsou sami.
1: My jsme loni získali cca 185 žádostí, které splňovaly parametry pro to, aby byly zařazeny do stipendijního programu. Bohužel kvůli nedostatku financí jsme mohli podpořit pouze 100 studentů. Ty studenty vybírala odborná komise na základě 3 kritérií, a to je hlavně prospěch ve škole, socioekonomická situace v rodině a také motivace ke studiu, kterou studenti dokládají motivační esej. Nicméně teď už můžu říct, že jsme se spojili s bankou Moneta, která přislíbila, že některé studenty pod čarou, kteří nedosáhnou na podporu v organizaci Romea, podpoří.
0: Romové jsou v českém vysokoškolském vzdělávání stále výrazně nedostatečně zastoupeni. Podle Baloga se situace sice postupně zlepšuje, ale změny přicházejí pomalu.
1: My vnímáme každý rok minimálně 50 až 60 vysokoškolských studentů žádá o stipendium, a to nejsou samozřejmě všichni, protože ne všichni si potřebují žádat o stipendium. Ale já vnímám ten trend takový, že sice je pomalý, ale zaplať pán Bůh za to. My jsme rádi, že máme vysokoškolské experty, máme doktory, máme právníky, máme architekty, kteří prošli tím stipendijním programem a ví, o co se jedná. Takže vlastně motivují to ostatní. Takže já jsem rád, že máme silnou komunitu vzdělaných Romů, kteří zároveň tak nepřímo bojují proti těm stereotypům, které ve společnosti jsou.
0: Říká manažer stipendijního programu Romea Štefan Balok.

0: Poslech nám zpříjemnil Gejza Horvát. Prázdniny jsou časem dobrodružství, nových přátelství a společných zážitků. Právě o takové léto se snaží mládež Living Church Brno. Prázdniny zahájili letním táborem a během léta připravují pro děti i další aktivity. Co všechno je čeká a proč se rozhodli věnovat svůj volný čas druhým? O tom už si s pastorem Markem Novým povídala Iveta Durdoňová.
1: Čemu se vy tam věnujete?
2: Určitě Božímu slovu, protože to je základ pro všechno, ale také sloužíme mládežníkům z ulice, kteří prostě to nemají v životě lehké, a tak pro ně pořádáme různé aktivity, soutěže, tábory, aby získali jakési poznatky, že se dá žít i lépe, než jenom to, co oni znají vlastně z té ulice. Máme i evangelizační jakoby práci, ale co se týče dětí, tak to je různý, no někdy 50, 60, tak se to furt nějak pohybuje kolem tady toho čísla.
1: Co jste si připravili ještě pro děti během prázdnin?
2: Tak máme různé ještě aktivity, to teda spíš asi by řekl kolega, ale samozřejmě máme i venkovní akce, oni tancujou venku, evangelizujou, pozývají mládežníky další vlastně do našeho týmu, takže máme určitě spoustu akcí, v srpnu máme další evangelizaci větší s jednou církví, která je z Anglie, na to se taky těšíme, určitě je toho dost.
1: Pane Nový, vy jste pastor, vy máte i svoji práci. Dá se to skloubit se zaměstnáním?
2: A kdyby to nešlo, tak to nemůžu dělat, ale díky Bohu to jde. Já říkám vždycky, že Bůh mě pomáhá v tom, jak ten čas rozložit, abych se to všechno zvládlo. Člověk si udělá těch 8 hodin v práci a pak utíká vlastně hned do této služby.
1: Vy jste v takovéto službě vyrůstal jako dítě se svým bratrem. Vy jste další generace, máte dvě děti.
2: Oni v tom taky vyrůstají, vidí, co se děje, jak je to někdy namáhavá práce.
1: V současné době je důležité děti ze sociálně slabých rodin dělat pro ně aktivity, vy tam máte i vzdělávací aktivity v době školy.
2: Určitě ano, jako snažíme se získat jejich vlastně srdce a zájem pro studium, aby vystudovali, aby prostě něco z nich bylo, aby měli dobré zaměstnání potom v budoucnu, takže ano, určitě je to tak.
1: Teď tu máme děvčata, které navštěvují Living Church. Co vám to dává v době teď prázdnin?
3: Já jsem Karolina Berousková. Dává nám to naději a sílu a víru jít dál s Bohem.
4: Já jsem Jana Husárová, je mi 15 let. Mě to dává radost, pokoj a být v jednotě spolu a že mám rodinu v Kristu a že se můžu spolehnout na ně v každé situaci.
1: Církev pro vás má i aktivity během prázdnin. Vy se scházíte jako mládež?
5: Každý čtvrtek, každý pátek, tréninky a sportujeme.
1: Všichni hrajete fotbal?
6: Ano. Ano.
1: 6 let hraješ fotbal?
6: Jo, ale jakože nechodím nikam.
1: Jenom do církve?
4: Já hraju asi tak 2 roky a baví mě to.
3: Jako já jsem dřív nechodila do církve, takže jsem nemohla chodit na ten fotbal a nějak jsem se o to nezajímala. A když jsem začala chodit do té církve, tak asi už rok hraju fotbal.
1: Jak jsi trávila čas, než jsi začala chodit do církve?
7: Kouřením cigaret a chodit do parku tady s Berouskovou.
1: Jak jste se seznámili s pastorem Markem Novým?
3: My jsme už tam chodili od malá. Potom jsme přestali chodit, protože jsme vyrostli a líbil se nám svět, kluci. Vystoupili jsme z té církve a potom jsme se zpátky vrátili, protože každý z nás měl jiný problém, ale třeba já jsem měla trápení v rodině a takové věci. Jsem se tam vrátila, když jsem Boha potřebovala, protože jsem si uvědomila, že bez Boha nejsem nic.
0: Jsme v závěru dnešního Oroma Vakeren. Manga utumenge a lačerat. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Klidný večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Ministerstvo zdravotnictví chce zlepšit dostupnost paliativní péče. Hradec Králové přišel pod vodem o rekordních 46 milionů korun. Zítra čekáme během dne přibývání oblačnosti, později místy i s přeháňkami a teplotami do 24 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Počet lidí, kteří budou v příštích letech potřebovat paliativní péči, výrazně poroste. Řekl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Vláda chce proto podle něj zlepšit dostupnost paliativní péče pro dospělé děti i jejich blízké. Součástí strategie do roku 2035 je taky lepší propojení zdravotních a sociálních služeb i nové formy péče. V Česku ročně zemře zhruba 110 tisíc lidí. Z toho více než 65 tisíc paliativní péči ke konci života potřebuje. Podle Vojtěcha bude toto číslo dál růst.
2: Máme zde nějaký demografický vývoj, který nám ukazuje, že se nám bude zvyšovat počet lidí nad 80 let, 85 let, zhruba dvojnásobně do roku 2040. A samozřejmě právě vzhledem k té demografii ta potřeba paliativní péče bude dramaticky narůstat.
0: Podvodníci připravili správu nemovitostí v Hradci Králové asi o 46 milionů korun. Peníze z účtu městské organizace odeslala zaměstnankyně, která podlehla tlaku falešných bankéřů a policistů. Podle kriminalistů jde o historicky nejvyšší škodu při tomto typu podvodu v Česku.
3: Peníze z běžného účtu správy nemovitostí odešly postupně v několika transakcích. Jak zaměstnankyně obešla vícestupňovou kontrolu, teď podle mluvčí hradeckého magistrátu Kateřiny Rohlíčkové prověřují městští auditoři.
4: Výsledky lze očekávat koncem příštího týdne. Ještě během tohoto týdne ale vůči konkrétnímu zaměstnanci budou vyvozeny pracovně právní důsledky.
3: Případem se od minulého týdne zabývají krajští kriminalisté, kteří zjišťují, na jaké účty peníze odešly, říká jejich mluvčí Magdalena Vlčková.
5: Naši kriminalisté dělají od prvopočátku maximum proto, aby minimalizovali vzniklou škodu.
3: Vedení Hradce Králové teď kvůli útoku chystá školení zaměstnanců zaměřené na rozpoznávání podvodných telefonátů. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
0: Rybáři na Třeboňsku kontrolují tento týden zdravotní stav ryb. Podle kontrolních odlovů můžou odhadnout i budoucí výnosy. Letos je ovlivní úbytek vody ve většině rybníků, vysvětluje výrobní ředitel rybářství Třeboň Vladimír Kukačka.
6: Drtivá většina rybníků bohužel tu vodu nemá. Obecně my evidujeme úbytek vody zhruba v řádu 1/3, takže na těch rybnicích, které mají opravdu extrémní nedostatek vody, máme ty přírůstky nižší. I když je těch srážek poměrně málo a ta voda v těch rybnicích chybí, tak kyslíkové deficity jsme zatím téměř neevidovali.
0: Okysličovat vodu v rybnicích kvůli vodnímu deficitu museli už rybáři v Hluboké nad Vltavou a taky v Nových Hradech na Českobudějovicku.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme zpočátku polojasno až jasno. Postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně přidají přeháňky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 dávejte pozor na 65. kilometru směrem do Prahy. V odstavném pruhu jde po směru jízdy chodec v černém oblečení. A v Plzni v ulici Terezie Brzkové došlo k nehodě osobního auta s tramvají. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: Je majitelem charismatického hlasu, čas od času ho propůjčí třeba Antoniu Banderasovi. Už 33 let je členem Vinohradského divadla a obejde se bez něj jen málo který seriál. Herec a dabér Jan Šťastný je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Krásný dobrý den přeji vám i všem posluchačům.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je dnes herec a dabér Jan Šťastný. Ještě jednou vítejte, děkuju, že jste přijal pozvání do Alex a host. Když se na úvod zeptám, jestli filmové plátno nebo divadlo, divadelní prkna, tak co je vašemu srdci blíže?
1: Asi nejsem první, kdo to řekne, ale mému srdci je blížší to divadlo. Je to živé umění, je tam bezprostřední kontakt, je to něco, co utíká každou sekundou, která už se nedá vrátit. Ta práce je pro mě i zábavnější. Konec konců, když jsem se rozhodoval, co chci dělat před maturitou, ne, že by zvítězilo divadlo, já jsem se totiž k tomu dostal naprostým kotrmelcem tedy, ale nicméně tu divadelní akademii jsem vystudoval především kvůli divadlu. Já si myslím, že to je dokonce dneska i sebezáchovné, protože jak s úděsem sleduji pokrok technologií, práci umělé inteligence, digitálních technologií v audiovizuální tvorbě, tak mám takový neblahý pocit, že nastane čas, kdy my už nebudeme potřeba na to plátno nebo do toho rozhlasu a tak dále, ale přece jenom pokud živé umění, to znamená v mém případě to divadlo, přetrvá, tak to je jediná šance, jak ještě vlastně působit aktivně.
0: To snad bude věčné.
1: Zase nejsem pesimista. Ono to jde sice rychle, ale já si myslím, že ne zas tak závratně rychle, že by to hrozilo během 5 let, to přece jenom. Mám rád to divadlo především proto, že to je ta vědomá práce od začátku do konce. Že tam je tah na branku, že přece jenom máte daleko větší šanci, nechci, aby to znělo vzletně, ale prorůst do postavy, trošku se jí zabývat, naučit se, jak ta postava myslí, možná jak chodí. Je to takové to celostní herectví pro mě pořád. Přece jenom, když točíte, tak je to od záběru k záběru na přeskáčku. A je tam hodně na režisérovi, jak uhlídá, v jakém stavu zrovna vaše postava je. Těžko si to člověk hlídá sám. A hlavně, na tu práci nemáte vliv. Na výsledek nemáte vliv. V tom divadle vás tam někdo strčí v těch 19.00 a už je to jenom na vás. U toho filmu nebo televize přece jenom ten výsledný tvar je herec spíš použitej, než aby tím dílem sám vládnul.
0: Tak, ale není to divadelní herectví právě tím, jak ho popisujete, náročnější pro vás? Jste třeba fyzicky i psychicky vyčerpanější po večerním představení, než třeba po celodenním natáčení seriálu?
1: Jsem fyzicky i psychicky vyčerpanější a jsem za to rád, protože já mám aktivní odpor ke sportu třeba. Ale ono toto divadlo plně nahrazuje, protože ono se to nezdá, ale přece jenom ten výdej energie v tom trdlování po jevišti, ale hlavně mentální výdej a mozek, jak známo, zpracovává značnou část energetického příjmu, tak to tělo se opravdu vyčerpá, ale ona to není smutná únava, ona je to jakási očistná únava. Je to takové to, že si potom sednete k tomu stolku u sebe v šatně, jste stahaný, pokud to je opravdu třeba náročný výkon, ale je vám tak nějak hezky. Není to únava, která vás hází do špatné nálady, nedej bůh deprese, ale je taková očesná. Já tomu říkám připomocně taková jako teatroterapie, a když mám vlastní třeba i běsy, v každém z nás je cokoliv a přece jenom jsou situace. Já se sice snažím žít nomen omen, ale nevždy se to samozřejmě daří a přichází životem, jak člověk probíhá, proutíkává se spíš v dnešní uspěchané době, tak jsou situace, které nejsou zrovna komfortní a někdy až tragické. A tam to divadlo opravdu pomáhá.
0: Říká Jan Šťastný, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Povídám si s hercem a dabérem Janem Šťastným, narozeným ve Zlíně, tehdy Gottwaldově. Ten je znám i pro festival pro děti a mládež, filmový festival. Přitom vy jste říkal v tom minulém vstupu, že herectví nebo cesta k němu, že jste udělal nějaký takový kotrmelec, tak filmový festival hrál tam nějakou roli na vaší cestě k herectví?
1: Ten filmový festival snad až tak nehrál tu zásadní roli. Je to jednoduché, já jsem byl ve Zlíně, jako normální žák, student a tak dále, ale jistým způsobem ten film, ten zlínský film měl co dočinění s tím, co dělám dneska, protože já jsem se začal objevovat vlastně na filmovém plátně jako v dobách, kdy jsem byl buď dítě školou povinné nebo gymnáziem povinné, ale byla to taková, všecko jsou to kotrmelce, moje životní kotrmelce jsou fakt jako mě celou dobu něco předchází. Já jsem nebyl ten, u kterého sudičky stály v kolébce a říkali, ty máš jedinou šanci pozvednout kulturu tohoto národa, pozvednout, kultivovat jazyk český na velkých scénách. Vůbec nic takového se nedělo. Můj tatínek byl stavební inženýr, maminka lékařka, vyrůstal jsem vlastně v normální rodině. Chodil jsem na to gymnázium potom a v podstatě rozhodování bylo mezi tím, jestli ze mě bude stavař anebo lékař. Mně se trošku víc líbila medicína, se přiznám, ale při tom Gimplu jsem zase, něco mě předskočilo. Kamarád hrál v amatérském souboru Malá scéna a nikdo jim vypadl, někdo onemocnil, tak mě vzal sebou, jestli bych tam něco jako s nima, ne to, tak jsem tam šaškoval pro děti něco a vlastně to bylo docela zábavné a pak přišlo další představení a další titul a tak nějak jsem tam vlastně do té maturity zůstal v tom amatérském souboru. Nicméně nekoketoval jsem nikdy s myšlenkou, že bych se tomu věnoval profesionálně. Mezitím přišly nějaké nabídky z filmového studia, které tenkrát ještě fungovalo, filmové studio vlastně dětských filmů ve Zlíně na kopci. Původně vlastně to bylo, nechal postavit Tomáš Baťa jako studio pro reklamní filmy, pro svoji firmu. A tam jsem jako už na desetiletej poprvé se vyskytnul v nějaké sérii českých večerníčků. Potom v pohádce, kterou jsem s hrůzou zjistil, že se opakuje každý rok, jmenuje se Zahumný a drak, kde jsem jako 15letý puberťák měl poprvé políbit dívku jako takovou, pač já byl hrozně, mě to trvalo všechno hrozně. Já jsem si v 21 myslel, že děti nosí čáp, já byl takový pomalejší v tomhletom. Ono u nás na té Moravě to šlo trošku pomalej všecko. Ale měl jsem tehdy políbit tehdejší superstar Ivanu Andrlovou, která hrál, no to bylo, ne, no rekvizitáři do mě nalili dva fernety a pak to šlo samo, abych se trošičku uvolnil. Ale nicméně to taky neznamenalo, pak jsem natočil jeden ještě pokus o muzikál Mezi námi kluky, kde se mě donutili tančit, no zpívat snad ani ne, ale tančit. Pohybově a nadaný jsem byl vždycky teda v uvozovkách. A nicméně ještě ani to nerozhodlo o tom, co budu dělat dál, ale paní herečka Věra Nováková ze Zlínského divadla, tehdy Gottwaldovského, výborná herečka, která nás taky částečně vedla v tom amatérském souboru, mě prostě přemluvila, jestli nechci zkusit přijímačky na DAMU. No, co bych tam jako dělal, nebo já to vůbec tohleto. No ne, no tak kdyby se jako, hele, jsou v polovině roku, další přijímačky jsou až na konci roku po maturitě, tak no, nevím, a byl takový balík, mě do všeho museli strkat. Tak jsem to jako, no a tak já nevím, a tak, no tak dobře, no tak jo, no tak. Tak mi připravila na ty zkoušky, já jsem přijel tenkrát vlastně na tu slavnou DAMU do Karlovky. Otevřely se dveře té zkušební místnosti. Já jsem poprvé viděl herce, které jsem znal jenom z televizoru, tak jsem spanikařil samozřejmě. Ale objevily se tam takové oči. Oči, které mě furt provázely a někam mě vedly, které mě úžasně uvolnily, tak jsem tam něco jakože vystřih. A na tu DAMU jsem se nakonec dostal. Byly to oči Jany Hlaváčové, která potom byla mou profesorkou a můžu to dnes říct určitě mou kamarádkou a vlastně jsem s ní prošel jak angažmá v Národním divadle, tak i to angažmá ve Vinohradském divadle. Ale ještě jsem stále nevěděl, první dva roky. No a to víte, my jsme měli v ročníku spolužáky, kteří vyrostli v divadelních šatnách, nevím, jestli můžu jmenovat, ale byl to například Lukáš Hlavica, byl to Ivan Trojan, byl to Jirka Pomej, byl to Kuba Zindulka, všecko herecká jméno, takže ty věděli o divadlu úplně všechno a já nevěděl vůbec nic. Takže já jsem ještě ve druhém ročníku přemýšlel o tom, jestli jsem správně, jestli tam mám co dělat.
0: I co čert nechtěl. Vás, pardon, zastavím vaše vyprávění a co potom opravdu rozhodlo, že jste na té správné profesní dráze, o tom budeme mluvit za malou chvíli, tedy vy budete mluvit, Jan Šťastný.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
5: a Petr Kostka.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herec a dabér Jan Šťastný, který ještě v druhém ročníku DAMU si nebyl jistý, zda je to ta správná profesní dráha. Tak kdy jste té jistoty na 100% naplno nabil?
1: Zase na tom velkou zásluhu Jana Hlaváčová, která mě tak nějak postupně velmi opatrně a velmi šetrně vedla, a já to slovo klidně řeknu, k lásce k tomu divadlu nebo k herectví jako takovému. A já jsem pak zjistil skrze ní, že to má svůj velký smysl. A pokud to člověka, musí ho to samozřejmě bavit a naplňovat, ale naplňovat, je to ona to obrovská vlastně odvaha, když si to připustíte, že chcete co si skrze svoji postavu sdělit. Vlastně máte velikou zodpovědnost taky, protože oslovujete, já nevím, v tom Vinohradském divadle třeba tam je 620 diváků a něco jim vlastně předáváte. Můžete si to nazvat, jak chcete, třeba je trošku i k něčemu popostrčit, nebo dát jim nějakou naději, nebo jim ukázat, že ten svět, ve kterém žijeme, je zrovna v takovém stavu a jak z toho třeba ven, proto já mám strašně rád na divadle, pokud má katarzní účinek. No, ono dneska se občas taky inscenuje něco, co skončí bezvýchodně. A to já úplně nemám rád, protože ta spovykaná doba, ve které žijeme, by spíš měla nabízet, ne komentovat, co je špatně, ale nabídnout taky nějakou cestu, třeba nabídnout nějakou naději. A potom, když už jenom takhle o tom mluvím, tak vlastně najdete jakýsi vztah. A jak jsem to řekl, že ta práce opravdu má svůj nějaký hlubší smysl.
0: Takže jste pak už nikdy nepochyboval o tom, že tam, kde jste, to, co studujete, je to správné?
1: V podstatě, no, nepochyboval. Ono, to herectví je právě trošku zrádné v tom, že pokud se vám zrovna nedaří a herecká kariéra je chvilku jste nahoře, chvilku dole, anebo třeba jenom pořád dole. To se taky stává.
0: Stalo se to vám?
1: Pořád ne, ale samozřejmě ty výkyvy tam samozřejmě byly vždycky a dařilo se víc a míň a přicházely do toho nějaký osobní třeba životní věci, se kterýma se člověk musel vypořádat. Nebylo vždycky samozřejmě všecko hej, ouvej, taky občas bylo to ouvej, ale od toho, a tam se zase vracím k tomu katarznímu nebo očistnému nebo tomu sebeléčivému účinku toho divadla, které mě z toho vždycky nějakým způsobem dostalo. Nejenom ten zážitek na jevišti, ten interaktivní zážitek, ale i třeba proces zkoušení, že vám dal třeba na něco zapomenout, anebo dokonce ukázal nějakou cestu, řekl, aha, ono by to šlo i takhle, a proč já se vlastně trápím tím, když ta možnost je někde jinde. Je to vlastně, to mám na tom to rád, že se tam člověk neustále učí. Já vůbec to hraní, abych nemluvil, ono to má, víte, pro mě, jako já se snažím, moje manželka Barunka vždycky říká, hele, teď už to děláš tak dlouho. A já byl vždycky přezodpovědnej takový, jako abych někomu něco nepokazil, abych splnil požadavky toho režisera. Teď už přece víš, co a jak, tak si to, začni si to víc užívat. A od té doby, co se snažím se to k tomu všemu ještě užívat, tak z toho mám v podstatě jenom užitek. A já doufám, že třeba ta energie, doufám, a nevím to, je přenosná i na ten plný sál, kam se snažíme co si sdělit.
0: A i vaši rodiče se postupem času smířili s tím, že nebudete ani stavař, ani lékař?
1: Ano, tak to víte. No, nebylo to úplně jednoduché samozřejmě, protože u nás v rodině se vždycky dbalo na vzdělání a pokud možno jako kvalitní a třeba mnohonásobné vzdělání, tak přece jenom, když jsem oznámil, že ani před tím jménem nic nebudu mít, protože tenkrát magisterský titul, ačkoliv jsme absolvovali normální státní zkoušky, tak se ještě nedává na Akademii muzických umění. Ale to je strach každého rodiče. Taky ten strach, protože v herectví neexistuje takzvaně kariérní postup. Tam nemáte to, že nastoupíte někam do firmy a máte čas, časem se propracováváte třeba na vyšší a zodpovědnější pozice. To tady u nás není. Ta nabídka buď přijde, nebo nepřijde. Chvilku jste nahoře, chvilku jste dole. Je potřeba s tím pracovat. Takže já se jim trošku nedivím, že jsem se já sám hodil do velkého neznáma. Taky u mých starších synů, ale tam jsem to vyřešil šalamounsky. Protože vlastně já úplně nejsem jistý, jestli bych si přál, aby mý potomci kráčeli v našich slepějích. Pokud ještě můžu vteřinku, tak jsem je přihlásil právě, protože jsme na budově, v budově Českého rozhlasu do Dismanova dětského rozhlasového souboru a tam oba ty starší kluci zjistili, že ta herecká práce je velká dřina, že to je zodpovědnost a že tam hraje taky konkurence a tak dále, tak od toho dali ruce pryč, takže tak jsem je vyléčil. No uvidíme, co bude u toho nejmladšího.
0: Jan Šťastný je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: na čase být.
1: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herec a dabér Jan Šťastný, který je mimo jiné známý z řady seriálů, ať už to byla Ordinace, Pojišťovna štěstí, Slunečná, a mohla bych pokračovat. Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že je to povinností, nebo mělo by to být povinností herce, hrát v seriálech, aby potom na vás lidé, jako na známou tvář, přišli do divadla. To jste takto uvažoval od samého začátku, nebo jste si postupem času ověřil, že to tak skutečně funguje?
2: Já si nejsem úplně jistý, jestli jsem řekl povinností, ale to není nicméně...
1: Ano, skoro povinností.
2: Skoro herce. Povinností.
1: Tak skoro.
2: No, ano, protože ona se nám doba proměnila. Od začátku to tak samozřejmě nebylo. Ono přece jenom dneska... Dneska trošičku divadlo bojuje o to, aby do něj vlastně chodili lidi. Obecně to tak platí a není to jenom o to upoutat nějakým, pokud možno bulvárním titulem, ale třeba velká divadla asi mají povinnost svoji už z titulu svého postavení jako přece jenom nosit tu, řekněme, kvalitnější dramatickou literaturu, ale je to samozřejmě boj. Je to velký boj, doba je trošku spovykaná, všichni jsme uhonění, pořád nás někdo straší, že, já nevím, jsou tady nemoci, že bude válka a tak dále a tak dále. A vlastně že lidé zpracování těmito informacemi, protože na nás opravdu útočí ze všech stran. Trošku jsme zapomněli třídit, přestali jsme to umět třídit, co je vlastně pravda, co není pravda a tak dále. A lidi opravdu žijou trošku v úzkostech. To znamená, když jdou do toho divadla, že se spíš chtějí pobavit, možná zapomenout, zasmát. Ale já přece jenom trvám na tom, že ta dramatická literatura divadelní má nabízet i závažná témata, ale je to potom boj. A jedním z prostředků toho boje je právě, abychom se my zatvrzeli divadelníci, objevovali i na obrazovkách a třeba i v průběžných seriálech, aby to tam bylo na tu první dobrou, jak já tomu říkám, prostě toho kluka, toho člověka, toho pána, tu paní, tu slečnu známé z televize, budeme se na ní podívat do divadla. Ono to takhle nebývalo vždycky samozřejmě, konkrétně Vinohradské divadlo, ale zase na druhou stranu bylo divadlo tehdejších seriálových hvězd. Pan režisér Dudek točil spoustu seriálů v České televizi, v tehdy Československé televizi, a ta plejáda těch úžasných herců, který tam tenkrát hráli, tak hráli i v seriálech a chodilo se na ně do toho divadla. Dneska ta doba zase tomu nahrává víc, takže rozhodně se nezříkat rolí, no. Prostě se nezříkat, protože a teď to trošičku přeženu, ale herec, který vlastně není vidět, jakoby tak trošku nebyl. Je potřeba upoutávat pozornost a ta konkurence divadel i komerčních divadel je opravdu dneska veliká. Nefunguje nic líp, než když máte na tramvaji vylepený dva obličeje, protože to vidí každý. Ne se někde schovávat a tak dále. Pravda, je to boj, ale ten boj stojí za to. No. I když to řeknu zase trošičku vzletně, ale ta naše, proto to děláme. Aby jsme jako těm lidem něco zkusili dát, to, co umíme, nebo třeba neumíme, nebo se

ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Jan Šťastný, herec a dabér, je naším hostem. Už jsem v úvodu zmiňovala, že jste 33 let členem Vinohradského divadla. Tehdy vás ještě vítala paní Jiřina Jirásková. A vy jste odcházel z Národního. Bylo to těžké rozhodování?
1: No, těžké rozhodování, to je v podstatě nerozhodnutelný, jako na to potřebujete takovou odvahu a spoustu bezesných nocí a tehdy možná i litry alkoholu, než to rozhodnutí přijde. No, z Národního divadla se takzvaně neodchází. Víte, ale jak jsem mluvil o tom, že mě ty věci předskakovaly, já jsem, mým snem bylo po Damu jít někam na do oblastního divadla a tam se vyhrát takzvaně. Protože když skončíte v nějakým velkým divadle a vlastně nemáte ty příležitosti, tak jak se to naučíte? Damu je strašně fajn věc.

0: ale praxe vás teprve naučí ty věci. Takže já jsem spíš toužil třeba do Plzně nebo do Liberce nebo někam takhle do toho. A ona přišla nabídka z Národního divadla, no. A tak nějak, jo, jak to, no, tak ano. Ale je pravda, že jsem po těch 4 letech angažmá, a to si nemůžu stěžovat na to, že bych nehrál, že bych neměl role. Mě tam cosi, bylo to prostě pro mě asi hodně brzo ještě. A když jsem dostal nabídku na, respektive na schůzku s tehdejší paní ředitelkou Jiřinkou Jiráskovou, tak já jsem vešel do té vrátnice Vinohradského divadla a věděl jsem, že jsem doma. Něco na mě fouklo hned v té vrátnici. A tak nějak to zafungovalo, že pak jsem ještě rok zkusil, jestli v tom Národním se mnou něco neuděje, ale pak už jsem neváhal a šel. Ale rozhodnutí to rozhodně nebylo lehké.
1: Nebylo lehké, zůstal jste ve Vinohradském divadle 33 let. To vám ale nebrání občas si odskočit i do jiného divadla, třeba takového komorního divadla, jako je Viola, kde opravdu máte diváka na dosah ruky. Ano. Je to pro vás náročnější i z pohledu přípravy, trémy?
0: No, je to vlastně trošičku jinak než na tom velkém jevišti. Samozřejmě člověk tou praxí, dneska už člověk ví, v jakém místě na jevišti třeba se nemůže otočit zády, aby ho bylo slyšet, kde fungují jaké věci. A volí samozřejmě trošku jiné prostředky na to, aby až do té poslední řadě bylo vidět mrknutí. Tam musíte na jevišti, když mrknete, tak musíte mrknout celým tělem. Když to ve Viole stačí, když opravdu jenom mrknete. A já moc rád vlastně střídám prostředí, střídám velikosti, a ta Viola je opravdu maličká. Tam sedíte na metr od těch lidí. Tam je vidět úplně do vás a úplně do vašich chyb hlavně. Ale já jsem se osvobodil trošku v toho divadla té zodpovědnosti tím, že jsem si připustil, že chybovat je lidské. A že třeba chyby nás taky posouvají dál, takže mě to dneska vůbec nevadí. Já se naopak paradoxně trošku těším na situace, kdy v té Viole, když jsme jenom dva a nikdo nám nepomůže, tam neexistuje nápověda a máme hodinu a půl dialog, těžký dialog. Nikdo nám tedy nepomůže. Já se trošičku těším na to, až jeden z nás třeba vypadne, a začal jsem milovat ty okamžiky, jak z toho ven, jak si poradíme. Vám to dá paradoxně ne paniku, ale takový vnitřní klid. Vždyť jsme tady pro vás, hrajeme vám jakési příběhy lidí a jsme taky jenom lidi. Jsme taky jenom omylní a nemáme třeba zrovna náladu, anebo se nám ten den třeba něco stalo. Já vím, že vás to, milí diváci, nemusí zajímat, ale jsem taky jenom člověk. A to vás tak nějak hezky uvolní a o to líp sdílíte tu atmosféru s lidma, kteří na vás z toho metru opravdu koukají.
1: Když se řekne těžká role, když herec řekne, to byla těžká role, vy jste teď použil těžký dialog, co to vlastně znamená?
0: No zrovna v případě her ve Viole, kdy obě hry jsou to vlastně historické pseudoudálosti, ale je to setkání generála von Koltice a švédského velvyslance předtím, než měla Paříž, jaký známe dnes, už neměla totiž existovat. Byla skutečně podminovaná a von Koltic měl tu ruku na spoušti a jakmile spojenci se dostali na hranice Paříže, tak měl za úkol od Hitlera Paříž odpálit. A toto je fiktivní rozhovor toho, jak vlastně švédský velvyslanec s Hanušem Borem, to hrajeme, ho vlastně přemluví, aby to nedělal, ale má to v sobě obrovský lidský potenciál a důvody, proč on se rozhodl, že to udělá, jsou proto, že drží jeho rodinu v podstatě pod trestem smrti, pokud a tak dále a tak dále. Velmi složitý a těžký dialog, včetně historických reálií, a stejně tak ta druhá hra, což je zase Nobelovka, je o sporu Otto Hahna, vlastně objevitele jaderného štěpení, a jeho asistentky židovky Lisy Meitner, kdy on si to přivlastnil tak trošku a odehrává se těsně před, ve Stockholmu, těsně před udělením Nobelovy ceny, kdy ona si to s ním přijde vyříkat. Takže zase to máte těžký dialog. Na jedné straně lidský, protože tam jakási latentní láska spod tím vším je, ale zároveň odborný, protože vy tam v monolozích sdělujete vlastně, jak to objevení jaderného štěpení probíhalo.
1: Tak a vše zvládáte ve Viole. Jan Šťastný.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátek

se stát. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

ja však znám tu lest. Ach, krásko, s přetěžkými

0: Herec Jan Šťastný je stále se mnou ve studiu Českého rozhlasu. Vy jste i během našeho povídání zmínil svoji manželku Báru, dříve Petrovou, teď Šťastnou, nebo už nějakou dobu, už dlouho Šťastnou, 2011.
1: Ano.
0: Tak máte herecké manželství, dělá to dobrotu?
1: Dělá to dobrotu, samozřejmě, že to dělá dobrotu. Ne, ale teď vážně. Mě to dokonale vyhovuje. Navíc Barunka, ona ještě k tomu všemu má to třetí oko, takové to režisérské oko, mimochodem taky studovala filmovou akademii jako obor hraná režie k tomu svému herectví z konzervatoře. Takže ona je můj velký kritik. Ale musím říct, že zatímco mi vždycky měla poznámky, tak rozhodně nebyly od věci. My se, co se ale snažíme doma, vlastně domů práci netahat. Takhle to řeknu jednoduše, protože my tak jako máme ten oddělený čas na tu svoji profesi a na to, že taky se máme rádi a že máme taky nějakýho potomka doma, kterýho máme rádi a že prostě žijeme normální, pokud možno normální rodinný život.
0: Netáháte si domů práci ani když spolu hrajete v jedné komedii, v Seznamce? Seznamka se jmenuje ta komedie v divadle u Hasičů.
1: Je to Seznamka v divadle. No, tam se přiznám, že trošku ta práce, protože byla společná, tak přece jenom jsme trošku doma na tom zapracovali. Ta komedie, mimochodem, přijďte na ní 4. listopadu do divadla u Hasičů. Já ji mám moc rád z jednoho prostého důvodu, že jsem tam sám chlap a mám tam 4 dámy. Tak krása střídá
0: nádheru. Sen každého muže.
1: Ano, sen každého muže. A v podstatě to je o tom takovém tom čtyřženství, že každá z těch žen umí nabídnout něco jiného. Jak my chlapi hrdopišně říkáme, kdyby se nám to poskládalo všecko dohromady, tak není nic lepšího, což samozřejmě nejde. Je to pro mě zábavné hraní, samozřejmě z toho utápnutého pod pantofláka se vyšvihnout do nějakého velkého suveréna, který to ovšem, jak my to chlapi občas umíme, přepískneme a pak dostaneme řádně taky za uši. Je to komedie, možná samozřejmě primárně by měla být pro pobavení, ale taky možná k zamyšlení, jak to s těmi našimi životy je a proč jsme vlastně pořád nespokojení a jestli bychom se neměli taky trošku vážit toho, co vlastně máme.
0: Takže se tam poznáme možná, někteří, možná všichni.
1: Doufám.
0: Tak a ještě jednou vaší velkou profesní dráhou je samozřejmě dabing. Načítáte knihy, namluváte, zmiňovala jsem Antonio Banderase, to je takový vaše tomu propůjčujete, půjčíte občas svůj nádherný hlas, ale také třeba namlouváte reklamy. Jaký v tom je rozdíl, když se chystáte namlouvat reklamu a když se chystáte na dabing?
1: No, ono je v tom, rozdíl není v tom, že používáte svůj hlas, ale pak je v tom zásadní rozdíl, že samozřejmě třeba pro reklamní účely tam musíte mít nějaký, dát tomu nějaký esprit, řekněme tomu, aby ten budoucí klient nebo zákazník si opravdu tu věc vzal, musíte ho trošku nalákat na ty věci.
0: Chystáte se na to tam třeba už doma ještě než jdete namlouvat tu reklamu?
1: Ne, nechystám, protože já vlastně nevím do poslední chvíle, co mě čeká. Ono taky se to všecko dělá hrozně rychle dneska, takže já sice vím, na co jdu, ale nevím, co ode mě. A hlavně je tam klient, který samozřejmě ty požadavky nějaké má. Každý klient má požadavky trošičku jiné. Takže ta domácí příprava tam úplně není ta dobrá. Ale ona dneska už není ani domácí příprava u dabingu. Dneska se to dabuje rychle, je to takzvaný rychlodabing, kdy tam jste sám a je to takový, dokud to neskazíte, tak se jede. Jo. O to je to těžší, ale pro mě vlastně zábavnější a koncentrovanější práce, protože mým snem je teda tomu herci to nepokazit samozřejmě. Ale na koncentraci hlídáte si kódy, hlídáte jeho, naučíte se ho dejchat. Už tušíte, co vám třeba udělá a v tom byl nejtěžší právě Banderas, který netušíte. Netuší, co v příští vteřině udělá. Takže tam třeba u Banderase je to spíš o tom si to i zkoušet.
0: A jenom rychlou odpověď vás poprosím, kdo vás objevil pro dabing? Kdo vám řekl, máte ten hlas, běžte to zkusit?
1: Byl jsem to já sám, snažil jsem se prosadit a zvonil jsem u všech studií.
0: Děkuji vám za odpověď a vůbec za krásné povídání. Děkuji, že jste tu byl. Jan Šťastný.
1: Já děkuji, bylo mi ctí. Hezký
2: den. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Stát chce rozšířit možnosti ochrany citlivých objektů před drony. Veterinární komora eviduje v Libereckém a Moravskoslezském kraji ohniska kočičího moru. Zítra čekáme postupné přibývání oblačnosti, později místy i s přeháňkami a teplotami do 24 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Proti dronům ohrožujícím elektrárny, nemocnice nebo třeba letiště by v budoucnu mohli zasáhnout i jejich zaměstnanci. Navrhují to ministerstva vnitra a dopravy. Teď můžou zásah provést jenom policisté nebo vojáci.
2: Policie teď před drony nepřetržitě chrání třeba vládní budovy nebo parlament, navíc ale nemá kapacitu. Sklady pohonných hmot, nemocnice nebo řízení železnice by se proto měly umět bránit sami bez policie, říká vládní zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáš Klučka.
3: V případě útoku dronem rozhodují vteřiny. V některých případech nelze čekat na příjezd bezpečnostních složek.
2: Způsob obrany bude na jednotlivých institucích. Prezident Aliance pro bezpilotní letecký průmysl Jakub Karas změny vítá.
4: Bylo to vlastně už dlouhodobě předmětem jednání po těch incidentech, co se začaly dít napříč Evropou, takže v tomto směru určitě to smysl dává a určitě to podporujeme.
2: Návrh teď projde mezirezortním připomínkovým řízením, pak ho posoudí vláda. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: V Moravskoslezském a Libereckém kraji jsou ohniska kočičího moru, konkrétně v oblasti okolo Studénky a Bílovce na Novojičínsku a dále taky v Novém Boru na Českolipsku, kde se virus objevil na tamním sídlišti. Českému rozhlasu to potvrdila Eva Šuláková z veterinární komory. Panleukopenie, takzvaný kočičí mor, není přenositelný na člověka ani jiné zvíře. Pro kočky je ale extrémně nebezpečný, zejména pro ty toulavé. Podle starosty Nového Boru Jaromíra Dvořáka ze starostů pro Liberecký kraj by lidé měli dočasně zrušit krmná místa, aby se infekce dál nešířila.
5: A znovu prosím, aby ti, co ty kočky tedy krmí, prováděli dezinfekci těch misek, dokonce ta krmná místa na chvíli byla ukončena.
0: Začala další fáze likvidace dolu ČSM na Karvinsku. Firma OKD bude až do příštího týdne zasypávat první ze 4 jam, a to v jižní části areálu. Na vyplnění jámy bude potřeba 45 000 kubíků hlušiny. Připravená jsou i všechna bezpečnostní opatření v podzemí.
6: Další takzvaná výdušná jáma v severní části přijde na řadu v září a potom to budou dvě jámy úvodní. Ty se ale budou likvidovat jinak cementopopílkovou směsí a bude navíc zachovaná možnost těžby metanu v dalších letech pro využití v energetice. Martin Knitl, Český rozhlas. Sport.
0: Kajakář Jakub Krejčí ovládl kvalifikaci mistrovství světa vodních slalomářů a postoupil do semifinále. Další kolo si zajistili i Vít Přindiš a Jiří Prskavec. Mezi ženami prošly dál Kateřina Beková a Amálie Hilgertová. Počasí. Zítra čekáme zpočátku polojasno až jasno. Postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně objeví přeháňky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D7 směrem z Chomutova do Prahy zbystřete za sjezdem na Postoloprty. Na kilometru 59 se srazilo osobní auto s nákladním. A v Praze v Novopatské ulici je po nehodě dvou osobních aut kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
7: Za těmi, kdo umí milovat, vás i dnes zvou Petr Kostka
8: a Carmen Majerová.
7: Následující příběh chytne za srdce. Představíme vám pár, který byl k lásce ke druhému vychován, láskou žije a ještě jí má na rozdávání, i když fyzických sil ubývá.
8: Jemu je 81 let, ona brzy oslaví osmdesátiny. Dnes už dobře vědí, že manželství je plné starostí a trnů, ale nese ovoce, které se jinde nerodí.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: zlatou lásku prožívají Aneška a Jaroslav Mikešovi.
1: Společnou pouť životem začali na autobusové zastávce před téměř 60 lety. Celou tu dobu se na sebe dokáží dívat zamilovaným pohledem.
0: Byli tu jeden pro druhého, když odcházeli rodiče, přišla rodinná tragédie, nebo když onemocněli. Nikdy neztratili víru, naději ani lásku.
1: Proto jsme za nimi poslali naslouchajícího Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den. Zdravíme vás.
4: Vy budete Mikešovi.
3: Jo, to Mikeši, těší nás. Konečně poznáme Patrika na vlastní
4: trošku. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Kolik slavíte už spolu?
3: 58 roků.
5: No. Ano, přesně tak. Ani se nám to nezdá. Ono to uteklo jako voda a myslím si, že ještě nějaký rok spolu vydržíme.
4: No já doufám. Ve zdraví a spokojenosti.
3: Je to naše přání, to je jasný, no.
4: Tak ať se vám splní. Pro Anešku kytičku.
5: Já moc krát děkuju a takovou krásnou kytku už jsem dlouho nedostala. Ani od manžela, ne?
3: Ode mě vůbec ne.
4: Jak to?
3: No, já jsem jí dám všechny peníze, ať si koupí, co chce, vždycky.
4: No, ale ten moment překvapení, že dostane kytku.
3: Teď dostala.
4: Jo. Na kolik let to má dopředu? No, dobrá.
5: Já ještě jednou moc krát děkuju.
4: My, že jsme mohli přijet a teď si poslechneme ten váš, jak my říkáme, tklivý, jímavý a láskyplný příběh. Budete ho vyprávět.
3: Určitě. No a já, než to začneme, já bych velice poděkoval vám a celému personálu za to, co děláte. Je to, já si myslím, že je to služba náročná, takže moc děkujeme a buďte u nás srdečně vítáni.
1: Představme si naše dnešní hrdiny. Anešku a Jaroslava Mikešovi. Oba žili ve vesnici jedno v Usuchdola u Prostějova. Znali se jen od vidění.
0: Pak ale přišlo léto roku 1965 a všechno se mělo změnit. Osud jim nachystal situaci, kdy se potkají a zrodí se láska na celý život. V rozhodný den jí bylo 20 a jemu 22.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Já jsem dělala autoškolu a protože mě neměl kdo vozit do té autoškoly, tak se mě nabídl.
3: No, mě to velice napadlo hned. Já jsem jen na křižovatce, kde stála, jako čekala na autobus a říkala mě, no jo, on je dneska autobus. Říkám, tak pojď se, jedem.
4: Dal jste jí helmu nebo ne?
5: Ne.
3: Tenkrát to nemuselo být helma, to měl akurát řidič. No já jsem byl rád, že za mnou sedl, já jsem viděl, že to bude na pořád. Jako.
4: Takhle jste no úplně to poznal?
3: Já jsem to poznal, protože moje oči šly po její jako postavě a po její osobě.
4: Už a co, ona se lepila, nebo že jste to poznal?
3: To... Nevím, asi jo.
5: No. Až tak daleko ne. Já jsem byla dost taková odtažlivá, protože nás rodiče vždycky učili, abychom se chovali tak, ať jednou nelitujeme. Takže to prostě bylo tak, no. Nepotřebovala jsem se nějak tisknout ze začátku.
4: Na začátku tedy cudná.
5: Ano, přesně tak. No víte co, mládí je mládí, ale moje maminka mě říkala, když jsme spolu začali randit, dávej si bacha, protože dodělává školu, ekonomku, čtyřletou, ať ju doděláš. No, já jsem mu dodělala. Udělala jsem i tu autoškolu.
3: No, ale stejně potom neodolala a všechno dopadlo jinak.
4: Tak kdy jste se do sebe zakoukali? Nebo jestli někdo dřív z vás třeba si začal myslet, že by z toho něco mohlo být?
3: Asi navzájem.
4: Že? Aneška ukazuje na vás teda, jo?
3: Na mě?
5: Ano, přesně tak. Protože já už jsem nějakého chlapce měla, jenom takhle, jenom na pozdravení, ale nelíbil se mě kvůli tomu, že on byl trošku drze. To Jarda nebyl. Takže tyto hodnoty jsem si já považovala za důležité, tak proto jsem se s ním rozešla a znala jsem ho taky. To bylo důležité.
4: To znamená, vy jste se rozešla s tím chlapcem předtím.
5: Ano.
4: A říkala jste si, třeba se s Jardou něco vyvine.
5: Ono, ano, přesně tak. Ono to bylo poznat, nebo to bylo vidět, nebo...
4: Na něm?
5: Na něm.
4: Jak, v čem se to projevovalo?
5: Přijdi, udělej, nebo pojedem tam, zajedem tam. No a už to takhle bylo.
4: Takže měl touhu se s vámi potkávat?
5: Ano, ano. A dost často. A myslím si, když jsme byli z jedné jediný, že to ani pro něho nebyl problém.
4: Co vám na něm imponovalo tehdy?
5: Slušnost. V prvé řadě slušnost. A to, že jsme se taky znali, že jsem věděla, do čeho jdu.
4: U vás, Jaroslave, jaké to bylo, tedy, jak vy jste se díval tehdy na Anežku, jak jste vnímal, nebo cítil, že se vaše srdce probouzí a že bych se chtělo dělit o ten cit i s Anežkou?
3: Nevím, jak to probíhalo, ale myslím si, že v plné míře asi. Já nespomenu si už na ty začátky, jednak jsem byl asi z toho nějak taky trošku, no nechci říct vyvalené, to je blbý slovo.
4: Co se děje najednou s vaším jistý a tělem?
3: No přesně tak, jako že vůbec sedla se mnou na motorku a nevím, člověk to nevím, jak to už bylo přesně.
4: A kdy jste tedy oba pocítili, že to vaše chození, randění přerostlo v něco, v čem už oba věříte, že u toho vydržíte a že teda budete jako spolu? Kdy to tak přišlo u koho z vás?
5: Já nevím, jedna přišel večer a povídá, tvůj brácha se bude ženit, nechceš, abychom měli svatbu za jednou? A já říkám, to myslíš vážně? Teď on už to bude mít teďka v dubnu. A to byl leden. A on říká, proč ne? Jestli tě tobě to nevadí, tak já super, abychom měli svatbu společně. Tak jsme ji měli. Já jsem teda přikevla, ono totiž, nás bylo doma hodně.
4: Kolik?
5: Tehdy, když ještě jsme se brali, tak nás bylo, já to musím spočítat, nás bylo tak, ne, to už byli někteří pryč. Sedm.
4: Tak, sedm sourozenců?
5: Ještě doma, ale jinak nás bylo 11. 11 dětí. A z 11 doma, když my jsme se brali, bylo jich 7. Takže maminka teda nás oplakala všechny, ale můžu říct, že s láskou nám říkali, mějte se rádi, jak jsme se měli my, protože 11 děti, to je co dělat. A možná to nás taky trošku přimělo k tomu, aby jsme spíchali ze svatbou, že jsme tam tak nějak nezavazeli, ale bylo nás tam moc.
4: A už jste věděli, že chcete být spolu?
5: Ano, přesně tak.
4: Jaký to je pocit, kde to člověk začne cítit? Kde to tak pocítí, že už ví, že budou spolu?
5: Já bych spíš řekla v té hlavě, protože v té hlavě tak si srovnáváte všechno možné, co bude nebo co bylo, jak to bude, jaký ten bude, co mě bude tolerovat, co nebude tolerovat. No víte, ty myšlenky tam v hlavě probíhaly a hodně, ale vyšlo to.
4: A to je dobře.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ten dnešní příběh nám vypráví už skoro diamantoví manželé Aneška a Jaroslav Mikešovi.
2: Neutekl ani půl rok od jejich prvního setkání a už pomýšleli na svatbu.
1: Rozhodnutí vzít se urychlil nejen chystaný sňatek Jaroslavova bratra, ale i možnost získání podnikového bytu.
2: A tak byla 23. dubna 1966 svatba. Oba se určitě těšili.
3: Těšili. A můžu říct, že to těšení, nevím, jak bych to vyjádřila, protože to zrovna byla zima, ten den pršelo, takže nás to trošku zaskočilo, že ta zima nás trošku taky ovlivnila. A začátek byl ten, že Jarda přišel pro mě, rodiče nám dali požehnání na další život. To mě tekly slzy, že teda už nebudu maminčina, ale že budu Jardova. Ale maminka taky plakala, ale říkala, děvčata, to je náš úkol, aby jsme prostě měli zase svoje rodiny. A važte si jeden druhého a přejíme vám hodně dlouhých let. To nám přála, to si pamatuju. A to nám dala křížek na čelo a říkala, že přijímá Jardu do rodiny. No, tak to bylo takový dojemný, že teda jsme brečeli oba.
4: No, já nadchyně jako na její maminku jsem měl velice dobrý vztah a ona taky jsem se dověděl, že neměla přeze mě. Asi kvůli mé povaze, nevím, no. A pokud jste se ptal jako na začátek svatby, ta svatba byla 23. dubna 1966, bylo to tenkrát na úřadě v Brodku u Konice, potom v kostele v Jednově, no a po svadení obřadu teda byl objednaný autobus, kde pochopitelně obě dvě rodiny, dvě svatby, ti svadebčani sedli do autobusu, švakar ten objednal, to se tím pochlubím, 603 tenkrát, tak jsme seděli my, jako oba dva, obojí manželé, že? 603, tak jsme si taky mysleli, že jedeme v takovým autě, parádním.
5: To jste seděli všichni čtyři vzadu?
4: No to bylo, no já už nevím, jak to bylo.
3: Ne.
4: Někdo se nešel pěšky.
3: Ne, nešel z pěšky, ale já už přesně nevím, kdo seděl vpředu, ale nevěsta některá. Jestli asi teda švagrová, nebo já. A myslím si, že jsem to byla já, protože brácha, ten to zařizoval a říkal, když jsem to zařídil, tak pojď, Švýco, pojď, sedneš si dopředu. Takže takhle to nějak bylo. No.
5: No a potom tedy dorazili jste kam, kde byla hostina, jak vypadala, co jste měli k jídlu, pamatujete si to ještě?
3: Pamatuju se, měli jsme to v Jevičku a na Moravě, na hotelu a měli jsme svíčkovou, předtím předkrm, takovou rolku, já jenom si pamatuju, že to bylo dost ostrý a v tom byla šunka. Na tehdejší poměry to bylo fakt něco, protože tehda nebylo nic.
5: Jedli jste polévku společně?
3: Ano, jedli. A měli jsme i glindáky, ale manžel mě teda krmil, dopadlo to všechno tak, jako to mělo dopadnout.
5: Co vaši rodiče na tu svatbu říkali, nebo jestli jste i nějakou radu od nich dostal, od Anešky už víme, jaké to bylo, když ji vyprovázeli do života?
4: Neměli žádný zábrany, jistě, že protože rodinu jsme velice dobře znali a naopak doporučili, že? A udělali dobře a já taky.
5: Kdo byl nejvíc dojatý z té svatby? Byli jste to vy, byli to rodiče nebo někdo další?
4: No asi rodiče taky. Rodiče, no a manželka.
3: No já no. Taky, já fakt taky. Já jsem všechno prožívala tak jako rozumím, co bude dál. Protože na ružích usláno jsme neměli, takže já jsem nevěděla, co mě čeká. Takže já jsem hodně přemýšlela v ten den svatby, co bude. Ale Jarda na mě byl hodný od prvého počátku. teď mi napovídá, že pořád. Nemůžu tvrdit, že ne, je to tak.
4: Ale nezapomněla.
3: Chlapa nemůžete moc chválit, on by si moc myslel.
4: Ne, ne, to já nepotřebuji chválit, ne, to není potřeba. My, však Patrik to ví, že jo. On je potřeba se chválit, chlapí.
5: Jednou za čas je to fajn.
4: Jo, potěší to nás, ano, jistě, že. No.
5: Berete to tak, že ta svatba, a vy, Aneško, možná, protože jste byla vychována vlastně v té víře a tak, že je to nějaký zlom? Berete to, že prostě najednou tou svatbou se něco změnilo, nebo jste vstoupila někam do další éry, nebo prostě přichází něco dalšího? I takhle po čase vnímáte to jako nějaký předěl, nebo to přišlo třeba až později, když jste opravdu začali spolu žít?
3: No, až jsme začali spolu žít, tak potom teda člověk věděl, co třeba rodiče dělali, jaký měli povinnosti. A ty povinnosti teď už se týkaly nás dvou, takže jsme museli přemýšlet hodně. Najedno, neměli jsme kde bydlet, tak potom nás vzal pod nájmu můj stric. A tam jsme museli do poschodí, no já ne, ale manžel, tahat vodu. A jak tu vodu táhal do vrchu, tak zase musel stáhnout dolů, protože tam nebyla voda. A tam jsme bydleli rok a to se nám narodila první dcera. Takže on si užil až moc, ale všecko dělal s pokorou. Já jsem se divila, že nikdy mě neřekl, že on to nepůjde vynést, nebo že nepůjde tam nikdy. Ani teď ne. A naopak já ho teďka musím trošku šlajfovat, protože všechno, když já něco řeknu, tak on to jde udělat hned. A to teda taky není. No.
5: Ale tehdy jste musela být ráda, že máte vedle sebe takovýho chlapa, na kterého se můžete spolehnout. A že prostě je to ten správný mužský, vedle kterého chcete žít ten celý život, ne?
3: No, je to tak, přesně tak. A to jsem si právě vážila a hodně. A považuji do dneška, když mě volají sestry, kteří už jsou vdovy, tak vždycky mě říká, co pak ty se máš, ty máš u sebe manžela, ale my jsme sami. A to právě mě taky posouvá k tomu, abychom se jeden druhého víc vážili. Tak ono to tak je. A má být, že jo.
5: Je ten život ve dvou lepší, plnější?
3: Je to určitě lepší. No to víte, že to nebyly sami radovánky. Samo miláčku tý. Ale taky přišly chvilky, ale člověk je musel řešit a řešili je a nikdy jsme neřekli, že půjdeme od sebe. Nikdy. Řešili jsme je a těch problémů bylo hodně. A zvláště, když už byly děti. Když děti nebyly, tak těch problémů bylo minimum.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte příběh zamilovaných lidí.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Aneška a Jaroslav Mikešovi se radovali ze své lásky natolik, že přivedli na svět i 4 krásné děti. Jaroslava, Pavlínu, Olgu a nakonec Janu.
3: Vše bylo zalito sluncem, než přišel rok 1987 a svět s nimi zamával.
1: V té době odcházela dcera Olga na konzervatoř do Brna. Pro Anešku jako mámu to bylo těžké. Ještě netušila, že se stane něco mnohem horšího.
3: Jednoho večera přišla děsivá zpráva. Jejich syn Jaroslav tragicky zahynul jako hasič při požáru.
4: A to bylo to nejhorší, co jsme v životě spolu prožili. A vždycky, když slyšíme něco, co takového potká rodinu, nevěřte nebo věřte, že znovu to prožíváme, i když už je to tolik let. A ona teda dodělala, holka, s problémama ze začátku, protože ona byla na něho hodně zvyklá, na toho bráchu, na toho Járu. A ze začátku to byly problémy na té konzervatoři, ale pak už se všechno srovnalo. Ona si udělala Janáčkovu akademii, takže učí v Brně. A můžu říct, že když jsou dva na řešení problému, že to jde, a nelze od každého problému hned odkázet, tak jak je to teďka moderní.
5: Řekli jste, že syn byl hasič. Co se stalo, že odešel?
6: No, tenkrát hořelo v Borotině, to je tady nedaleka vesnice, hořelo tam, myslím, sláma nebo něco. A on měl, trošku měl problémy astmaticky taky. On se tam nadýchal kouře a při převozu do nemocnice během jako do Boskovic jako zemřel. Bylo 10:30, přišli dva policajti, jako ve dveří zvonili a teď, co se stalo? Nevíme, běžte si zavolat. Takovým tónem. Ale už to ve mně hrklo, že teď telefon pochopitelně jsme neměli, tak jsem musel vzít motorku v noci a jet do Šamotky a tam jako zavolat, co se stalo. Do nemocnice. No pochopitelně, když jsem se to dověděl, tak tam bylo po mně, že jsem se musel opřít, mě tam držel jako a těžko popsat. Tam jsem se, vím, že tenkrát byl tam známý jako ten vrátnej, takže mi tam jsem se opřel o skřínku tam. Plakal jsem, pochopitelně, že? No a podržel mě a chvíli jsem tam seděl a pak jsem jel domů. Cesta naspátek v takovým stavu na motorce. Každý se divil, říkal, ty jsi jel na motorce, co jsem měl dělat. No přijeli jsme dom, tady jako potom, švagr bydlí naproti, tuž taky neboštík, šel zavolat, tenkrát nebyla rychlá, byla jako jenom pohotovost, tak ti přijeli k nám, dostali, dali nám injekci jako na uklínění a to byl strašný šok, že pochopitelně.
5: To znamená, v tu chvíli jste se to dozvěděla i vy, Aneško.
4: Já jsem se to dověděla i já. Já jako matka, no co jinýho, než jsem se zesunula a bylo mě hrozně a první cesta Jarda, manžel teda šel naproti, tam mám tu sestru a oni nám, to už říkal Jarda, zavolali pohotovost. Šla jsem našemu panu doktorovi, protože já jsem nebyla schopná chodit do práce dělat uzávěrky, tak mě napsal neschopenku a řekl mě: Paní Mikešová, vy si myslíte, že ta neschopenka vám trošku umožní žít dál? Musíte sama chtít. Tak jsem si říkala, no, tak to je taky dobře. No, musím sama žít, to vím i dneska. Ale přežili jsme to a ta malá holka, ta naše, ta nejmladší, měla 3 roky. A když jsme šli na hřbitov, tak ona si mě ptala, maminko, proč on je tady? A já říkám, víš, on tady spínká. A proč jste ho tady dali, když máte tak velký barák? To nás tak vždycky rozhodilo, že jsme nevěděli, co máme říct, že už nemůže být mezi námi.
6: Já si ještě teď vzpomínám, ještě tady, pak jsme šli pochopitelně museli do práce. Já jsem tehda zastupoval místa na expedici a měl jsem odpolnění směnu. To bylo první směna, jako, když jsem musel, byla tma, když jsem musel jít za tu halu. Tam bylo malé osvětlení a já jsem tam nešel, já jsem se bál tmy. A to mě drželo, to jsem ti ani neříkal, to mě drželo strašnou dlouhou dobu, než já jsem vůbec měl odvahu někde tam do té tmy jít. Byla to hroza strašný, skutečně. Máme zase radost dalších dětí, jako no, a musíme skutečně žít dál, jako, protože kdyby jsme zoufali, tak uškodíme ne sobě, ale rodině taky.
5: Kolik bylo tehdy synovi?
6: 18 roku. No,
5: těch nejlepších letech.
6: No nechci to žádným, aby toto prožíval, teda skutečně.
5: Jak moc pokládáte za důležité to, že jste byli právě vedle sebe, že jste si nějak pomohli, nebo jak jste to prožívali? Každý sám, uzavřený v sobě, nebo jste to probírali?
6: Ne, v žádném případě. Společně a rodina. Taky, když jsme přijeli k rodičům nebo něco, ještě si vzpomínám, když tady to, co se stalo, tak moje maminka, tak jsme si padli do náruče, že? Ale, no, já, abych nebyl na měko, tak asi, no, plakali jsme oba, že všichni. Takže jedině ta rodina a my společně, hlavně my spolu, no, my spolu.
4: Protože, aby to jenom nesl někdo uvnitř, to není dobrý. A prostě jsme tady a nemůžeme tuchlit tak, abychom my nepřežili nebo jeden druhýmu ublížili. Prostě museli jsme být oporou jeden druhýmu. Tak nějak.
3: Člověk má v srdci místa, o kterých mnohdy nemá ani potuchy. Teprve až se zaplní bolestí, dozví se o jejich existenci.
1: Aneška a Jaroslav Mikešovi ale na život nezanevřeli. V jejich srdcích láska stále kvete. Dala jim sílu jít dál. A malí jí tolik, že jí s úsměvem rozdávají všem, co jí potřebují.
3: Jsou to přímo apoštolové lásky.
4: A ještě navíc, chodíme pomáhat jedné paní, která má 92, no pomáhat, spíš bych řekla, chodíme ji nakupovat, doprovázíme ji k doktorovi, doprovázíme ji, když chodí třeba na pedikuru, nebo k holičovi, no holičovi nechodí, to už stříhám já, protože ona už by tam nedošla, ale ona říkala, když bych vás ztratila, já už tady být nechci, ale má 92 let, ale ona je rozumově tak hrozně dobrá, že ona si všechno pamatuje. Já už ledajaké věci teda vypouštím, nevím, jestli je to dobře nebo ne, ale ona je fakt dobrá. A můžu říct, že taky nás trošku nutí k tomu, aby jsme podporovali jeden druhýho, že nám řekla, že nás potřebuje taky. Takže takové je případ náš, našem věku.
6: A veškerá

0: rozdáváte ji svým dětem. Ale vy máte v srdci ještě tolik místa, abyste tu lásku rozdávali dalším a pomáhali ještě třeba potřebnějším a starším. Klobouk dolů.
1: Ještě doplním jednu věc z dřívějších roku, že tady nějaký podnikatelé měli malé děti a přišli za námi, jestli bychom je nemohli jako opatrovat. My jsme na to kývli a ze začátku to byla holka, která měla rok, tak nám ji sem dali. Potom za 3 roky se jim narodila druhá holka, takže jsme opatrovali obě dvě. Potom postupem doby, ta první šla teda do školky, tak jsme měli tu druhou ještě 3 roky. A do dneška, když nás uví, tak už za náma běží a říká mě teto. A manželovi říká dědo, protože oni dědu už jednoho neměli, jenom toho druhého. Takže mu říká dědo.
0: Vy jste na tom světě proto, abyste tu lásku rozdali v co největším množství, abyste si ji nenechali pro sebe.
1: No, my jsme ji získali od rodičů, tak my ji musíme předávat. To už je náš úkol a jsme rádi za to, že můžeme chodit a že můžeme to dělat.
2: Já vždycky říkám manželce, máš velký problémy, protože vím, co prožívá, ale jsou daleko na tím ještě hůř. Lidi, kteří vůbec třeba jsou to ležáci. No a já, že mám jedno koleno, mám po operaci druhý stažení, ale dělám. Co je potřeba, musím udělat. Máme zahrádku, jakože kolem domu, tak je to potřeba dělat. Nic nezbývá jinýho.
0: Ve vás je tolik lidství, to je hezký.
2: No, to nás těší a neděláme to tady do mikrofonu nebo něco pro posluchače, ale skutečně život je takovej, tak to praktikujeme.
1: Není k tomu, co dodat, akorát to, že bychom si přáli, abychom tu lásku, jak vy říkáte, mohli rozdávat ještě aspoň nějaký rok. I když už já budu mít 80 a manžel 82.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: V dnešním příběhu nám svá srdce otevírají Aneška a Jaroslav Mikešovi z Velkých Opatovic.
2: Za to, co vše museli v životě unést, jak projevují lásku jeden k druhému a jsou nápomocní těm, kdo ji tolik potřebují, jim patří velký dík.
1: Proto jsme se rozhodli poslat jim po Patrikovi Rozehnalovi dárek. Velký automatický kávovar pro chvíle pohody a odpočinku.
3: Tak to teda je překvapení velký.
4: To jsme teda úplně udivení.
3: No teda.
4: A i k tomu kafe. A tomu máme aj uvařit už teďka?
5: No to už záleží na vás. Můžem tím vyzkoušet, jestli kávovar funguje. Ale je, měl by být funkční.
3: To je bezva teda.
4: No to je bezva. A že jim moc krát děkuje.
3: No děkujeme moc. Je to velký překvapení. No,
4: no je.
5: Zasloužíte si to za ten váš příběh a za ten váš vztah, co prožíváte už 58 let, co by manžele.
4: No je to dlouhá řádka let, ale utíká to jako voda. A chtěli bychom ještě to doklapat až do konce spolu.
5: Za to, co všechno jste pro sebe dělali, ale i pro ty druhé, si to nejenom zasloužíte, ale já věřím, že vám se to i podaří.
4: My děkujeme za takové přání a jsme skutečně rádi a šťastní za to, že jste přišli. A měli jsme možnost se vypovídat.
5: Ať vám kávovar slouží, ať se vám daří. A chcete třeba ještě něco na dálku vzkázat Petrovi a Carmen?
3: Ať přijedou do Opatovice, že jim uvaříme kávu.
0: Zlatá láska.
2: Mockrát děkujeme za pozvání. Jste úžasní.
1: A my si je teď trochu vyzkoušíme. Jak se znají po těch 58 letech společného manželství?
2: Poodhalí to jejich odpovědi v partnerském testu? Patrik Rozehnal jim položil stejné otázky, ale každému zvlášť, aby se neslyšeli.
1: Teprve teď jejich odpovědi poskládáme dohromady.
5: Jaroslave, čím vás překvapila vaše žena na prvním rande?
3: Že byla vědomostně velice chytrá, no a potom svojí postavou, krásou a povahou.
5: Čím si myslíte, že jste ho překvapila na prvním rande?
4: Že jsem nechtěla ponocovat dlouho. Já jsem mu říkala chvíli a jdu dom. To jsem ho překvapila.
5: Jaký jste jí dal vůbec první dárek?
3: Jedno si dal nějakou kabelku, která se jí nelíbila stejně.
4: No, to si pamatuju moc dobře. Byla to taška taková jako do společnosti, ale ta barva se mě moc nelíbila.
5: Jaká byla?
4: Do hněda, taková béžová. A já jsem mu moc nenosila.
5: Má vaše žena nějaký zlozvyk?
3: Ne.
5: Vůbec?
3: Nemá.
4: Já? Že nedávám svoje věci někdy na svý místo. A to mě kolikrát manžel upozorní a řekne, tam to nepatří. Někdy mě to nevadí, někdy mě to rozesměje, ale někdy si říkám, to vidíš, ale co udělám, to už nevidíš.
5: Kolik nosíte prstínků?
4: Dva, tři.
3: Teď myslím, má jenom jeden a když někam jde, tak má ještě jeden.
5: Kdo doma drží kasu?
4: No samozřejmě já.
3: No máma, manželka.
5: Kam odkládáte špinavé ponožky?
3: No do prádla, máme koš.
4: Jo, tak to je pečlivé. Přímo do koše na špinavý prádlo.
5: Kdo vybíral jména dětem?
4: Společně. A nebo řekne, no, tak ty si jde tak, jak chceš, tak děti, já, mně se to bude líbit taky.
3: Já si myslím, že více mi manželka a já se na to přikývl.
5: Kdo je víc žárlivý?
4: On.
3: asi jsem býval trošku jáma. To vám řekne manželka asi, ale nevím, no. Nevím, asi to řekne, že jsem to byl já.
5: A byl? Byl jste žárlivý?
3: Trošku, jo, možná.
5: Které tři věci byste si vzal na pustý ostrov?
3: Manželku, mobil a kreditní kartu.
5: Které tři věci si myslíte, že by si Jaroslav vzal na pustý ostrov sebou?
4: Mně ne, nebo jo, já nevím. Já myslím, že třeba jo, po tolika letech.
5: Dobře, to je jedna věc, další dvě.
4: No, myslím telefon a čistý prádlo, to by si vzal.
5: Kdo je z vás dvou stydlivější?
4: Já. No, já jsem byla su a možná aj mě to přetrvalo.
5: Kdo je stydlivější z vás dvou?
3: No tak asi manželka. No asi nikdo, my se nestydíme před sebou.
5: Kdo dřív usne po milování?
3: No, asi manželka. A já za chvíru.
4: Jejda manžel, ten ještě myslím nemá nohy u sebe na posteli a už spí.
5: A jak vypadá vášeň v tomto věku?
3: Dobře. Jo.
4: Poklidná. žádný velký řádění není. Na to už nesou síly. A nebo bych řekla, že ta doba už minula. Musíme to nechat mladým.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Aneška a Jaroslav Mikešovi už za několik měsíců oslaví diamantovou svatbu.
1: Jak oba vnímají svůj život? Jaká je jejich láska v tomto věku?
4: Já bych mohla říct to, že se to změnilo. Nemůžu říct, že to je tak, jak to bylo. Manžel byl náročnější v manželském životě, tak to teda jako jsem s láskou přijala, ale můžu říct, že mám mě rád pořád stejně, co potřebuji, mě udělá, a nemůžu říct, že by se po stránce povahově charakterně změnil. To nemůžu říct. A když máme čas, tak si společně uvaříme kafe, sedneme v kuchyni a hrajeme skrabla, nebo karty, anebo luštíme křižovky, nebo sudoku. Posloucháme rádio. Jsme plně zaneprázdnění a mě teda hrozně zajímá zahrádka. Já tam ráno můžu jít kdykoliv a kdykoliv mě tam někdo zavolá, tak tam půjdu. A můžu říct, že letošní rok zahrádka nám dala tolik věcí, že jsem s tím ani nepočítala.
5: Jak to vnímáte vy, Jaroslave, s tou láskou?
3: Ne, u mě to stejný. Stejně ji mám rád, stejně, co je potřeba, tak dělám. Já nevím, no je to stejný asi. Celkově se nic nezměnilo.
5: Je to tak, že člověk má radost nebo vnitřní klid, když je ten druhý někde poblíž?
3: No tak určitě. Radost máme vždycky. Jednak, že se máme dobře, protože my nenadáváme. Někdy možná tady tu malou štampelku nebo červený víno si dáme, ale to už patří k životu. No a jinak já myslím, že jsme velice spokojeni.
5: Jste ráda, že ho máte?
4: Určitě. Nechtěla bych
3: být sama. Já taky.
4: Nechtěla bych být sama ani náhodou. Já myslím, že ta láska se trochu proměnila v tom, že si vážíme jeden druhýho. A že jsme rádi, že jsme dva na řešení problému i na radost. A ono sdělená radost je dvojnásobná a sdělená bolest je poloviční. Takže myslím si, že kéž by nám pánu dopřál, aby jsme ještě vydrželi až do konce, aby jsme spolu odešli tak, jak jsme se vzali, tak a i odešli.
3: Hezký život jsme prožívali, rádi bychom teda ještě prožívali nějaký čas. Pochopitelně to si můžeme přát jenom. No, uvidíme, co život přinese.
5: Blíží se vám diamantová svatba. Až přijde. A určitě bude obřad. A padne ta otázka. Jaroslave, berete si zde přítomnou Anešku? A Aneška, jestli si bere Jaroslava, co odpovíte?
4: Ano.
3: No, samozřejmě.
4: Musíš říct ano.
3: No, ne, to řeknu při obřadu. Jedu do mikrofonu, řeknu samozřejmě.
4: No, cením si ho. S pokorou můžu říct, že ho mám ráda. A nikdy mě nenapadlo, že při sebemenší nějaké rozepří bych mu řekla, že důvod tebe. Nikdy, nikdy. Ani doteďka bych mu to neřekla, i kdyby mě provedl nevím co.
3: No, máme se rádi stále. No, já bych dal všechno, co mám.
5: Milujete jí?
3: No jistě, že je. Pochopitelně.
5: Milujete ho?
4: Ano, miluju. No, mám ho ráda a můžu říct, že neměnila bych. I kdyby by měl zlata, nevím co. Zas bych si ho vzala. Protože když zjišťuju, kolik zla někteří mají, tak to já říct nemůžu. Takže já si ho považuji, já si ho vážím, já ho miluju a já taky bych chtěla jednou s ním odejít z tohoto světa.

0: Aneška a Jaroslav Mikešovi si na začátku slíbili lásku. A ta jim vydržela. Už vědí, že jí stačí jedno slovo, jeden nepatrný pohled, ba dokonce i mlčení k tomu, aby se projevila v plném rozsahu.
1: William Shakespeare o lásce napsal: čím víc jí dávám, tím víc jí mám.
0: Nebojte se projevovat lásku. Rozdávejte ji. Vrátí se k vám a bude ještě silnější, hřejivější a všeobjímající. To už dobře vědí
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Odbory pražského letiště vyhlásily stávkovou pohotovost. Nesouhlasí s jmenováním nového šéfa. Podvod s nezaplaceným parkováním připravil ženu z Jihlavska o peníze. Zítra čekáme postupné přibývání oblačnosti, později místy i s přeháňkami a teplotami do 24 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Zaměstnanci pražského letiště jsou ve stávkové pohotovosti. Dnes ji vyhlásili odbory. Nesouhlasí s tím, aby v čele představenstva letiště byl Radomír Lašák, kterého vybralo ministerstvo financí.
2: Odboráři uvedli, že mají strach o budoucnost letiště, protože Radomír Lašák dřív vedl České aerolinie v době jejich úpadku. Zároveň se obávají privatizace letiště a jeho vstupu na burzu. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO takové plány vyloučila.
3: Existuje zákon o letišti. V tom zákoně je napsáno, že letiště Praha je strategickou firmou, která nesmí být privatizována, že by se muselo jednat o změnu zákona. Takový zákon nepřipravujeme.
2: Odbory teď budou čekat, jestli Lašák sliby dodrží, jinak by ze stávkové pohotovosti přešly do stávky. Aktuálně je provoz letiště bez omezení.
4: Cestující se nemusí obávat nějakých omezení, jak při příletu, tak při odletu.
2: Říká mluvčí letiště Denisa Hejtmánková. Sám Lašák vyhlášení stávkové pohotovosti nekomentoval. Letiště má vést od začátku srpna. Dominik Hron, Český rozhlas.
0: Nový trik na lákání peněz využívají podvodníci na Vysočině. Oběti se snaží oklamat falešnou zprávou o neuhrazeném poplatku za parkování. Dnes o tom informovala policejní mluvčí Dana Čírtková s tím, že neznámý pachatel tímto způsobem vylákal ze ženy na Jihlavsku celkem 15 000 korun. Zneužil k tomu jméno jedné z existujících platform na úhradu parkování, vysvětluje Dana Čírtková.
5: Přijde jim současně odkaz, který když rozkliknou a vyplní v něm veškeré údaje ke své platební kartě, tak jim potom neznámý pachatel odčerpá peníze. Proto důrazně varujeme před tím, aby si lidé nejdříve ověřili, zda za parkování na Easy Park skutečně něco dluží.
0: Archeologové z Muzea a Galerie Orlických hor objevili při rekonstrukci průchodu Strčkova náměstí do Hradební ulice v Opočně pozůstatky středověkého opevnění města. Přestože stavební práce zasáhly jen 60 cm pod zem, odkryli část původních hradeb. Archeologové našli taky keramické střepy z hradištního období.
6: Právě nalezené keramické střepy jsou podle archeologů mimořádně cenné. Pomáhají totiž zpřesnit rozsah opočenského hradiště, které zmiňuje už Kosmova kronika k roku 1068. Jde o vůbec nejstarší písemnou zmínku o Podorlicku. Odkrytá kamenná zeď pak podle odborníků zřejmě tvořila součást městského opevnění, které je v písemných pramenech doložené od roku 1361. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme zpočátku polojasno až jasno. Postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně objeví přeháňky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Dálnice D7 je ve směru z Chomutova do Prahy uzavřená za sjezdem na Bytozeves. Na kilometru 59 policie vyšetřuje nehodu nákladního auta s osobním. Poslední volný sjezd je exit 60 a pro osobní auta se vyplatí jet přes Lišany a na tah 7 se vrátit v Postoloprtech. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni, vážení a milí. Muž, kterému věnujeme to dnešní divadlo pro vaše uši, měl celoživotně, jak se říká, jediné razítko v občanském průkazu. Jediné za to celoživotní zaměstnání. Rozhlasový režisér. A taky nadšenec a na cestě rozhlasové režie docela zásadní inovátor a objevitel. Už víte? No samozřejmě. Následující hodinka bude patřit režiséru Jiřímu Horčičkovi. Ať se vám pěkně poslouchá.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jak vůbec popsat v několika větách takového rozhlasového tvůrce, jako byl Jiří Horčička? Pan Jiří Horčička, nebo kolegové mu říkali Horča familiérně. No asi nejlépe výběrem z jeho práce. A víte co? Na úvod si poslechneme, jak profesi rozhlasového režiséra popsal jednou on sám. A potom taky jeden z příběhů Čapkových detektivních povídek. Karla Čapka vůbec měl Jiří Horčička obzvlášť rád a v životě se k němu jako tvůrce, jak ostatně dnes ještě uslyšíme, vrátil hned několikrát.
2: Řekneme-li o někom, že je truhlář, pak víme naprosto přesně, co dělá. Řekneme-li o někom, že je redaktor, pak víme přesně, co dělá. Řekneme-li, že je rozhlasový redaktor, už k tomu, co si přidáváme, znamená to, že musí být nejen píšící, ale také schopen promluvit před mikrofonem. A řekneme-li o někom, že je režisér, pak jsou tady jisté definice. Jedna definice je klasická, kterou kdysi řekl František Roland, to je, že režisér je ten, který učí herce to, co sám neumí. Odvozeno od téhleté definice, která je mezi herci už téměř klasická, je to prostě člověk, jehož povolání nemůžeme přesně definovat. Je tam ode všeho kousek a ničeho prostě dokonale. Je v něm kousek praktického dramaturga, je v něm kousek muzikanta, je v něm kousek výtvarníka, je v něm kousek herce, je v něm kousek technika, ale zajímavé, že předpokladem, myslím si alespoň pro tuto funkci, je to, že nic nesmí umět dokonale. Že záleží na tom, jak jsou tyhle ty jednotlivosti v tom režisérovi poskládány a to nakonec určí jeho režisérský typ. Prostě rozhlasový znamená, že má něco společného s hlasem. A nikoliv pouze s hlasem, ale také zvukem. A to zvukem nikoliv pouze realistickým, ale také s hudbou, jakožto zvukem. Prostě toto všechno kombinuje nějak ve svých představách dohromady a potom společně se svými spolupracovníky to dává na ten zvukový pás.
0: Divadlo pro vaše uši.

0: Příběhy sňatkového podvodníka. No, to si nechte vyprávět. Bývalo to výnosné, ale i rizikové řemeslo. Nebo živnost.
1: Jestli byste dovolil, já bych...
0: Slovo má pan Holub, detektiv.
1: Víte, my nemáme rádi nějaké extra a nebývalé případy. My taky nemáme rádi nové lidi. Takový starý, osvědčený zločinec, to je docela jiná práce. Předně hnedle víme, že to udělal, protože to je jeho obor. A víme, kde ho najít, a za třetí nedělá nám žádné caviky a nezapírá, protože ví, že mu to není nic platno. Páni, s takovým zkušeným člověkem pracovat, to je radost. I v kriminále se tihle řemeslní zločinci těší zvláštní oblibě. Ale nováčkové a nahodilí provinilci jsou největší kverulanti a renitenti a nic jim není recht. Starý mazák ví, že arest je riziko práce a tak to zbytečně nekazí sobě ani těm druhým. No, jednou jsme dostávali hromady hlášení, že na českém venkově řádí neznámý sňatkový podvodník. Podle popisu to byl letitý pán, takový tlustší, holohlavý, s pěti zlatými zuby. Dával si jméno Miller, Procházka, Šimek, Šebek, Šinderka, Bílek, Hromádka, Pivoda, Berger, Bejček, Stočes a všelijak jinak. Krucinál, ten popis se nám na žádného podvodníka nepasoval. To musí být někdo nový. Tak si mě zavolal náš pan Rada a povídá: Holube, vy děláte tuhle vlakovou službu, když už někam jedete, dávejte pozor, nepotkáte-li nějakého chlapíka s pěti zlatými zuby. No dobře, do 14 dnů jsem načapal tři pány s pěti zlatými zuby. Museli se mě legitimovat, ale ježišmarja, jeden z nich byl školní inspektor a jeden dokonce poslanec, a to se neptejte, páni, jak jsem za to dostal vynadáno. A teď teprv jsem si vzal do hlavy, že toho kujona musím dostat. On to nebyl můj obor, ale já jsem si řekl, že se mu pomstím. Tak jsem si zajel privátně ke všem těm oklamaným slečnám, sirotkům a vdovám, ze kterých ten zlatozubý taškář vylákal peníze pod slibem manželství. Všechny dámy tvrdili, že to byl inteligentní a solidní pán a že tak pěkně a slušně horoval o rodinném životě. Ale žádná si od něho nevzala ani otisk palce. No to je vám hrůza, jak jsou tyhle ženské lehkomyslné. 11. oběť, to bylo v Kamenici, mě v slzách povídala, že ten pán byl u ní třikrát. Vždycky přijížděl vlakem o 10:30 ráno a když posledně odcházel s jejími penězi v kapse, podíval se na popisné číslo jejího domečku a překvapeně řekl: Helejte, slečno Mařenko, není-li to boží vůle, abychom se vzali. Vy máte číslo domu 618 a já za vámi vždycky vyjíždím v 6 hodin 18 minut. Není to dobré znamení? A já hned vytáhl jízdní řád a hledám, ze kterých stanic vyjíždí vlak v 6 hodin 18 minut a má spojení na vlak, který dojede do Kamenice v 10 hodin 35 minut. Když jsem si to všechno seštimoval, viděl jsem, že by to mohl být nejspíš vlak ze stanice Bystřice Novoves. To víte, vlakový detektiv se musí v provozu vyznat. To se rozumí, zajel jsem do stanice Bystřice Novoves a ptám se po tlustém pánovi se zlatou hubou. To jezdí, povídal mě přednosta stanice, je to pan Lacina, obchodní cestující, co bydlí tamhle v dolní ulici. Tak já jdu za tím panem Lacinou. Na chodbě natrefím takovou drobnou a čistěnkou paní a povídám: bydlí tu pan Lacina, to je můj muž, řekla, ale on teď po obědě spí. To nevadí, povídám, a jdu dovnitř. Na kanapi leží...
2: Jeje, to je pan Holub. Maminko, podej mu židli. My se známe, že jo?
1: Pozdrav tě, Bůh, Vincku. Vždyť on to byl starý losař Plichta. Víte, co dělají ty losové podvody? A už seděl aspoň 10krát. Tak ty už neděláš losy?
2: Už ne, pane Holub, ono to dá moc běhání, že jo? A 52 let, to už člověk rád někde posedí. Chodit dům od domu, to už pro našince není.
1: Tak proto se zdal na sňatkový podvody, viď ty, partiko?
2: No, pane Holub, něco člověk musí dělat. Když jsem posledně seděl, tak se mi zkazily zuby. Já myslím, že to dělá čučka. Tak jsem si je musel dát spravit. A to byste nevěřil, pane Holub, jaký kredit člověk dostane na zlaté zuby. Ono to budí důvěru. A taky člověk začne líp trávit, tloustnout. No co na plat, našinec musí pracovat s tím, co má.
1: A kde máš peníze, povídám mu. Já mám tuhle v notese 11 tvých podvodů. To dělá neto 216 tisíc. Kde je máš, Vincku?
2: I tady všechno patří mé ženě. Obchod je obchod. Já nemám nic, než co mám při sobě. To je 650 korun, zlaté hodinky a zlaté zuby. Maminko, já pojedu s pánem do Prahy. Pane Holub, já ty zuby musím ještě splácet. To dělá 300 korun, ty u maminky nechám.
1: A 150 korun má dostat tvůj krejčí, připomněla ta panička.
2: Máš pravdu, maminko, máš pravdu. Pane Holub, já si potrpím na správnost. Když nemáš dluhy, můžeš se každému podívat do očí. To už patří ke kšeftu, že jo? Maminko, okartáčuj mě trošku ten zimík, abych ti nedělal v Praze ostudu. Tak a můžeme jet, pane Holub.
1: Tehdy Vincek Plichta dostal 5 měsíců. Ty ženské většinou před porotou prohlásili, že mu ty peníze dali dobrovolně a že mu to odpouštějí. Jenom jedna mu nic neslevila, to byla bohatá vdova, kterou pumpnul jenom o 5 000. No, to jsou lidi, co? Půl roku na to jsem slyšel, že jsou v kraji 2 sňatkové podvody. To bude Plichta, řekl jsem si, ale dál jsem se o to nestaral. V tu dobu jsem měl co dělat v Pardubicích na nádraží, protože tam působil jeden kufras. Víte, co kradou na peroně zavazadla. A protože jsem měl asi hodinku od Pardubic v jedné vesnici svou rodinu na letním bytě, vzal jsem si pro ní do kufříku párky a takové ty uzeniny. A jak tak jedu, prošel jsem ze zvyku celý vlak. A v jednom kupé sedí Vincek Plichta s takovou starší dámou a něco vykládá, jak je ten svět zkažený. Vincku, povídám, už zase někomu slibuješ manželství? Plichta se začervenala, honem se té dámě omlouval, že má tady s tím pánem obchodní jednání, a když za mnou vyšel na chodbičku, povídá káravě.
2: Pane Holub, to byste mě neměl dělat před cizími lidmi. Na mě stačí mrknout a jdu. Skrze co mě hledáte?
1: Máme tu zas 2 případy, Plichto, povídám mu. Ale já mám dnes jinou práci, tak já tě dám četníkům tady v Pardubicích.
2: Ale pane Holu, prosím vás, to mi nedělejte. Já už jsem na vás zvyklý, budu s vámi. No tak, pane Holu, ze staré známosti.
1: To nejde, kamaráde. Já nejdřív jedu za svou rodinou, to je hodinka cesty. Co bych s tebou, člověče, dělal?
2: Ale já vás doprovodím, pane Holu, aspoň vám cesta líp uteče.
1: Ale... No tak dobrá, tak tedy šel ten Plichta se mnou. A když už jsme byli za městem, povídám...
2: Ukažte, já vám ten kufřík ponesu. A koukněte se, pane Holub, já jsem starší člověk a když vy mě před cizími lidmi tykáte, tak to dělá takový divný dojem.
1: Tak jsem ho pak představil své ženě a švagrové Máničce jako svého starého přítele, pana Plichtu. Poslouchejte, má švagrová je dost hezká holka, 25 let, ale ten Plichta tak pěkně a solidně mluvil a dal dětem bonbóny. Zkrátka, když jsme vypili kafe, navrhl Vincek, že by jako šel se slečnou a dětičkami na procházku. A jen tak na mě mrknul, jako, že my chlapi si rozumíme a že si máme s manželkou co povídat. Takový to byl ušlechtilý člověk. A když se za hodinu vrátili, děti si vedli pana Plichtu za ruce, Mánička byla jako růžička a při loučení mu dlouho tiskla ruku. Poslouchej, Plichto, povídá mu potom, co tě to napadlo plést naší Máničce hlavu?
2: No to už je takový zvyk, pane Holub, to snad dělají ty zuby. Já se ženskými nikdy nemluvím o lásce, to se na můj věk nepasuje. A vidíte, právě na to berou nejvíc. Asi ze zjištnosti, protože vypadám na zajištěné postavení.
1: Když jsme byli za Spardubicích na nádraží, povídám mu, Plichto, já tě přece musím dát četníkům, protože mám tady vyšetřit nějakou krádež. začal prosit.
2: Pane Holub, tak mě zatím posaďte tuhle do restaurace. Já si dám čaj a přečtu si noviny. Tady máte moje peníze. Je to 14 tisíc a ještě něco. No tak bez peněz vám neuteču. Vždyť nemám ani čím zaplatit útratu.
1: Dobrá. Tak jsem milého Vinska posadil do nádražní restaurace a šel jsem po svém. Za hodinu jsem nahlédl oknem. Seděl na svém místě, na nose zlatý skřipec a četl noviny. Asi za půl hodiny jsem byl hotov a jdu za ním. Teď už seděl u vedlejšího stolu s nějakou nápadně kyprou blond paní a důstojně káral sklepníka, že jí nechal v kafi škraloup. Když mě viděl, poroučil se té paníčce a šel ke mně.
2: Pane Holub, nemohl byste mě sebrat až za týden? Já bych teď měl zrovna nějakou práci.
1: Moc bohatá, plichto.
2: Ona má továrnu a moc by potřebovala zkušeného člověka, aby jí sem tam poradil. Teď zrovna má platit nějaké nové stroje.
1: Aha, Jášku, tak pojď, já tě představím. A jdu k té paničce. Těbuch Lojzíčko, povídám, pořád ještě lovíš tyhle ty starší pány? Ta blondýna se začervenala až po lopatky a řekla: Šmarja, pane Holub, já nevěděla, že ten pán je váš přítel.
2: A sakra, pane Holub.
1: Tak se hleď ztratit, povídám jí. Pan Rada Dundr by chtěl s tebou mluvit, Lojzíčko. To víš, on tomu říká podvody.
2: Pane Holub, to je smůla, co?
1: No.
2: Já bych jak těživ nevěřil, že bych se mohl stát obětí podvodnice.
1: A k tomu lehká ženská. Představ si, Vinsku, že láká ze starších pánů peníze pod slibem manželství, jo?
2: Fuj, Tajksa. Tak má člověk ženským věřit. Pane Holub, no tohle přestává všechno.
1: Tak počkej tady, plichto. Já ti koupím lístek do Prahy. Druhou nebo třetí?
2: Ale pane Holub, to je škoda peněz. Jako začený mám právo na cestu zdarma, že jo? To už mě svěste za erární peníze. To víte, našinec musí počítat s každým šestákem.
1: Tak. A celou cestu až do Prahy nadával plichta na tu ženskou. To vám bylo nejhlubší mravní rozhořčení, které jsem kdy viděl. Když jsme pak vystupovali v Praze, povídám...
2: Pane Holub, já vím, tentokrát to bude 7 měsíců a mě ta vězeňská strava nesvědčí. Helejte, já bych se ještě jednou rád slušně najet. Těch 14 tisíc, co jste mi vzal, to je všechno, co mě ten poslední případ vynes. Tak ať se z toho aspoň jednou navečeřím. A také bych se vám rád revanžoval za tu kávu.
1: No a tak jsme šli spolu do jedné lepší hospody. Vincek Plichta si dal roštěnku a vypil 5 piv a já to zaplatil z jeho portmonky. A on 3x přepočítal účet, aby nás číšník neošidil. Tak a teď na direkci, povídám.
2: Moment, pane Holub, já jsem měl s tím posledním případem velikou režii. To byly 4 cesty tam a zpátky po 48 korunách. To dělá 384 koruny.
1: Přitom si nasadil skřipec a počítal na kuse papíru.
2: Potom diety, řekněme 30 korun za den. Já musím být slušně živ, pane Holub, to patří ke kšeftu. Tak to dělá 120 korun.
1: Dobře, Vinsku. A co ještě?
2: Potom jsem dal té slečně kytici za 35 korun. To víte, to je taková zdvořilost. Snubní prstínek, ten stál 240, byl jen pozlacený, pane Holu. Vidíte, kdybych nebyl poctivý člověk, řekl bych, že je ze zlata a počítal bych 600, že jo. Potom jsem jí koupil dort za 30 korun, pak máme 5 dopisů po koruně a inzerát, na který jsme se seznámili, stál 18 korun. Tak to dělá 832 koruny, pane Holub. Prosím, tak. Ale ty peníze mě musí to odpočítat. A já si je zatím nechám u vás, ano? Já mám rád pořádek, pane Holub. Aspoň tu režii musím mít krytou. No, a teď můžeme jít.
1: Ale když už jsme byli na chodbě policejního ředitelství, vzpomněl si ještě na něco.
2: Pane Holub, já jsem té poslední slečně ještě koupil lahvičku voňavky, tak to máme ještě 20 korun k dobru. Víte, pořádek musí být, že jo?
1: Jo. Pak se Vincek Plichta pečlivě vysmrkal a nechal se s klidnou myslí odvést.
3: Č Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
4: Tak tedy v Divadle pro vaše uši, které jsme dnes věnovali režisérovi Jiřímu Horčičkovi, ještě jednou Karel Čapek. Byla to tehdy přelomová inscenace, ta rozhlasová Válka smloky. No považte, už jen bez jakékoliv počítačové techniky vymyslet a zrealizovat hlas mloka. Ale to by nebyl nadšenec a fanda rozhlasové režie Jiří Horčička. Sám na to po letech takhle vzpomínal.
5: Doznávám, že jsem byl já o ním mlokem. V té době jsme totiž neměli žádné takové ty japonské mašinky, které dokážou divy. Měli jsme prachobyčejné magnetofony, notabene nevalné kvality, a museli jsme najít způsob, jak toho mloka interpretovat. Protože Karel Čapek byl tak škodolibý, že nám nenapsal o tom, jak mloci mluví. Takže jsme si museli všechno vymyslet. Když jsem to si rozebíral, tak jsem zjistil, že to nemůže být ani ženský, ani dětský, ani mužský hlas. Že to nesmí mít tembr, aby to nebylo lidské. Že to nemůže být také strojové. Že to musí mít jistý organismus. Čili, že to musí namluvit prostě člověk v jisté deformované podobě. A nedovedete si představit, kolik večerů a nocí jsme tady strávili v téhleté budově, kdy jsme tu barvu hlasu a způsob dikce hledali. No a na to jsem si nemohl naangažovat herce, poněvadž bych ho nemohl zaplatit. A taky by mi sem v noci nikdo nechodil, tak jsme si to museli zkoušet sami na sobě. A při takové jedné zkoušce najednou z toho vyplynul tento obraz mluvícího mloka.
6: Pan Thomas Griggs, hlídač v pavilonu ještěru, zvlášť důkladně se věnuje čistění terária nádrží svých svěřenců. Je právě v oddělení mloků, kde je vystaven velemlok japonský, hellbender americký Andreas Scheuchzerý a nádrže různých čolků, macarátů a žebrovníků.
7: Tak počkej, nalez mi sem, až to utřu. No tak uhni.
8: Mami, pojď pryč, koukej mlok.
7: Hele.
8: Mami, co žere?
7: Teď drž hubu, až to uklidím, tak tě budu učit mluvit.
8: Budu tě učit mluvit.
7: Neopakuj pořád, co slyšíš. No tak, řekni, děkuji, pane Grex.
8: Řekni, děkuji, pane Grex.
7: A jdi ty, zase opakuješ. Mlok seš a mlokem zůstaneš. Vem si radši noviny, zatím mi něco přečti.
8: Jsou na Marsu lidé.
7: A počkej, to ne, něco jiného, Andy.
8: Zvítězí v letošním derby,
7: no?
8: Pelham Beauty, he, nebo Gobernador.
7: A samozřejmě, že Pelham Beauty. No tak, čti dál.
9: Grexi, u čerta!
8: Tisková kancelář oznamuje.
9: Grexi?
10: Prosím, pane.
9: Co to znamená?
10: Stalo se něco, pane.
9: Tady to zvíře mluví?
10: No jo.
9: Jste tady vy mluvil?
8: Ano, pane, kdo jste vy?
9: Ředitel Wiggum.
8: Těší mě, jak se máte,
9: no.
8: Já jsem Andy Scheuchzer.
9: Jak to víte, že se jmenujete Andreas Scheuchzer?
8: Mám to tu napsáno, pane.
9: Aha.
8: Roku 1726.
9: Nenapovídat. Prosím, pokračujte.
7: Máš mluvit dál.
8: No. Genských lomů, dr. Johannes Jakub Scheuchzer, fosilní otisk mločí kostry.
9: Ano.
8: Kostry.

0: Лотка, Террибл назван, Криптобранхус, Примевус, Неболи, Андрияс, шо их цари, чуди.
1: A když čteš, totiž čtete noviny, co vás tam prosím nejvíc zajímá?
0: Soudní síň, dostihy, kopaná.
1: A viděl jste někdy kopanou nebo dostihy?
0: Ne, pane.
1: Tak proč to čtete?

0: Děkuji, děkuji, Andy, to stačí. Já už ale musím jít. Neměl byste nic proti tomu, kdybych k vám poslal pár učených pánů? Totiž myslím, že by si s vámi velmi rádi promluvili.
1: Bude mě těšit, pane. Naschledanou, sir. Uvidíme.
0: Naschledanou.
2: Naschledanou, pane řediteli. No, tak to vidíš, Andy. Už to neopakuješ. No, tak teď vem to koště a dodělej to.
0: No tak, Andy, řekni nám, kolikátého dnes je?
1: Pondělí, pěkné počasí, pane. No,
0: výborně, Andy.
3: Dovolte, pánové, kolik je 3×5?
1: Proč?
3: Umíte počítat?
1: Ano, pane, kolik je 17×29.
4: No, nás, abychom se ptali, Andrew. Jmenujte nám anglické řeky.
1: Temže.
3: A dál?
1: Temže.
4: Aha, jiné nevíte, že?
3: Kdo vládne v Anglii, kdybyste nám mohl povědět?
1: Král Jiří.
4: Kolik je dílů světa?
1: 5.
4: Oh, dobře. A které to jsou?
1: Anglie a ty ostatní.
3: Smíme se podívat na váš jazyk?
1: Ano, pane, čistěte si zuby pastou Flip. Je úsporná, je nejlepší, je anglická.
5: Well.
1: Chcete mít volný dech?
6: Děkujeme, to stačí, řekla komise a protokol její rozmluvy s Andreasem Šojchcerý čítal 16 plných stran. Na konci protokolu shrnula odborná komise výsledky svého pokusu takto. Sačál.
7: Andreas Šojchcerý, mlok chovaný v londýnské zoo, dovede mluvit, byť poněkud skřehotavě. Disponuje asi 400 slovy. Říká jen to, co slyšel nebo četl. O samostatném myšlení u něho nelze ovšem mluvit.
6: Profesor Ebigem.
4: Týž mlok dovede číst, ale jenom večerníky novin. Zajímá se o ty též věci jako průměrný Angličan a reaguje na ně podobným způsobem. To jest ve směru ustálených obecných názorů. Jeho duševní život, pokud lze o nějakém mluvit, pozůstává z představ a mínění toho času běžných.
6: Sir Foxley.
3: Jeho inteligenci není naprosto třeba přeceňovat, neboť v žádném ohledu nepřekračuje inteligenci průměrného člověka našich dnů.
6: Přes tento střízlivý úsudek odborníků se mluvící mlok neboli miláček Andy stal senzací londýnské zoo. Dostával od návštěvníků tolik čokolády, že jednoho dne zašel na následky své popularity. Jak vidět, demoralizuje sláva i mloky.
8: Haló, Bondi!
9: Vítám vás, pane Weisberger!
6: Jsme na schůzi, na které se sešli téměř všichni účastníci Pacifické exportní společnosti. Budeme svědky jednání, které je v historii této společnosti velmi významné. Pozor, šum utichl a pan Bondi se ujímá slova.
10: Vážené shromáždění, mám tu čest zahájit tuto mimořádnou valnou hromadu Pacifické exportní společnosti.
6: Zdvořilý potlesk.
10: Připadla mi truchlivá povinnost oznámit vám zarmucující zprávu. Zemřel, abych tak řekl, zakladatel a otec šťastné myšlenky navázat obchodní styky s ostrovy dalekého Pacifiku, náš nejhorlivější spolupracovník, náš kapitán Van Toch. Žádám vás, abyste jeho světlou památku uctili povstáním.
6: Péra v klubovkách praskají, židle šramotí, chvilka ticha.
10: Děkuji vám, pánové.
6: Pánové sedají.
10: Prosím pana ředitele Volavku, aby nás obeznámil s hospodářskými výsledky, se kterými může naše společnost letošního roku počítat.
11: Velevážené shromáždění. Stav na trhu perel je velmi neuspokojivý. Po loňském roce, kdy byla produkce perel zdvacetinásobena, perly počaly katastrofálně klesat v ceně až o 65%. Máme v Amsterdamě přes 200 000 perel prozatím téměř neprodejných, protože perly snad následkem zlevnění vycházejí z módy. Naproti tomu tohoto roku produkce perel povážlivě klesá. Řada nalezišť je již vyčerpána. Proto se správní rada rozhodla, že ano?
10: Ano.
11: Obrátit svou pozornost na jiné plodiny mořských hlubin, ale výsledky dosavadních informací nejsou příliš příznivé. Je vyloučeno, aby naše Pacifická exportní společnost vyplácela na konci roku jakoukoliv dividendu.
10: A prosím, pan doktor Hubka.
5: Neuvažuje snad správní rada o likvidaci PES?
10: Pokud je mi známo, pane doktore, správní rada PES se usnesla vyčkat v té věci dalších návrhů.
12: Dovolte mi připomínku. Bylo neodpustitelnou chybou, že se odběr Perel nekonal za přítomnosti stálých zástupců naší společnosti, kteří by kontrolovali, konáli se lov Perel dostatečně odborně, gentlemani.
11: Prosím poznámku. Uvažovalo se o připomínce, kterou zde vznesl mistr Brinkelier, ale bylo shledáno, že by tím příliš stoupla režie podniku.
12: Prosím, to je jedna stránka věci. Ale přesto se táží, je-li spolehnutí na mloky, že skutečně odevzdávají všechny perly, které najdou.
6: Všichni přítomní souhlasí. Pan Bondy?
10: Dovolte, pánové, abych konstatoval, že zde poprvé veřejně padá zmínka o mlocích. Dosud je pravidlem neuvádět na tomto místě žádné bližší podrobnosti o tom, jakým způsobem se lov perel provozuje. Vítám však popud k otevřenější rozpravě. Na otázku pana Brinkeliera mohu sdělit, že podle mého názoru není třeba pochybovat o naprosté poctivosti a pracovní zdatnosti mloků zaměstnaných lovem perel. Musíme však počítat s tím, že dosavadní naleziště perel jsou nebo v dohledné době budou podstatně vyčerpána, jak již sdělil pan ředitel Volavka. Prosím, pan Kurt von Frisch.
6: To je zástupce německého kapitálu.
13: Rád bych se otázal, zda bylo uvažováno o tom zaměstnat mloky jinak, případně výnosněji než lovem perel. Meine Herren. Mělo by se vzít v úvahu jejich přirozené, tak říkajíc, bobří nadání stavět hráze a jiné stavby pod vodou. Snad by bylo možno použít jich k hloubení přístavů a podobně.
10: Musím vám říci, že o podobném využití mloků správní rada skutečně intenzivně uvažuje.
13: Právo, Herr Bondy.
10: V tomto směru se otevírají veliké možnosti. Prosím, pánové, počítejte se mnou. Máme nyní 6 milionů mloků. Za rok jich budeme mít 300 milionů, za 3 roky 15 miliard.
12: Moment, please.
10: Prosím, pan Brinkelier má slovo.
12: Navrhuji jménem skupiny akcionářů, aby mloci byli jednoduše prodáváni jako pracovní síly komukoliv, kdo by chtěl podnikat nějakou práci ve vodě nebo pod vodou.
6: Frenetický potlesk.
12: Kdyby se párek mloků prodával, řekněme, za 100 franků, a kdyby pracovní mlok vydržel jenom jeden rok, bude se taková investice každému podnikateli hravě amortizovat.
6: Projeví souhlasu.
12: Konečně mohli bychom stanovit cenu i vyšší.
10: Děkuji. Děkuji za návrh mistra Brinkeliera. Prosím, doktor Hubka.
5: Ovšem, pánové, nemohu se zdržet, abych neupozornil na to, že prodejem mloků, kteří by se případně mohli rozpozovat i na nových místech, ztratí společnost svůj monopol na mloky.
10: Pánové, vzdejme se předem myšlenky, že bychom v budoucnu udrželi monopol na mloky. Patentovat si je dát nemůžeme.
6: Všeobecná veselost.
10: Tedy dovolte, abych prozradil, že správní rada velmi důkladně, byť předběžně, pracovala na tomto problému. Navrhuje, aby byl utvořen nový trust pod jménem Salvador.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Víte, že i toho Valdemara Matušku, když jdou na mužskýho léta, jsem si dnes taky nevybral náhodou. Nějaké roky ty si Jiří Horčička jako režisér v rozhlase vůbec nepřipouštěl. Pracoval doslova až do poslední chvíle. A mimochodem, víte, že někdy režíroval i mimo rozhlasové studio na rozhlasových schodech?

0: Dobrý den, vy jste soudržka učitelka Majerová.
1: Yes. Good afternoon. Ty jsi se ale zadýchala, ty jsi Tereska, viď?
0: Tereska Loudecká.
1: Tak tě pěkně vítám na naší první hodinu angličtiny. Pojď dál, pojď.
2: To jsou rozhlasové schody v budově v Karlíně, které nám dali dostatečný prostor pro to, a já jsem svou nebohou dcerku honil několikrát, protože moje zvukařka paní Borkovcová to chtěla mít všechno přesné, takže musela chudák běhat po schodech nahoru a dolů, taky aby se pořádně zadýchala, aby přišla zadýchaná, protože dítě to potřebuje mít zprostředkované. Bezprostředně musí být zadýchané, protože neovládá hereckou techniku. No a dcerka Helenka, té bylo tehdy přesně 10 let, kolik mělo být tehdy té Teresce Loudecké.
3: No, tak se to má, když je v práci v tom nejlepším slova smyslu fanda a fanatik. Režisér Jiří Horčička, který svět kolem sebe viděl a slyšel rozhlasově. A nikdy nezapomněl zdůraznit, že rozhlasová inscenace to není jenom režisér, ale vlastně celý tým. Asi jako na stránkách Tří mušketýrů Alexandra Dumase, kterými se dnes v Horčičkově režii rozloučíme. Jeden za všechny a všichni pro vás, naše posluchače.

0: zase brzy naslyšenou, přátelé rozhlasového archivu.
1: Když je ti 20 let, je život jako med. A je ti věčně do zpěvu, uprostřed dívčích úsměvů, když jedeš jarní Paříží a město si tě prohlíží. Vždyť je ti teprv 20 let. Ano, začali jsme jako obvykle písničkou krasopisně napsanou na titulním listě D'Artagnanových pamětí. V tom silném svazku čtu právě v místě, kde D'Artagnan zaznamenal, jak netrpělivě očekává milostnou schůzku s Konstancí. Za každou větou vykřičník a v poctivě opsaném dopise od milované ženy slovíčko zítra třikrát podtrženo.

0: Mám z vás radost, D'Artagnane. Už včera na plese jsem pochopil, že jste se z Londýna vrátil a že všecko dobře dopadlo. Teď si musíte na sebe dávat dobrý pozor, mladý muži.
1: Já se nebojím, pane kapitáne.
0: Kardinál nikdy nezapomene, že ho jeden gaskoněc obelstil. Poslyšte, odkud máte takový nádherný briliantový prsten z Londýna?
1: Prsten od Angličana bych přece nenosil. Královna mi podala ruku k políbení a zároveň jsem od ní dostal, jak řekla, malý dárek.
0: Malý dárek. Jestli vám smím radit, hned teď se seberte a prodejte ho.
1: Dar od královny? Nikdy!
0: Ten prsten přece každý pozná. Gaskoňský kadet nemývá takové šperky.
1: Ale já ano.
0: Dejte na mou radu, příteli. Kardinál se pomstí. Buďte na sebe opatrný. A hlavně nevěřte nikomu, ani vlastnímu bratrovi, ani milence. A to už vůbec ne.
1: Proč myslíte, že nemám věřit milence?
0: Protože milenka je nejoblíbenější a nejúčinnější kardinálův prostředek ve všech jeho intrikách. Vězte mi, sloužím u dvora 30 let.
1: Ale mé milenky se to netýká.
0: Tím hůř pro ní. A propos, co je s našimi třemi mušketýry? Kde jsou?
1: Zůstali na cestě. Nejdřív Portos, raněný v souboji u Chantil. Pak Aramis s kulkou v rameni v hospodě u Crevecoeur a Athos v Amiánu. Naposledy jsem ho viděl, jak se bije s tlupou hrdlořezů.
0: Takže jste vyváznul jen vy?
1: Spíš náhodou. V Calais mě málem poslal na onen svět jakýsi hrabě de Ward. Nejsem si jistý, jestli on naše setkání přežil.
0: Hrabě de Ward. Je kardinálův agent? A bratranec hraběte Rochefora. To vám kardinál také připíše k tíži. Víte, co bych udělal na vašem místě? Zatímco budou hledat v Paříži, zmizel bych za svými třemi kamarády ještě dnes večer.
1: Samozřejmě. Musím je najít. Živé nebo mrtvé. A jestli nežijou, pomstím je. Zítra odjedu.
0: Zítra? Proč ne dnes? Dovolená ještě platí.
1: Vyloučeno. Dnes to nejde. Mám večer něco důležitého. Až zítra.
0: Ach, to mládí.
1: Až zítra ráno. Nebo až v poledne? Vroucí díky. Vroucí díky, vroucí. V 10 večer. Jsem vám dlužná. Je mi dlužná. Konstance.
2: Chcete jít až do zámku, pane? Vždyť tam nikdo nebydlí.
1: Zůstaneme zatím v zahradě, Planchette. Tady na mě počkáš, podrž koně.
2: V noci je hrozná zima. Člověk si užene revma, ani o tom neví. A je to nebezpečno. Zahrada je zarostlá. Nikdy nevíte, jestli tu nečíhá nějaký vagabund.
1: Dobře.
2: Dobře, dobře, dobře.
1: Neběduj. Vezmeš koně a zajdeš někam do hospody. Ráno sem přijedeš a uvidíme, co dál.
2: Až ráno? A kam?
1: Sem, k tomuhle pavilonku.
2: V prvním patře se svítí. Nikdo na vás čeká.
1: Jakmile vyjde ven dáma, musíš zmizet. Na, tady máš pár pistolí, kup si v hospodě něco na zahřátí. Deset hodin už je pryč. Viď, Planchette?
2: Dámy vždycky chodí pozdě. Zkuste to znovu. Nic?
1: Že by usnula?
2: Třeba nechala otevřené dveře.
1: Zamčeno. Planchette, vysadni na strom.
2: Podívejte, pane, tady někdo ztratil rukavičku. A tady ještě jedna. A kus růžové látky.
1: Pomoz mě, ze stromu je vidět dovnitř.
2: Pomalu, pane, pomalu. Buďte opatrný. Já vidím, že jedna tabule okna je vytlučená.
3: Proboha!
2: Co je?
3: Lupiči! Neštěstí!
2: Pozor, pane, neskákejte!
1: Unesli nebo zabili.
2: Máte nohy v pořádku. Nestalo se vám nic?
1: Je tam rozbité zrcadlo, převrácený stůl, rozházené polštáře. Co teď? Musím k panu de Treville.
2: Ale co když tady vaše dáma vůbec nebyla? U brány do zahrady je domek zahradníka. Můžeme se zeptat.
1: Čekej u koní!
4: Ne, pane, opravdu nic nevím.
1: Zapřísahám vás, pomozte mi.
4: Nevím.
1: Měl jsem tady schůzku s Milenkou.
4: Nevím.
1: V pavilonu je všechno rozbité, mám strach.
4: Nevím.
1: Prosím vás, na kolenou, viděl jste něco?
4: Nic nevím, nic neřeknu. Nechci přijít do neštěstí.
1: Máte moje šlechtické slovo, že se o vás nikdy nikde nezmíním.
4: Nevěřím nikomu.
1: V pavilonu byla žena, víte? Prosím vás, kvůli své lásce. Jestli jste někdy někoho miloval, pochopte mě, pro Boha.
4: Dal jste mi slovo?
1: Ano.
4: Tak teda asi před hodinou přišli tři chlapi a chtěli, ať jim půjčím žebřík. Koukám, u pavilonu stojí kočár. Dám jim žebřík, oni ho přistavili k oknu pavilonu a z kočáru vytáhli nějakého pantátu. Bylo vidět, že k těm chlapům nepatřil.
1: Jak to? Proč?
4: Byl starší, tak k 60. Les na ten žebřík dost těžko. Měl bříško a pleš. Nakouknul do okna, slez dolů a povídá, je to ona.
1: Pane Bože, Bonacieux!
4: A pak to začalo. Jeden vylez nahoru na žebřík, dva vypáčili dveře. Ženská vevnitř hrozně ječela. Dva chlapí vyvlekli z pavilonu ven, hodili do kočáru, práskli do koní a bylo po všem.
1: Konstanz!
4: No,
1: to je strašné, to je strašné.
4: Nenaříkejte, vždyť vám ji nezabili. A to je hlavní, teď je zmatený svět, pane. Život nic neplatí.
1: Jak vypadali, nevíte?
4: Ten, co se mnou mluvil, měl kort, klobouk, byl větší, černé vlasy a vousy, vypadal na šlechtice.
1: Zase on. Měl jizvu na obličeji?
4: Nevím. Pane, slíbil jste, že o mě nikomu neřeknete.
1: Nebojte se, šlechtic nemá nic dražšího než své čestné slovo. A to jsem vám dal.
0: Chápu vás, D'Artagnane. Spolehněte se. Řeknu královně co nejdřív, že paní Bonacieux zmizela.
1: Snad přikáže, aby se po ní pátralo. Musí se přece něco stát.
0: Mýlíte se. Královna bude předstírat, že jí je paní Bonacieux lhostejná.
1: Proč? Za ty všechny služby?
0: Jeho eminence přece čeká, až královna projeví strach o paní Bonacieux. On dobře ví, že ta švadlenka zná různá tajemství. Mimochodem, asi před hodinou i vás, D'Artagnane, tady hledal sám pan kapitán kardinálovi gardistu.
1: Pan de Gavois? Chtěl mě zatknout?
0: Přišel se vzkazem od pana kardinála, že je vám velmi nakloněn a že vás upřímně zve, abyste za ním přišel.
1: Z jeho upřímnosti jde strach.
0: Řekl jsem mu, že jste časně ráno odjel na návštěvu k rodičům.
1: Děkuji, pane kapitáne. Už opravdu odjíždím. Můj sluha osedlal i nové koně pro mé přátele a přivezu je na nich živé nebo mrtvé.
0: Pozdravujte na cestě moje mušketýry. Jak jste to říkali? Jeden za všechny.
1: A všichni za jeden.

0: Vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Je to tak, posloucháte Noční linku s datem 21. července. Svátek slaví Vítězslavové a Vítězslavy, kterým přeji vše nejlepší. Dnešní téma bude osudové, a to doslova a do písmene. Budu se vás ptát, věříte v osud? Řekli jste si někdy, že tuto situaci nebo tohoto konkrétního člověka vám do života postavil právě osud? V jaké souvislosti to bylo? Co vám tato konkrétní situace do života přinesla? To vše mě bude zajímat na telefonní lince 731 800 900. Kromě toho mi můžete napsat, a to na adresu linka@rozhlas.cz, a vy dobře víte, že na tuto adresu můžete posílat nejenom text k dnešnímu tématu, ale také své nápady a náměty na témata, která byste si přáli slyšet třeba příště. Příjemný a nerušený poslech vám přeje Jana Chládková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou a já se vás dnes budu ptát na osudový příběh vašeho života. Osud je jak filozofický, tak i náboženský koncept, který vyjadřuje myšlenku, že události v životě člověka, světa a kosmu jsou předem určeny. Je to koncept založený na víře, že přirozenou podstatou jsoucna je trvalá kosmická struktura. Fatalismus považuje osud za hlavního hybatele dějů. Jako první se k dnešnímu tématu vyjádří pan Robert z Olomouce. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak jak je to s vámi, pane Roberte? Věříte v osud, jak vás poznamenal?
1: Já věřím tomu, jako jsou taky věřící člověk, a co je v Biblii, že Ježíš přijde podruhé na tenhle svět. Věřím tomu, že každé z nás bude jednou posledního soudu. A buď člověk bude věčně žít, je to nejlepší, anebo věčně zahynet, není nic horšího. Takže v osud nevěřím, ale věřím, jako jsou věřící člověk. Jo?
0: Ano.
1: No a teďka taková nejhorší věc, jako co se mně v životě stalo, už je to 3 roky, jsou vdovec, umřela mi žena, utopila se, takže nic příjemného to není, no tak jsme se synem sami dva. A kluk, přestože je autista, tak ví, že to jakože špatný, jakože jsme o tým mluvil. Říkal, no tak mama už nepřijde dom. Říkal, no nepřijde, Marie, nedala se nic dělat, taky se jmenovala Jana jako vy.
0: Ano.
1: No a takže on to bere, že prostě není, že odešla ze světa, ale spíš protože je autista.
0: Ano.
1: Možná mě poradí někdo, to ví, nebo někdo třeba i z posluchačů. Tak on jako nikdy s nikým, jak bych to vysvětlil, intimně nežil, takže nevím, kdyby se mě, nikdy se mě na to neptal, jo, ale kdyby se ptal, jak přicházejí děti na svět, tak asi bych mu to složitě vysvětloval, když intimně s nikým nežil, jo. A stejně bych to musel jakože nějak vysvětlit, to je jasný, že jo, ale nevím, možná mě poradíte, jak byste mu to vysvětlil, když je teda postižené, možná by bylo zajímavý téma, jak vysvětlit postiženým dětem,
0: ano.
1: Jo, protože on postižený je, že má autismus a prostě, jak říkám, nikdy prostě nebude intimně žít s opačným pohlaví, takže je postiženým dětem vysvětlit to, jak přichází o děti na svět. To by možná bylo...
0: I když, pane Roberte, pokud váš syn má autismus, tak moje přítelkyně, dobrá přítelkyně, dneska už je syn dospělý a žije svůj život, tak měl autismus a docela pokročilý, ale protože ona byla taková svéhlavička, ještě měl sestru, takže se do ní takzvaně jakoby obuli a opravdu ho připravili přes jeho v uvozovkách handicap na život zcela, bych řekla, běžný. To znamená, že žije ve svém bytě, měl přítelkyni. Samozřejmě má tam určité věci, které třeba pro nás, jako ty ostatní lidi, nejsou pochopitelné, že jsou jiné, ale jinak žije opravdu normální, takzvaně normální život. Takže já si myslím, že to je naděje velká, no.
1: Jako říkám, to jako... On se mě na to nikdy jako neptal, ale těžko bych mu to vysvětloval, když tím neprošel. No.
0: Rozumím.
1: A jinak ještě chci závěrem říct, tak ať nezdržuji ostatní, tak paní Ludmilu pozdravuju z Brna, potom Oldu Včelaře, Vlastičku z Krnova, no a zkrátka všechny linkaře a vám chci poděkovat, paní Chládková, že jste mě vzala, to je slušnost, někdy si člověk dovolá, a váží si toho, jo, protože ne vždycky se člověk do dnešní linky dovolá, takže vám moc děkuji.
0: Děkuji tež.
1: Ještě jsem chtěl navrhnout jedno téma, že by mohlo taky být, protože to mám po dědovi, mám pocit, jak kdybych sledoval Velkoměsto, tak mravenci. Já chodím k mraveništu, kde jsou velcí černí lesní mravenci a mě to strašně baví sledovat. Já prostě nepotřebuji ani televizu, ani mobil, ani počítač a všechno možné, to je prostě přímé přenos, jak kdybych se díval na film o přírodě, jak ti mravenci, no musí mi zahrát jehličí, jak budou stavět mraveniště.
0: Jak jsou šikovní, co?
1: Dobrýho, za chvíli to tam není, no.
0: Přesně, šikovní. Moc krát děkuju, Roberte. Dobrou noc
1: tak
0: přeju,
1: jo,
0: do Olomouce.
1: Děkuju a můžeme zkusit třeba ty mravence, to téma, no můžete to navrhnout. Tak moc děkuju a nashledanou.
0: Nashledanou.
1: Jste mě vzala. Děkuji, nashledanou.
0: Janičko, zdravím vás i posluchače a píšu v předstihu. Osud a zkoušky osudu věřím. Je to zkušenost a z toho plyne i moudrost s poučeními. Přeji nádherný večer, noc a požehnané dny budoucí, napsala paní Dana. Teď už Hana Zagorová nám bude zpívat písničku Maluj zase obrázky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdo

0: Dnešní noční linka je o osudu. Ptám se vás, jestli v něj věříte. Řekli jste si někdy, že tuto situaci nebo tohoto konkrétního člověka vám do života postavil osud? I na to se ptám na lince 731 800 900. Kromě toho mi samozřejmě můžete napsat, a to buď to na adresu linka@rozhlas.cz, případně můžete využít webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Kdo se dovolal na číslo 731 800 900 v tuto chvíli? Tou volající je paní Lenka ze Zbraslavy. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já vám volám ohledně osudu, že jsem před 21 lety potkala strašně milýho, hodného, laskavého, prostě nejhodnějšího přítele. Byli jsme spolu 20 let.
0: Ano.
1: Teď prosím, loni mě zemřel, nedožitých 63 let. Doktoři mu zlámali vás, jako tahali ze záchodu.
0: Paní Lenko, promiňte, jenom vypněte rádio nebo běžte do jiné místnosti, je tam ozvěna, posluchači by špatně rozuměli. Děkuju.
1: Jo, doktoři mu zlámali páteř. A přestal mu fungovat srdce a mozek. Oni přijeli místo o půl druhý, tak večer, tak přijeli 3:45. A ze záchodu ho tahali jak slona. A teď, když oni ho vytáhli, nahazovali, tak už ho nahodili ze svýkýho do naha a nahý ho odváželi v sadnice. Jo? A já jsem myslela, že zblázním. A doposavat tě chyby, každým, v osud Arbitově 11. července byl 64, 12. se umřel, 19. se pochovali, slyšíte mě?
0: Takže paní Lenko, chcete říct, že to byl váš osudový muž, to je dnešní téma.
1: Osudový muž, ano, kterýho jsem milovala, 21. let jsem si vydržela. A manželka od něho odešla po týdnu po svatbě a já jsem si vydržela 21 let.
0: Tak přeju hodně sil, paní Lenko, protože vím, že to určitě není jednoduché. A
1: není,
0: co popřát?
1: Tady všude vidíte v tým baráku, furt vidíte a mohl se stará, chodím tam každý den, dávám tam kytičky, všecko. Ne, si žijet.
0: Tak držte se, paní Lenko, co to jenom jde, protože bohužel k tomu není co jiného dodat. Přeju hodně sil. Přidám ještě k paní Lence zprávu, kterou napsala paní Věra. Dobrý večer. Já na osud věřím. Myslím, že každý ho máme předem daný a nezmění ho nikdo a nic. Dobrou noc, napsala Věra.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Téma osud. Vyptávám se vás, jestli věříte v osud, jestli jste si někdy řekli, že tuto situaci nebo tuto konkrétní osobu vám do života postavil osud. A v jaké to bylo třeba souvislosti? Co vám tato konkrétní situace do života přinesla? Já vám vždycky říkám, že se snažím vycházet z toho, co sama prožívám, tak se snažím vybrat takové téma. Ne vždy se to podaří, ale třeba dneska to osudové, to jsem si vzala sama ze svého takzvaně příkladu, protože jsem se skutečně před rokem setkala s někým, kdo mi do osudu nebo do mého života přinesl něco, co už jsem vůbec nečekala. No a co přinesl osud paní Elišce z Olomouce, to se dozvíme na lince 731 800 900 právě teď. Dobrý večer, paní Eliško.
1: Dobrý večer, Janičko, já vás zdravím všechny posluchače a chtěla bych právě o osudu, na který věřím a které se jenom tak nevíne, ten je a existuje, o mojí mamince.
0: Ano.
1: Moje maminka, ta měla ten právě o tom osudu, jejím bych chtěla mluvit. To byla strašně hodná žena, pracovitá, spolehlivá, měla nás 6 dětí. Starala se o nás. Dneska, kdy už mě je tolik roku, tak já pořád je mým příkladem. A proto mě ty roky nějak tak neublížily, protože já jdu právě v osudu té mojej maminky. Lepšího člověka jsem nikdy už potom nepotkala, jak moji maminku. A jsem ráda, že jsem takhle toto prožila, protože to člověk si to nese potom celý život.
0: To je pravda.
1: Takže já jsem vždycky šla, ale zajímavý vždycky bylo to, že ona právě ve mně, nevím proč, to mě už nikdo neřekne, pěstovala, že mě z nás 6 dětí, já jsem byla druhá v pořadí, všude jenom mě, všude sebou brala, do všeho mě zasvěcovala. Takže já jsem žila teda takovým, a já jsem byla tak vzorný děcko, já to potřebovala, nemusela mě to říkat, já jsem vždycky chtěla jí vyhovět. Takže ona ten osud měla těžké. A právě to tak skončilo, že byl konec války,
0: ano.
1: 45, duben, a zase taký osud. Šla s dvěma sourozenci, s bratem, který byl o rok starší, a se sestrou, která byla o rok mladší, do města v Brně a měla tam zamluvený v nějaké obchodě oblečení zase jenom pro nás, pro děti.
0: Ano.
1: Tak pro mě a pro toho bratra staršího. Jenomže doma bylo ještě hodně malých dětí. Takže mě říkala, a dodnes si pamatuju její poslední slova, kdy jsme měli u domu kryt a ona mě říkala, Eliško, kde si Libušku, tam měl 6 neděl, v kočárku ke krytu a nechoďte od krytu pryč, to by její poslední slova. A už se nikdy nevrátila, protože zahynuli při bombardování v Brně. I ty moje sourozenci, i ta moje maminka, tak toto byl její osud. Těžce si to nesla, měla 37 roku, takže to prožila teda. Je dodnes vzorem a já si myslím, že ona ve mně chtěla taky vypěstovat něco takového odolného, proto mě do všeho zasvěcovala. Takže takové byl osud mojí maminky.
0: A od vás, paní Eliško, vím, že jste se potom o sourozence starala.
1: Ano. Já jsem měla těžké život, mě končil ve 12 letech. Já jsem skončila s dětstvím ve 12 letech. Já jsem se musela jeden, sestra měla, ta nejmladší 6 neděl, jeden bratr 5 roku a druhé 7. No a já jsem měla 12, takže těžké to byl život, ale já toho nelituji.
0: Taky váš osud, paní Eliško, přesně.
1: No, on taky to neměl lehký, jenomže chyba byla to, že zase to byl další osud, on si brzy dovedl na mou ženu a ta si dala podmínku, že nás nechce. Takže to bylo zase, a zase to bylo na mě. Já jsem ty děti roznášela, jak, já jsem nevěděla, ta šla do koji nějakou ta malá. A ty dva, ten jeden, toho jsem vedla toho pětiletýho k mojí teče, to byla jeho kmotra.
0: Ano.
1: A ona nám ho druhý den dovezla zpátky, že pořád on byl na mě moc zvyklý.
0: No samozřejmě.
1: Že, a že nechce tam být, tak ho dovedla zpátky. A ten sedmiletý, to jsem pořád nevěděla, co mám dělat. Takže on nechtěl být doma a ona ho, ta paní ho strašně nenáviděla. Měl tak 9 let, tak nějak. A já jsem nevěděla, co mám dělat. Tak jsem si vzpomněla, když jsem chodila do školy, že chodili s náma děti z ochranovny mládeže. A ta byla v Brně na Vídeňské a já jsem si na to vzpomněla a já jsem ho tam dovedla. Já jsem ho tam dovedla a oni mě řekli, že musí mít povolení. Nedokážu pochopit, proč nikdy nechtěli otce.
0: Ano.
1: Jim to všem stačilo jen já.
0: To je 12-letá holka, že jo, a ne dospělý člověk.
1: Teď se mě ptali, jestli jsme v katolické církvi. Tam byly jevtišky v té ochranovně. A já jsem se hrála. No. Řekla jsem, že jo, my
0: jsme samozřejmě, nebyli. Protože jinak by ho nevzali.
1: Tak jsem musela, ona mě vyslala na Petrov, tam na to biskupství, odkud musím mít povolení, že teda mě doporučují do té ochranovny. Já jsem tam hned šla a i s tím chlapcem a představte si, taky jsem jim lhala. Řekla jsem, že jsme v církvi a že bych ho chtěla do té ochranovny. Oni řekla jsem mi ten proč, jsem jim řekla ten původ, že nemáme maminku. Tak mě dali povolení, já jsem ho vedla do té ochranovny a já jsem pořád, mě ho bylo líto, já Jirko, ty tam nechceš jít, chci jít, a on, neboj se o mě, já tam chci. Tak to mě jaksi utěšilo. Takže,
0: no neměla jste to, paní Eliško, vůbec jednoduché. Prostě ne. Byl to váš osud. Omlouvám se, paní Eliško, ale mluvíme už hodně dlouho, aby se dostalo i na další. To je na román, to je na dlouho, to by celá noční linka by nestačila.
1: Já mám teď román, teď jsem ho malou chvíli celé četla z toho Brna, z té války, a tam jsme taky o tom právě psali. Takže je to tak, je to těžké, ale nesmí člověk jako tomu podlíhat.
0: Moc děkuju, paní Eliško. Děkuju za vaše vyprávění. Moc si toho vážím. Dobrou noc a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Lepšie k zvonu světa v nás už nevyzvání. Není třeba pálit mosty, stůj, co stůj, životy jsou plné přeletů. Jeden otisk ve mně je však tvůj, je tvůj, je tvůj.

0: Sen v nás zůstává, zpívali Lucie Bílá a Karel Gott a my dnes v noci si povídáme o osudu. Já se vás vyptávám na to, jestli jste si někdy řekli, že daná situace nebo konkrétní člověk vám do života vstoupil vlastně osudově. V jaké to bylo souvislosti, co vám tato konkrétní situace do života přinesla. No a na linku 731 800 900 se v tuto chvíli dovolala paní Marie, která nám volá z Černošic. Krásný dobrý večer, paní Marie.
1: Taky krásný dobrý večer všem. Tak osud je podle mě, pokud nějaké je, velice nespravedlivý, stejně jako smrt. Protože záleží, do čeho se narodíte a jestli se narodíte vůbec živí. Mně se stalo tohle. Měla jsem před svatbou a maminka měla těžký infarkt. Prostě měla klinickou smrt. Když byla v nemocnici, jedna parta končila, dali jí léky, přišla druhá, dostala znova léky.
0: Aha.
1: A prostě doktor potom, jako když se nás tam zavolal, tak řekl, že matka zemře. A já jsem se rozplakala a říkám, ona žije. Uh-huh. Jak tohle můžete říct? Uh-huh. Teď ještě žije. Jo, a prosila jsem Pana Boha, jestli teda nějaké je, ať se veme z mých let, ať to dá ty mámě umřený. Jo, aby to ještě teda s náma byla, protože já jsem se bála, že jí to nebudu moc splatit to, co pro nás udělala, jak se pro nás držela. Jo, dopadlo to tak, maminka se z toho dostala, já jsem se s partnerem rozešla, protože nechtěla bych místo věna, že ho si přitahla nemocnou
0: maminku.
1: Matku. A, takže jsme se rozešli a stalo se tohle, že maminka se potom vdala. Po té klinické smrti, jako potom po nějaké době se vdala. Vzala si pána, který se chtěl o ní starat.
0: Ano.
1: Ono se to otočilo. Pán měl rakovinu, byl to uraňák.
0: Aha.
1: A nakonec se o něho starala
0: maminka.
1: Matka. Takže možná nějaký ten osud je. Tak jako, tohle jsem vám jako chtěla říct, jestli se chcete na něco zeptat.
0: No to je
1: potom... Neumím to tak říct.
0: Ne, řekla jste to naprosto perfektně. Jenom mi řekněte, paní Marie, ten přítel, se kterým jste se vlastně měla vzít nebo brát, jste se měli, a on, že jste si chtěla maminku vzít, tak odešel. Tak setkala jste se potom s ním někdy ještě, nebo už nevíte
1: on
0: nic?
1: On neodešel, to byl jeho byt.
0: Aha.
1: Jako. A moje rodina, když jsme spolu chodili, tak ho nechtěla. A on si to potom pamatoval. A on potom nechtěl moji matku.
0: Aha. Tak proto to takhle bylo.
1: Takhle to bylo.
0: Tak moc krát
1: děkuju. Já jsem si zažádala o byt, dali mi byt.
0: Ano.
1: Jsem si myslela, že se o tu mámu budu starat. Sestra měla, prostě byla vdaná, brácha, ženatej. Já jsem byla bezdětná, svobodná. Jo, prostě dopadlo to tak, že já jsem zůstala na vodce, maminka se vdala. Já jsem tam teda potom za ně jezdila, byl tam svobodný soused a ten mi to potom vynahradil, všechno srovnal se, jo, a opravdu byl to nejlepší člověk mýho života.
0: No skvělý.
1: Ani matka mě neměla tak ráda jako on.
0: Tak to je krásný závěr vašeho vyprávění nočního, určitě se posluchačům líbil. Moc děkuju, paní Marie.
1: Já vám taky.
0: Dobrou noc.
1: Naslyšenou. Dobrou.
0: Přidám zprávu, kterou napsal pan Pavel. Dobrý večer, já na osud moc nevěřím, prostě se dějí věci tak, jak se dějí, ale dá se říct, že některé věci, co se staly v mém životě, byly pro mě dost osudové. Zajímalo by mě, jak by vypadal můj život, kdybych se narodil bez zrakového postižení, kdybych ve 14 letech nepřišel to na pravé oko, kdyby se mamka neseznámila se svým druhým manželem, který hodně zasáhl do mého života. Bohužel v negativním slova smyslu. Dost nesouhlasím, když někdo říká, že si každý může za svůj osud sám. Je to z většiny procent pravda, ale jsou zde i vedlejší věty a děje, které hodně ovlivňují život každého z nás. Tak přeji dobrou noc, napsal Pavel. Teď už skupina Kex a budou nám zpívat, jak děkuje se andělům.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: V dnešní noční lince si povídáme o osudu, osudových setkáních, osudové příběhy a vyptávat se v tuto chvíli, tedy 42 minut po 23. hodině, budu vyptávat se paní Emy, která nám volá z Javorníku u Jeseníku. Krásný dobrý večer, paní Emo.
1: Dobrý večer všem posluchačům. Dneska máte superové téma. Už jsem jednou na to téma tady s váma mluvila.
0: Ano.
1: Budu se opakovat.
0: Ano.
1: Já jsem, takhle to řeknu, budovala svoji kariéru, protože jsem závodně tancovala.
0: Ano.
1: Pak jsem myslela taková věc, že jsem si ve 30 letech zlomila kotník, nebo 28, tak nějak rok jsem měla takové ty šrouby, takže tancování skončilo. Pak jsem poznala svého manžela, přítele, byla jsem s ním, otěhotněla jsem a já jsem se tak strašně nechtěla vdávat.
0: Uh-huh.
1: A jeho tatínek a můj tatínek na mě tlačili, ať si ho vezmu a to. Je pravda, s toho manželství mám dva krásné syny, na které jsem pyšná.
0: Ano.
1: Pak jsem po dětech onemocněla rakovinou, tak jsem měla spoustu operací a to. A ve finále manžel požádal o rozvod, že už pro něho nejsem ženská.
0: Uh-huh.
1: Nebudu to dále rozvádět, chápete asi jak.
0: Určitě.
1: Tak jsme se rozvedli. Podařilo se mu to, že rozhádal oba dva mé syny mezi sebou. To se pak dalo všechno do pořádku. A přestěhovala jsem se ze Zlatých hor v Jeseníkách do Mikulovic.
0: Uh-huh.
1: A chodila ke mně pošťačka. Taková kočená správna, takových 120 kg, perfektní ženská.
0: Ano.
1: A tím, že jsem barmánka hospodská a to, tak jsem třeba v noci měla službu, viděla jsem, že přijde Jaruška, tak jsem něco dobře uvařila to. A její manžel měl autoservis. A mi se pokazilo auto, tak jsme se bavili. Ona říká, jo, Hinek přijede. Patek z Německa, on tam měl nějakou firmu v Německu a to. Přijď za náma tam a tam. Já tě vás seznámím a on ti to auto spraví přes víkend. Říkám, jo, super, Jaruško. Tak i když se mi tak strašně nechtělo do té hospody, protože to jsem měla plnou ve svojí práci, jako pořád lidí a to jsem vždycky učkala do leta.
0: Přesně tak, člověk chce změnu, ano.
1: Volno, jo. Že děti byly na internátě, že... No, tak jsem teda šla těch Mikulovicích, to bylo asi kilometr a půl od mého bydliště, ta hospodka. Tak mi se znamila s manželem svojím, ta pošťačka a to... A říká, jo, a já ti představím tatínka. A mi představila tatínka, podali jsme si ruce, potykali jsme si. A jak říkala, sestřenice od Františka, mého manžela, že popraskali žárovky a že věděla, že to tutovka.
0: Jo.
1: Takže dcera mě seznámila s tatínkem, obyl vdovec, já jsem byla rozvedena. 10 let jsme spolu žili.
0: Ano.
1: Už jsme spolu 25 let, 15 let jsme manželé a lepšího partnera bych v životě asi nenašla prostě. Tím jsem získala i dceru,
0: perfektní
1: vnoučata, protože už měla děti, už jsem i prababička,

0: protože máme pravnoučata, všichni mi říkají babičko, prababičko, tím, že umřela jeho žena, tak když byla nemocná, tak mě vzali jako na její místo, co si velice vážím.
1: Ano.
0: Prostě takže osud je takový, jaký je a ke mně po těch všech terapiích a těch problémech s bývalým manželem a to.
1: Vás
0: a
1: vlastně odměnil ten osud. Přesně tak. Odměnil, čím víc se vám tam nechtělo jít, že jo, tak tím potom to bylo lepší, no. Někdy se to tak děje.
0: A dneska, nebo dneska stále, když přijede dcera za náma, kde bydlíme v Javorníku, už 9 let jsme se odstěhovali z Mikulovic, jak kvůli práci a manželovi říkali, já půjdu s tebou, a i nakonec světa mi je to jedno. Tak vždycky říkám dceře, říkám, Jaruško, ty jsi už se nechtěla starat o tatínka, tak jsi mi ho představila.
1: Jo. To je krásný příběh. Moc za něj, paní Emo, děkuju. Mám ráda příběh s hezkým koncem. Kdo by je neměl rád, kor v dnešní době. Moc děkuju.
0: No, lepší konec. Užíváme si důchodu, teda se přiznám, ještě půjde chodím do práce, protože mě v mém bývalém zaměstnání, kde jsem 26 let, už teď 5. května jsem nastoupil 26. rok, tak mě pořád chcou. Říkám, jo, tak pokud můžu, tak běhám po plavce, já tím žiju prostě. Jo.
1: Perfektní. Milujete svoji práci, to je nejlepší lék.
0: Pořád, no. A manžel pěkně doma navaří, to všechno. Máme pejska ještě, tak o pejska se staráme. A to.
1: Skvělý.
0: No, úžasný život.
1: Paní Emo, skvělý. Přesně.
0: Hodně, rozvodem nekončí život.
1: Přesně
0: já
1: tak.
0: Já jsem si myslela, že skončí život rozvodem, ale zjistila jsem, že to není pravda.
1: Tak to moc přeju. Dobrou noc, paní Emo, naslyšenou.
0: Dobrou noc vám a všem posluchačům a přeji, aby všichni měli takový konec jako já.
1: K paní Emě přidám zprávu, kterou napsal pan Michal. Otázka osudu náleží filozofům, je stejně svízelná jako otázka smyslu života nebo existence Boha. Stoikové věřili v kauzální determinismus, Nietzsche zas prosazoval koncept lásky k osudu. Já se už do těchto diskuzních vod zpravidla nepouštím. Úvahy vedou jen k domněnkám a co když člověku ani není dáno pravdu zvěděti. Je ale něco, co má v mém životě jedinečnou hodnotu. Tím je víra, že na každého někde někdo čeká, že na celém světě vždy existuje přinejmenším jeden ideální protějšek, osudová spřízněná duše. Vlastně to není víra, je to téměř vědění, statisticky extrémně vysoce pravděpodobná skutečnost. Kdo je si toho náležitě vědom, drží v ruce štít proti malomyslnosti ve víře v nalezení romantického souznění, napsal Michal.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají.

0: Houston.
1: Nevím, co by Pavlu Bobkovi řekl Houston, ale jsem zvědavá, co mi řekne na dnešní osudové téma pan Josef, který nám volá z Novosedlic. Krásný dobrý večer.
2: Krásný dobrý večer i vám, a všem, který vás poslouchají. Ale řekl bych, že osud je daný vlastně od narození. Vy se narodíte a vlastně máte život před sebou a každý do té doby až do té smrti, která je přirozená samozřejmě, že se musí každý to vysmířit, i když se mu to nelíbí.
1: To je pravda.
2: No, s tím se musí smířit. Jestli to přijde ve 30, 50, 80 nebo ve 100 letech, to nikdo neví. Bohužel to nikdo neví, ani to nikdo vědět nechce. To je prostě přirozená věc. Narození a smrt. A to, co my si zažijeme za svůj život, to si asi uděláme sami, jako prožijeme, jak si ho vytvoříme, kolika lidem pomůžeme hlavně. Nejde o to, co my z toho vytěžíme hlavně, jo? Není co těžit, proč by se z něho měli těžit něco? Přirozený je něco rozdávat, podle mě.
1: Mělo by to tak být, pane Josefe.
2: No je jednoduchý, když potkáte, jako já to třeba tady v Novosedlicích, je docela dost starých babiček, který potkávám, a oni si chodí na ten nákup s těma takovýma těma vozejkama na kolečkách a už jsou to starý babičky. A víte, jak jim stačí klasický pozdrav, když se tam dostaví na té levice, řeknete jim, jak se máte, paní?
1: Přesně.
2: Jak se vám daří? A vy taky to potěší. A už jim přispíváte radost do života, že se někdo o ně zajímá. A už to jim pomáhá do života dál. Je to úplně jednoduchá věc.
1: Stačí tak málo, pane Josefe.
2: Je to úplná maličkost, která vás nic nestojí. Absolutně nic vás to nestojí. A i kdyby to stálo, tak by to bylo o ničem, jo. Jde o to prostě osud. Osud si zařídíte sami, ale podejte upřímnou ruku, dobrý pohlazení a jak by řekl ono, upřímnou větu a takový to, nevím.
1: Pane Josefe, ale teď jste to řekl, to nejlepší vlastně, co můžeme dát, nás nic nestojí a to je prostě fakt.
2: Nic to nestojí. Když někdo přijde, ani ho neznáte, řekne vám dobrý den, tak vás to potěší. A vy odpovíte, ano, dobrý den i vám. A nestojí to ani dvacetník.
1: Je to tak. Moc děkuju.
2: Je to úplně jednoduchá věc. A ten život je pak příjemnější, ne?
1: To rozhodně.
2: Si myslím, že jo.
1: To rozhodně. No, Josefe, zdravím na Sever Čech, moje milované severní Čechy.
2: Taky.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Mám taky.
1: Tak, panu Josefovi přidám zprávu, kterou napsal František ze Židlochovic. Pane Františku, jenom taková vsuvka. Jela jsem v pátek směrem na Bratislavu, takže jsem se dívala, že vpravo je odbočka na Židlochovice a říkám, a tam znám dva posluchače z Noční linky. Dobrý večer, paní Janičko a posluchači Noční linky. Můj názor na osud už posluchači Noční linky dobře znají. Já jenom sleduji, jak si ten osud se mnou pohrává. Paní Věrka má naprostou pravdu. Osud máme všichni, ať věříme na co chceme, napsal František. Ještě chci jenom takovou moji vsuvku poděkovat paní Marušce, která mi napsala, že je ráda za dnešní téma a vítá mě u mikrofonu. Takže moc děkuji i vám, Maruško. A teď už divoký horský tymián, Žalman a spol nám budou hrát a zpívat.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: před chvíli byla půlnoc a my jsme se přesunuli do středy 22. července. Dnešní noční linka je o osudu a já se vás ptám, jestli věříte v osud. Řekli jste si někdy, že tuto situaci nebo tohoto konkrétního člověka vám do života osud postavil? V jaké souvislosti to bylo? Co vám tato konkrétní situace do života přinesla? Říkám, podělte se s námi ostatními o váš osudový příběh. Jako tak třeba učinil pan Josef, paní Emma, Marie, Eliška, Lenka či pan Robert. Tak a já vám přečtu zprávu, kterou mi poslala paní Jana. A to přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Dobrý večer linkařům, dnes hlavně vám, paní Jano. Téma mi připomnělo dávnou vzpomínku. Je tomu asi 40 let, měla jsem tetu z druhého kolena, prostě vzdálená rodina. Ale padli jsme si do oka a měli se rádi. V létě se mi zvala k nám, pobyla 2 až 3 týdny a byla vděčná, že není sama. Krátce po svých 85. narozeninách odešla na věčnost a všechno zdědila neteř nejbližší příbuzná. Měla jsem si něco vybrat na památku a tak jsem si vzala tetin vyšívaný obraz a 3 knihy. Po čase se neteř ozvala a chtěla se sejít. Totiž teta měla vkladní knížku na heslo a chtěla peníze vybrat, ale heslo neznala. Dnes by to už nebylo možné. Dala vkladní knížku mě, ať si poradím. Přemýšlela jsem nad heslem a zkusila jsem jméno jejího manžela, mého strýce. Nic. Oni byli taková věrná dvojka. Tak jsem příště zkusila ty a já, nic. Příště naopak, já a ty, nic. Pak jsem kontaktovala neteř, že to vzdávám. Skončilo to tak, že neteř si vzala porcelán a doma při pečlivé prohlídce našla v jednom šálku papírek. Tam bylo jediné slovo, osud. Napadlo jí, že to je heslo. Tak jsem už naposledy šla do spořitelny a toto heslo jsem uvedla. Bingo. Bez problému mi vyplatili asi 17 tisíc, tehdy to byla slušná částka. Že jsem za to koupila nábytkovou stěnu i se skříní a prádelníkem do obýváku a konferenčním stolkem. Na tetu si velmi často vzpomenu na to, jak ona se prala s nelehkým životem, samotou i zdravotními komplikacemi a tak vlastně chápu, proč si za heslo do vkladní knížky vybrala slovo osud. Zdraví Jana. Paní Jano, moc krát děkuju za váš příběh, který jste nám napsala do noční linky. Teď už Věra Martinová nám bude zpívat Harlekín.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní noční linka je o osudu a dovolala se do noční linky na číslo 731 800 900 paní Iveta z Poděbrad a jak mi řekla během písničky, není to její osudový příběh, ale strýce, pokud se nepletu. Je to tak? Dobrý večer, paní Iveto.
1: Dobrý večer všem. No, je to nejmladší bratr mého dědy. Když se můj děda vrátil v 20. roce z první světové války, a tenkrát mu bylo asi 23 a 20 roku, tak přišel domů a tam se batoval tříletý chlapeček. A to byl jeho nejmladší bratr. Když přišla druhá světová válka, tak tenhle tenkrát tříletý chlapeček odešel balkánskou cestou, odešel do Anglie a tam bojoval v RAF.
0: Ano.
1: A mezi tím se tam teda oženil, měl syna, po válce se vrátil sem do Čech. Prostě bojoval na špatné straně barikády podle tehdejších názorů. A takže on byl odměněn tím, že se dostal do Jáchymova a rozvedli je a jeho ženu Angličanku i se synem poslali do Anglie. Zůstal tady sám. Když se konečně dostal na svobodu, tak si tady teda našel paní, měli spolu syna. Teta umřela, syn mu zemřel, opět zůstal sám. A tak nějak si protloukal životem a měl úžasnou jaksi filozofii, že co je za mnou, je za mnou. Já se na to ošklivý jaksi neobracím. Já koukám, aby to, co je přede mnou, bylo vždycky lepší.
0: Úžasný člověk.
1: A je to taková věc, která i mě pomáhá v životě a říkám, je to můj obrovský vzor. A teď si představte, že tenhle ten člověk se dostal do nemocnice a tam chodila taková sestřička a on furt po ní pokukoval a pak ji říká, sestři, vy mi tak strašně připomínáte moji první lásku. A taky se jmenovala stejným křestním jménem jako vy. No a tato sestřička se na něj usmála a říká, no jestli to Tondo nebude tím, že jsem to já.
0: To je krásné.
1: Představte si, že oni byli z Prostějova nebo od Prostějova a potkali se v Praze. No a tak ona v té době už byla vdova, tak jako spolu dlouho spolu kamarádili. A my jsme vždycky říkali, Tondo, vem si libušku. Prosím tě, já se v 80 letech nebudu ženit, neblázněte. No, dopadlo to tak, že se u mě stavil a říká, ty se mi budeš smát, ale já jsem se oženil.
0: Krásný.
1: A my jsme všichni jenom řekli, no konečně.
0: To je hezké.
1: Strašně, no, říkám, žili spolu snad 20 let, takhle, jak se říká, napří knížku. A když se konečně vzali, tak se strýc hrozně těšil, jak oslaví svoji 90. A bohužel teda 6 týdnů předtím zemřel. Ale prostě ta jeho peripetie životní, ten osud.
0: By vydal na román.
1: Ten se konečně dostal ke své první lásce. A myslím si, že spolu prožili hezkých 20 let.
0: A to je úžasné, paní Iveto. Že jo. Krásný příběh. Moc krát vám za něj děkuju.
1: Já si myslím, že takovej přístup k životu. Já jsem v životě neviděl, že by se mračil, že by se rozčiloval, že by prostě skuhral na osud. A že měl jaksi důvod na něj kolikrát skuhrat. A vždycky říká, ne, to, co je za mnou, to je za mnou.
0: Mně paní Iveto to přijde, že, promiňte, že vám skáču do řeči, že lidi, kteří opravdu zažili jako šílené věci, tak mají takovýhle náhled na život. Je to zvláštní.
1: Já tady mám jeho fotografii a vždycky, když jsem v úzkej, když mi je opravdu tak jako přeskno a úzko, tak se vždycky podívám na tu fotku a říkám, Tondo, co by si mi řekl, že se mám na to vybrdnout, viď?
0: Tak.
1: On by to řekl, já tady nic teda.
0: Rozumím. Moc krát děkuju.
1: Tak já jdu dělat něco užitečného.
0: Jo. Děkuju, paní Iveto.
1: Aby viděli vždycky to světílko a nedívali se do té tmy.
0: Děkuju, dobrou
1: vám
0: noc.
1: Hezký den. Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Ještě, že tě lásko mám, Petr Kolář nám bude zpívat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: V dnešní noční lince se vás ptám, jestli věříte v osud. A vyptávat se budu i paní Jiřiny, která nám volá z od Bzence. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer, ještě jednou. Já, tato písnička tak trošku pasovala na nás. Vždycky by měl můj manžel 86 roků.
0: Uh-huh.
1: Ale v roce 2008 zemřel chudáček. Našla jsem ho v koupelně mrtvého. Už mu nebylo pomoci. Ale prožili jsme spolu velice krásné roky.
0: Ano.
1: A měl mě strašně rád. Postavili jsme spolu baráček. No baráček, vilku. Dvě děti krásné. Syn už má 66. No baráček, vilku. Dvě děti krásné. Syn už má 66. Dcera má 62. Jsou zaopatření velice dobře se mají. A mě ta dcera, protože bývá se mnou, tak mě opatruje příkladně teda. Musím říct, já jezdím s chodítkama, mám dvě, protože aby dcera nezdělávala to chodítko se schodka důle, tak mám dvě tam vždycky sami, jak dostanu tomu druhému chodítku a vyjdu aspoň před naše, sednu si tam a sedím a dívám se na svět kolem sebe. Jezdím vlaky, to vidím všechno. Ale

0: Cíl bylo v tej, jak to mám říct, ulici našej.
1: Ano.
0: Tolik lidí, teď tam nevidíte živáčka, tak tam sedím opravdu sama.
1: A paní Jiřino, jestli tomu dobře rozumím, tak váš osudový muž byl taky váš manžel.
0: Ano, a velice, velice chodný a mě velice rád. Co to pomůže? Seznámili jsme se. Já jsem prodávala stupenky na zábavu a on došel hned ty první pohledy se na mě vstřetli. Já jsem byla jeho první láska, on byl moja první láska. A tak to s náma zatočilo.
1: A vydrželo to, že jo? Vzali jste se a vydrželo vám to, ta první láska.
0: No, mohli jsme, skládali jsme si, že budeme, uděláme zlatou svatbu. No zatím, že zlatý svatbu byl pohřeb. To jsem měla naskládané, tak byl pohřeb, no.
1: Bohužel, bohužel, jak se tady dneska už zaznělo, že i se narodíme, i se musíme smířit s tou smrtí, i když ne vždycky je to lehké. Nedávno jsem mému kamarádovi psala, víš, jako já vím, že to je prostě náš osud jakoby lidstva, člověka, ale chtěla bych, aby někteří lidé tady byli s námi navždy. A on mi odepsal, to je sice krásné, ale je to, Jano, nerealistické. A je to pravda, prostě bohužel tak to je. Mockrát vám děkuju, paní Jiřino, a zdravím vás do Bzence. Dobrou noc.
0: No, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku, kde se vás dnes ptáme, jestli věříte v osud, a vyptávat se budu i paní Ludmily. Dobrý večer, paní Ludmilo.
1: Dobrý večer. Tak, mám začat?
0: Paní Ludmilo, určitě, jsme ve vysílání. No vás poprosím, jestli máte zapnuté rádio, prosím, vypněte ho nebo běžte do jiné místnosti, aby tam nebyla ozvěna. Děkuju.
1: Tak, jako mladá jsem byla zaměstnaná v JZD a tam nás poslali na rekreaci do Vysokých Tater. Měli jsme ještě jedna svobodná holka a jedna paní s náma. No, byli jsme tam ubytovaní, bylo nás tam 60, většina mladých lidí. Hezký to bylo, už 3 dny jsme tam byli, ale moc jsme se neseznámili s nikým. My jsme seděli u stolu s jinýma lidima, s cizíma.
0: Ano.
1: A byl tam jeden pán a ten si večer šel, nebo jako muži, že si šli na pivo a ano. Vykládali si, kdo co dělá.
0: Ano.
1: A on že mu řekl, je u mojeho stolu, co je slečna a ta má stejný zaměstnání, jak vy. No a to já jsem ale nevěděla. No druhý den jsem potkala toho pána a on mě povídá, slečno, my prý máme stejný zaměstnání.
0: A jaké to bylo, paní Ludmilo?
1: No, dělala jsem JZD zootechničku.
0: Ano.
1: A on taky. A tak jsme se domluvili, začali jsme, tak to už byl 3. den, nebo 4. den, byli jsme tam na týden, tak zkrátka dobře, 4 dny jsme tam ještě prožili, myslím. A teď jsme to, jeli jsme domů vlakem, ale my jsme to měli 100 kilometrů od sebe, jako. Manžel byl od Brna, já od Kroměříže. A no tak, jsem si říkala, kdo ví, jak to dopadne. No ale manžel to ještě nebyl.
0: Ano.
1: Napsal mě, za měsíc za mnou přijel a takhle potom, já nevím, asi 6x za mnou byl po měsíci a jak bylo teplo, tak přijel na motorce, tak jestli jsme se viděli celkem 14x a v říjnu jsme se vzali. A žili jsme 55 roků spolu. Jo? Takže,
0: osudové takže, setkání na dovolené.
1: Ale kdyby ten pán mu neřekl o mně,
0: ano.
1: Tam bylo děvčat všelijakých, tam bylo hodně mladých, to nebylo tak jednoduchý. Tam, ale on mu o mně řekl a ukázal mu, která jsou to, že tam sedím u stolu s ním, víte, tak takhle si mě vybral. No.
0: Krásné osudové setkání, paní Ludmilo, moc krát děkuji za vaše vyprávění. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Přidám zprávu, kterou napsal pan Mojmír ze Svitav. Ten si vybral k tomu adresu linka@rozhlas.cz. Jsem kněz, takže znám řadu příběhů, kdy se jak na kom osud projevil. Pokud se nic takového nestalo mně, je to proto, že jsem nikdy neudělal nic tak dobrého, abych za to očekával odměnu. Ale žil jsem si celkem spokojeně. Cestoval jsem po světě a moc se mi to líbilo. Teď jsem zestárl a zdraví se zhoršilo, ale budu dál plnit své povinnosti, dokud budu schopný. Přeji štěstí, zdraví a splnění všech dobrých přání vám i všem, kteří vám volají. Moc krát děkuju za sebe i za volající, pane Mojmíre.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jestli pak věří v osud paní Božena ze Zásmuk, to se dozvíme na lince 731 800 900 právě teď. Krásný dobrý večer, paní Boženko.
1: Dobrý večer, zdravím vás i všechny posluchače. Já bych chtěla říct osud mojí babičky a dědečka.
0: Ano, ano.
1: Chodili spolu jako svobodní, jenže babička měla nevlastní maminku, tak musela jít sloužit do Vídně. A z Vídně se vrátila po 11 letech s 9letým synem, protože jí tam manžel zemřel, aha, tak přijela zpátky do Čech. A šla navštívit kamarádku v Kouřimi a můj dědeček jel z návštěvy ze Zásmuk do Libice a stavil se u sestřenice a to byla ta její kamarádka.
0: Aha.
1: A oni se tam po těch 11 letech potkali. Dědeček byl vdovcem se 4 dětma.
0: Pane.
1: Manželka mu v lednu zemřela, oni se tam v letě nějak potkali. A moji maminku už vedla do první třídy v září do školy.
0: Mm-hmm.
1: Vzali se, vychovali 5 dětí. Maminka říkala, já jsem nepoznala hodnější mámu, než byla ona. A měla syna, který se teda nevoženil, ten mm-hmm. její syn.
0: Mm-hmm.
1: A potom prosila maminku moji, říkala, prosím tě, nenechávej Lojzíčka na starý kolena, postarejte se o něj. Tak maminka moje jí to slíbila, taky to splnila.
0: Uh-huh.
1: V trejdu jsme tady měli 5 let, jenže maminka už byla nemocná, tak jsem to splnila já za ní. Posloužili jsme mu, protože říkala, to, co ona pro nás udělala, pro 4 děti, to by vlastní máma neudělala.
0: To je úžasné, paní Boženko. Když se to no, takhle no. zadaří, že jo? Když je ta žena na pravém místě a není to macecha, je tak, jako mluvila paní Eliška o té ženě, kterou si vzal její tatínek a musela chudáky ty sourozence se o ně starat ve 12 letech a podobně.
1: No, protože ona to zažila sama na sobě, že vlastně ta nevlastní matka ji vyštvala z domova, protože se maminka ji umřela, tatínek se oženil a s tou druhou manželkou se jim narodila dcera, jenže nebyla úplně zdravá.
0: Aha.
1: A ona prostě žárlila na ní, protože Maruška byla hezká a tuhle tu dceru měli prostě postiženou. Ona potom jako i snad asi ve 30 letech zemřela.
0: Aha.
1: Jo, no, ale stejně prostě Maruška musela z domova.
0: Strašně.
1: Jo, no a takhle prostě se s tím stejně se spolu vzali a vychovali prostě, ona mu pomohla vychovat ty 4 děti a no.
0: No, jak to říkáte, paní Boženko, možná, že si to zažila sama na sobě, jaké to je,
1: ano.
0: Když ta macecha je zlá a vlastně nepřijme to, že prostě tady nějaké dítě je, tak buď to do toho s tím jdu, anebo ne, že jo?
1: Ano, ano, ano.
0: Hmm. Tak hlavně, že to mělo dobrý konec pro vás ano. i pro maminku. Moc krát děkuju, paní Boženko, a zdravím do Zásmuk.
1: Jo, taky všechno, hlavně hodně zdravíčka.
0: Přesně
1: vám
0: tak.
1: Všem.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 36 minut po půlnoci a stále si povídáme na osudové téma a povídat si budu v tuto chvíli s panem Václavem, který mi volá ze Středočeského kraje. Krásný dobrý večer, pane Václave.
1: Já bych chtěl popřát všem krásný večer a chtěl bych povídat o takové krátké osudové chvíli, která se stala, už je to 41 let.
0: Ano.
1: V 83. roce jsem byla taková zvláštní osoba, byl jsem rozvedený a měl jsem ve vlastní péči 8-letého syna a 11-letou dceru.
0: Uh-huh.
1: 17 let jsem byl máma, táta.
0: Ano.
1: A ten mladší, ten syn chodil do školy a do družiny. Většinou jsem tak ho vodila dcera, která je o 4 roky starší. A jednou dcera byla někde na výletě a bylo potřeba, aby jsem pro něj prošel já. Tak jsem pro něj šel a s paní vychovatelkou jsem si chtěl povídat o takové věci. Já jsem kdysi dávno dělal na nějakém obecním úřadě nebo národním výboru. Stavili jsme školku a podepisoval jsem faktury za milion. A synovi jsem napsal jednou žádost o to, aby opustila dceru z družiny. Paní učitelka, ona řekla synovi, to není podpis. Uh-huh. Syn přišel domů a plakal a paní učitelka řekla, že to není podpis. Tak jsem tam jednou prosím šel. Povídal jsem si chvilku s paní učitelkou na chodbě. Musím říct, já jsem byl 17 měsíců máma, táta a paní učitelka 14 let vdova.
0: Uh-huh.
1: A začali jsme si tak spolu povídat nejenom o tom podpisu, ale dostali jsme se na knihy. Pak jsem jednou na chodbě počil kapesníka, tohle to všechno. A já měl vůči těm svým dětem takový závazek. Musel jsem jim slíbit, potom co všechno prožili, že dřív než jim bude 18 let, že se neožením.
0: Aha.
1: A paní učitelka k nám přišla jednou, dvakrát na procházku, na večeři nebo na návštěvu. Měla sebou ještě psa pudla. To byl takový jeden z největších signálů pro to, pro všechno. A pak přišel Silvestr, my jsme si s paní učitelkou řekli, že ho spolu oslavíme. Děti byly u mé babičky na vesnici a protože jsem dětem slíbil, že se nebojíme. A tohle to všechno, tak jsme přijeli za maminkou mou, povídali jsme si, děti byly u sestry, která žila v domě vedle, pak přišli s klinou verandou a teďko řekli věc, která tenkrát byla úplně jiná. Otevřeli dveře, řekli, je soudružka učitelka. A tak jsme začali spolu žít, musím říct, jsme manželé 41 let. Vychovali jsme 4 děti.
0: Ano.
1: A musím říct, že skvělá manželka, skvělý pedagog. Občas se mi zdálo, že i na ty děti kapánek přísná, skoro až bych řekl tak někdy trošku krutá, ale ono to bylo potřeba. Já jsem byl přece jenom měkčí na tu výchovu tím, že ty děti jsem dostal do péče a chtěl jsem je tak jako opatrovat a obalovat všem dobrým.
0: Rozumím. Manželka.
1: Tak, a takže můžu říct, že všechny 4 děti jsou velice dobře postavení do života a my jsme spolu oslavili na 41 let manželství.
0: Úžasný, pane Václave.
1: Já mám oběma 80 let a můžu vám, že jedna jediná osudová chvilka, kdy jsem podepsal žádost, aby paní učitelka pustila syna s dcerou z družiny, stála za to, že se mi zásadně změnil život.
0: Perfektní.
1: Ale nejenom mě, především se změnil život těm 4 dětem. Je mezi nimi takový rozdíl. 51 let, 55, 60, 62 let, ale jsou všechno bratr, sestra, jak když si vždycky patřili, manželka je pro mě od leta máma a tohle to všechno prostě báječnou rodinu.
0: Povedlo se, pane Václave.
1: A říkám, jeden obyčejný nečitelný podpis stál za to, že jsem měl člověk v životě a že si mají naše děti, všechny 4, velice krásně.
0: Moc děkuji za vaše vyprávění, pane Václave, a gratuluju. Dobrou noc přeju, zdravím vás.
1: Já přeju dobrou noc, děkuju. Já jsem kapánek do pláče.
0: Děkuju vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní noční linku bych nazvala osudovou a osudový bude určitě i příběh pana Olina, kterého vítám srdečně, který nám volá z Kopřivnice. Dobrý večer.
1: Já vás zdravím taky. Chtěl bych pozdravit Roberta. Ahoj, Roberte. Jestli ještě poslouchá, nebo už spí možná. Ano. Ten byl na začátku.
0: Ano, hned. Ano, hned první.
1: Paní Jiřinka z Brzence, já jsem teda z Kopřivnice, ale vyrůstal jsem v Žeravicích, takže to je 6 km od Brzence. To je takový zeměpis trošku na začátek. Jinak tady máme jasno, 16 stupňů. Příjemně venku.
0: Paráda.
1: No ten osud, to já nevím, já bych to pojmenoval jakoby zkouška pro lidi, kteří jsou v tomto okamžiku kolem toho té události účastní. Protože to je takový osud, nevím, stane se něco, někomu někdo zemře, tak je to vlastně pro ty pozůstalé takový nějaký odrazový můstek do něčeho dalšího, jestli to zvládnou nebo nezvládnou a podobně. Protože já jsem vlastně se s tím v rodině setkal taky, je to přes dva roky, kdy odešel můj syn, zůstala tady paní manželka, 3 vnuci.
0: Ano.
1: A protože to bylo takové, zemřel na takovou tu hroznou nemoc, jak se tomu říká, jak se to ani jmenovat.
0: Rozumím.
1: Trvalo to rok a půl, takže vlastně jsme s tím se připravili, tak to byla taková příprava na ten konec, no. Takže znamená, já to říkám, že znamená to, že ti lidé kolem jsou postaveni před nějakou tvrdou realitu, když to v tomto směru řeknu takhle, a musí se s tím nějakým způsobem vyrovnat. Jak říkám, trvalo to rok a půl, takže člověk to nějak tak zpracovával postupně a potom, když teda vešlo k té události smutné, tak prostě jsme byli na to připraveni a vzdychnu si trošku, tak je to takové, jaké to je. Musí se s tím žít. On se totiž říká, že na světě jsou snad 2 nebo 3 místa, kde jsou takzvané palmové listy, jestli mám to něco.
0: Ano, v Indii třeba.
1: Palmové listy.

0: Palmových listech jsou, je vlastně zaznamenané to, co
1: každém
0: z nás. Ale nejsou tam všechny palmové listy pro všechny, ale jsou tam pouze ty, pro které si ty lidi přijdou. Můj tam třeba není, já tam nepůjdu.
1: Taky ne,
0: je to,
1: přesně tak.
0: No jasně, prostě abych věděl, že tenkrát a tenkrát bude to a to, tak to určitě ne. Takže ty palmové listy jsou něco takového, takový, já bych řekl takový strašák, že by to byl pro mě teda aspoň osobně. Takže opravdu to nechci. A to, co se stane, prostě člověk to neovlivní. Říká se o těch svíčkách, každý máme nějakou tu svíčku. Někdo má dlouhou tu svíčku, hoří mu dlouho, někdo má krátko, prostě najednou někdo sfoukne nebo něco i sfoukne. Já říkám, nic se na světě neděje nahoru, to jsem opakoval tady v tomto rádiu nebo v té noční lince už několikrát, že jsem přesvědčen, že je to nějakým způsobem dané, řízené, aniž to může být třeba z reinkarnace z minulých životů, jako máme, nebo ta duše, která v nás je, údajně váží po nějakých stejných 47 gramů, nebo kolik, jak to zkoumali věci, že v okamžiku umrtí ten člověk má určitou váhu, pak zemře, takže odejde nějaká energie, zřejmě.
1: Ano.
0: Takže prostě já říkám, jsme tady na tomto světě z nějakého důvodu, plníme si svůj úkol, nebo aspoň se snažíme, aniž víme, jaký úkol, protože pokud by to šlo s tou reinkarnací, tak v minulém životě člověk, který byl, jak se říká, zlobivý, když to řeknu mírně, tak se tady v tomto životě jakoby něco odskáče, nebo musí odčinit. To je, jako se říká, takový ten vtip. Pánové nebo muži, buďte ke svým ženám vždy hodní, protože když to nebudete hodní, tak v příštím životě se narodíte jako žena. Takže vlastně všechny ženy jsou muži ve výkonu trestu. To je takový trochu na odlehčení.
1: Rozumím.
0: No, jasně, no.
1: Děkuju, pane Olene.
0: Takže to bylo jenom taková úvaha prostě o tom, co prostě se kolem nás děje. Jestli to je tak, nebo není to tak. Každý se s tím musíme nějak poprat. Takže všem přeji, ať to má nějaký význam, ten jejich osud, když to teda tak nazýváme, nebo se nazývá, a jsou s tím srozumění a nějak se s tím vypořádají.
1: Děkuju vám a přeju krásnou dobrou noc do Kopřivnice. Naslyšenou.
0: Mějte se moc krásně taky, těším se na další setkání.
1: Taky.
0: Dobrou noc.
1: Dobrou noc. Přidám zprávu, kterou napsala paní Jana Zírková. Dobrý večer, já se osudu celkem bojím. Co špatného mi může třeba přinést a na co věřím, tak to jsou boží mlejny. Že kdo mi v životě ublížil, měl by být spravedlivě potrestán a nejen v souvislosti s mou osobou. Měla by to být taková životní pravda pro každého z nás, ale bohužel se v mém životě spíše více setkávám s tím, že naopak dobrý skutek je po zásluze potrestán. Takže já věřím v osud, který mi přinese právě jednou tu spravedlnost, napsala paní Jana. Paní Jano, děkuji i za váš příspěvek. Teď už nám bude zpívat Karel Zich.

Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy příjemně a já už vám jen mohu popřát krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání Noční linky, a to v úterý 28. července. A zajímat mě bude, jakou roli hraje ve vašem životě sport. Dnes už kolega z naší středočeské redakce Honza Macoun, kterého bude zajímat váš nejdivnější zážitek se sousedy. Zažili jste divného souseda? Slyšeli jste něco přes zeď? Viděli jste něco z okna? Našli jste něco za dveřmi? Zmizelo vám něco ze sklepa? Vrátil se vám sousedský balík? Hlídal vás někdo z chodby? Klepal vám někdo na topení? Stěžoval si někdo na ticho? Rušil vás někdo na schvál? Přistihli jste souseda při činu? Bydleli jste vedle podivína? Pomohl vám někdy soused nečekaně? No to je otázek, co si pro vás Honza připravil. Tak já vám přeju, aby noční linka byla stejně krásná, tak jako pro mě byla ta dnešní. Dobrou noc i noční zábavu vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Tak zase dobrý večer, dámy a pánové. Vy, kteří jste si našli teď čas pro pár rozhlasových vzpomínek. Ty dnešní mají v sobě něco z neopakovatelné atmosféry přímých přenosů hudebně zábavných pořadů v 60. letech. No a samozřejmě Valdemar Matuška u toho začasté nemohl chybět.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Počkejte, na tohle potřebuju brýle. Tak 19. února 1966 se vysílalo první Rádio Nocturno z pražského divadla Rokoko na Václavském náměstí. Další z celé řady tehdejších oblíbených víkendových pořadů. Rádio Nocturno bylo zařazeno v sobotním programu a víte co? Proč bych to tady všechno opakoval, když to máme v archivu natočené i s dobovým ohlášením?
0: Přímým přenosem z divadla Rokoko budete sledovat naše první sobotní Rádio Nocturno. Připravil je Darek Vostřel, který také půl hodinku spolu s Jiřím Šaškem uvádí. Zpívají Helena Vondráčková, Marta Kubišová a Václav Neckář. Hovoří Milan Neděla, Jiří Štuchal a Bedřich Zelenka. Hraje Big Beatová skupina Mephisto zařízení Františka Kopala. Režii má Jiří Josek.
2: Vážení přátelé, první gong, první virbel, první tóny. Dobrý večer, vy tady v sále.
3: Dobrý večer, vy doma u stolů.
2: V ušácích.
3: I v postelích.
2: Zahajujeme se slavnostními pocity a
3: slavnostními slovy.
2: První veřejnou nahrávku
3: z divadla Rokoko.
2: První Radio Nocturno.

0: těch několika úvodních větách jsme nadhodili,
1: co jsme chtěli vlastně říct daleko složitěji,
0: abychom vypadali jaksi informovanější
1: a intelektuálnější.
0: Protože to se tak vždycky dělá. Když něco nevím, tak vždycky.
1: Tak to řeknu tak, aby to vypadalo, jako že vím strašně moc.
0: A přitom nedám do placu, jak se říká, vůbec nic.
1: No, a lidi si pak říkají, ten ví.
0: No jo, ten ví.
1: Ten, kdyby mohl promluvit.
0: Ne, a všimněte si, že on nic neřekl a přitom ví, víte,
1: ano, a když
0: ví.
1: To rozeberete, on vlastně říkal samý nesmysly.
0: No jo, ale takovej trouba to není, aby říkal jenom nesmysly, víte. Ano,
1: ten bude určitě mazaný.
0: No. A takhle chceme právě vypadat my. Úplně.
1: A protože o těch radionokturnech také nic moc nevíme.
0: Tak vám jenom chceme říct, že tedy se budou...
1: Každou sobotu, tedy sobotu co sobotu.
0: Co sobotu?
1: Sobotu co sobotu, sobotu bude vysílat
0: z Rokoka.
1: Pokaždé něco jiného.
0: A pokaždé to taky bude někdo jiný konferovat.
1: To říkáme pro uklidnění našim přátelům.
0: Ano, my jsme dneska dostali slovo jenom jako domácí, tedy páni.
1: Tedy jako hostitele, aby bylo rozuměno.
0: No jo, aby si někdo nemyslel, že ten barák nám patří, že ano. To
1: takový přepěch si zase ze svých hvězdných gáží dovolit nemůžeme.
0: Tedy jako hostitele vás taky srdečně vítáme a...
1: Račte do předsíně.
0: Pozor, šoupejte těma rohožkama pořádně, protože aperitiv už se podává.

0: Tak teď snad by slušnost vyžadovala.
1: A ačkoliv na to nevypadáme, slušnost to je naše.
0: Abychom představili Big Beatovou skupinu z divadla Rokoko Mephisto.
1: Pod osobním vedením tenor saxofonisty Františka Kopala.
0: Který také hrál solo na tenor saxofon.
1: Co by jeňa.
2: Z dopisu redaktora redaktorovi podepsán Josef Škvorecký. To víš o tom průšvihu, co měla minulý týden kolegyně Blumenfeldová? Vyšetřovala jí policie, protože se při revizi v antikvariátě zjistilo, že jakási Blumenfeldová prodala prodejně Partridgeův slovník anglických slangů za 250 kčs a táž Blumenfeldová ho hned zase koupila zpátky za 300 kčs údajně pro naše nakladatelství. Blumenfeldová ten machl vysvětlovala tím, že viděla slovník u sociálního důchodce Feuersteina, bývalého továrníka. A protože její redakce ten slovník potřebuje, provedla celou transakci v zájmu socialistického podniku. Socialistický podnik nesmí konat nákupy u soukromých osob. Zaplatila tedy Feuersteinovi, který je imobilní a nemohl sám dojít do antikvariátu, 250 kčs ze svého a šla slovník prodat do antikvariátu. To je podnik socialistického obchodu, tedy oprávněný prodávat národním podnikům. Okamžitě zase slovník koupila zpátky za 300 kčs, které si proti předložení stvrzenky nechala proplatit v pokladně. Blumenfeldová dokazovala, že na celé té transakci se ani ona, ani nikdo jiný neobohatil. Ovšem neodpustila si jedovatou poznámku, že okraden byl jedině stát. Tím samozřejmě upadla znovu do podezření, tentokrát vážnějšího než předtím. A trvalo jí 2 hodiny, než vysvětlila, jak to myslí. Myslela to tak. Kdyby prý naše nakladatelství mohlo koupit slovník přímo od starého Feuersteina, stálo by to státní pokladnu 250. Takhle sice antikvariát trhnul na Feuersteinovi 50 korun, jenomže tu zaplatilo naše nakladatelství, takže vlastně antikvariát jí trhnul na našem nakladatelství, tedy jeden státní podnik na jiném státním podniku, neboli tedy na státní pokladně. Tím Blumenfeldová všechno, jak se patří, zamotala. A jeden z vyšetřujících, popletený tou složitou logikou, usoudil, že o těch 50 korun trhnul stát vlastně starý Feuerstein. Protože kdyby prodal antikvariátu slovník za 200, mohl jej antikvariát prodat našemu nakladatelství za 250, tedy za sumu, za níž byl ochoten starý Feuerstein prodat slovník našemu nakladatelství přímo, kdyby se to smělo. Ten soudruh se dožadoval pohnání Feuersteina před soud. Blumenfeldce se sice nakonec podařilo spíš ho ukecat, než mu to vysvětlit, ale stejně na ní ulpělo ódium šmelinářky a tak ji přeřadili z funkce odpovědné redaktorky do funkce redakční svačinářky.
3: Hlásí se vám opět první Radio Nocturno u mikrofonu Karolina. A jelikož vedle mě stojí Jiří Štuchal, tak vlastně by to měla být Barborka. Víte, Jiří?
4: Je Barborka. No ne, podívejte se, totiž poslouchejte, slyšíte tu rýmu, ano?
3: Ano.
4: Vidíte ty oči? Mm-hmm. Nic sentimentálního, představte si, jak by mě zčervenal nos. Žádné náhrobní kameny, žádné vzpomínky. Přikročme raději dále k dalšímu bodu programu, prosím.
3: Víte, Jiří, já jsem strašně ráda, že totiž jednou také mohu zpovídat já vás.
4: Jo, vy mě budete zpovídat, mm-hmm. Tak se ptejte na hříchy. Já se vyznám, tady jsou lidi, ty rádi by to slyšeli. No, tak
3: no,
4: se ptejte.
3: Jestli je humor váš hřích?
4: To je rafinovaná otázka. No, četla jste někdy, ne, to jste nečetla, Biblii. To je taková knížka, to už dávno vyšlo, už se to nepíše, už teď, jo, to jste četla, jo? Mm-hmm. To se rozdělím. No, teď napsalo to moc lidí dohromady, zadarmo, původně, že a byly tam moc chytrý věci, na tu dobu moc chytrý věci, tam byla jedna věta a ta zněla: i spravedlivý 7x denně zhřeší. Jde-li o humor, tak já bych rád byl tím spravedlivým. Tak teď jsem se dostal.
3: No a kolik těchto hříchů tedy bude v našich radionekturnech?
4: Jo, to už tady jste se ptala Bedřicha Zelenky. Já vám musím říci, že nejsem odpovědný činitel, tedy redaktor, já jsem řadový činitel a jakožto takový nemohu se k ničemu zavázat. Já vás ujišťuji, že se budeme snažit o dodávky do toho Nocturna a subdodávky. No potom samozřejmě záleží na interpretech, tedy na zpracování tohoto humoru. A často se podaří někdy i ze špatné dodávky udělat 603. Tak jsem to myslel. Zase dobře, že? Zase jsme si to
3: potom... Z toho vyplul, ano. No, teď to bude horší. Teď bych se chtěla obrátit trošku přímo k vám. Jiří, vy vlastně celý život bavíte lidi. Jak to, že to na vás nemá vůbec žádný vliv? Jak to, že jste tak vážný člověk v civilu?
4: No, ona to nesouhlasí tak zcela. To je odezva dávné minulosti. Já jsem v minulosti dělal satiru jako úvazek. To znamená, že jsem se díval na pitomosti a pak jsem to zveselil. A tak, asi to je asi tak zhruba, že ano. No, to je satira. No ovšem, nebylo to dost radostné, protože vždycky se musí najít případ, který trochu bolí a zlobí. A teď už je to lepší, teď už se víc směju.
3: No, ale přece není možné, abyste se vůbec nezlobil. Co vás nejvíce rozlobilo v posledním roce?
4: No, to vám nemohu říci, protože já nemám nějak kategorizován humor. Rozumíte, že bych měl zlost pro odpoledne a jednu na ráno a takhle. Já se zlobím stejně v samoobsluze, v hospodě, doma. Mám to stejný, aby se to nepletlo. Jo, moment, ale zlobil jsem se velmi na množné číslo.
3: Na množné číslo?
4: Ano. Já to řeknu symbolicky, on když někdo nebude rozumět, tak to bude dobrý. Tak podívejte se. Řeknu vám anekdotu. Chlapeček píše úkol a volá na tatínka. Tati, prosím tě, jak je množné číslo? Ty jsem to spleš, máte si?
3: Ano, já totiž poslouchám, co z toho vyjde.
4: No, on se ptal, jak je jednotné číslo od zmetky? A tatínek říkal, jednotný to u nás vůbec neexistuje. Takhle, no tak. Ono bylo dobře, že měli o čem se myšlet.
3: Ano, já myslím, že bych se vás raději měla zeptat na něco veselého.
4: No, prosím.
3: Čemu jste se nejvíce zasmál v minulém roce? Nebo v posledním roce?
4: Letos, hned po 1. lednu jsem se zasmál. Upřímně, srdečně bylo mi dobře, protože to, co se v loni zavedlo u nemalé zlosti nás všech, to se zase 1. ledna zrušilo.
3: A to byla výplatní střediska.
4: No ale ne úplně se to nezrušilo. Ještě něco zůstalo, abychom si tak rychle neodvykli.
3: No. Takhle. A já jsem s vámi chtěla udělat takový veselý rozhovor a mám pocit, že se mě to nějak vymuklo z ruky. Řekněte na závěr něco veselého, Jiří.
4: Já bych snad bych řekl něco smutného, ale směšného. Jde o belgického státního příslušníka, takže to nebude tak špatný. Přivezl k nám stroj. Takový stroj, který se u nás montoval v nějakém provozu. No a tam odborníci se k tomu sešli a on to tam měl montovat, přišel tedy v pondělí a oni, odborníci tam četli, že noviny nad těmi novinami rokovali, potom si dali kávu, pak poslali pro pivo, jemu dali taky napít piva, pak poslali pro párek, jemu dali taky ten párek, jemu dali taky napít ještě jedno pivo a tak to šlo. No a bylo úterý a zase přišel a oni tam nad těmi novinami, nad těmi čtverečky se trošičku takhle museli pobavit a podiskutovali a kafe a pivo a... Pak byl druhý den, další den a on šel k náměstkovi a povídá mu, prosím vás pěkně, nezlobte se, já umím jenom francouzsky. Já bych potřeboval něco přeložit, chtěl bych to těm pánům říct. Prosím. A přeložil mu to. A on se ptal na tuto jednoduchou větu. Pánové, já jsem s vaší stávkou solidární, ale přidat se nemůžu, já jsem Belgičan.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Tak jste to sami slyšeli, Marta Kubišová, Nepiš dál, ale tahle neznámá originální verze společně s Milanem Nedělou. A u něj s dovolením ještě chvíli zůstaneme. Jedno další Radio Nocturno uváděli pánové Šimek a Grossman. V klubu Olympik si už tou dobou četli své povídky sami, ale v Radio Nocturnu je tehdy zastoupil právě Milan Neděla.
2: Dobrý večer. Dobrý večer. Velmi hezký dobrý večer vám přejeme přímém přenosu z divadla Rokoko, odkud uslyšíte malou ukázku z programu divadelního klubu Olympik. Hrát vám bude beatová kapela Mephisto se svými solisty Petrem Kaplanem, Viktorem Sodomou, Jiřím Dospělem a Karlem Svobodou.
3: Slyšet byste měli povídky Miloslava Šimka a Jiřího Grossmana, kteří je píšou pro divadelní klub Olympik, a měli byste také vidět a slyšet výběr z repertoáru skupiny Mephisto, která je stálým hostem divadelního klubu Olympik. Pan František Kopal, vedoucí této kapely, vybral citlivou rukou několik skladeb, které pečlivě secvičil.
2: Také bychom vás chtěli seznámit s výsledky ankety o ideální beatovou kapelu roku 1965, kterou klub Olympik tento rok pořádal. Jedním z vítězů této ankety je i zde přítomný Petr Kaplan. Nakonec jeho doprovodná kytara je natolik sugestivní a rytmus je skutečně tedy tvrdý a nekompromisní, a já bych poprosil Petra Kaplana, aby i ve skladbě Karla Svobody a Ivo Fischera Bílý měsíc to dokázal. Zpívat bude Viktor Sodoma a hrát Mephisto.

0: Milan Neděla čte povídku Moje příhody z dětství.
1: V dětství jsem nepatřil mezi kamarády k nejčilejším. Mé ploché nohy se jen těžko daly nutit do klusu. Nehledě k tomu, že přes bříško jsem s obtížemi sledoval výmoly a stružky. Postavičku jsem měl sice zdravě kyprou, ale o souměrnosti se nedalo vůbec mluvit. Ku příkladu na trenýrky jsem spotřeboval tolik látky, co moji vrstevníci na Hubertus. Přestože si na mě příroda zahýřila a vytvořila zvláštnosti, kterými jsem se lišil od ostatních dětí, nemohu říci, že bych nebyl v kolektivu oblíben. Hoši i dívky si se mnou hráli rádi a dokonce jsem býval i hlavním hrdinou dětských radovánek. Maně si vzpomínám na nejoblíbenější hru naší třídy, která se hrála i několikrát denně a v níž jsem byl ústřední postavou. Byla to známá hra na fackovacího panáka. Byl jsem na škole tak populární, že i žáci z vyšších tříd si mě k této hře půjčovali. Také mezi učiteli jsem byl oblíben. Profesor biologie si mě dokonce vybral za svého milce a v hodinách výuky mě často používal jako názorné pomůcky. Dodnes vzpomínám, jak v 7. třídě podle mne krásně popsal Hrocha. Pouze učitel tělocviku mě nenáviděl. Nemohl zapomenout, že jsem rozšlápl kladinu a vytrhl kruhy s kusem stropu, když mě na ně pomocí kladkostroje pověsil. Také mi vyčítal, že jsem zašlápl medicinbal hluboko do parket. Snažil jsem se však vyjít s tělocvikářem v dobrém a ukázat mu, že jsem sportovec. Přihlásil jsem se proto na lyžařský zájezd pořádaný školou. Učitel tím nebyl příliš nadšen, dokonce mě varoval, že hory jsou zrádné, ale nedal jsem se odradit. Strýc truhlář přihobloval dva stoleté duby a z mladých stromků vystužených ocelí zhotovil hůlky. Pouze lyžařské boty jsem těžko scháněl, číslo 63 nebylo ten rok nějak k mání. Ale opět mi pomohl strýc a upravil mi dřeváky do řemení. Takže v pondělí ráno jsem byl na nádraží kompletně vybaven. Ohlásil jsem se profesorovi a optal se, kam si mohu uložit dvoukolák s potravinami. Učitel zrudl a vzal mě do restaurace, kde se mě snažil opít starorežnou. Když mu došly peníze, plačky mě prosil, abych zůstal doma. Řekl jsem, že chci na zdravém vzduchu zesílit. Tělocvikář zvolal, že jako golem patřím do muzea rarit a ne na zájezd. Pak mi přikázal, že se musím na horách starat sám o sebe a chodit 30 metrů za výpravou. Načež sáhl do peněz vybraných od žáků na cestu, proklel mě a opil se sám. Zajel jsem s dvoukolákem na peron. Výpravčí se mě snažil vytlačit kusem kolejnice z nádraží, ale odfoukl jsem ho. Nastal čas odjezdu, seděl jsem v přeplněném kupé, lokomotiva zabrala, ale vlak se ani nepohnul. Máme málo páry, usoudil kdosi. To dělá ten tlusťoch, šeptali jiní a ukazovali na mé kupé. Nezdržujte nás, sádlo, řekla jedna paní, pospícháme. Ani jsem se nehnul, byl jsem na podobné urážky zvyklý. Náhle se vlak dal do pohybu a jeli jsme. Ne, nejrychleji, ale pohyb to byl. Tři lokomotivy pracovaly ze všech sil a brzy jsme byli ve Špindlu. Hory byly krásné, jenom mě překvapilo, že sníh klouzal. Byl jsem tak často na zemi, že se ani nevyplatilo vstávat. Než přijel Jeřáb, byl čas k obědu. Ale přece jen jsem se na horách vyznamenal. Při výletu po hřebenech, na němž jsem jen s námahou udržoval tempo spolužáků a vlekl 30 metrů za nimi svá dubiska, která měnila stezku v solidní kaňon, se nad námi náhle utrhla mohutná vrstva sněhu. Je konec, volal tělocvikář, tlusťoch utrh lavinu. To mě urazilo. Zapřel jsem dřeváky o pařez a nastavil katastrofě záda. Ucítil jsem šimravý náraz. Za chvíli jsem otevřel oči, spolužáci stáli se skupení kolem mne a učitel mi líbal ruce. Držíš lavinu, hochu? Vím, řekl jsem, a budu ji držet až do jara, abych vás zachránil. omluvte mě ve škole a přivezte mi dvoukolák s jídlem. V dubnu lavina roztála. S omluvenkou od horské služby, která potvrzovala, že jsem 6 neděl držel sněhový příval, jsem se vrátil do školy. Pan ředitel s učitelským sborem utvořili půlkruh a téměř mě objali. Na to vystoupil předseda třídy kamarád a oznámil, že mě pionýři berou mezi sebe. Postavili lešení a uvázali mi šátek spíchnutý ze dvou prostěradel. A když mě spolužáci pozvali, abych si s nimi zahrál naši nejoblíbenější hru na panáka, neznalo mé štěstí hranic. Nejdojemnější chvíle nastala však tehdy, když do místnosti vstoupil tělocvikář, přistoupil ke mně, zamáčkl slzu a zlomeným hlasem šeptl: pojď si se mnou zacvičit kostroune.
0: Poslední hit dnešního večera, tedy dnešní půlhodinky, jsme svěřili inženýru Petru Kaplanovi. Petr Kaplan je velmi populární beatová osobnost, dokonce odborníci ho považují za tak významného v oboru beatové hudby, asi tak jako je Mičurin pro pěstění a křížení různých plodin. Čili skutečně popularita jeho je nemalá.
2: A také popularita hitu je nemalá. Jedná se o hit Roll Over Beethoven.
0: Zpívá jej společně s Jiřím Dospělem.

0: Přímým přenosem z divadla Rokoko jste poslouchali Radio Nocturno. Hrala Big Beatová skupina Mephisto, zpívali Viktor Sodoma, Petr Kaplan, Karel Svoboda a Jiří Dospěl. Pořadem vás provázeli Jiří Grossman a Miroslav Šimek, kteří také dnešní půlhodinku připravili.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Divadlo pro vaše uši jsme dnes celé věnovali Radio Nocturnu, hudebně zábavným večerům 60. let, které se přímým přenosem vysílaly z pražského divadelka Rokoko. No a navzdory vzájemné konkurenci v květnu 1968 se tu se svým programem představil i Semafor a Jiří Suchý. Mimochodem, Jiří Grossman si tady už další společnou povídku napsanou s Miloslavem Šimkem přečetl sám.
3: Protože život není pouze legrace, poslechněte si teď píseň, která tragicky začíná a tragicky končí. Takovej jakýsi tradicionál, který se jmenuje Co? Kam se poděl asi

0: chvíli trapnou,
1: na tu chvíli trapnou,
0: nezapomenu,
1: nezapomenu,
0: až mě jednou drapnou,
1: až mě jednou drapnou,
0: někde v Jemenu.

0: protože ti ustřih lásky.
1: Dobrý večer, paní Panírková.
2: Dobrý večer, já jsem, víte, na začátku říkala, že dnešní Radio Nocturno je májové, měli bychom tedy hovořit o máji, nebo alespoň o lásce, v našem věku už by to bylo trošku absurdní, a mě totiž také hlavně víc napadá otázka, jak je u vás vlastně dlouho country beat?
1: Orchestr country beat je u nás vlastně druhou sezonu už a bude u nás ještě, myslím, hodně dlouho, jestli se jim u nás bude líbit. Já jsem teď po té písničce nějaký ochraptěl, ale to přejde, víte, čas.
2: Vydejchejte se.
1: No a jestli na to máme čas, já se vydejchávám tak 5 minut vždycky, tak abychom...
2: Tak to usporněji, prosím vás, usporněji. No.
1: No. Tak country beat, jak jsem řekl, je u nás druhou sezonu.
2: S country beatem jste ale také získali jednu, řekla bych, rentabilní osobnost, a tou rentabilní osobností je pan Grossman. To je, myslím, pro vás jako... Pro
1: ano, to jste nazvala
2: vedoucího
1: správně.
2: Vedoucího divadla, nebo jak se ta funkce přesně jmenuje, velice výhodná postava, protože
1: jistě.
2: To je muž, který zpívá, hraje, píše, také to po sobě čte.
1: No, to právě obdivujeme hlavně, že? Totiž skutečně... To na to by jinde měli 4 a my máme, víte, co se tím ušetří, to, já to beru ekonomicky, víte,
2: ano,
1: tak jsem najel na nový model.
2: Už se musí pomalu.
1: No, více Grossmanů opravdu do divadel, do pražských. A
2: dnes večer tedy bude zpívat nebo po sobě číst?
1: Já myslím, že obě, jak ho znám. Já bych ho si dovolil takhle pozvat k mikrofonu, vidíte, už jde, on je takový skromný. To je Jiří Grossman.
3: Po tom, co tady říkáte, tak by lidi měli mít představu, že přijde nejmíň Einstein a ono,
1: no,
3: zatím,
1: a taky?
3: Ono zatím přijde, nebo on přijde, že já jsem byl vedený ke slušnosti z domova, takže nemůžu říct, co přišlo, ale přišel jsem, je tady moc hezky a já bych spíš tady sáhl k připravovanému, nebo připravenému dílu. To je povídka, kterou jsme s panem Šimkem napsali, když jsme se nějak hnali za láskou a to děláme do dneška. My jsme taky se nás... No, to sem nepatří. On je... My jsme napsali povídku, která se jmenuje Čistá láska zvítězí. A je to zajímavé, jak

zavírají se nutkání onomu a popisují jej tak dovedně, až mráz čtenáři po zádech divě přebíhá a luzné představy honí se maně hlavou. Ku příkladu rozněcují představy tito spisovatelé. Šrámek Fráňa, Léto, strana 24 až 25, 121 až 133, Zola Emil, Nana, strana 1 až 220. Ten sprosťák, co napsal Decameron. Hrabal Bohumil, velmi nemravný, na každé stránce dvakrát. Benjamin Klička, Divoška Jaja, kapitola 7. Zápotocký Antonín, Rudá záře nad Kladnem. K aktu dojde vždy po vyzývání k revoluci. V 15 letech jsem měl tyto knihy přečteny až třikrát. Teoreticky jsem byl tedy vzdělán v oněch choulostivých věcech důkladně a zbývalo jen nabít náležité praxe. Nechtěl jsem ji však získat za mrzký peníz v domech, které se nazývají veřejnými a jimž noha slušného jinocha zdaleka se vyhne. Na taneční zábavě dívku také se mi schánět nechtělo. V potu rozdychtěných těl hlučné tančírny nacházel jsem erotiku příliš hrubou. Toužil jsem neustále po lásce čisté, jak horský potůček z jara, kdy jeden druhému se odevzdá bez postranních úmyslů a po poznání chlapec i dívka odejdou radostněji pracovat do továren a polí, aby se zítra na večer znovu sešli v seníku opít blíže socialismu. Tak jsem si představoval svou lásku. Ne v mansardě bez příslušenství, kde děvčata nepodchycená svazem mládeže povalují se chatrně oblečena rozkošnicky na polštářích a divanech a levným alkoholem lákají chlapce do svých náručí, aby pak kránu hodili do prasátka další minci. Kde však najít ženu čistou, neskaženou, vzdělanou, pracovitou? Mé spolužačky nepřicházejí v úvahu. Jsou již všechny zadány starším pánům, kteří jim dárky a voňavky po školníkovi posílají a večer pak za město v autech je vyvážejí do míst, kam matčino oko nedohlédne a cizí bankovka s diskrétním šelestem za punčošku se vsune. O, jak jsou vypočítavé ty naše žákyně. I při písemkách, když nepřipraveny po prohýřené noci loudí o radu, nechávají jakoby náhodou nahlédnout v místa, kde se jejich těla liší od našich chlapeckých rovných. A u nás v tělocvičné jednotě, což je to lepší, ženy dnes vůbec tělocvičení opomíjejí. Ve vzpěračském oddíle, kam jsem se při cestě za láskou přihlásil, věřte nebo nevěřte, nenašel jsem jediné cvičenky. A to nehovořím o ragbistech, boxu a zápase řecko-římském, kde člověk ženu také nenajde, protože jsou to sporty cudné až puritánské, kde výstřihem omámit soupeře nelze. Za to však v plavání. Tam je ženami předspáno, že mnohdy na bazénu nevidíš. Tam nymfy rozprostřely své sítě. A více než na precizní tempa kraulu dbají na to, aby tělo bylo co nejméně zakryto a v mužských diváků z dostatek. A atletika stejná neřest. Při skoku do výšky dívky ukazují všelicos a nazývají to horajnem. Jak jsem záviděl Romeovi Julii, Petrovi Lucii, Ruslanovi Ludmilu, Oldřichovi Boženu, jak jsem záviděl našemu sousedovi sousedku, jak jsem záviděl všem šťastným dvojicím. Ale čím více nad celým problémem přemýšlím, tím více seznávám, jak je u nás méně a méně Julii, Lucii, Ludmil, Božen a sousedek. Ondy jsem si myslel, že konečně tu pravou mám. Pilná byla povoláním švadlena, čtení ani psaní nečinilo zvláštní obtíže, ale bohužel otec mi tuto známost rozmluvil. Rozdíl 7 generací se mu zdál trochu velký. Snažil jsem se otce přesvědčit, že večery s ní by nebyly nikdy nudné, že lecos pamatuje. A kdyby si slyšel, otče, horil jsem vyprávět, jak potkala Švéda na Karlově mostě za 30leté války. Sám bys ke krbu přisedl a otázky z historie položil. Leč darmo mluvit. Dál tedy hledám svůj ideál a nepospíchám.

Věřím, že svou Julii najdu. Dobrý kamarád je prozatím lepší než žena. Vždyť nevystykali se dosyta tři mušketýři, Vinetu s Old Shatterhandem, Kolbeň s Daňkem, či Stalin s Berijou. Tak vidíte. Do té doby, než najdu žínku k sobě rovnou, vystačím si se Šimkem. Podzim, podzim přichází, nadělá.

návrat nehodí. Já říkal jsem vlídně, snad třikrát týdně, nebuď

Příjemný nádech nostalgie nám dnes přineslo Radio Nocturno z archivu Českého rozhlasu. Co říkáte? No, tak zase někdy v podobném duchu se naslyšenou těší vaši archiváři Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.

zachmuří. Přestože kolem

běžel čas a mně unikly souvislosti, no nedivte se, prosím vás. V takový krásný společnosti vás